0: Český rozhlas D-dur.
1: Milí posluchači, prostor v našem vysílání dostane za okamžik koncertantní skladba počátku 20. století ze severu Evropy. Dánský skladatel Carl Nielsen měl k dechovým nástrojům blízko. V mládí hrával na lesní roh a trombon. Dnes jsou ceněné zejména jeho koncerty pro flétnu nebo klarinet. Právě koncert pro klarinet z roku 1928 se nyní rozezní. A to v podání českých interpretů. Anu Paulovou na klarinet doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu za řízení Tomáše Braunera.

Anna Paulová na klarinet a symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem dohráli koncert pro klarinet a orchestr od Karla Nielsena.

Milí posluchači, vysíláním vás provází Robert Škarda. A následujících 27 minut zasvětíme na naší stanici solovému klavíru. Představí se nám srbsko-americký pianista žijící v Paříži Ivan Ilić. A to ukázkou ze svého projektu věnovaného klavírním solovým skladbám českého skladatele a Beethovenova současníka Antonína Reichy. Připravena je premiérová nahrávka tříveté virtuózní Grande Sonate C-dur, jedné ze tří Reichových velkých sonát napsaných ve Vídni.

Milí posluchači, za malou chvíli se v 15-minutovém výběru zaposloucháme do atmosféry opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Tragická opera o čtyřech dějstvích pochází z roku 1847. Její libreto napsal Andrea Maffei na motivy slavného dramatu Zbojníci od Friedricha Schillera. Základním motivem je spor dvou bratrů. France, který chce ovládnout rodinné panství, a Karla, který se ze žalu a pocitu zrady stane vůdcem skupiny loupežníků a psanců v českých lesích. Úryvky z Verdiho opery budou zpívat tenorista Plácido Domingo a baritonista Eduardo Valdés. Sbor a orchestr Mariinského divadla řídí Valery Gergiev.

Dozněl výběr scén z opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Úryvky z prvního a druhého dějství přednesli Plácido Domingo, Eduardo Valdés a sbor a orchestr Mariinského divadla. Řídil Valerij Gergiev. Zkombinovat tradiční formu partity s českým hudebním materiálem a využít všechny možné kombinace nástrojů a kontrasty mezi nimi. To byly základní myšlenky kompozice Pražský kaleidoskop pro housle a kytaru ruského skladatele žijícího v Izraeli Jana Freidlina. Jak Freidlin sám podotýká, v Pražském kaleidoskopu propojil všechny výše zmíněné složky, které doplnil o hudební vyjádření prostředí města Prahy, která ho inspirovala. Nejde přitom jen o pokus vykreslit krásnou pražskou krajinu, jde o reprodukci vnitřního ducha Prahy. Skladba je věnována Dů Terés, interpretům, kteří nám teď skladbu zahrají. Houslistce Lucii Kopsové a kytaristovi Tomáši Hoňkovi.

0: Lucie Kopsová na housle a Tomáš Honěk na kytaru. Dohráli pražský kaleidoskop od Jana Frajdlina.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Nocturno jako hudební forma inspirovaná atmosférou noci byla typickou také pro dobu hudebního klasicismu 18. století. Představíme si nyní jedno z nich. Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo, které zkomponoval rakouský skladatel Michael Haydn v roce 1773. Pětivětou komorní skladbu nahrál v roce 2007 Apollon Quartet ve spolupráci s violistou Ladislavem Kyselákem.

Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo od Michaela Haydna hráli Ladislav Kyselák na violu a členové Apollon Quartet. Pavel Kudelásek a Radek Křižanovský housle, Pavel Cypris viola a Pavel Werner violončelo. To byla také závěrečná skladba vysílacího bloku, který připravil a slovem provázel Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Není v moci tohoto pořadu vysvětlit principy stavby a spojování akordů, jak se proměňovaly v průběhu staletí. Můžeme ale vyvrátit některé letité pověry, které jsou s disciplínou harmonie spojeny. Nejhlouběji zakořeněný mýtus se týká otázky konsonance a disonance. Krásná hudba je ta, která nás netahá za ouška, čili hudba konsonantní. Skladatelé podle této pověry psali celá staletí krásnou konzonantní hudbu, než přišli ti blázniví modernisté a všechno pokazili tou svou agresivní disharmonií. Žijeme v rozvráceném světě, tak proč se máme drásat i na koncertech? Pravda je ovšem taková, že konsonance nemůže existovat bez disonance a naopak. Jsou to relativní pojmy, které se vzájemně definují. V jednom pokusu o hudební slovník, který u nás před časem vyšel, se dočtete, že konzonance je souzvuk dvou nebo několika tónů, který na náš sluch působí příjemně. Disonance podle téhož pramenu působí drsně až nepříjemně. To jsou naprosté nesmysly. Tento akord by na vás měl působit velmi nepříjemně. Jsou to samé disonance. A teď uslyšíte něco velmi příjemného. Akord dokonale konsonantní. Právě proto je zacházení s akordy tak složitá a těžko naučitelná disciplína, protože jde o udržování rovnováhy mezi napětím a klidem. Nepříjemně na náš sluch nepůsobí disonance, nýbrž přílišné harmonické napětí, které není dostatečně kompenzováno harmonickým klidem. Nejpříjemnějšími okamžiky jsou ty, kdy napětí vyústí v klid. V hudebním jazyce se tomu říká rozvod disonance. Ovšem myšlenku, že rozvod je vždy nejlepším řešením napětí, nelze vždy akceptovat, například ne v rodinném životě. To, že rozvedení disonantního akordu do konzonance působí posluchači velké potěšení, věděli už v renesanci. Disonance se do jejich harmonického jazyka dostaly v podobě tzv. Průtahů. Skladatel protáhl jeden tón z předchozího akordu, aby na chvíli zazněl společně s následujícím akordem, kam správně nepatří. O chvilku později se falešný tón připojí ke zbývajícím tónům a harmonie se pročistí. Krásně si z průtahy vyhrál Giacomo Carissimi v závěru oratoria Jefta.

Rozvod disonantních akordů do konzonantních se často uplatňuje v závěru skladeb, kdy ostrost předposledního souzvuku je rozvedena do libozvučného závěrečného akordu. Do extrému to dovedl svatopluk Havelka ve své epištole. Latinskou modlitbu Pater Noster zhudebnil celou v ostrých disonancích, které vyústí do nebesky čistého kvintakordu.

Ve 20. století se ale objevily i pokusy sled akordů obrátit. Konsonantní akord je rozveden do disonance. Působí to zvláštně, ale udělá-li se to logicky, může to v posluchači vyvolat překvapující zážitek. Téměř důsledně tohoto triku využívá Arvo Pärt ve svých paších podle Jana.

Už jsme konstatovali, že sled nerozvedených disonancí vyvolává v člověku až nepříjemné napětí. Takovéhoto násilí na posluchačích se však nedopouštěli jen skladatelé 20. století. Dnes se zdá neuvěřitelné, že Mozartovi se v jeho době říkalo lovec disonancí. Uši tehdejších posluchačů museli být velmi jemné. Jeden z Mozartových kvartetů byl pojmenován disonantní, a to jen díky několika nevinným sekundám v prvních taktech díla.

Rezonance najdeme u Beethovena. Proslulé je jedno krajně napínavé místo v první větě jeho Eroiky, čili třetí symfonie. Je to tak odvážný akord, že se hudební teoretici už celá staletí přou, jestli se Beethoven nepřepsal.

S disonancemi ale lze pracovat i tak, že znějí velmi hladce a příjemně. Maximálně trochu tajemně. Pustíme si ukázku z díla Henriho de Tilleuze. Je plné extrémních disonancí a přesto nás netahají za uši. Na této ukázce také můžeme ukázat, jak harmonie úzce souvisí s barvou.

Zatím jsme se zabývali jen podobou jednotlivých akordů a poznali jsme, že mohou být vystavěny jako konsonantní nebo disonantní, přičemž to vůbec neznamená,

že ty ostřejší jsou ošklivější než ty takzvaně libozvučné. Disciplína, které se říká harmonie, se však zabývá také tím, jak akordy následují za sebou a jak jsou pospojovány. Na konci 20. století se do moderní hudby opět vrátily zcela libozvučné akordy, ale způsob, jak je skladatelé řadí za sebe, je zcela nový. Říká se tomu rozšířená tonalita, což znamená velmi volné vztahy mezi harmoniemi, časté proměny tónin, překvapivé harmonické zvraty a tak podobně. V Requiem českého skladatele Jana Málka, které mělo premiéru v roce 2000, slyšíme krásné smyčcové harmonie, které by klidně mohly být napsány o 100 let dříve. Akordy však po sobě následují tak nezvyklé, že na nás téměř v každém taktu čeká překvapení.

Chtěl bych na závěr uplatnit ukázku ještě jednoho typu harmonické práce, harmonii chromatickou. Zatímco klasická, takzvaná diatonická harmonie, se odehrává v rámci 7 základních tónů stupnice, harmonie chromatická využívá všech 12 tónů, tedy i těch z křížky a Bčky. K samému vrcholu dovedl tento styl práce Richard Wagner a jeho následovníci, ale chromatiku znali už renesanční autoři. A jednomu z nich dáme slovo právě teď. Jeho jméno vám neřeknu, protože ho neznám. Je to anonym, tedy nikdo slavný. Je ale zřejmé, že to musel být talent první třídy. Tuhle tříhlasou písničku jsem si pouštěl už nejméně 100krát a pokaždé žasnu. Její kouzlo spočívá v půltónových krocích, které spojují dosti vzdálené akordy k sobě. Šokujícím způsobem se tu střídá dur a mol, každou chvíli si píseň odskočí ze základní tóniny, aby se hned zase vrátila. Chtělo by se říci, že je to bizarní píseň, ale ona přitom působí naprosto přirozeně. Pochybuji, že by autor tomuto dílku věnoval víc jak 20 minut práce. Po téměř 500 letech je ale posloucháme s úžasem a s vtíravou otázkou na rtech, jestli jsme to s harmonií, a nejen s ní, dotáhli o mnoho dál než tento bezejmenný muzikant z renesanční Francie.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 2, třetí věta. Muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Talentovaný Jan Václav Hugo Voříšek byl skvělým pianistou, jemuž vděčíme za první užití termínu amprompty. Byl také výtečným varhaníkem, získal si ve Vídni post zástupce císařského dvorního varhaníka. A byl i zajímavým skladatelem, o jehož kompozicích se s uznáním vyslovil i Voříškův idol Ludwig van Beethoven. Jeho pianistické a varhanní mistrovství posoudit nemůžeme, ale můžeme posoudit to kompoziční. Stále častěji se na programy koncertů dostává Voříškova jediná symfonie D-dur. Aby ne, je až beethovenovsky dobrá. V finále teď hraje Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem.

Gabriela Beňačková, česká operní pěvkyně slovenského původu, strávila na scéně Pražského národního divadla bezmála 30 let. Od 70. let byla také solistkou Vídeňské státní opery, triumfovala v Metropolitní opeře a na mnoha dalších světových scénách. Zde i u nás samozřejmě byla a je pro mnohé své příznivce vynikající Mařenkou v Prodané nevěstě, Nepřekonatelnou Rusálkou nebo Jenufou v Janáčkově pastorkyni. My vám teď připomeneme hlas Gabriely Beňačkové i s tou slovanskou slzou, jak o něm psali kritici, v árii ruské opery a v ruštině. Tady je árie Nataši z opery Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Gabrielu Beňačkovou doprovodí Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Bedřich Smetana, první věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll. Hraje Panochovo kvarteto.

Nabízí se srovnávat velikány Bacha a Händla, tím spíš, že se narodili ve stejném roce pár desítek kilometrů od sebe. A muzikologové také jejich tvorbě věnovali už hezkých pár desítek, spíš stovek knih a pojednání. Faktem je, že tou nejznámější zkratkou je to, že prakticky ve všech Händlových dílech najdeme jakousi jasnost, kterou u Bacha nalézáme méně často. No však také Händel byl velký cestovatel a jako houba nasával vše, s čím se setkal. Ať už to byla italská zpěvnost, nebo francouzská jemnost, či později anglická pompéznost, o německých kořenech netřeba hovořit. Nahlédněme teď do Händlova mohutného oratoria Samson, dokončeného krátce po Mesiášovi. I Samson byl obrovským Händlovým úspěchem a některé jeho části žijí na koncertních pódiích samostatně. Především tato. Let the Bride Seraphim, v níž se snoubí úchvatná sopránová koloratura s jasným zvukem trubky. V našem případě jsou tu sopranistka Suzanne Rydén a trumpetista Niklas Eklund za doprovodu London Baroque.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát to s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

D-dur, vaše tónina. Dmitrij Šostakovič, árie Kateřiny Izmajlovny ze čtvrtého dějství opery Lady Macbeth. Zpívá Galina Višňevská a Londýnský symfonický orchestr řídí Mstislav Rostropovič.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý

Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cismol. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Rellstab, když o té hudbě psal jako o člunu houpajícím se na Lucernském jezeru za svitu měsíce. Od té doby se hovoří o Mondschein sonátě, sonátě měsíčního svitu. Tak to jí hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů. Ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II. Později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva hoboje, dva klarinety a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jeho českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Erik Satie, Gymnopédie číslo 1, hraje Reinbert de Loeuf.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Karlových Varech už jsou hlavní hvězdy zahájení 60. ročníku filmového festivalu. A hasiči potvrdili, že český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. Sloupsko z Šošůvské jeskyně v Moravském Krasu nabízí prohlídky pro děti. A čekejte polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty až 25 stupňů Celsia. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffmana.
3: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. 69 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi po zemětřesení zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
4: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
2: Zemětřesení má aktuálně téměř 2600 potvrzených obětí, pohřešovaných jsou desítky tisíc. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Kličko, a to poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěné na půl žerdi a nesmí se konat žádné zábavné akce. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský novinářům potvrdil, že Rusko může za útok čekat odvetu. Zhruba tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Dyji. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi totiž klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
5: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
6: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Dyje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
5: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy neučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Český rozhlas.
2: Průvodci ve Sloupsko-Šošůvských jeskyních v Moravském Krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Malé návštěvníky od 3 do 10 let provedou dvakrát denně v kostýmu netopíra. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kulna, kterou v minulosti obývali neandrtálci. Pokračuje mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
7: Tomu také bude uspůsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hravou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno s kupovitou oblačností a na horách ojediněle přehánky. Ráno na jeho východě oblačno až zataženo a místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika.
1: Dobré ráno. Některé příběhy, ty se rodí z fantazie a jiné k nám zase přicházejí z filmového plátna. A ty nejzajímavější docela často překračují hranice sálů a taky knížek a nakonec začínají žít vlastním životem. A důkazem je fenomén Járy Cimrmana. Jeho odkaz dnes připomínají desítky míst po celé republice. I Karlovarský filmový festival, který už 60 let píše dějiny české kinematografie. Zatímco herci divadla Járy Cimrmana tento týden dokončili natáčení druhé série pořadu Stopy Járy Cimrmana, tak my se vydáme do Karlových Varů. Tenhle festival totiž právě dnes otevírá svůj jubilejní 60. ročník. Připomeneme si dobu, kdy jeho Červený koberec rozhodně nepřitahoval takovou pozornost jako teď. Připomeneme tedy éru, kdy nad filmem vítězila ideologie a festivalová kina zůstávala poloprázdná. Je téměř 6 minut po 6. hodině, dnes máme pátek s datem 3. července, tak ať je pro vás dobrý.
2: I filmová hudba zazní v dnešním vysílání, John Williams a hudba z filmu E.T. Mimozemšťan, předtím ještě Tord Gustafsson Trio, Cassandra Wilson nebo Josef Haydn. Třetí část symfonie číslo 60 zaznívá 6 minut po 6. ráno.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Josef Haydn, část symfonie číslo 60 v ranní mozaice v pátek 3. července.
1: Bývalý americký olympijský kanoista David Hearn čelí obvinění z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Podle žalobců úmyslně strhl část modrého nátěru ze dna jezírka a způsobil škodu přibližně $1000. Modrou barvu nechal při nedávné rekonstrukci použít prezident Donald Trump. Ten

0: Paul Hindemith, druhá část sonáty pro klarinet a klavír v 6 hodin a 15 minut.
1: A skutečně jenom hodiny odpočítává Karlovarský filmový festival do svého startu. Začíná právě dnes a zahajuje svůj jubilejní už 60. ročník.
0: Do lázeňského města míří tisíce návštěvníků z různých koutů republiky. Nevždy ale festival provázela taková atmosféra.
1: František má pravdu, protože byly doby, kdy mu vládla ideologie a kina zůstávala poloprázdná. A právě tohle období připomene další díl našeho nového seriálu.
2: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
3: Takhle začal první Karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
2: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
4: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
3: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil do 50. let.
5: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
3: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
6: Bylo to strašně oficiózní. Nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
3: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce 1978 se festival poprvé konal v nově otevřeném hotelu Termál.
7: Je to prostě

0: nová atmosféra, máme podstatně rozšířený počet nabízených míst, takže denně v Karlových Varech nabízíme přes 5000 míst pro diváky.
1: Pochvaloval si předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu Jiří Purš. Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad Říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Thermal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška?
2: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Thermal je srdce festivalu a hotel Pup jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo.
1: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
3: A já jsem dělal takové zvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
1: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl.
4: Lenka Šmová, Český rozhlas.
5: I'm old fashioned,

0: Postavy světového filmu.
1: V archivním cyklu z konce 60. let přibližujeme výraznou generaci tehdy mladých filmařů.
0: Jan Němec, František Vláčil, Věra Chytilová i Jiří Mencl.
1: Jak se dostali k filmu? Jakou výpověď zanechali?
0: Československá nová vlna v sobotní víkendové příloze na Vltavě.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Tomáš Brauner, část ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
1: A už jenom 4 minutky nás dělí od 6:30. Máme pátek a je 3. července. Za celý dnešní tým přejeme hezké ráno.

0: Tord Gustafsson, to je jeden z nejuznávanějších současných norských jazzmenů a mohli jsme se o tom teď přesvědčit sami, protože jeho hudba, ta je charakteristická takovým velmi lyrickým, klidným a meditativním projevem. My přejeme klidné ráno, teď je 6:30.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivej Rih zemřeli nejméně 2 lidé. Tamní úřady to oznámily na síti Telegram. Minimálně 8 dalších je po útocích zraněno. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě zároveň stoupl počet mrtvých po včerejším rozsáhlém ruském útoku na 27. Záchranáři tam dál pátrají po pohřešovaných. Agentura Reuters označila úder Moskvy za nejvražednější útok na Kyjev tohoto roku. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek v ukrajinské metropoli vyhlásil den smutku. Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Návrh podporuje koalice a část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbené letní tábory, protože na poslední chvíli zrušil spolek Tábory Aurora. Dětské domovy zatím nedostaly zpět zaplacené peníze. Předseda spolku není k zastižení. V dopise domovům vysvětluje, že za zrušení můžou organizační problémy a slibuje vrácení peněz. Na náhradní programy už ale vznikla sbírka, která má pomoci domovům situaci vyřešit. Ve švýcarském Montreux dnes začíná mezinárodní jazzový festival. Hudební program 60. ročníku nabízí například zpěvačku Ray, hudebníka Stinga a zpěvačku Pink Panthers. Po 2 letech se festival v Montreux znovu bude konat i v prostorách Auditoria Stravinsky. Akce potrvá až do 18. července. A ještě počasí, čekejte polojasno s kupovitou oblačností a na horách ojediněle přehánky. Ráno na jeho východě oblačno až zataženo a místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25 stupňů, na jeho Moravě až 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Tipy na kulturní akce přidáváme průběžně po celé ráno, pochopitelně taky po aktuálních krátkých zprávách. Už jsme říkali, že začíná filmový festival v Karlových Varech, ale festivalový program tam připravilo i Karlovarské muzeum. V 18 hodin se například můžete zúčastnit přednášky na téma nejtajemnější místa Karlovarského kraje.
2: Zámek Valeč zve na divadelní představení, ve 20 hodin začne před historickým teatronem Shakespeareův Macbeth v podání Západočeského divadla v Chebu.
1: V Plzni startuje 10. ročník festivalu romské kultury Arafest a během několika dnů nabídne koncerty, divadlo a další kulturní akce.
2: Benediktínské dny začínají v klášteře Kladruby, unikátní oživené noční prohlídky kláštera začínají v každou celou hodinu od 20 do 23 hodin.
1: A ode dneška až do neděle se v Českých Budějovicích odehraje hudební festival Heal, který nabídne vystoupení domácích i zahraničních muzikantů.

0: potlesk pro Johna Williamse a berlínskou filharmonii, hudba z filmu E.T. Mimozemšťan 7 minut po půl sedmé.
1: E.T. fenomén, stejně jako třeba Jára Cimrman. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo prádlo anebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je pořád hustší.
0: Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už ve druhé části série České televize Stopy Járy Cimrmana.
1: Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla a bylo to v severních Čechách.
2: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
3: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
2: Jasan.
3: Já myslím, že to bude spíš topol.
4: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
5: To dřevo je jasan.
6: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
7: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky a přece jenom už je taky půl deváté.
4: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
6: Pátý.
4: Pátý, pardon.
3: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
4: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
7: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
4: místní cimrmaniak,
7: ji takhle krásně opravil.
4: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
7: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
8: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
4: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
3: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
4: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
3: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
4: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

at all.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava i v pátek 3. července. Minuta a kousek zbývá do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Máme pro vás tip k poslechu. Kostel, který se doslova přestěhoval po kolejích, a hudba v podání dvou špičkových evropských sborů. Právě dnes ve 20 hodin si tady u nás na Vltavě nenechte ujít koncert klasika. Bude to tentokrát záznam mimořádného vystoupení z jubilejního 60. ročníku hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v Mostě. A zazní Brahms, Grieg, Dvořák a ještě celá řada dalších autorů.
0: A poté od 22 hodin nabídneme na Vltavě povídku klasiků. Bude o mladém muži, který se stane námořníkem a poznává celý svět.
2: Napsali ji bratři Karel a Josef Čapkovi a má název Živý plamen. Tady už je ukázka.
3: Svět, pane, je složen, čili sestaven z dálek a směrů. Tvá žena, tvůj soused i tvůj dům tě omrzí. Tvé štěstí tě zklame a tvůj život se nevyvede. Ale v cizích zemích nemá člověk ani ženy, ani souseda, ani domu. V dalekých zemích bydlíš mezi čtyřmi světovými stranami a každý směr leží před tebou jako silnice, abys po ní šel. Tedy vyjdi ze svého vězení, člověče, vyskoč ze žaláře a zavři za sebou vrata. Tu poznáš a pochválíš, jak zvláštní moci bylo k tomu potřebí, aby bylo stvořeno tolik mnoho směrů a aby byly udělány tak veliké dálky, a že to všechno dokazuje pravou všemohoucnost a divotvornou sílu Boží. Amen.
0: Richard Fiala načetl povídku klasiků Živý plamen autorů bratří Čapků. Ukázku jsme slyšeli právě teď a celé dílo vysíláme na Vltavě od 22 hodin.
2: Názvy míst nevznikají náhodně, vždycky vyjadřují pohled toho, kdo je pojmenovává. Ale víc nám o tom řekne ve svém dnešním zamyšlení už za pár minut Petr Šourek.

0: kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
1: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
0: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
1: 12. září od 18 hodin.
0: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Alexandr Nikolajevič Skryabin, část ze tří skladeb opus 2 v ranní mozaice na Vltavě v 6.50.
1: Deiktický střed. Už jste to slyšeli? Tohle je pojem z lingvistiky. Ukazuje, že pohled na mapu závisí na tom, odkud se na ni díváme. Ale teď už to dovysvětlí filozof Petr Šourek.
2: Když se vás zeptám, kde je v Maďarsku za Dunají, kam ho umístíte? Co myslíte? Řeka dělí zemi zhruba na půl od severu k jihu. Která polovina je za Dunají? Ta východní nebo ta západní? Vsadím se, že v první chvíli si valná většina Čechů bude myslet, že maďarské Zadunají je východní část země, ta dál od nás. Ale správná odpověď je opačná. Zadunají, maďarsky Dunántúl, latinsky Transdanúbia, leží na západním břehu Dunaje, blíž k Prátru a do Evropy. Když dojedete z Prahy do Budapešti, budete mít už Zadunají za zády. Zadunají leží samozřejmě za Dunajem, ale záleží, ze kterého břehu se na ně díváte. V tomto případě máte stát na východním břehu. Perspektiva je důležitá, z názvu a polohy se dá zpětně odvodit. Vezměme Transylvánii. Ta dnes leží v Rumunsku, nicméně za lesem je z Maďarska. A maďarsky se také jmenuje Erdély, čili zálesí. A tak už víte, odkud ten název pochází. A z toho poznáte, kdo si to území pojmenoval a kdo mu vládne nebo vládl. My dneska říkáme Zakarpatí. Jako bychom se na tu zemi dívali z Moskvy nebo z Kyjeva. Přitom za první republiky jsme mluvili o podkarpatské Rusy a místní Maďaři dál mluví o Karpátojo, tedy Podkarpatí. Z hlediska Budapešti ten kraj leží dál pod Karpaty a ne za Karpaty. Abyste mi špatně nerozuměli, nechci tu rozdmíchávat staré nacionalistické vášně nebo oživovat teritoriální nároky. Jde mi o něco jiného. O takzvaný deiktický střed. Zní to strašně odborně, ale deiktický střed označuje místo, ze kterého mluvíme. Říká nám, kde je naše tady a teď. Protože co není tady, je logicky tam, jinde na druhé straně. Deiktický střed určuje, co je za kopečky a kudy se vyne naše cestička k domovu. Říká, kdo je ten a kdo onen. Kdo stojí blíž a kdo dál. Mluva je tak ukotvená v čase a prostoru. Pozor, nikoli fyzicky a fyzikálně. Geograficky podle souřadnic nebo GPS. Nýbrž společensky, alias sociálně. Deiktický střed je místo, se kterým se identifikujeme. Stejně jako čeština má maďarština protikladné výrazy tady a tam. Není to nic složitého. Tady se řekne it a tam je maďarsky od. It od. Zapamatujte si to. It od. Hodí se vám to na balatonu, až budete ukazovat z jednoho břehu na ten protější. It tady, od tam. It a od se mohou spojit se starým slovem pro domov. Hon. Vznikne tak it hon. Tady doma a od hon. Tam doma. Je jasné, jak se to používá. I to neřeknete, když jste doma. A o to, když doma nejste. A nebo, a tady to začíná být zajímavé, ta slova užíváte podle toho, s kým mluvíte. Představte si, že jste doma a voláte manželovi, manželce, dětem, se kterými bydlíte, máte s nimi tedy společné doma. Těm řeknete, což vás nepřekvapí, ithon. Tady doma. Když se ale nacházíte na stejném místě u vás doma a máte home office, ze kterého voláte šéfovi, použijete odhon. Tam doma. Protože šéf či šéfová u vás nebydlí, neb má jiné obydlí, jiné doma. Vaši kolegové s vámi nezdílí deiktický střed domova. Sdílení deiktického středu je sdílení perspektivy, pohledu na svět. Nemusím se dovolávat komických slov české hymny, aby vám bylo jasné, že domov je vlastně teritoriálním synonymem slova my. A tím pádem odpovědí na nejdůležitější politickou otázku. Kdo jsme my? V našem případě obyvatelé jedné útulné kotliny. Nejen každý z nás, když mluví, ale také jazyk má svůj deiktický střed. Místo, ze kterého se mluví česky, maďarsky nebo francouzsky. Názvy jako Zámoří, Dálný východ, za Uralí, za Dunají, za Karpatí nebo Transylvánie ukazují, kde tento střed jazyka leží. Když Béla Bartok zapsala v roce 1906 maďarskou lidovou píseň Tisán inen Dunántúl, zápis pořídil v jižním za Dunají, tedy na jeho západě dnešního Maďarska. V písni se zpívá Tisán inen Dunántúl, túlo tisán, von egy csikós nyájostúl. Tedy něco, aby se to rýmovalo, od Tisy až za Dunaj, za Tisou stádo má šohaj. A nejde o to, kde tu píseň Bartók sebral, kde a kdo mu je zrovna zaspíval, ale kde se nachází její deiktický střed. Odkud se ta lidová píseň zpívá? Ano, je to někde mezi Tisou a Dunajem, ve Velké Uherské rovině. Tam celkem nepřekvapivě leží deiktický střed maďarštiny. Tam se narodil maďarský národní básník Sándor Petőfi. Odtamtud se mluví, píše a zpívá maďarsky, dokonce i když jste někde docela jinde.
1: Uzavírá filozof Petr Šourek svou dnešní úvahu nebo esej, která byla tentokrát o středu jazyka.
0: Kenny Dorham nám hraje krátce před sedmou, je šest hodin a téměř 56 minut a my si připomeneme nahrávku z alba Quiet Kenny.

0: Příjemné ráno, teď je 7 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Počet obětí ruských útoků na Ukrajině dál roste. Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Autobusoví dopravci posilují spoje do Karlových Varů kvůli filmovému festivalu. A čekejte polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů Celsia. Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně 2 lidé. Tamní úřady to oznámily na síti Telegram. Minimálně 8 dalších je po útocích zraněno. V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život při něm přišlo 27 lidí a zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
3: Udar speciálně produmaný.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kejše z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
5: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
2: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Plzeň usiluje o odstranění všech problematických reklam v centru města. Velkoformátovou reklamu nebo inzerci na lavičkách od července zakazuje vyhláška. Kontrolu dodržování zákazu má na starosti krajský živnostenský úřad. Jak říká technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů, město nabízí už během léta úředníkům pomoc.
6: Chceme udělat první monitoring, kde si vytipujeme ta místa, která ještě nejsou dořešena, a zvažujeme i možnost, že dáme podnět k živnostenskému úřadu. Předpokládám, že živnostenský úřad, my mu nemůžeme zasahovat do jeho jurisdikce, ale on vyvine nějaký tlak na ty potenciální hříšníky, tak aby se podvolili a případně jim vyměří pokutu.
2: Za zakázanou reklamu je možné uložit až 2 milionovou sankci. Dálkové autobusové spoje do Karlových Varů jsou na dnešek a následující prodloužený víkend z většiny vyprodané. Vyplývá to z informací dopravců. Dnes v Karlových Varech začne mezinárodní filmový festival. Dopravci proto nasazují posilové spoje, třeba společnost Flixbus, jak říká její mluvčí Tomáš Beránek.
7: Přidáváme po dobu celého festivalu 4 páry spojů denně, včetně dvoupatrového autobusu. I tato spojení se ale rychle vyprodávají a nezbývá než pořídit si svoji jízdenku co nejdříve.
2: Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začíná 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Návštěvníky čekají koncerty, soutěže a taky společný průvod účastníků. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala, jak vysvětluje nezávislý starosta Lhoty pod Lipčany Jaroslav Jelínek.
8: Nám se obec rozroste pětinásobně. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem, ty nám tady půjčili 10 hektarů pole, kde bude starý město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního Sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi. Plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
0: Počasí.
2: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Ráno na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě bude až 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika.
1: Hezké ráno, máme tady léto, to je čas festivalů, taky čas setkávání, ostatně třeba na Velehradě začínají dny lidí dobré vůle. Je to čas velkých kulturních příběhů. Připomínají minulost, otevírají společenské debaty a taky dokazují to, že umění může inspirovat, ale i provokovat. A tak se podíváme v následující hodině do Německa. Tam se znovu vede spor o odkaz legendární školy Bauhaus. Potom vás pozveme i na festival Třepsínské zvonění. Na Benešovsku letos vzdávají hold Evě Olmerové a Pavlu Žalmanovi a zamíříme i do francouzského Avignonu, kde už zítra odstartuje jubilejní 80. ročník vůbec nejslavnějšího divadelního festivalu světa. Máme toho hodně, začínáme další hodinu dnešního ranního vysílání s datem 3. července.
2: Připojí se i zpěvačka Natalie Cole nebo skladatel Antonio Vivaldi a Wolfgang Amadeus Mozart. Začneme s Moricem Moškovským. Humoresku nám hraje dvojice Daniel Grimwood a Nazrin Rašidová. Přejeme dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Moreska a Morec Moškovsky u nás na Vltavě 11 minut po 7 ráno.
1: Zatímco divadelní sezóna skončila, ta festivalová je na samém začátku. Ve Francii se teď pozornost obrací na jih, konkrétně do Avignonu, protože právě tam už zítra začne nejslavnější mezinárodní divadelní přehlídka.
0: Jubilejní 80. ročník nabídne na 50 inscenací v téměř 300 repríz. Pořadatelé letos vsadili především na mladou generaci.
1: No a přímo v Avignonu už je naše stálá spolupracovnice Marie Sýkorová, tak se vyptáme na detaily. Marie, hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: 80. ročník, to je velké jubileum. Jak bude vypadat zítřejší slavnostní zahájení festivalu v Avignonu?
2: Ano, přesně tak, jsou to velké narozeniny tohoto festivalu, který byl poprvé v Avignonu uvedený v roce 1947 a založil jej i slavný Jean Villard. Teď je to tedy 80. ročník oslavy svobody slova, kreativity, umění a jak se často zmiňuje, také decentralizace, protože právě Avignon se v měsíci červenci promění v takovéto hlavní město světa, a to právě divadla a živého umění, a není jim Paříž právě. Zahájení bude tedy jako vždy na slavném dvoře.

0: Ředitel pařížského divadla Odeon je v Avignonu velmi oblíbeným tvůrcem, je to ale pro něj velká pocta zahájit festival právě na dvoře papežského paláce.
1: Letošní program má v centru pozornosti jednu zemi. Která to je a proč právě ta?
0: Ano, tak ta velká pozornost se letos v Avignonu překvapivě nevěnuje ani angličtině, španělštině nebo arabštině, jak tomu bylo v minulosti, ale tou poctěnou zemí a hlavně oslavou jazyka je Korea a korejština. Korejština i korejská kultura zůstává velmi lokální, ale zároveň je ohromně globální, a to nejen v posledních letech rozšířením třeba své gastronomie, svým filmem, ale i seriálovou tvorbou, takzvaným K-drama, a pak samozřejmě globálním úspěchem hudby a svého K-popu. Korejština se tak stává velmi vlivnou, silnou, a to i na poli umění a slova, jak se vyjádřil ředitel festivalu Tiago Rodriguez. Korejština a korejské divadelní umění je populární ve Francii, ale vlastně netolik známé. Ta korejská představení a inscenace, ať už je to dokumentární divadlo, tanec nebo právě gastronomie, tak zaujímá v letošním programu Avignonského festivalu 21%.
2: Vy už jste to, Marie, řekla. Důležitá jsou pro Avignon ta aktuální společenská témata, lidská práva, svoboda projevu. Bude to patrné i letos?
0: Určitě ano, ten festival je skutečně jedním nezávislým ostrovem svobody slova, kreativity a vlastně i toho aktivismu. Festival je takovou laboratoří a nepřímým vlivným článkem, řekli bychom takovým influencerem, nebo letos spíš influencerkou veřejné debaty, a právě tou influencerkou, protože letos se ve velkém věnují ženám, autorkám, mezi nimi třeba to bude francouzka Marion Zieffer, brazilka Christian Jataj, nebo také korejská spisovatelka, laureátka Nobelovy ceny za literaturu z roku 2024 Han Kang, která uvede velmi očekávanou premiéru francouzsko-korejského představení Pták s Isabel Huppert v hlavní roli. Ten festival stojí za svobodou slova a projevu a nechce se nechat ovlivnit politikou a vnějšími vlivy. Obavy totiž panovaly třeba teď v nedávných dnech z nového starosty města Avignonu, který je za ultrapravicovou stranu RN. Ten se měl vyjádřit tak, že si nepřeje tolik pro palestinský diskurs, který byl loni. Ředitel festivalu Tiago Rodriguez mu ale oponoval, že právě tohle je svoboda slova a kreativity, i solidarity a humanity, a takový diskurs si právě festival nenechá vzít a bude ho vždy hájit.
1: Vedle oficiální přehlídky in patří k Avignonu neodmyslitelně i sekce s názvem OFF. Ta nabídne desítky představení, Marie, už jenom stručně, nabídne i české zastoupení.
0: Přesně tak, budou to dvě česká představení, která se ve velkém budou věnovat poctě Václavu Havlovi. Bude to inscenace Anti-Words, kterou na motivy Havlovy audience připravila skupina Spitfire Company v hlavní roli s Měřenkou Čechovou. A pak to bude také premiéra inscenace Perpetuum Havel, kterou režíruje Petr Boháč a vytvořila ji Laterna Magica. Jedná se o velkou premiéru, uvedenou právě letos na festivalu v Avignonu, a je to v podstatě taková ta pocta právě Václavu Havlovi.
2: Říká Marie Sýkorová, festival v Avignonu začne už zítra. Potrvá do 25. července. Děkujeme, mějte se hezky.
0: Děkuji, naslyšenou.

0: syntezátorové sci-fi světy, islandský minimalismus i ozvěny divokého západu.
1: Sára Vondrášková se v létě vydá hledat své filmové sedmé nebe.
0: Nebude u toho chybět Ennio Morricone, Angelo Badalamenti ani Radiohead.
1: Filmové sedmé nebe se Sárou Vondráškovou poslouchejte od 6. července do 24. srpna.

0: Berlínská filharmonie a dirigent Karl Böhm, třetí část symfonie číslo 8 Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Nejenom filmový festival v Karlových Varech, ale taky festival Třepsínské zvonění začíná právě dnes. Zamířit na něj můžete do Třepsína na Benešovsku. Ačkoliv Vltava tradičně přináší hlavně klasickou hudbu, tak tentokrát vás pozveme i do světa folku a country. Letošní ročník je totiž věnovaný legendární jazzové zpěvačce Evě Olmerové.
0: Součástí programu bude i oslava 80. zpěváka Pavla Žalmana nebo pochod pro zdraví.
1: A o programu i atmosféře festivalu mluvila naše reportérka Věra Hájková s organizátorem festivalu Tomášem Tichým.
2: To největší lákadlo je, že tady oslaví Pavel Žalman 80. narozeniny. Druhé lákadlo je, že Franta Kassel tady oslaví 70. narozeniny a zároveň pokřtí nové CDčko. A další lákadlo je, a to je možná to, co už nikdy nebude, že jsme postavili kapelu, která zahraje písně Evy Olmerové. A zpívat je bude vynikající jazzová zpěvačka Eva Emingerová.
3: Vždy tady máte i nějaký zajímavý doprovodný program?
2: Letos tady bude mít obrovskou panelovou výstavu Eva Olmerová. My ji známe pouze jako jazzovou zpěvačku, která občas si udělala výlet do country, ale na této panelové výstavě se lidi dozvědí mnohem víc o jejím životě, taky o tom, že to byla úplně normální ženská, která měla ráda psy a kočky a ráda trampovala.
3: A pojďme vzít ještě do ruky taky program, abychom řekli, co na návštěvníky čeká už dnes, tady v pátek.
2: Začíná kapela Scholz Boys, to jsou takový ty džípaři vojenský, který hrajou perfektní bluegrass a country a taky budou křtít CDčko. Po nich bude následovat taková napůl jazzovo-swingová temská kapela, která se jmenuje Graysmoke. A po nich bude následovat Daniels, což je taková bezvadná countryová kapela, takový trošku tvrdší country. A v sobotu Míra Paleček, Franta Kassel, Antikvartet, Pavel Žalman a tak dále, všechno si lidi dozvědí na našich stránkách www.třepsínskézvonění.cz.
3: A kdo by chtěl na festival dorazit v sobotu tramskou cestou, může se zapojit do 6. ročníku pochodu zdraví posázavým. Start je v Pikovicích, cíl je v Třepsíně. Trasa má podle toho, kterou si přesně zvolíte, 5 nebo 7,5 kilometru. Z Třepsína Věra Hájková, Český rozhlas.

0: You and the Night and the Music. Tak tohle je jeden z nejslavnějších jazzových standardů 20. století. Tuhle skladbu napsal skladatel Arthur Schwartz na text Howarda Deetze pro broadwayský muzikál Revenge with Music a ten už je z roku 1934. My jsme ho slyšeli, nebo tuto skladbu slyšeli v podání Christopha Zengra. Teď je 7 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci ve třetím čtení projednají změny jednacího řádu sněmovny. Cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o novele můžou poslanci dnes do 14 hodin. Návrh podporuje koalice i část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů míří do Maďarska. V Budapešti bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se chce setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Ve Velehradě u Uherského Hradiště zítra začínají Dny lidí dobré vůle. Oficiální program začne v 18 hodin tradiční modlitbou za vlast. Po úspěchu z minulého roku se letos zopakuje taky předání speciálního chleba republiky. Ten je upečen z mouky, kterou darovali pekaři ze všech 14 krajů a byl zadělán vodou ze tří řek Vltavy, Moravy a Odry. Je symbolem propojení a sounáležitosti všech obyvatel země. A ještě počasím, čekejte polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Ráno na jeho východě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: 8:30, ještě přidáváme kulturní tipy. Dnes po 16. hodině se na červeném koberci u hotelu Thermal v Karlových Varech objeví první filmové hvězdy. Večer si křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na karlovarském festivalu americký herec Dustin Hoffman.
2: A ve 10:45 večer nabídne filmový festival třeba zahajovací koncert pro veřejnost před hotelem Thermal. Na pódiu se představí celá řada hudebníků.
1: No, jestli to máte do Karlových Varů daleko, tak bychom tady měli tip z Hartmanic. Koncert pěveckého sboru Tulipán zazní od 17 hodin v tamní horské synagoze. A na programu budou madrigaly, barokní hudba, world music i lidové písničky z celého světa.
2: Zajímavé to bude taky v Horažďovicích, tam chystají Ševčíkovy hudební večery a v 19 hodin zahraje v sále Městského muzea České dechové kvinteto Alinde Quintet.
1: A folklorní přehlídka Ondrášova Valaška, ta se odehraje v Rožnově pod Radhoštěm. Hlavním hostem bude vojenský umělecký soubor Ondráš.

0: Fabio Biondi a Europa Galante, část koncertu pro housle Antonia Vivaldiho, 7:07.
1: Před více než 90 lety její filozofii označovali nacisté za zvrhlou. O čem mluvím? O legendární umělecké škole Bauhaus. Teď čelí opět dehonestaci, a to od zástupců krajně pravicové strany parlamentní alternativy pro Německo, tedy AfD.
0: Co formaci, která v Německu sbírá čím dál více hlasů, na Bauhausu vadí a jaké to může mít dopady? Zeptáme se naší spolupracovnice kolegyně Zity Senkové. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Zito, ještě než se dostaneme k těm aktuálním věcem, připomeňte, v čem se Bauhaus zapsal nejvíc do historie.
2: Forma následuje funkci. Fenomenální meziválečná německá umělecká škola, škola umění, designu, architektury, založili v roce 1919. Walter Gropius prosazoval inovativní způsob, jak nahlížet na umění. Byl přesvědčen, že design má být součástí našeho každodenního života. Ta filozofie, bych řekla i životní, nejenom umělecká, fascinuje dodnes. Bauhaus vychoval, byť to trvání bylo enormně krátké právě kvůli zásahu nacistů, nástupu k moci, tak vzešly právě během let 1919 až 1933 celá řada významných architektů, designérů, malířů, fotografů, návrhářů nábytků i svítitel a tak dále, prostě synonymum moderny. No a z Výmaru, kde je kolébka, nebo byla kolébka Bauhausu, se pak právě kvůli tlaku politiku přesunula škola, vysoká škola v roce 1925 do Dessau, což je Sasko-Anhaltsko, a odtud pak nakonec do Berlína, kde, jak už jsem zmínila, v roce 1933 to nacisté vlastně zavřeli a celá řada právě lidí spjatých s Bauhausem musela prchnout před nacismem z Německa.
0: Proč se tedy průkopnický Bauhaus stal terčem německé extrémní pravice, co jí na světově proslulé škole umění, designu a architektury vadí?
2: Vadí různé věci, jako údajná glorifikace této vysoké školy, že je vlastně málo německá. Jak už Nadežda řekla, nacisté označovali celou tu filozofii kolem Bauhausu za jaksi zvrhlou, za židovské semeniště bolševismu. Chtěli i vymazat ten odkaz, což se naštěstí nepodařilo, byť ta škola skončila. Ale právě o to víc, že jsme v roce 2026, pobuřuje tato retorika, která hodně připomíná tu před těmi 100 lety zhruba. Konkrétně AfD hovoří o Bauhausu jako symbolu vykořenění, že jeho myšlenka je málo vlastenecká, že je to stavitelství, globalizace takzvaných lidí odnikud, zatímco AfD je stranou lidí odsud. Teď jsem citovala slova mluvčího formace pro kulturu univerzitního docenta Hanse Tomase Tilschneidera, což je poslanec zemského sněmu Sasko-Anhaltsko. Nutno ale říct, že ty výpady slovní alternativy pro Německo, které opravdu podle průzkumu nejsilnější německou formací, tak vůbec nejsou nové. Oni se táhnou už několik let nyní, což samozřejmě není žádný polehčující argument nebo okolnost. Probíhá už v podstatě předvolební kampaň v Sasku-Anhaltsku, kde se nachází právě Dessau, kde budou mít parlamentní volby, teda zemské volby na zemské úrovni 6. září, takže to je evidentně součástí té předvolební retoriky, ale to neznamená, že by to bylo vlastně o něco mírnějšího. Pochopitelně nejde o útoky na Bauhaus jako takový, ten neexistuje, jsou to výpady vůči nadaci Bauhaus Dessau, která spravuje právě odkaz této umělecké školy. A ještě bych podotkla, ale asi už je to jasné z mých slov, že alternativa pro Německo má nakročeno vlastně k absolutnímu vítězství v této spolkové zemi. Nelze to brát na lehkou váhu. Spolkový úřad pro ochranu ústavy už loni alternativu pro Německo označil za pravicově extremistickou stranu.
1: Zito, zkuste jenom krátce shrnout reakce, které rétorika AfD vyvolala.
2: Pobouření, znechucení. Všechny tři Bauhausová místa, takže Weimar, Dessau a Berlín, vydali společné prohlášení prohlášení pochopitelně rezonujete na politické scéně. Je to velmi nebezpečné vyvolávání takzvaných kulturních válek. No a uvidíme, pokud by se AFD vlastně dostala konkrétně v této spolkové zemi k moci, jaký by to mělo dopad na kulturní politiku, ale je dobré sledovat to, jak jsem říkala, je to parlamentní strana v Bundestagu ve spolkovém sněmu a rozhodně zopakují se to na zebrat na lehkou váhu.
0: Bauhaus znovu v centru politických sporů. To bylo téma, které nám přinesla do studia Mozaiky naše spolupracovnice Zita Senková. Děkujeme, hezký den.
2: Děkuji také, naslyšenou.

0: Natalie Cole v nahrávce z roku 1991, těsně před 7:45 ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Pravidelně přinášíme aktuální závažná témata, ale i hezké dobré zprávy. Jednu z nich máme právě teď. Místo šedého eternitu, červené pálené tašky a nová bílošedá fasáda. Takovou podobu karvinského kostela svatého Petra z Alcantary, známého jako šikmý kostel, ukazují staré fotografie a po opravě se vrací právě k téhle podobě.
0: Víc o tom můžete číst na serveru i rozhlas. Biskupství se rozhodlo pozdně barokní svatostánek obnovit do původní podoby z poloviny 18. století, kdy ho na místě staršího kostelíku nechal vystavět Jan František Lariš. Pouze s výjimkou podoby vrcholu věže, která svou aktuální podobu dostala po ničivé vichřici v roce 1957.
2: Kromě bohoslužeb, které se konají každou první neděli v měsíci, tedy i pozítří, láká kostel svatého Petra z Alcantary hlavně na prohlídky. Detaily na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.

0: Symfonie tady Montreal a druhá část koncertu pro smyčcový orchestr Igora Stravinského.
1: Vizitka.
2: Tentokrát bude věnovaná zvuku, protože hostem bude sound designer Pavel Rejholec. I když, jak se to vezme hostem, protože on naši kolegyni moderátorku Karolínu Koubovou pozval do studia, ve kterém vzniká výsledná zvuková podoba filmů.
0: Nakolik práci se zvukem proměňuje třeba umělá inteligence, i o tom budeme mluvit po 10. dopoledne.

0: tak vždycky mi teče slza z oka, když slyším Luciana Pavarottiho, jednoho z největších tenorů všech dob. Zářivý hlas, technická dokonalost, schopnost propojit tu operní virtuozitu třeba s tím přirozeným projevem. Tak, jak jsme to slyšeli právě teď v árii z třetího dějství opery Turandot Giacoma Pucciniho.
1: A doplníme to básněním. Už je to závěrečný díl tohoto týdne s herečkou a scénaristkou Lucí Trmíkovou. Poslechneme si nejenom její oblíbené verše, ale taky její zpěv.
2: Básnění.
3: Jan od kříže, kdysi za noci temné. Kdysi za noci temné, v své touze milostné, již láska zná, o štěstí nekonečné, vyšla jsem nezřena, když nad domem mým vládl klid a tma. Jista i v noci černé, po tajných schodech maskou chráněna, o štěstí nekonečné, skryta i v noci temné, když nad domem mým vládl klid a tma. V noci, jež šťastná byla, kdy nikdo z lidí nezahlédl mne a já nic nespatřila, protože kroky mé šly za září, jež uvnitř srdce žhne. Svit jako slunce jasné svou září doprovázel mne až tam, kde v klidu čekal na mne ten, jehož dobře znám, v místech patřících samotám. O noci, ty jsi mne vedla. O noci, sladší nad zrozený den. O noci, jež si svedla milenku s milencem a spoutala je oba navzájem. Na ňadru rozechvělém, jež pro něho jen ukrývala jsem, spočinul lehce čelem, laskáním unaven a cedrem ovíván jak vějířem. Když svánky ze zahrady mé prsty jeho vlasy laskají, tu ruce jeho rády bloudí mi po šíji a všechny moje smysly vzněcují. Na sebe zapomínám, tvář sklonila jsem nad milým, má duše míří jinam. Starosti opouštím a odkládám

0: rozplétala svou klidnou rukou, mě na šíji zranil a všechny mé smysly vyloučil. Zůstala jsem zapomněla na sebe, sklonila svou tvář nad milovaným. Všechno přestalo, sebe jsem opustila.
1: Tak tohle je varianta v druhém překladu a v téhle podobě mě ta báseň a ta melodie provází už asi 18, možná 19 let. Poprvé jsem ji zpívala v představení Marta, zhudebnil ji Martin Dohnal, a protože jsme se do ní zamilovali, tak i když představení se přestalo hrát, tak jsme ji postupně prolnuli mnoha dalšími představeními až do dnešní současné doby, kdy zpívám v představení, co děláme s Martinem, o Bohuslavu Reinkovi, a přestože to představení je z veršů Bohuslava Reinka, tak ten Jan od Kříže tam sedí, neřeknu jak.
2: Lucie Trmíková přednesla úryvky z básně Kdysi za noci temné Jana od Kříže, a to v překladu Gustava Franzla. Celý text najdete ve sbírce Poezie. Vydalo ji karmelitánské nakladatelství už v roce 1992.
3: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. O kauze budeme mluvit i v příští hodině.

0: Hezké páteční ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má zajistit omezení obstrukcí. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Na Karlovarský festival přiletěl Dustin Hoffman. Na místě je taky Harvey Keitel nebo Maggie Gyllenhaalová. A čekejte polojasno až oblačno, na horách potom ojediněle přehánky. Teploty do 25 stupňů Celsia. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval taky na poslance s takzvaným přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří, ale pouze pokud začnou platit až od příštího volebního období, jak říká předseda strany Matěj Ondřej Havel.
3: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
2: Podle Havla by po změnách jednacího řádu snáz prošla například mediální novela. Ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
4: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografie.
5: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program dnes zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci Králové potom výročí připomene série koncertů nebo večerní ohňová show. Součástí programu je dnes i otevření nové expozice Muzea války 1866 na Chlumu za necelých 20 milionů korun, jak popisuje ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
6: Jsou tady tři na sobě nezávislé příběhy, poskytnuté prostřednictvím interaktivního komiksu v aplikaci od herního studia Charles Games. A zároveň celá ta expozice je vlastně protchnutá snahou nabídnout opravdu emocionální zážitek, který nebude vyprávět, kdo, kde, s kým, v kolik hodin bojoval, ale o tom, co to pro ty lidi znamenalo.
7: Počasí.
2: Bude polojasno s kupovitou oblačností a na horách ojediněle přehánky. Ráno na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Hudba, film, literatura. Co mají společného? Třeba to, že dokážou spojovat lidi a dokážou proměnit obyčejná místa v centra mimořádných zážitků. A první červencové dny jsou toho nejlepším důkazem. My za chvilku zavítáme na Smetanovu Litomyšl, nahlédneme do barandovských dabingových studií, pozveme vás na jubilejní ročník festivalu Šrámkova Sobotka a zamíříme i do Karlových Varů. Právě tam se dnes na večer naplno rozběhne jubilejní 60. ročník. Je to jeden z nejvýznamnějších filmových festivalů ve střední Evropě a my pochopitelně máme na místě i svého reportéra. Tak ať se vám příjemně poslouchá, dnes máme pátek a je 3. července.
2: V této hodině taky nabídneme skladby Jana Ladislava Dusíka, Arama Chačaturjana nebo Henryho Persla. Nechybí Johann Gottlieb Graun a část tria pro dvoje housla a basso continuo. Dobrý poslech a hezké ráno.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Johann Gottlieb Graun, soubor Les Amis de Philippe v 8 hodin a 10 minut na Vltavě.
1: Mnohokrát to dnes v ranní mozaice padlo, určitě to ještě zazní. V Karlových Varech začíná největší filmová událost v Česku, tedy Mezinárodní filmový festival. Také letos nabídne české filmy v hlavní soutěži i v sekci Zvláštní uvedení. A pochopitelně nebude chybět ani výběr dokumentů z celého světa.
0: V jaké kondici je dnes světový dokumentární film? I na to se náš redaktor Tomáš Pilát ptal uměleckého šéfa festivalu Karla Ocha.
2: Stav, já si myslím, že je velice dobrý i soudě podle toho, že poslední dva ročníky Karlovarského festivalu vyhráli dokumenty, jak Mira Rema, tak Marka Kazince. Mám pocit, že i proto, že ty světy se opravdu prolínají, dokumentaristé se nebojí vstupovat do světa fikčních tvůrců a naopak nejsou tak oddělené, jako bývaly. Mark samozřejmě je velký básník, syntetik filmové historie, dokáže na relativně malé ploše, což v případě historie dokumentárního filmu 16 hodin skutečně není moc, vystihnout spoustu krásných okamžiků a nás nesmírně potěšilo, že i vzhledem k dějinným událostem týkající se 80. let zvolil Karlovy Vary jako místo premiéry této epochy a ve filmu dojde i na česká jména jako Helena Třeštíková nebo Jan Švankmajer.
3: V hlavní soutěži máte jeden český film, jeden slovenský film. Ve Zvláštním uvedení máte další české slovenské filmy. Podle vás reflektuje to současný stav českého filmu nebo podle vás jaký je současný stav české potažmo slovenské kinematografie?
2: Podle mého názoru je stav české a slovenské kinematografie velmi dobrý v současnosti. Nemyslím si, že by bylo úplně přesné jej posuzovat podle toho, jaké filmy se uvádí na Karlovarském festivalu, což je dobrá zpráva, protože řada českých a slovenských filmů se účastní velkých festivalů jinde jako Berlinále, Cannes v loňském roce i Benátky. Myslím si, že ten stav v tomto směru je uspokojivý, mnohem uspokojivější, než třeba tvrdí někteří škarohlídové. Mám vždycky radost, když se českému nebo slovenskému filmu, pro mě to je tak trošku spojená nádoba, podaří uspět v zahraničí, tak jako Tereze Notové s filmem Otec loni na Benátském festivalu. Věřím tomu, že v druhé půlce roku o českém filmu a v zahraničních festivalech uslyšíme stejně jako loni. Mám velkou radost to, co se děje i na Slovensku, zejména mezi mladými filmaři. Hned dva debuty máme v soutěži Proxima, Milovník, ne bojovník a 33 kroků. To by samozřejmě nebylo možné bez velmi cenné a ceněné pomoci mladých producentů a producentek nejen ve slovenském filmu a myslím, že i ta generační výměna je něco, co je znát nejen na kvalitě filmu, ale třeba v případě Milovník a nebojovník na jejich vůbec náladě a ladění a takové lekonohosti a velmi přirozené kosmopolitnosti.
3: Pak je možná paradoxní poměrně malý zájem diváků v kinech o tyto filmy, například zmíněný Otec českými kiny prošuměl bez nějakého většího zájmu. Proč?
2: Nevím, já si myslím, že možná v Čechách funguje taková ta takzvaná šeptanda, kdy část diváků přijde na film na premiéře, protože je zvědavá, ale jiná část diváků čeká, až co jim třeba řeknou známí kamarádi a samozřejmě

0: sedačku.
1: To samé u filmu Puberta, který je, myslím, velmi zdařilý a těch diváků asi taky nepřišlo do kina tolik, kolik by si přáli tvůrci a distributor. Možná i proto, že ten film se odehrává za covidu a covid je něco, co my víme, že není úplně téma, ke kterému se diváci rádi vracejí. Myslím, že bylo zavádějící posuzovat divácký zájem podle toho, co se děje na festivalech jako Vary, ale i jinde, protože Vary mají ten krásný aspekt, že se celé republiky a nejen to sjíždějí lidé do lázeňského města, aby byli zcela oddáni filmu. Nemyslí na to, že druhý den jdu do práce nebo že se musí postarat o děti. Takže ta otevřenost i těžkým tématům a třeba originálním nelehkým formálním zpracováním je mnohem větší, než kdyby člověk se snažil podobné filmy divákům předkládat třeba v Praze.
2: Krištof Mocha, výkonný ředitel Karlovarského filmového festivalu. Velké jméno je nové znělce Karlovarského festivalu.
3: Letos je to Stellan Skarsgård, který byl mimořádně milý už, když byl v Karlových Varech. On s tím souhlasil, ono to samozřejmě trvalo dlouho, někde těžší přesvědčit Ivana Zachariáše, režiséra, aby si našel čas, když on to má velmi rád samozřejmě a trvalo to nějakou dobu, ale odjeli jsme do Stockholmu za Stellanem a natáčelo se v náročných podmínkách na vodní ploše nádherné a víc už prozrazovat nebudu. Znělka nádherná, překrásná, Ivanovi se strašně povedla a Stellan včera shodou okolností psal, že je nadšený, že jsme to udělali a tak s toho mám velkou radost.
2: Díky těm znělkám existuje velká kartotéka velkých osobností právě v těch znělkách. Pracuje třeba s těmi znělkami, s těmi osobnostmi někdo z filmového světa ve světě nebo využívá je?
3: Jo, my už jsme párkrát byli osloveni, jestli bychom někomu ty znělky poskytli v nějaké ucelené formě a je to úplně specifické, žádný jiný festival nic takového nemá. Ono to samozřejmě velmi náročné časově, finančně, ale myslíme si pořád, že to stojí za to a věřím, že tahle znělka se Stellanem toho bude jenom důkazem.
4: Věří výkonný ředitel Karlovarského filmového festivalu Krištof Mucha. 60. ročník začíná právě dnes.
5: A otevře ho argentinský dokument Zápas století. Připomíná legendární čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa z roku 1986 mezi Argentinou a Anglií. Možná si vzpomenete, právě tenhle zápas se zapsal do sportovní i společenské historie. Posloucháte Vltavu, ranní mozaiku, minutu po čtvrt na devět.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a ranní mozaiku v pátek 3. července.
1: A už po 70. zítra začne 8denní festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Jako každoročně se koná v prvním červencovém týdnu na počest soboteckého rodáka básníka Fráni Šrámka.
0: Letos se bude jubileum podle všeho slavit ve velkém stylu a ústředním tématem je hostina. Více už nám k tomu za organizátory řekne Vlastimil Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Šrámkova Sobotka letos nese téma hostina, tak jak se motto promítlo do programu?
2: Tak především pro nás je to hostina, která má dva základní smysly. Je to hostina těla i ducha. To znamená nejenom setkávání s dobrým jídlem, s dobrým pitím, ale i s dobrými kamarády, s krásnými myšlenkami a se schopností vnímat druhé.
0: Ono Šrámkovu Sobotku ve městě nepřehlédnete, protože scénická čtení se konají v ulicích, parcích. Bude to například Hlad podle Knuta Hamsu, Nahody inspirované Fuxovou vévodkyní a kuchařkou. Jakou roli hraje na festivalu čtení ve veřejném prostoru?
2: Tak pro nás je to velice důležitý prvek programu, právě protože umožňuje zažívat sobotku nejenom v těch pár malých prostorech, kde se my pohybujeme, což je třeba sál spořitelný, což je městské divadlo, což je třeba zahrada Šrámkova domu, ale jsou to ta krásná zákoutí sobotky, kde se občas trochu jakoby zastavil čas.
1: A kde, která to jsou ta zákoutí?
2: Tak mezi ty krásná zákoutí patří třeba námořníčko svaté Anny, patří tam samozřejmě prostor železniční stanice a další města s krásnými roubenkami českého ráje.
0: V programu se vedle známých jmen objevují i mladí básníci. Je pro vás důležité představovat publiku nové autorské hlasy?
2: Tak to je velmi důležitá záležitost a já bych tam potrhl jednu věc. Nejsou to jenom mladí básníci sotva jaksi nově zavedení, ale je tam třeba i Ewald Murer, syn Ivana Verniše, to znamená básníci, kteří už patří ke střední generaci, protože náš festival se snaží nějakým způsobem generace propojovat, ne rozdělovat a proto se také snažíme, aby v dramaturgii autorský čtení byly zastoupeny generace nejrůznější.
1: Dívám se teď na webu na Šrámkovu Sobotku a vidím, že nabízíte i několik netradičních večerních zážitků, třeba Silent Disco s básněmi z rozhlasového archivu. Tak co si pod tím máme představit?
2: Tak samozřejmě náš dramaturg rozhlasových čtení Petr Gojda je člověk, který je velmi zběhlý v tom, co je potřeba objevovat posluchačům a divákům, návštěvníkům Šrámkovy Sobotky a náš festival je trvale vlastně s rozhlasem nějak propojený, nejen propagací, ale samozřejmě právě prezentací třeba rozhlasových her. A proto je pro nás důležité, aby tento pořad tam taky našel svoje místo.
0: Můžu nalákat i na filmový košt složený z archivních filmů o hostinách. Myslíte, Vlastimile, na festivalu i na rodiny s dětmi, co všechno můžou během týdne třeba společně zažít nejmenší návštěvníci a jejich rodiče?
2: Určitě, protože náš festival má jakousi generační kontinuitu. To znamená, studenti, kteří k nám jezdili z filozofických pedagogických fakult, zakládají rodiny, mají děti a logicky na festival chtějí dál jezdit a potřebují program nejenom pro sebe, ale i pro své děti. Takže k těm dětským dílnám tady bych asi připomněl dílny, které jsou spojené hodně s tradicí, s pohádkou, aby si děti zahrály, aby si děti zaspívaly. Dílny, které jsou spojené s úctou k tradicím, kdy máme nějakým způsobem dětem prezentovat právě to, jak žili naši předkové. No a co je asi pro mě nejkrásnější zážitek, to bude dílna, která je spojená s tím, kdy se dvě dámy, a Agáta Mašková a Aneta Mikušťáková, budou snažit dětem prezentovat folklor.
1: Už jsme to zmínili, že letošní Šrámkova Sobotka nese téma hostina, tak když už jsme u těch dobrot, jaké lahůdky bychom si neměli nechat ujít?
2: Tak samozřejmě náš festival stojí na takových dvou základních nohách. Noze vzdělávací, to znamená, jsou tam přednášky, jsou tam besedy, jsou tam různé diskuse s různými odborníky, kde se zamyslíme nad tím, co nám přináší ve slovní zásobě, v dialektu téma hostiny. Bude tam i téma hostiny filozofické, to je toho sympozionu Platónova. A potom v besedách se třeba potkáme s kontextem hostiny ve světové literatuře. Takže bude to určitě beseda o pohádkách Tisíce jedné noci s panem docentem Ostřanským a třeba beseda, která se bude týkat s paní doktorkou Stříbrnou, která se bude týkat Orhana Pamuka a Saigine Ersina, dvou tureckých autorů, kteří jsou důvěrně známé i českým čtenářům. No a takovým největším bonusem a lákadlem naším je samozřejmě závěrečná přehlídka dílen, která nese názvy různých citoslovců, které můžeme slyšet v okamžiku, kdy hodujeme. A samozřejmě ve 14 hodin.
1: Třeba.
2: Ano, přesně tak. A samozřejmě ve 14 hodin to bude i krajní festivalového dortu, který nějakým způsobem také bude takým možná malým předkremem k tomu, k té závěrečné hostině z výkonu našich frekventantů dílen.
0: Zítra začíná Šrámková sobotka. Zastavte se ve městě na festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Nás pozval organizátor Vlastimil Čech. Moc děkujeme, mějte se hezky, ať se všechno vydaří.
2: Děkuji za pozvání.

0: Orchestr Filharmonik di Monte Carlo a Eduard Lalo u nás na Vltavě pár vteřin před 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Nové vedení chce celý proces zopakovat a oslovit širší okruh uchazečů, a to včetně kandidátů ze zahraničí. Proč ministerstvo začíná znovu? To už je naše otázka, která míří na naši dnešní ranní editorku Denisu Hergeslovou. Deniso, dobrý den.
3: Hezké ráno.
0: Proč Národní galerie vůbec hledá nového generálního ředitele?
3: Všechno začalo letos v březnu, kdy ministr kultury Otto Klempíř odvolal dosavadní generální ředitelku Aliciu Knast. Rozhodnutí tehdy přišlo bez podrobnějšího vysvětlení a vyvolalo kritiku části kulturní obce i opozice. Ministr později uvedl, že ztratil důvěru ve vedení galerie a chce silnější manažerské řízení i větší mezinárodní ambice instituce. A Alicia Knast naopak upozorňovala na dlouhodobé podfinancování galerie.
2: Ministerstvo potom vypsalo výběrové řízení. Proč ho tedy teď ruší, když už znalo svoje finalisty?
3: Podle ministra se přihlásilo jen 5 uchazečů, do finále postoupili například ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert nebo ředitel galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Ministr ale nakonec nechce jmenovat nikoho z finalistů. Chce změnit složení výběrové komise, oslovit víc kandidátů, včetně zahraničních, a celý proces zopakovat. Podle ministra totiž výběrové řízení dostatečně neprověřilo mezinárodní vizi kandidátů a jejich schopnost prosadit národní galerii v evropském a světovém kontextu. Současné uchazeče přitom vyzval, aby se přihlásili znovu.
0: Jeden z finalistů, Marcel Fischer, se mezitím k průběhu výběrového řízení veřejně vyjádřil. Co napsal?
3: Na sociálních sítích ve středu večer uvedl, že úspěšně prošel oběma koly výběrového řízení a následně jednal s ministrem kultury, který mu podle Fischera přislíbil, že rozhodnutí padne do týdne. Už se mu ale nikdo neozval. Fischer zároveň napsal, že podle informací od jednoho z novinářů, jehož jméno neuvedl, měl ve výběrovém řízení zvítězit a ministerstvo údajně připravovalo tiskovou konferenci, která byla nakonec zrušena. Tyto informace ale ministerstvo oficiálně nepotvrdilo.
2: Proč je právě teď výběr nového šéfa Národní galerie tak důležitý?
3: Národní galerii čekají vedle běžného provozu i zásadní investice. Tou největší je výstavba nového centrálního depozitáře v Jinonicích, která má umožnit následnou rekonstrukci veletržního paláce. Zároveň jde o nejvýznamnější galerijní instituci v zemi, která spravuje rozsáhlé umělecké sbírky a letos si navíc připomíná 230 let od svého založení. Novou generální ředitelku či ředitele tak čeká nejen řízení jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí v zemi, ale také velké investice. A vedle výstavby depozitáře ministr aktuálně mluví i o nové výstavní budově Národní galerie, kterou by si představoval v pražském rozvojovém území Bubny Zátory.
0: Kdo galerie Deniso povede do té doby?
3: V čele Národní galerie zatím zůstává jako pověřená generální ředitelka Olga Kotková. Ministerstvo odhaduje, že nové výběrové řízení by mohlo být uzavřeno do konce letošního roku. Například rektor Akademie výtvarných umění Tomáš Pospíšil ale upozorňuje, že opakování výběrového řízení samo o sobě problémy galerie nevyřeší. Podle něj potřebuje jasnou vizi především její zřizovatel a Národní galerie také větší finanční podporu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř zrušil výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. To bylo téma naší ranní editorky Denisy Hergeslové. Hezký den.
3: Hezký víkend všem posluchačům.

0: My od klienta vlastně dostaneme obrázek a dostaneme skript.
1: Skript je přepsaný text toho, co se má dabovat. Někdy se dokonce stává, že tento přepis není k dispozici. A o to mají těžší překladatelé, protože musí překládat přímo z obrazu a takzvaně odposlouchávat.
0: Není to problém v okamžiku, kdy tam je krásný dialog, čistý a nic to neruší, ale v okamžiku, kdy oni překládají odposlechem například rozhovor tří lidí na diskotéce nebo prostě ve válečném prostředí, tak už některé slova se jim tam můžou ztrácet a je to pro ty překladatele poměrně obtížné. S tím souvisí i to, že oni to musí díl překládat. Většinou dostáváme ty skripty, to znamená, že my dostaneme obrázek a k tomu text. V tu chvíli vlastně celý ten obsah jde do rukou překladatele, který na tom pracuje a přeloží vlastně nám ten film do té podoby, než se to dostane k rukám úpravce.
1: Úpravce vytvoří dialogy tak, aby šly hercům takzvaně do pusy. Poté se film dostává do rukou režiséra a produkce a na scénu přichází hlasový casting. Neobsazují se samozřejmě jen hlavní a vedlejší role, ale také sbory.
0: A to jsou vlastně dialogy, které jsou třeba v pozadí, anebo se jedná o takzvané třeba druhé plány, někde ve třetí řadě v kině, někdo pošeptá něco manželce nebo okřikne děti. A tohle jsou všechno věci, které musí být pokryté. To je úkol režiséra a musí vycházet z dobře odvedené práce u překladatele a úpravce, kteří to tam vyznačují. Všechny vlastně jako tady ty dialogy, které třeba pokrýt. A v tu chvíli on se pouští do obsazování toho filmu. Dá dokupy seznam herců a případně dá i alternativy, protože dost často se stává, že některý herec v době, kdy my chceme točit, třeba točí na obraz nebo je na dovolené. Na natáčení prakticky spolupracuje mimo režiséra ještě pan zvukař, který vlastně už fyzicky nabírá ty audiostopy. Ten proces toho natáčení probíhá zhruba 3 neděle po tom, co započneme výrobu toho filmu.
1: Říká vedoucí dabingu Barrandov studia Lukáš Krpata. Běžný film se s herci natáčí v dabingovém studiu asi 2 dny. Potom se začíná míchat.
0: Mix zvuku spočívá v tom, že zvukař, který nabírá ten snímek nebo ten film, on na obraz originálu místo anglických dialogů použije české dialogy a potom to vlastně domíchává s takzvanými mezinárodními pasy a optionami, nebo optiony, se mu říká, to jsou vlastně jako neverbální elementy, které v tom filmu figurují. Takže tam vlastně on to musí smíchat s ruchem ulice, s deštěm, s ruchem v hospodě. Prostě věci, které nejsou jako fyzicky dialogy, ale jsou zvukovými elementy, které pro tu výslednou míchačku musí tam být použity. S tím souvisí i mix písní. Buď ty písně se nechávají v originále, v okamžiku, kdy mají souvislost s dějem, tak se někdy distributor, potažmo zadavatel, rozhodne k tomu, že budou lokalizovány a budou přeloženy do češtiny a naspívány v češtině.
2: To jsou třeba i pohádky.
0: Přesně tak. Dětská tvorba animovaná, tak to je hodně zastoupená vlastně produkcí písniček. V okamžiku, kdy zvukař smíchá výsledný produkt, ať už teda do 2kanálového výstupu nebo do 5 a více kanálového výstupu, odesíláme klientovi, předtím ještě zkontrolujeme a vlastně potom přichází proces ještě kontroly u klienta v okamžiku, kdy film, seriál, potažmo prostě nějaký dokument je ze strany klienta bezchybný schválený, ukončujeme proces dabingu a můžeme jít zas na další snímek. Samozřejmě tohle všechno probíhá synchronně, několik projektů vlastně děláme najednou, takže to není tak, že děláme jenom na jednom projektu, pak jdem na další, ale prakticky jeden projekt se překládá, druhý se upravuje, třetí se natáčí, čtvrtý se míchá. A když vlastně loni nebo předloni jsem si dělal takovou statistiku na minutáž, tak mě z toho vypadlo, že vlastně každý den a půl z Barrandovského studia vyleze jeden film.
3: Doplňuje Lukáš Krpata. Šéf dabingu Barrandov studia, kde seriál loni na podzim natáčela naše redaktorka Zuzana Filipková.
4: Bavorský juniorský balet z Mnichova se představil na Smetanově Litomyšli. Jak se dění na festivalu vyvíjí, budeme se ptát hudebního publicisty Daniela Jägra. Už za malý okamžik.

0: Červenec patří létu a festivalovým zážitkům.
1: Sledujte s Vltavou dění v Karlových Varech a na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Nebo letní slavnosti staré hudby a divadelní Jiráskův Hronov.
1: Rozhovory, reportáže i kritické reflexe ve vysílání i na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Třetí část sonatýny pro klavír Adama Chačaturiana, 8:45.
1: Zatímco festival v Karlových Varech startuje, tak Smetanova Litomy Šolta se pomalu chýlí ke svému konci. Festival už nabídl řadu mimořádných hudebních zážitků v uplynulých dnech, například baletní představení bavorského juniorského baletu Mnichov a včera mimořádný operní gala koncert velšského basbaritonisty Bryna Terfla a slovenské sopranistky Slávky Zámečníkové.
0: My se na podrobnosti zeptáme hudebního publicisty Daniela Jägra, který je přímo v Litomyšli. Dobré ráno, Dane.
2: Dobré ráno.
0: Co je vlastně za soubor bavorský juniorský balet Mnichov? Čím tě zaujal?
2: Je to vůbec největší juniorský baletní soubor v Německu, který vznikl v roce 2010 jako takový společný projekt Bavorského státního baletu, baletní akademie v Mnichově a nadace Heinze Bosla. To byl německý tanečník, jedna z největších nadějí evropského baletu 70. let. Jeho kariéru ale ukončila leukémie. Zemřel v roce 1975 ve věku pouhých 28 let. A Bavorský juniorský balet tvoří 16 mladých tanečníků z různých zemí světa, jako taková podsta tomuto někdejšímu tanečníkovi, a ti během dvouletého angažmá získávají první profesionální zkušenosti před nástupem do velkých světových souborů. Uměleckým šéfem je bývalý dlouholetý první solista a později ředitel Bavorského státního baletu Ivan Liška, který celý večer tady v Litomyšli také velmi sympaticky uváděl. Viděli jsme mladé tanečníky doslova na začátku jejich kariéry a to byla, myslím, největší hodnota celého toho představení. Konkurence je dnes obrovská a opravdu nikdo neví, kdo z nich se jednou mezi tu světovou špičku prosadí, ale taková ta jejich energie, nasazení i mladistvá bezprostřednost byly na jevišti na druhém nádvoří Litomyšlského zámku doslova nakažlivé.
1: Juniorský balet z Mnichova nabídl hned 4 choreografie. Co tě na nich zaujalo?
2: První část večera otevřela Bachova svita číslo 3 v choreografii Johna Neumayera, se kterým mimochodem Ivan Liška víc než 20 let spolupracoval v hamburském baletu. Pak následovali Mahlerovy písně Potulného tovaryše v choreografii Jiřího Kiliána. To bylo 6 komorních duetů. A druhá polovina nabídla nejprve choreografii In the Forest pro 6 mužských tanečníků na hudbu současné francouzské skladatelky Camille Pepin, což byla taková poetická cesta lesem jako místem proměny, tajemství a neustálého pohybu. No a večer pak uzavřela Devil's Kitchen Marka Gekeho na hudbu skupiny Pink Floyd. Tato choreografie vznikla z rozhovoru právě Marka Gekeho s tanečníky ve společné kuchyni domu, kde ti mladí členové souboru bydlí, a proměnila se v balet o blízkosti, proměně a společné zkušenosti. Pohybově to bylo takové nesmírně razantní, místy až elektrizující. Tanečníci pracovali i s výkřiky a fyzickým vypětím. A když bych to měl celé shrnout, samozřejmě to nemělo takový punc výjimečnosti jako zdejší loňské balet gala připravené Dariou Klimentovou se skutečnými světovými hvězdami, ale jako pohled do budoucnosti baletního umění to bylo nesmírně cenné a inspirativní.
0: Včera zazněl na festivalu gala koncert Bryna Terfla, Slávky Zámečníkové. Co všechno za sebou mají tihle dva pěvci?
2: Bryn Terfl je jednou z největších operních osobností posledních 3 desetiletí. Charismatický velšský basbaritonista, kterému je letos 60 let, se stal v průběhu let jedním z takových ambasadorů světové opery. Byl fenomenálním Verdiho Falstaffem, skvělým Donem Giovannim, mimo jiné v legendární nahrávce Georga Scholtyho po boku René Flemingové, a má za sebou opravdu bohatou kariéru lemovanou velkými úspěchy. V roce 2017 byl dokonce královnou Alžbětou II. Povýšen do šlechtického stavu. A Slávka Zámečníková je slovenská sopranistka, která už dnes úspěšně zpívá například ve Vídeňské státní opeře, kde je členkou, a na dalších evropských scénách, a otevírá se před ní opravdu světová kariéra.
1: Ale dá se říct, že už je to hvězda, mimořádná
2: přesně
1: hvězda,
2: tak.
1: Potom Bryn Terfl. Jak na tebe jejich vystoupení zapůsobilo?
2: Naďo, neříká se mi to snadno, ale vystoupení Bryna Terfla pro mě bylo obrovským zklamáním. Nevím, jestli to přikládat za vinu jeho únavě na konci sezóny, nebo zkrátka faktu, že už je pevecky za zenitem, ale to, co včera předvedl tady v Litomyšli, by si umělec jeho renomé zkrátka neměl dovolit. A Smetanova Litomyšlo už opravdu dávno není nějaký festival lokálního charakteru, kde by mohlo projít ledasco. Letos to byl například Londýnský symfonický orchestr s Antoniem Papánem, Pavel Haas kvartet, a to jen namátkou. To byly koncerty opravdu světové úrovně. Pěvecký projev Bryna Terfla působil ledabile, do jednotlivých árií navíc vkládal prvoplánové vtípky skoro až čtvrté cenové skupiny. Při duetu z Donizettiho Nápoje lásky například vypil na ex plechovku Birelu a neustále pak koulel očima, působil lehce vyšinutě, že jste měli dojem, jestli v té plechovce nebylo něco ostřejšího a místy dokonce ani nebyl slyšet. Přiznám se, že jsem byl opravdu v šoku. Do programu si zařadil svého ikonického Verdiho Falstaffa, démonického Mefistofela z Bojtovy opery. Zde byl mimochodem přesvědčivější v pískání na prsty než v samotném zpěvu. A dále Voltana z Wagnerova Zlata Rýna, který zase postrádal jakoukoliv majestátnost. Druhá polovina působila o něco lépe, ale ani interpretace Gershwinova Porgyho nebo Tevěho ze Šumaře na střeše, tak v té se nevymanil prostě z takové určité prostě šedi. Musím říct, že Terlo paradoxně zůstal ve stínu Slávky Zámečníkové. Ta předvedla krásně znělý, barevný hlas, technickou suverenitu, muzikalitu i velkou přirozenost. Výborně zaspívala Norínu, například Norínu z Donice jeho Dona Pasquála i Markétku z Gunnarova Fausta, působivá byla také v Gershwinově Summertime a ve společných číslech s Brynem Tervlem ukázala, že je také velmi citlivou kolegyní, která na rozdíl od Tervla nepřekročí hranici vkusu. Orchestr Prague Philharmonia se snažil hrát kultivovaně, ale dirigent Eugene Kohn se místy v partiturách skoro až ztrácel natolik, že se měl pocit, že hráče musí skoro mást. Říkám to opravdu nerad, ale tento koncert ve mně vzbudil opravdu velké rozpaky.
0: Dane, už jenom velmi stručně, na co bys nás pozval v samotném závěru festivalu Smetanovali to myšl.
2: Určitě dnes a zítra na dvojkoncertní provedení výběru z Gershwinovy opery Porgy a Bess, pak na zítřejší koncert Komorní filharmonie Pardubice s houslistou Josefem Špačkem a dirigentem Vahanem Mardirosianem, no a na úplnou tečku vlastně, kterou obstará v neděli italská filmová noc s naším symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. A tento závěrečný koncert budeme od 20 hodin vysílat u nás na stanici Vltava v přímém přenosu a provázet tím bude Martina Viktorie Voborníková Kopecká, takže si myslím, že by si tento koncert posluchači určitě neměli nechat ujít.
1: Já si rozhodně nenechám ujít. Neděle 20. hodina tady u nás na Vltavě. S hudebním publicistou Danielem Jägerem jsme se ohlédli za projekty 68. ročníku Smetanovy Litomyšle. Tak přejeme krásný den a ještě ty poslední hodiny strávené na festivalu.
2: Moc díky a srdečný pozdrav do Prahy. Naslyšenou.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev vzrostl na 30. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je více než 90 lidí. Agentura Reuters úder označila za nejvražednější útok na Kyjev tohoto roku a starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadů Sumská oblast a město Kryvyj Rih. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec i zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o více než 80%, jak potvrdila ředitelka organizace Martina Hronová. Spojené státy se připravují na zítřejší oslavy 250. výročí Dne nezávislosti. Americký prezident Trump má dnes v souvislosti s tím pronést projev u národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Proslov na dnešek plánuje i demokratický starosta New Yorku Zohran Mamdani. Zároveň dnes papež Lev XIV. Převezme Filadelfskou medaili svobody. Na Královéhradecku začínají akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci Králové výročí připomene série koncertů i večerní ohňová show. Dnes se otevírá také nová expozice Muzea války 1866, a to na Chlumu. A čekejte polojasno s kupovitou oblačností, na horách potom ojediněle přehánky. Ráno na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mosaika. Dobrý den. Jsou místa, kde se čas měří tak trošku jinak, ne podle hodinek nebo kalendáře, ale podle příběhů, které jsme v nich prožili. V kinech jsme se poprvé báli, poprvé jsme tam možná plakali, poprvé jsme se možná zamilovali do filmových hrdinů. Chodili jsme do nich s rodiči, na první rande, s přáteli, ale i sami, když jsme na 2 hodiny prostě chtěli zmizet z každodenního světa. A přestože dnes můžeme sledovat filmy skoro kdekoliv, tak kouzlo potemnělého sálu velkého plátna a společně prožívaných emocí to opravdu nic nenahradilo. I proto stále existují kina, která promítají už víc než 100 let. Přežila války, přežila politické zvraty, nástup televize i streamovacích platform a dál píšou své vlastní dějiny. A právě tohle mapujeme v našich výletech s Vltavou, které za chvilku nabídneme. A průvodcem po stoletých biografech je nám tento týden reportér Ivan Motýl.
1: Je to ideální průvodce, hudebních průvodců máme potom několik, France Schuberta, Joshu Redmana, Jana Křtitele Vaňhla a další. Jako první zaspívá Caetano Veloso a je to nahrávka z konce 90. let. Přejeme dobrý poslech a hezké páteční dopoledne.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Caetano Veloso. Na nahrávce z roku 1998, 7 minut po 9 dopoledne.
1: A už jsme to zmínili, kino nikdy nebylo jenom místem, ve kterém se promítají filmy. Bylo to takové okno do světa, který byl větší, odvážnější, v mnoha případech i romantičtější nebo dramatičtější než všední život.
0: Právě v biografech se celé generace seznamovaly s novými příběhy, módou, hudbou i sny.
1: Na 2 hodiny mizely starosti, lidi se nechávali unášet společným zážitkem, který se potom doma na obrazovce už jenom těžko, velmi těžko opakuje.
0: Není náhoda, že některé kinosály fungují nepřetržitě už více než 1 století. Jsou svědky proměn společnosti i filmového umění a připomínají, že některé zážitky mají největší sílu právě tehdy, když je sdílíme společně s ostatními.
1: A tak společně teď míříme do jednoho takového výjimečného biografu v našem seriálu o českých kinech, která jsou starší než 100 let.
0: Ve Vyškově mají kino Sokolský dům. Ivan Motýl se tam setkal s ředitelkou Věrou Maňáskovou a produkční Petrou Břečkovou.
2: Výlety s Vltavou.
3: Na výlet do biografu, pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta a navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nich se nepřetržitě promítá více než 100 let, tedy minimálně od roku 1926. A v moravském Vyškově se chodí do bijáku již od září roku 1915, tedy 111 let. Vzhůru do Vyškova.
4: Dneska jsem přijel do biografu ve Vyškově na Moravě. Teď ale stojím na historickém náměstí u barokní kašny s motivem Ganyméda na orlu, to je starověká mytologická postava, syn trojského krále, který se zalíbil vládci bohu Diovi a Zeus ho poté proměnil v orla a mladíka unesl nahoru Olymp, kde ho učinil snad svým číšníkem, takže je to příběh rozhodně filmový a teď se místních tady kolem kašny zeptám, jestli do zdejšího kina v Sokolském domě, do kina, které zde promítá nepřetržitě od roku 1915, jestli do toho kina chodí, nechodí.
5: Jsem dlouho v kině, už nebyla aspoň 50 let ani víc.
4: No. A jako malá jste tu chodila do kina?
5: No jako malá, no ale to je, co 50, aspoň že, ježiš, mě už je tolik let. No říkám, 60 let jsem nebyla v kyně.
4: A na čem jste byla naposledy, vzpomenete?
5: Já nevím, prosím vás, za 60 let, já už nevím ani čích jsou.
4: Z historického náměstí tady ve Vyškově jsem se teď přesunul přímo k Sokolskému domu. Měli by mě tady očekávat. Ano, je ale zavřeno. Klepeme, už nás tady čekají. A už je odemčeno. Dobrý den.
6: Dobrý den. Vítáme vás v kině Sokolský dům. Zamknu. Mé jméno je Věra Maňásková, jsem ředitelka Městského kulturního střediska ve Vyškově a Sokolský dům, kde se nachází kino, pod nás patří.
4: Nejste tady sama?
6: Nejsem tady sama, po mém boku je paní Petra Břečková, což je naši produkční a má kino na starosti.
4: Pojďme si kino prohlédnout. Samozřejmě už tady, hned ve vestibulu, cítíme atmosféru, jsme v Rakousku-Uhersku.
6: Sokolský dům byl postaven v roce 1883 a přestaven do této podoby v roce 1913. Ale neměl sloužit původně jako kino, byl to vlastně dům, který sloužil jako společenské a kulturní centrum a později se z toho vyvinulo vlastně samotné kino, které začalo promítat 15. prosince 1915.
4: Za první světové války v dobách nelehkých Tak pojďme dál.
6: Po pravé straně vidíte pokladnu, ta tady vždycky fungovala, takže to je taky jako...
4: Ano, původní pokladna.
6: Původní historická pokladna.
4: A kde je několik historických snímků. A do sálu jste tady...
6: Do sálu jdeme tady po tom schodišti a vpravo vidíte...
4: Přesně tudy, kudy šli první návštěvníci na první film, to bylo teda toho...
6: Roku 1915.
4: To je přesné datum?
6: 15. prosince 1915. A byly to doby, kdy vlastně byl ještě němý film, bez zvuku. A i pokud jsou správně historicky dochovány údaje, tak v té době se tady sice promítalo bez zvuku, ale hrál tady Štědronův komorní orchestr. Ano. Takže my jsme měli projekce za doprovodu hudby.
4: Pamatujete si, kdy jste byla poprvé v tomhle kině?
5: Její Danečky, poprvé. No, s mým mužem určitě, a to už je 26 roků vdova. No,
4: vy jste narozena v roce?
5: 39.
4: A vdávala jste se?
5: 27. dubna 62.
4: A říkala jste, že s mužem, takže někdy na počátku 60. let jste tam určitě byli.
5: To jo, a to už je hrozně dlouho.
4: Nepamatujete si nějaký film tam z toho kina?
5: A tenkrát na Západě, myslím.
4: No tak to je slavný western. Líbil se vám?
5: Líbil, ano.
4: A ještě něco jste si pamatujete? Vybavujete si nějaký film, který vás zaujal, rozplakal nebo něco?
5: Ano. No, tak mě rozplačil ledaso, já mám ráda takový smutný kino.
4: Důležité je, že kino se zachovalo.

0: Kanavě udělanou tady tuhle zatemňovací zástěnu, protože ten zážitek z toho filmového představení už nebyl takový, když se otevíraly třeba během filmu dveře, tak světlo šlo na plátno. Otrhávalo to právě pozornost od toho samotného zážitku, od toho z toho filmu a rušilo to. Proto tady máme takovou teďka nově zatěňovací zástěnu.
1: Ano, výborný nápad.
0: Což právě je první taková věc, co ty diváky hned taští do těch očí, že tady je něco novýho a neobvyklýho.
1: Ano, tak teď vstupujeme do úplné tmy, ale jistě rozsvítíme. Pro kolik diváků to je?
2: 252.
1: 252. Jak bývá plno, nebo jak to vůbec je z návštěvnosti? Protože samozřejmě vy máte asi to štěstí, že ve Vyškově není žádné multikino.
2: Není, ale je docela blízko, je v Brně, je v Prostějově nebo Olomouci je multikino, takže máme konkurenci dost vysokou. Ale my si myslíme, že pořád ještě diváky dokážeme natáhnout tím, že je to prostě společenská akce, vzájemně se potkávají.
0: Je to tak, lidé vlastně nejdou pouze na film do kina. Oni jdou za tím zážitkem. Oni chtějí z toho něco prostě víc, to znamená třeba, když je nějaká komedie, lidi i v okolí se prostě smějou a teďka vy prostě jste středem té pozornosti a jste s ním a prožíváte to všichni spolu.
1: Jste, to tak mohu říct, ženy různých generací, každý má jinou filmovou paměť. Kdy jste tady byli poprvé?
2: Tak já jsem původně z Vyškova, ale v 91. roce jsem odešla úplně do zahraničí, takže moje paměť sahá spíš do roku, řekněme, mezi 80. a 90.
1: Kdy jste tady byla poprvé, jako dítě?
2: Jako dítě, ale popravdě řečeno úplně si nepamatuju na to kino jako takové.
1: No a to je zajímavé, že vlastně na ty první filmy si pamatuje málo kdo.
2: Ale já si asi spíš pamatuju, že jsem chodila s rodiči, hlavně s tátou, jako jsme si občas odskočili, no a potom samozřejmě jako děti jsme si čekali na dětské projekce a těch bývalo dost. Já už jsem asi pamětník, ale byly to samozřejmě celá řada Vinnetů. Všechny díly, tak ty jsem sledovala pravidelně, nebo vím, že první obrovský dojem na mě udělal film Gappa, a to už se opravdu dostávám do hluboké historie.
1: Teďka mladší generace?
0: 1997.
1: Takže první zážitek z kina?
0: No, je to Harry Potter 2. Šli jsme semka právě s rodiči a bylo kompletně vyprodáno a vím, že jsme seděli úplně nahoře a nevím, čím to je, ale prostě teďka chodím vždycky do té první řady hned, aby jsem to měla z první ruky a ne až někde vzadu, takže to musím říct, že bylo fakt super. A pak jsme chodili na všechny další díly Harryho Pottera, potom se přidávali další filmy, potom další a člověk prostě k tomu kinu tak nějak tíhnul, až se přestala dívat úplně na televizi v mém případě a prostě chodí jenom do toho kina. No.
1: A nakonec se to stalo i zaměstnáním.
0: I zaměstnáním. To by mě právě v životě nenapadlo, že budu pracovat v kině a že to bude nejenom moje práce, ale i můj koníček.
1: Tak je to za odměnu, za to, že jste tak moc chodila do toho kina. Tam jako kluk chodil, nebo co jste tam viděl, na kino, jestli si vzpomenete. Chodil jste do Sokolského domu do kina?
3: No jistě, už jako kluk jsme chodili aj do Besedního, jak je Kojal, za korunu.
1: To už je zrušené, to kino?
3: A i za korunu jsme chodili a...
1: A potom do toho Sokolského domu?
3: Jako děti, jo, no Sokol, jo.
1: Co si pamatujete, třeba nějaký film tam? Nějaký film si pamatujete?
3: No, tak film třeba o Židech, jak nás komunisti učili nenávidět Židy, že nás okrádají, že oni snižují ceny komunisti a Židi je zvyšují. Tak nás učili, že nějaký Bočan měl obchod a no,
1: a vy jste ročník narození, jestli se mohu zeptat?
3: 40.
1: 40. ročník.
3: Já mám teď 85, no ještě. A budu mě čest.
1: Zkuste vzpomenout ještě nějaký jiný film, který jste viděl v tom kině.
3: Že se ptáte na filmy jenom.
1: No, nebo co jste tam zažil v tom kině? Nějakou lásku třeba?
3: No to jo, když jsem seděl v poslední řadě, tak se mi šahal mezi...
1: Promítací kabina. Dobrý den. Slyšel jsem, že jste už takovým v uvozovkách inventářem tady. No. To znamená, promítáte dlouho. Jak dlouho?
4: Na kině jsou od 94. Vyšková.
1: Kdy jste v tom kině poprvé byl jako dítě?
4: A poprvé

0: jsem tady byl v nějakým 67. roce.
1: To vám bylo kolik?
0: No 13 let, nebo 14 let.
1: Tak nějak pamatujete si, co to bylo za film třeba? Nebo...
0: To si nepamatuju už, co to bylo za film, ale byly tady červené sedačky, lepilo se ta koženka, to bylo nepříjemné.
1: Co třeba takové jakoby nepřístupné filmy? Dalo se na ně dostat, i když jste neměl těch 15 nebo 18, zkoušel jste to někdy?
0: Nedalo se na ně dostat.
1: Někde se dalo.
0: Tady byla paní Procházková, ta byla bedlivá, teda ta z toho zlídala.
1: Tak jo, pojďme ještě se podívat na to vybavení. Samozřejmě vidím tady, že máte ještě starou promítačku, 35, že?
0: Tady byly zde dvě, stály tady jedna to, u toho okýnka, u druhá u toho, tam ještě stál diaprojektor. No a bylo to, nachystat ten film, bylo to někdy dost krušný, protože filmy byly starý, zaolejovaný, poškrabaný, potrhaný, no, tak někdy s tím byla práce, než se to připravilo. Když člověk si pronde tu starou mašinu, tak k tomu má takové jako asi nostalgii. Tak považuje to starý promítání za takový poctivější, nebo bylo to víc řemeslo, že? Ale tady toto, to je určitě to pohodlnější, ale zase, když by se něco stalo s mašinou, tak to nedopromítáme. Tam se to dalo dopromítat.
1: Tady nevíte ani, jak do toho vlézt. A jaký je problém právě s tím, jestli se někdo nepokouší dělat nějaký ilegální záznam filmu, protože to samozřejmě...
2: To hlídáme. To tady máme právě na to, tady manžela Petry.
3: Je to právě teďka poslední dobou nějaký trend tady těch mladých lidí, že prostě oni si ani neuvědomují, že je to třeba trestný, jo? Že porušují autorský práva a tady ty kopie prostě jsou nelegální a můžou mít nějaký postih. Takže snažíme se prostě je upozornit, že tohle prostě se nedělá, nesmí. A aby tady ty nahrávky, jakékoliv prostě záznamy smazaly.
0: Se jezdilo s filmama na nádraží, tam se to s tím čekalo se na nádraží, na filmy. Někdy se jelo na nádraží a ten film ještě nepřišel, tak jsme se vraceli z nepořízeno a už jsme s tím měli, někdy jsme hráli taky z krabic. Jedno kolo a hned se to nasazovalo a no bylo to zajímavý, minimálně.
1: A byla to vlastně taková práce na celý den, jako s tím, že zajistit ty filmy, no, přijde z toho nádraží, odvést to tam.
0: No, teď já jsem chodil po kině třeba o 11 hodinách jsem s tím jel na nádraží, protože na druhý den už to někde ráno hráli, tak to tam muselo být. No, byly to fofry někdy. A v zimě to bylo nepříjemné teda toho.
1: Táhat se s tím navíc.
0: No, tak ono, a já jsem někdy jel na kole.
1: S tím filmem?
0: A to jsem měl 4 krabice na kole pověšený. A já jsem se dělal na štanglí z boku, protože z vrchu to je skopečka trochu. No a jedno a i stál u radnice policie, teď to viděl. A jenom, a já teď jsem nevěděl, jestli slíst nebo neslíst. A on, jedu okolo něho a on povídá, tak to jsem ještě neviděl. A já jsem jel furt dál. Ale oni věděli, že se to vozí, že to není nějaký můj manýr nebo co. Protože ty 4 krabice byly potřeba převíc. No.
4: Film nezemře, dokud bude v kině tma. Tak pravil Samuel Goldwyn, slavný americký filmový producent.
5: Bude se mi stýskat po výletech z tohoto týdne, bude se mi rozhodně stýskat po návštěvě těch starých krásných biografů, kterými nás provedl fantastický reportér Ivan Motýl. Tak co nás čeká potom příští týden, Františku? My výlety vysíláme až v úterý v Mozaice.
6: Je to tak, pondělí sváteční schéma s mistrem Janem Husem, ale od úterý to bude výlet na Plzeňsko, legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji a začneme u tábořiště u řeky Berunky u městy se Zvíkovec v úterý po 9. hodině.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Joshua Redman a Walking Shadows, album, ze kterého dohráváme na Vltavě v 9 hodin a 30 minut. Máme pátek 3. července.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jsou zámky nebo památky, které si spojujeme výhradně s historií a potom jsou takové, které se nesmazatelně zapsaly i do světa filmu. Jedním z nich je zámek Ploskovice, zámek na Litoměřicku, ve kterém vznikl třeba film nebo pohádka Princ a večernice, Jezerní královna nebo Čertova nevěsta, ale třeba taky Oscarový Amadeus, seriál První republika a celá řada dalších i zahraničních snímků.
0: Co na Ploskovicích filmaře už desítky let tolik přitahuje, na to se zeptáme Kastelána. Ondře píše. Dobrý den.
3: Dobré dopoledne.
2: Ondřej, dobrý den. Váš zámek patří k nejvyhledávanějším filmovým lokacím v České republice. Co myslíte, čím je pro filmaře tak výjimečný?
3: Máte určitě pravdu, my evidujeme na zámku už přes 60 filmů a seriálů, které se zde historicky natáčely, a to nepočítám dokumenty, reklamy a hudební videoklipy, takže ty filmové štáby se ty opravdu netrhnou. Možná rekordně se nám tu za jeden rok vystřídalo 13 filmových štábů, to bylo asi před 20 lety. A určitě to, co filmaře oslovuje, a tak je ta rozmanitost filmových lokací. To všechno, co zámek nabízí, ať už je to zámecký park, který samozřejmě nabízí mnoho rozmanitých záběrů, ať je to reprezentativní sál, kde se dobře dá filmovat různé plesy, hostiny, nebo reprezentativní audience, ten vstupní vestibul, který je často dekorovaný jako restaurace nebo hotelové lobby, a potom je to samozřejmě ten tajemný prostor grot umělých jeskyní, které jsou pod zámkem. Právě proto může zámek uspokojit jak filmaře pohádek, tak historických filmů, ale i například hororů.
0: Které filmy nebo pohádky byste doporučil si předtím, než vyrazíme na Ploskovice, připomenout?
2: Třeba nějaký ten horor.
3: Samozřejmě většina návštěvníků si zámek spojí především s pohádkami, a to je pochopitelné. Ta úplně nejslavnější tak je česká klasika, pohádka Prince a večernice, ale také bych určitě zmínil pohádky jako Jezerní královna, Čertova nevěsta nebo vánoční pohádku České televize Nejlepší přítel. Z těch filmů potom jistě posluchači budou znát Oscarového Amadea. Ten se tady natáčel několik dní, ale v samotném filmu je ten záběr asi 12 vteřinový. Já s oblibou říkám, že to je nejdražších 12 vteřin v historii našeho zámku. Potom se jedná samozřejmě o českou klasiku Jára Cimrman, Ležící, spící, slavná scéna Dvojníků, která se natáčela v interiérech zámku, nebo hollywoodská komedie Láska na hlídání. Těch hollywoodských štábů přece jenom do Čech tolik za stolik nejezdí, anebo potom samozřejmě už zmíněné seriály První republika, i Tři mušketýři. Určitě ty nejslavnější záběry jako takové, tak vznikají pod zámkem u Dolní Kašny, kde je takový ten nejslavnější pohled na zámek, kde právě exceloval Vladimír Menčík ve zmíněném Princi a večernice.
2: Ondřej, řekněte nám, když se u vás filmaři zdrží víc dnů, jak náročné je propojit ten návštěvnický provoz s jejich prací? A nebo nejde vůbec propojit a zámek se musí pro návštěvníky během natáčení uzavřít?
3: Většinou uzavíráme zámek jako takový a samozřejmě zámecký park ale zůstává otevřený, tak to často právě táhne nebo přitahuje právě lidi tady z vesnice nebo i z blízkého okolí. Často se ta zpráva o tom, že se něco natáčí na zámku, roznese po okolí, tak potom chodí samozřejmě sousedé tak šmírovat, kdo zrovna se nachází na place a tak dále. Samozřejmě filmaři se snaží tohleto ututlat, ale možná i z poslední doby jste zaznamenali onu historku z nedalekého Úštěka, kde měl natáčet Leonardo DiCaprio a bylo to takovým veřejným tajemstvím. Takže samozřejmě i občas takovéto hvězdy jako zavítají na zámek. A to potom samozřejmě láká k těmto návštěvám do zámeckého parku.
0: Ploskovice za sebou mají bohatou historii, ale vy jste připravili na letošek taky prohlídky s večernicí, botanické vycházky zámeckým parkem i další program, na které akce byste nás pozval a posluchače.
3: první řadě právě na onu prohlídku s večernicí. To je prohlídka, která je koncipovaná pro celou rodinu. Máme poměrně velký zájem, evidujeme ze strany i starší generace právě v souvislosti s pohádkou. Rádi si to chtějí připomenout, tu pohádku, ale jenom posluchače, tak upozorním na to, že skutečně ten text je koncipován pro děti, ale na to určitě bych návštěvníky pozval. A potom také na akci, kterou v letošním roce budeme pořádat úplně poprvé, jmenuje se Toskánský den, budeme ji dělat 1.8. Bude se jednat o takovou barokní akci, barokní odpoledne tady na zámku, kde bude možné zažít takový barokní piknik, barokní kostýmované prohlídky, barokní tance. Chceme připomenout to, že zámek je přece jenom barokním zámkem a trošku tuto atmosféru zámku zase přidat. No a potom samozřejmě na oblíbenou celorepublikovou akci Hradozámecká noc, ta je 22.8. v sobotu, kde zase návštěvníky potěší kostýmovaná hraná prohlídka s názvem Hledá se správce, kdy návštěvníkovi se zkusíme přiblížit, jak vlastně vůbec probíhá výběr kastelána na takovýhle státní zámek.
2: Dalším střípkem filmového léta tady u nás na Vltavě byly Ploskovice, zámek, který si zahrál v desítkách filmů. Děkujeme kastelánovi Ondřeji Píšovi za pozvání a za vyprávění. Přejeme hezké léto.
3: Hezké léto i vám.

0: Historie portugalských námořních výprav se otiskla i do hudebních map.
1: Brazílie a Kapverdské ostrovy. Pestrý mix portugalských, španělských i afrických vlivů v sedmém nebi s Petrem Doruškou.
0: Uslyšíte kapverdskou zpěvačku Sejuani, brazilskou legendu Sidu Moreiru i novější objevy brazilské hudební scény.
1: Sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte v pátek 10. července od 19 hodin.

0: Brágas a píseň V čerém poli stojí zámek, album o ptácích a rybách, nahrávka z roku 2018. Necelá minuta zbývá do 9:45.
1: Deiktický střed, to je pojem z lingvistiky, ukazuje, že pohled na mapu závisí na tom, odkud se na ní díváme, ale všechno už vysvětlí filozof Petr Šourek.
2: Když se vás zeptám, kde je v Maďarsku za Dunají, kam ho umístíte? Co myslíte? Řeka dělí zemi zhruba na půl od severu k jihu. Která polovina je za Dunají? Ta východní nebo ta západní? Vsadím se, že v první chvíli si valná většina Čechů bude myslet, že maďarské Zadunají je východní část země, ta dál od nás. Ale správná odpověď je opačná. Zadunají, maďarsky Dunántúl, latinsky Transdanubia, leží na západním břehu Dunaje, blíž k Prátru a do Evropy. Když dojedete z Prahy do Budapešti, budete mít už Zadunají za zády. Zadunají leží samozřejmě za Dunajem, ale záleží, ze kterého břehu se na ně díváte. V tomto případě máte stát na východním břehu. Perspektiva je důležitá, z názvu a polohy se dá zpětně odvodit. Vezměme Transylvánii. Ta dnes leží v Rumunsku, nicméně za lesem je z Maďarska. A maďarsky se také jmenuje Erdély, čili zálesí. A tak už víte, odkud ten název pochází. A z toho poznáte, kdo si to území pojmenoval a kdo mu vládne nebo vládl. My dneska říkáme Zakarpatí, jako bychom se na tu zemi dívali z Moskvy nebo z Kyjeva. Přitom za první republiky jsme mluvili o podkarpatské Rusy a místní Maďaři dál mluví o Karpátojo, tedy Podkarpatí. Z hlediska Budapešti ten kraj leží dál pod Karpaty a ne za Karpaty. Abyste mi špatně nerozuměli, nechci tu rozdmíchávat staré nacionalistické vášně nebo oživovat teritoriální nároky. Jde mi o něco jiného, o takzvaný deiktický střed. Zní to strašně odborně, ale deiktický střed označuje místo, ze kterého mluvíme. Říká nám, kde je naše tady a teď, protože co není tady, je logicky tam, jinde na druhé straně. Deiktický střed určuje, co je za kopečky a kudy se vyne naše cestička k domovu. Říká, kdo je ten a kdo onen, kdo stojí blíž a kdo dál. Mluva je tak ukotvená v čase a prostoru. Pozor, nikoli fyzicky a fyzikálně. Geograficky podle souřadnic nebo GPS. Nýbrž společensky, alias sociálně. Deiktický střed je místo, se kterým se identifikujeme. Stejně jako čeština má maďarština protikladné výrazy tady a tam. Není to nic složitého. Tady se řekne it a tam je maďarsky od. It od. Zapamatujte si to. It od. Hodí se vám to na balatonu, až budete ukazovat z jednoho břehu na ten protější. It tady, od tam. It a od se mohou spojit se starým slovem pro domov. Hon. Vznikne tak it hon. Tady doma a od hon. Tam doma. Je jasné, jak se to používá. I to neřeknete, když jste doma. A o tom, když doma nejste. A nebo, a tady to začíná být zajímavé, ta slova užíváte podle toho, s kým mluvíte. Představte si, že jste doma a voláte manželovi, manželce, dětem, se kterými bydlíte, máte s nimi tedy společné doma. Těm řeknete, což vás nepřekvapí, ithon. Tady doma. Když se ale nacházíte na stejném místě u vás doma a máte home office, ze kterého voláte šéfovi, použijete odhon. Tam doma. Protože šéf či šéfová u vás nebydlí. Neb má jiné obydlí, jiné doma. Vaši kolegové s vámi nezdílí deiktický střed domova. Sdílení deiktického středu je sdílení perspektivy, pohledu na svět. Nemusím se dovolávat komických slov české hymny, aby vám bylo jasné, že domov je vlastně teritoriálním synonymem slova my. A tím pádem odpovědí na nejdůležitější politickou otázku. Kdo jsme my? V našem případě obyvatelé jedné útulné kotliny. Nejen každý z nás, když mluví, ale také jazyk má svůj deiktický střed. Místo, ze kterého se mluví česky, maďarsky nebo francouzsky. Názvy jako Zámoří, Dálný východ, Zaúralí, Zadunají, Zakarpatí nebo Transylvánie ukazují, kde tento střed jazyka leží. Když Béla Bartok zapsal v roce 1906 maďarskou lidovou píseň Tisán inen Dunántúl, zápis pořídil v jižním Zadunají, tedy na jeho západě dnešního Maďarska. V písni se zpívá Tisán inen Dunántúl, túlo tisán, von egy csikós nyájostúl. Tedy něco, aby se to rýmovalo, od Tisy až za Dunaj, za Tisou stádo má šohaj. A nejde o to, kde tu píseň Bartók sebral, kde a kdo mu ji zrovna zaspíval, ale kde se nachází její deiktický střed, odkud se ta lidová píseň zpívá. Ano, je to někde mezi Tisou a Dunajem. ve Velké Uherské rovině. Tam celkem nepřekvapivě leží deiktický střed maďarštiny. Tam se narodil maďarský národní básník Sándor Petőfi. Odtamtud se mluví, píše a zpívá maďarsky, dokonce i když jste někde docela jinde.
1: Zajímavá úvaha. Pozorně jsem si ji poslechla, takže každý jazyk má tedy svůj vlastní výchozí bod, z něhož nahlíží na svět, jak říká filozof Petr Šourek. Tak my vás s Františkem zdravíme právě odsud, tady odtud, ze studia Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech.
0: 10 minut a kousek zbývá do 10. Nám hraje Český národní symfonický orchestr.

0: Náš dramaturg Jan Kincel pro nás nachystal část z Alpské symfonie Richarda Strause v 9 hodin a téměř 54 minut.
1: Moderátorka dnešní vizitky Karolína Koubová s námi teď ve studiu není, protože přijala pozvání do studia, kde vzniká výsledná zvuková podoba filmu a pozval je tam sound designer Pavel Rejholec. Poslechněte si tedy vizitku. Karolína se bude ptát třeba na to, jak se mísí jednotlivé zvukové složky a nakolik práci se zvukem proměňuje umělá inteligence. Vizitka tentokrát ze zvukového studia začíná hned po zprávách.
0: O 12 hodin později ve 22 hodin další povídka klasiků u nás na Vltavě, tentokrát od Karla a Josefa Čapkových, má název Živý plamen. Poslouchejte tedy v 10 hodin večera.
1: Před námi je prodloužený sváteční víkend, tak přejeme, ať si ho užijete v klidu a příští úterý se na vás budou těšit František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony a 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jenom 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory. Poblíž sídla OSN v New Yorku se včera večer upálil muž. Podle exilových tibetských médií šlo o Tibeťana. Chtěl upozornit na otázku nezávislosti tohoto území, které od 50. let okupuje Čína. Newyorská policie stanici CNN řekla, že večer přijala tísňové volání. Záchranáři převezli 52-letého muže s těžkými popáleninami do nemocnice. Zraněním ale podlehl. Úřady teď případ vyšetřují. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní cyrilometodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Kromě Mikulčic budou letos spolupořádající obcí pouti také Mutěnice. A čekejte polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Dopoledne na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Začíná speciální filmová vizitka, kde vám přinášíme jednotlivé díly z různých pracovišť, které se podílejí na celé filmové produkci, od natáčení filmu až po postprodukci. A dnes jsme tedy vyrazili do renomovaného zvukového studia Sound Square, které má řadu ocenění právě co se týká zvuku u filmu. A dnes nás pozval výkonný ředitel Sound Squareu Pavel Ryholec, sám držitel 8 českých lvů. Dobrý den, Pavle. Díky za pozvání.
2: Dobrý den, díky také.
1: Takže my jsme teď v takzvané mixážní hale. Před náma je obrovské plátno a mnoho tady zvukových pultů. A Pavel Ryholec, jak se teda liší třeba tohle studio od těch, která máme v Českém rozhlase? No kromě té velikosti, protože je asi tak pětinásobné. No.
2: Tak asi nejdůležitější rozdíl bude, že toto studio je pro film, je pro filmovou a televizní tvorbu, tudíž vždy pracujeme s obrazem a na obraz, což je ten základní rozdíl oproti rozhlasu, kde se pracuje zejména jenom se zvukem jako takovým.
1: Ale tam v tom zvuku tady takový rozdíl nebude?
2: V tom zvuku myslím si, že takový rozdíl nebude. Může tam být teoreticky rozdíl třeba v době do zvuku bych očekával, protože ten předpis pro rozhlasová studio bude asi jiný než pro filmová. Hmm. Tahle hala je koncipovaná jako filmová míchací hala pro Dolby Atmos, tudíž odpovídá přesně těm specifikacím pro tento způsob práce a je to primárně míchací hala, kdežto studio v rozhlase je primárně pro záznam. A myslím si, že tam ty parametry jsou trošku jiné.
1: A abychom právě, aby se posluchač dokázal představit, tak my vlastně jsme v takovém malinkém kině, ani ne tak malým, za námi je skutečně jako kabina, odkud se promítá. Proč je důležité, nebo co to potom má za přínos, že se to děje skutečně v těch vlastně asi reálných podmínkách, to míchání toho zvuku v těch podmínkách, které potom návštěvník kina slyší vlastně?
2: To je v zásadě základní principiální parametr pro to, aby film v kinech zněl dobře, že musí být smíchán v prostředí, které je kinu blízké. Abychom byli schopni posoudit, jak ten film bude v kině hrát, musíme mít tu akustiku, která je kinům co nejpodobnější. To je vlastně i zásadní věc, která pak někdy v současné době, protože už dávno neexistuje nutnost míchat filmy v certifikovaných míchacích halách, u některých filmů se to projeví tím, že prostě jejich zvuk neodpovídá úplně kvalitou nebo standardu, když se pustí třeba ve velkém kině. Když to my tady jsme schopni přesně usoudit, jak se to bude chovat i v násobně větším kině, protože ty parametry jsou, řekněme, jakoby podobné. Takže čili, to je na tom je to založené.
1: Čili míchací hala, ale není samozřejmostí každého zvukového postprodukčního studia.
2: U všech větších ano, nicméně třeba i ta velikost těch míchacích hal se liší. Dřív, když ještě vlastně fungovaly formáty typu Dolby Digital a podobně, tak ty filmy nemohly vzniknout v hale, která neodpovídala těm parametrům. S příchodem DCP, Digital Cinema, se vlastně ty pravidla úplně uvolnili a je možné dneska teoreticky, pokud to člověk chce udělat, vytvořit mix filmu v malém studiu, které má třeba 3x4 metry. Ale pak samozřejmě je velmi těžké odhadnout, jak to bude hrát v kině a velmi často taky to nemusí dopadnout dobře.
1: Těch studií, pokud vím, tak v Sound Squareu máte 12.
2: Celkově 15. Celkově 15. A ty studia se právě liší velikostí. Pochopitelně není nutné, pokud se dělá střih, editace, aby se dělaly rovnou v míchací hale. Ta míchací hala je skutečně to, kde se zvuk finalizuje a kde je potřeba mít možnost toho kvalifikovaného posouzení na přípravu třeba dialogů nebo na střih postsynchronních ruchů stačí. Máme tady studia 2x3 metry, víceméně moc. 2x4 metry třeba, ve kterých je blízký poslech a to, čím se liší míchací hala, je tato, že ten poslech už takzvaně není blízký, ale posloucháme v difuzním poli. To znamená, třeba ta minimální parametr pro míchací haly je třeba vzdálenost, že od plátna k míchacímu stolu musí být minimálně 4 metry. Tady máme zhruba 7. Mm-hmm. Takže my už jsme samozřejmě jako daleko v těch parametrech dál.
1: Už jsem to chtěla nakrokovat, abych věděla, kolik je tady od toho mixážního pultu k plátnu. Ale asi tady potom je logické, že tady za tím mixážním pultem ten mistr zvuku nemá sluchátka teda.
2: Ne. Mm-hmm. Na sluchátka vlastně v postprodukci se nemíchá vůbec. Aha. pouze se může kontrolovat. De facto jediný případ, kdy se něco kontroluje na sluchátka, jsou hudební mixy pro Dolby Atmos, Spatial Audio. Jinak vlastně na sluchátka vůbec neposloucháme. Pouze na sluchátka se poslouchá při příjmu. To znamená, když se třeba přijímá zvuk na place, tak tam ten mistr zvuku má sluchátka. Jinak my je vůbec nepoužíváme.
1: A to se dostáváme k tomu, co mě opravdu zajímá, protože my mluvíme o tom, že teď jsme se ocitli v postprodukčním studiu. Ono to může vypadat teda, že to není žádná velká akce oproti tomu placu. Tak co všechno se tady děje a jak vypadá ten zvuk, který připutuje sem a potom z toho vznikne komplet film, dá se k tomu obrazu?
2: Já když to se pokusím zestručnit, tak to, co se bere z placu, jsou zejména dialogy. Ten mistr zvuku, který je na place, se na 90% soustředí na příjem dialogů v co nejkvalitnějším možné podobě. Případně, pokud jsou tam některé speciální rekvizity, některá třeba auta, tak se snaží nahrát je, pokud je to možné. Většinou to možné není.
1: Čili to je většinou ten zvukař, který tam běhá s tou tyčí?
2: Ano, tak většinou ten štáb má 2 až 3 lidi. Je to mistr zvuku, který obsluhuje tu techniku. Dneska už ta technika zdaleka není jeden přístroj, ale je to prostě vozík plný rádiových mikrofonů, různých záznamových zařízení. On současně i zabezpečuje, že režisér má odposlech a tak dále. Takže tam je to dneska taková velká technologická věc, kterou oni obsluhují. Nicméně jejich úkolem je zaznamenat dialog a to se předá do postprodukce. A de facto já říkám, že zvuk filmu je vlastně iluze, protože všechno, co v tom filmu slyšíme nebo slyší divák, tak je dodané ex post. Slyšíte-li atmosféru Prahy, je většinou kompozitně složená třeba z 5, 6 různých zvuků. Máte tam, když bych jenom popsal třeba atmosféru u Národního divadla, tak bych řekl, že tam bude od nás nasazen zvuk Vltavy, bude tam nasazen zvuk větru, bude tam nasazen zvuk ptáků, budou tam nasazeny zvuky tramvají, ale není to o tom, že ta nahrávka vznikla jedním stiskem tlačítka a nahráním. Ta vzniká kompozitně a naopak potom v té míchací hale se z toho vytváří ten prostor kolem nás. My se rozhodujeme, který zvuk bude ze předu, který bude ze zadu, jestli se něco bude hýbat, jestli něco bude hlasitější, tiší. A výsledkem by měla mít iluze pro diváka, který bude přijme to, ano, to je zvuk Prahy u Národního divadla a zcela to nebude o tom pochybovat, že to tak je. Ale ve skutečnosti ty zvuky můžou být použity třeba úplně z jiných měst.
1: Takže když tady takhle sedí zvukový mistr za těmi mixážními pulty a pustí si ten obraz, má nějakou tedy banku těch zvuků, které mu dodali z placu, tak kouká na němý film?
2: No, nemůžu říct, že by byl němý, protože většinou jsou tam dialogy. Když se úplně začíná s filmem, tak přijde zvuk ze střižny, který ale už má nějakou představu, protože tam je důležitý proces, ta střižna dneska funguje pro režiséra jako jakýsi testovací provoz na všechno. Střihač tam nasazuje i hudbu, nasazuje některé zvuky, které třeba může dostat od nás, takže už vlastně ten film od začátku nikdy není němý. Vždycky obsahuje nějaký zvuk, ale potom, co přijde k nám, tak se vlastně začíná jakoby od začátku. To, co je třeba důležité, je, že dialogy se kompletně čistí a ten dialogový editor je zbavuje veškerého zvuku, který tam nemá být. Nechává tam jenom dialogy. Samozřejmě v dnešní době je možnost používat různé inteligentní softwary, které nám pomáhají s tím čištěním toho dialogu. Potom existuje proces, který se říká posynchronní ruchy, kdy ruchaři v místnosti, která je k tomu určená, je to speciální studio, které má třeba různé povrchy, jsou tam povrchy dřevěné, kamenné, koberce a tak dále. Přesně podle obrazu vytvářejí zvuk jako pohyb podle pohybu herců. A pak jsou editoři, to jsou střihači zvuku, kteří právě z banky třeba nasazují atmosféry a pak jsou editoři, kteří nasazují zvuky, tomu říkáme jako sound effects, třeba dveře, jeden zvuk dveří, někdo vchází, odchází, zase není složen z jednoho zvuku dveří, ale to třeba 7 zvuků různých dveří máte, tam cvaknutí, kliky, vrznutí, hluboký zvuk dřeva, vysoký zvuk třeba plechu a z toho vznikne jeden zvuk, se kterým potom pracujeme a mícháme ho.
1: No jak se ta kompozice vytváří, tak to je asi hlavní práce mistra zvuku, protože si pamatuju, že jsi říkal, že vlastně ten zvuk ty už musíš slyšet dopředu vlastně.
2: No, snažím se si ho představit a většinou je to tak, když film poprvé vidím, nebo vidíme s režisérem, tak o něm mluvíme a já se snažím si vytvořit nějakou představu o tom, jak by ten film měl znít. A samozřejmě režisér má nějakou představu, kterou já se snažím naplnit a hledáme tu výslednou podobu, která by měla vždy sloužit tomu filmu. Samozřejmě velkou součástí je hudba. Jsou samozřejmě filmy i bez hudby, teďka zrovna den děláme, ale velkou částí je hudba, která je to zase komunikace s hudebním skladatelem, kdy nám hudba vlastně přijde už hotová, nicméně my s ní pracujeme jako s jedním ze stavebních kamenů.
1: Je to teda tak, že třeba na hudbu jsou zase jiná zvuková studia?
2: Ano, ano, je to
1: čili
2: tak.
1: Když my mluvíme o zvuku, který se dělá v Sound Square, který děláš ty, tak to jsou prostě dialogy a prostě zvuky nehudební teda.
2: Dá se říct, úplně bych nepoužil slovo nehudební, protože spousta těch zvukových efektů jsou na pomezí zvuku a hudby. Je to ten takzvaný sound design. My máme snahu, aby zvuk fungoval emocionálně, nějakým způsobem. A právě jednou z těch věcí jsou speciálně vytvořené zvukové efekty, které mají nějaký emoční dopad a můžou používat i třeba harmonické zvuky. Protože vždycky se tak jako říkalo, že hudba obsahuje harmonické zvuky, ruchy obsahují neharmonické zvuky a úplně to tak neplatí. Máme samozřejmě i v hudbě neharmonické zvuky, ale ta struktura toho sound designu se blíží někdy hudbě. Takže to je taková trošku složitější disciplína.

0: Pavel Rejholec už tady v kolika stopách?
1: Já se tady pokouším otevřít jeden z projektů, nicméně budu muset, ještě koukám, natáhnout obraz, abych vám něco mohl pustit. Ano. Jako průměrný film většinou obsahuje okolo 400 až 500 zvukových stop, které jsou kategorizovány podle toho, co obsahují. Máme dialogy, tak to vypadají stopy dialogové.
0: No, tak jsou to celkově, čárky, no.
1: Jsou to samozřejmě čárky, když to zvětším, tak vidíme, že se to obsahuje nějaké zvuky.
0: A má představa, když jsem míchala, co si v rozhlase ve dvou stopách, tak teď opravdu mám pocit zahambení teda. Takže tady je skutečně 400 stop, jo?
1: Je to vidět, já tady takhle to jednoduše projedu, vidíme.
0: Jak se v tom dá zorientovat?
1: Zase je to velmi precizně kategorizované, je to velmi přesně nazvané a my už, protože máme vypracovanou strukturu každého projektu, tak i když člověk přijde k tomu projektu třeba na konci, potom co je připraven, tak ten mixer se v tom velmi rychle vyzná, protože ta struktura, kterou ten projekt má, je přesně definovaná a tím pádem i přehledná.
0: My vlastně mixer je člověk nebo stroj?
1: Mixer je člověk, my mu říkáme, ono to vychází, já proto nevím úplně přesně český ekvivalent, protože tady se používá to slovo mistr zvuku, nebo to sousloví mistr zvuku, které není úplně přesné. My vycházíme z té anglické terminologie, kde se tomu říká re-recording mixer. A je to vlastně ten, který dává dohromady ten finální mix. A to je vlastně, jakoby, dá se říct, činnost nebo profese. Může to být specializace v tom zvuku. To vlastně u postprodukce existuje celá řada specializací. Jsou lidi, kteří dělají dialogy, dialogoví editoři, jsou lidi, kteří dělají ruchy, ruchoví editoři, jak už jsem říkal, pak ty, co točí postsynchronní ruchy, takzvaně brunclíci. A pak jsou lidi, kteří se zabývají postsynchronním zvuku, myslím, jakoby hlasovými postsynchrony. A pak jsou přesně lidi, kteří to míchají jako mixéři. Většinou to má ještě nějakého supervizora. Takže to taková strukturovaná skupina lidí, která může mít někde mezi třeba 10-20 lidma u toho většího projektu.
0: A kdo to tam naskládá teda nejdřív tyhle?
1: A zase, to funguje tak, že každý z těch editorů má nějakou svoji část toho projektu, kterou on plní. To znamená, ten dialogový editor plní dialogy, ruchový editor plní jenom ruchové stopy, ten dělá atmosféry, atmosféry a tím pádem vlastně každý přesně ví, co má dělat.
0: Vědí v které sekundě, nebo si to musí nějak přece...
1: Oni to vědí, protože dělají obraz, oni všichni pracujeme na obraz. Jo. To znamená, podle obrazu on se koukne, co tam je.
0: Tam je potřeba tenhle dialog, tam je potřeba tohle slovo, tenhle ruch, tenhle zvuk.
1: Přesně tak, vždycky to vyplývá od logiky toho obrazu. Přesně tak, my vlastně vždycky fungujeme podle logiky obrazu a vlastně vidíme, co se tam děje a je domluveno na takzvaném spottingu. My se s režisérem domluvíme, co chce, aby v tom daném obrazu bylo.
0: Naskočil nám obraz a vidíme, že je to snímek Jana Svěráka, nový Pět švestek.
1: Je to Pět švestek, my máme konečně obraz a já můžu mluvit konkrétněji o věcech. To znamená, například, když se bavíme o těch jednotlivých kategoriích, tak

0: třeba tak to vypadá.
1: Musí být jeho táta. Zase si někoho najdeš.
2: Tati, jak...
0: Samotný dialog. Tady vidíme, že ta scéna obsahuje samotný dialog. To je to, co se natočilo na place. S tím, když pustím, tak jsou vytvořené...
3: Skleničky ruchy.
0: Veškeré ruchy toho, co herci dělají, to se nedá na tom place natočit.
3: Prohlížejí si fotografie teď, co my vidíme, takže šustění jako fotek. Mm-hmm.
0: Další vrstvou jsou samotné...
3: Pozadí, zvuk.
0: Slyšíme atmosféru restaurace, slyšíme lidi z pozadí a podobně. A další jsou atmosféry. A to už je širší, je tam i zvuk prostředí, je tam zvuk toho, co se děje venku za oknem. A to celé dohromady dá ten zvuk tam toho všeho, co se děje.
1: Děcku, to vypadá na Levkázu. Hele, Milan.
0: A takovýmto způsobem jsou vlastně složeny veškeré scény. Samozřejmě, když ještě přijde hudba, tak máme i samotnou hudební stopu, kterou najdu zde. Například pustím kousek. Zase kompozitní zvuk všeho a mám samotný dialog. Samotné takzvané posynchronní ruchy, které, jak je vidět, tak natáčely lahev, natáčely veškeré to hmatání a podobně. Máme zvuk lodě. Máme zvuk okolí. Těch atmosfér. Máme samotnou hudební stopu. A kompozitní zvuk. A toto všechno je vytvořeno těmi editory během doby, kdy na filmu pracují, což většinou bývá několik týdnů, samozřejmě ta příprava. A tady je vidět, jak ty jednotlivé stopy jsou právě složeny. Například tady jednotlivá stopa vrzání lanoví. Když ji pustím... Tak to je jenom samotné vrzání lan, které je jeden z desítek zvuků, které v tu danou chvíli se nám ozvou.
3: A když my slyšíme jenom vrzání lanový, tak třeba vidíme právě herečku, která teda jenom otevírá ústa, protože tam není puštěná stopa toho dialogu.
0: Přesně tak. Mm-hmm.
3: No a jak se dělá, aby se na něco nezapomnělo, když třeba je fakt třeba stopa i jenom hmatání?
0: No, ono, když se to zapomene, tak nám to chybí.
3: Je to tam slyšet.
0: Tak pokud nám to nechybí, tak se na to nezapomněl. Je to v podstatě o tom, že my vytváříme iluzi a musí nám připadat, že tam je to, co tam chceme, aby bylo, a není tam, co nechceme, aby nebylo. Zejména u třeba mixu tohoto filmu jsme s Janem Svěrákem si říkali, že k tomu přistoupíme tak, že méně je více, že jsme se snažili ten film nepřehlušit, nezahlušit diváka přemírou zvukových efektů ze všech stran. Přestože jsme ten film míchali v tom imerzivním formátu Dolby Atmos, tak jsme se snažili vždycky sloužit tomu, pokud je tam dialogová scéna, herci si povídají, tak jsme se snažili nerušit příliš okolím a naopak, když je ten prostor, tak jsme vytvářeli daleko větší dynamiku.
3: Tak to byla krásná praktická ukázka. A teď mě zajímá, když jsme mluvili, že Sound Square má 15 studií, tady tu mixážní halu, a je to více než 20 let, co funguje, nebo z roku 2004? Je
0: to 2003 tak? Jsme 3. To vlastně otvírali. Ano.
3: Tak jak těžké bylo vybudovat něco takového?
0: Postupně. Začínali jsme dvě studia na reklamu a jedna technická datová místnost, nebo jak bych to řekl, my tomu říkáme Red Box, což je naše mozkové centrum. Tam jsou uloženy všechny disky, technologie, je tam server, který zpracovává data pro celý Sound Square. Tomu říkáme Red Box, je to taková tajná místnost v podstatě.
3: A na Bucknell, vlastně když tam byly dvě studia, teď jich je 15, tak je ten centrální mozek.
0: No, naštěstí, tam je zajímavá věc, že v průběhu doby, když se Sound Square stavil, pořád jistě zvuk chodil kabelama. Takže my jsme po nějakých 10 letech, když jsme dělali rekonstrukci studia, tak jsme naopak kabely ubírali a vytáhli jsme stovky metrů kabelů, kterými původně ty studia byla propojená. Dneska už je to všechno datově, takže naopak vlastně to paradoxně stačilo protože se používá méně kabelových spojení, než se používalo dřív. Ono za těch posledních 20 let zvuk prošel, dá se říct, velkou evolucí, podobně jako obraz, podobně jako veškeré technologie. Takže spíš to se, naštěstí to stačilo.
3: Takže Redbox a teď je to spíš taková krabička.
0: Teď je to taková krabička, ale pořád velikostí stejná, protože těch množství serverů a technologií přibylo, jiných ubylo. Čeho ubylo, když jsme začínali, tak tam byla celá řada ještě přístrojů na přehrávání minidisků a digitálních kazet a DAA8 betakami, digitální betakami, to všechno zmizelo.
3: Minidisk si taky už, ještě pamatuju.
0: Ano, my se snažíme ty staré technologie pokud možno udržovat v chodu. Nám se to občas vyplatí. To, co se nám třeba vyplácí, je, že naopak toto je míchací hala, kde se původně míchaly filmy, které byly na film. Takže vždycky ten finální mix byl s filmovým projektorem, my jsme ho zachovali, máme vedle toho samozřejmě digitální projektor a to, co se děje třeba v současné době, je zajímavá věc, je určitá renesance filmu jako materiálu. Mm-hmm. Myslím si, že to je možná trochu odpověď na nástup AI, že je to návrat k klasickým technologiím, tak třeba film, který teďka míchám, je americký film, který byl natáčen na film a pravděpodobně bude vyrobena filmová kopie. My pořád jsme schopni tuto starou technologii, dneska už můžu říct starou, použít a jsme schopni vyrobit jak finální mix v tom nějakém prostorovém formátu, tak pořád udělat film, který potom skončí na filmové kopii. Což je zajímavé, já neříkám, že to je úplně to, co se stalo s vinylovými deskami, nicméně to vypadá, že technologie filmu zatím zůstane.
3: To se vyplatí nevyhazovat některé věci, které se zdají být zastaralé.
0: Ano.
3: Jak si právě představit, když ten film je na tom pásku a takhle zpětně a digitálně, tak je to něco jako, když člověk poslouchá zvuk z LPčka, že to tam prostě křupé a tak, nebo ne?
0: No to,
3: na gramofonu.
0: Jako u moderních filmů ne, protože moderní filmy už měly digitální zvuk. Dolby Digital nebo Dolby Digital Surround X už je digitální zvuk, který se dělá už od 80. let, tak tam není ten zvuk toho klasického starého filmu, to není. To je jiná věc, že současně probíhá restaurování starých filmů. Od začátku spolupracujeme přes s firmou UPP a Karlovými Vary, takže možná si vzpomenete, že kdysi, a to už bude třeba 15 let, byla zrestaurovaná Markéta Lazarová jako první český film, který se digitalizoval a od té doby my vlastně děláme 10 až 15 filmů ročně ve spolupráci s filmovým archivem. To je zase další věc, to je další disciplína.
3: To je opačný proces. Ale jestliže teda se vrací trochu ten filmový pás, tak funguje k tomu digitální zvuk, nebo jak se zachází
0: ano,
3: s tím
0: digitální
3: zvukem?
0: Zvuk. K tomu funguje digitální tak. Zvuk.
3: Aha, dobře, tam není teda nějaká disproporce.
0: Filmový pás má z principu na sobě digitální i analogový zvuk, takže ano, vznikne tam i analogový zvuk, který ale už v současné době je do toho negativu vypálen digitálně, což je jako přes digitální přístroj, už není to starý analogový způsob, ale pořád na filmovém projektoru, který může být 50 let starý, se ten film založí a přehraje analogový zvuk. To tak pořád je.

0: Posloucháme vizitku přímo ze Sound Squareu, to jsou naše filmové vizitky, které vám nabízíme na Vltavě v rámci filmového léta. Dnes jsme se vypravili do studia Sound Square a mluvíme s jeho výkonným ředitelem Pavlem Rejholcem. A když jsme mluvili o těch změnách, co se událo od té doby, co Sound Square měl 2 studia a Redbox a teď má 15 studií a mixážní halu, já myslím, že je takový jako film velmi zapamatovatelný a fenomenální, byli Samotáři, tak by mě jenom zajímalo, jak se od té doby ten ekosystém celého jako zvuku u filmu změnil.
1: K Samotářům bych se vrátil, to bylo ve studiu Cinema Sound, kde jsem byl předtím, to bylo studio, které jako první studio tady dělalo digitální zvuk pro filmy a Samotáři byli ještě z té doby. Myslím si, že první film, který jsme míchali tady v nové míchací hale byli účastníci zájezdu Jiřího Vejdělka.
0: Aha.
1: Všechny filmy předtím, které jsem dělal, i třeba s Davidem Ondříčkem, tak byly míchány jinde, přestože jsem je dělal.
0: No a ten Cinema Sound oproti Sound Square, nebo tak to ještě vypadalo jak? Nebo pak už to studio vždycky evolučně už rozvíjel?
1: Ano, to studio bylo menší, samozřejmě od tvojí dol době, ale tenkrát v té době to bylo, řekněme, nejtechnologičtější studio v České republice v Praze, které bylo, ale samozřejmě dneska už neexistuje, nebo ne samozřejmě, a dneska už neexistuje.
0: A je tady Sound Square?
1: Je tady Sound Square, většina dřívějších mistrů zvuku se Cinema Soundu potom zůstala v Sound Squareu, nebo přišla do Sound Squareu. No a co se týče Sound Squareu, my jsme začínali už s vizí, že chceme z toho udělat velkou zvukovou postprodukci. To byla vize, to byla představa, že to tak chceme někdy udělat. Ale samozřejmě nechtěli jsme udělat riskantně, postavit 10 studií a zadlužit se a nevědět, co se bude dít. Takže zadlužili jsme se přesto, nicméně jsme začínali postupně takovým organickým vývojem. Takže se postavili 2 studia na reklamu. Vlastně, abych byl úplně přesný, tak začínal se z malého studia, které jsem měl na dvoře, takže ty studia byly 3 od začátku, abych byl zcela přesný.
0: My jsme postupně v centru Prahy, ale je tady dvůr, protože tady vnitroblok Sound Square sídlí v Ostrovní.
1: Ano, to je vlastně to místo je neuvěřitelná lokace. Sídlíme v budově bývalé tiskárny, která byla postavena v roce 1937. A proč to je důležité, je to, že byla dimenzována na těžké stroje. Byl tu minimum sloupů a ty veškeré podlahy byly dimenzované na to, že tu byly tiskařské stroje. To znamená, v tu chvíli, kdy jsme sem přišli, tak jsme mohli pracovat s tím, že stropy unesou velké váhy a my mohli jsme vestavit studia dovnitř, do toho domu. Studia, které mají 2 stěny, aby bylo izolováno od vibrací domu a vnějších ruchů. Takže tady se nikdy nestalo, že by ve studiu byla slyšet helikoptéra nebo něco podobného. A vlastně jsme ty studia postupně stavěli. Až nejnovější přírůstek je Maroon Studio. My kódujeme studia barvama, nebo
0: ano,
1: nazýváme podle barev.
0: Ano, ano.
1: To je taková věc,
0: protože ty jsi říkal, že zvuk má pro tebe barvu.
1: Taky to s tím souvisí, nicméně většina postprodukcí má buď studia označená písmeny A, B, C, D nebo čísly 1, 2, 3, 4, 5 a u nás jsme se rozhodli pro barvy díky spolupráci se studiem Olgoj Chorchoj, které nám dělalo vlastně design, tak jsme vybrali tuto možnost a veškerá studia, teď jsme trošku jaksi na konci možných barev, takže už nebudeme stavit další studia, protože už 15 barev byl problém.
0: Ano.
1: Nicméně poslední studio, které jsme postavili, je Maroon, taková tmavě červená, dá se říct. To je technologicky specializovaný studio na Dolby Atmos Home Entertainment mixy a Dolby Atmos Music. Já tomu říkám, že jsme něco jako early adopters, že se snažíme, když je nová technologie, tak velmi často jsme jedni z prvních minimálně tady, kteří nějakým způsobem začnou používat a naučí se s ní zacházet a vlastně ji využíváme. Což je i případ této míchací haly, která je jediná hala v České republice, která má licenci na míchání Dolby Atmos Feature Film, to znamená celovečerní filmy.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že Sound Square má všechny barvy duhy, už jste vyčerpali, ale zároveň s tím příchodem nových technologií budete muset ještě asi další na paletě nacházet.
1: No, ne? Já si nemyslím, že budeme stavět nová studia, spíš to v tuto chvíli vypadá na stavbu specializovaných, dedikovaných AI serverů.
0: Aha. No to mě taky zajímá právě, jak se do vaší práce speciálně zvukařské propisuje právě příchod AI, protože už si to říkal, že třeba ten proces třeba čištění zvuku se velice dobře dá přenechat AI.
1: Nedá se přenechat. Používáme AI jako nástroj. jako nástroj, který v rukách někoho, kdo ho umí ovládat, tak velmi dobře funguje. Já si uvědomuji, že my máme rozhovor dnes a za měsíc už to nemusí platit. To znamená, u AI víme jenom to, že to půjde velmi rychle dopředu. Nicméně ta AI se dá používat různými způsoby, ale zatím to nevypadá úplně minimálně, že by v té, řekněme, kvalitní dramatické tvorbě to nahrazovalo celkově naší práci. My to používáme jako nástroj při různých zpracováních nebo tvorbách speciálních dialogů. Jsme schopni naučit třeba německy mluvícího herce dobře mluvit česky, v uvozovkách naučit. Jsme schopni vyměňovat některé repliky, nicméně samozřejmě nenahrazujeme celé...
0: Či to mluvíš o dabingu?
1: Mluvím, no není to dabing, není to dabing. Vemte si, že máte třeba film, který je vícejazyčný a ten herec mluví anglicky, je to třeba anglický herec, ale má mluvit taky česky. Mm. A to on neumí. Nicméně se to nějakým způsobem pokusí, ale režisér chce, aby mluvil dobře česky. A my jsme schopni ten hlas herce naučit mluvit dobře česky pro tu danou potřebu třeba.
0: To je to ADR?
1: Dá ne. se říct, ano. To jsou ADR s pomocí, řekněme, AI Assisted ADR. ADR to je zkratka, která je zase stará Automated Dialogue Replacement. Jsou to česky posynchrony. Ty ADR služby, které my nabízíme, je třeba služba pro zahraniční filmaře, kteří točí v Praze, mají tu herce, který potřebuje něco natočit třeba pro jiný projekt. Tak to je, že se propojíme třeba online se studiem v LA, herec sem přijde a namlouvá něco do jiného projektu. A nebo se jim něco nepodaří natočit, tak se to tady dotáčí. A velmi často ADR děláme pro naše projekty. Při střihu se zjistí, že například příběh nefunguje tak, jak by měl a je potřeba něco domluvit trochu mimo obraz nebo je potřeba herci změnit to, co on říkal, aby to všechno dávalo smysl, tak se právě točí jeho hlasem. Není to vlastně dubbing. Dubbing je, že herec namlouvá někoho jiného. ADR je vlastně, že herec namlouvá sám sebe, dá se říct.
0: Když bychom si třeba konkretizovali na známém případu, že se třeba ve filmu Zbormistr musí přejmenovat hlavní postava z těch známých důvodů, tak to prostě jde.
1: Tak to prostě jde a to se taky dělalo tady. To je ADR.
0: A zpět tedy k AI, to se omlouvám, to jsme tady odběhli, protože si říkal, i díky AI umíme herce, který neumí tak dobře česky, ho naučit česky.
1: Ano.
0: Mě zaujalo. Co si myslíš, že nikdy AI nedokáže místo vlastně té lidské ruky, lidského ucha a tak
1: to
0: komunikaci s režisérem?
1: Vůbec nemůžu troufnout říct, že nikdy, protože vidíme, že ty možnosti a schopnosti se neustále rozšiřují. Tady je spíš otázka, jestli je cílem, aby AI vytvářela filmy místo lidí, aby herci ve filmech byli AI a tak dále, protože si myslím, že si člověk musí položit otázku, proč divák se na film chce koukat. Většinou je to o tom, že to je příběh lidí, se kterými on je schopen se nějak stotožnit, nějak emočně prožívat jejich příběhy, vztahovat to sám na svůj vlastní příběh. A já si nejsem jistý, že funguje to, když se budu dívat na příběh, o kterém budu vědět, že je zcela uměle vytvořen, jestli bude mít stejný emoční dopad. Takže já si tady spíš vnímám tu otázku, proč ty které věci vznikají. Umím si představit, že některá třeba seriálová tvorba, která slouží spíš pro takové jako lineární masové vysílání, může začít být v AI. Myslím si, a můžu se samozřejmě plést, že ta náročná psychologická, dramatická tvorba pravděpodobně zůstane v tom klasickém formátu, že to skutečně budou reální herci, kteří to budou dělat, pokud to nebude čistě nějaká zábava. Hmm. Ale to se samozřejmě může změnit.
0: Ona ta otázka právě to, když se bavím s umělci z různých oborů, tak vždycky říkají, proč by třeba píseň, skladbu, proč bychom jí zadávali umělé inteligenci. Někdy, kdybych byla opravdu pragmatická, tak řeknu možná proto, že to bude levnější, než když to vytváří živý člověk. A také možná, že to publikum taky nemusí poznat.
1: Zvláštní je, že u hudby je to už docela běžné. Nedávno jsme dělali jeden seriál, kde hudba byla vytvořena AI. Ta hudba tam měla roli, já to slovo nemám rád, ale podkresu, jenom doprovodnou. Tudíž ten nárok na její kvalitu byl daleko nižší a splnila tu potřebu, i přestože neměla tu kvalitu té originální, emočně nabité hudby. Takže paradoxně hudba už dnes jde AI nahradit v některých případech docela dobře.
0: A zároveň, když jsme měli ve vizice skladatele ambientní hudby, tak ten se tedy velmi bránil tomu, že proč by se právě jako ta hudba, která je na pozadí, měla skladat AI.
1: Já si myslím, že samozřejmě třeba v případě tohoto konkrétního seriálu to byly důvody praktické, samozřejmě stálo to minimum, a bylo to i důvod, že ta hudba byla udělaná rychle, hudební skladatel třeba neměl čas. Takže tyhle ty věci se můžou dít.
0: Když mluvíme o těch nových technologiích, tak mě vlastně zajímá, jak to vnímáš jako tvůrce. Jakým způsobem to proměňuje třeba tvůrčí vizi? Jestli se tím zapojením AI něčím jako nepřeskočí nějaká fáze, jestli se to třeba nesploští, nebo jestli to prostě neurychluje nějaký proces, který je nutný k tomu, aby zatím stála skutečná jako tvůrčí vize.
1: V některých případech to urychluje možnosti zkoušení. Něco se dá vyzkoušet poměrně rychle. Kde vidím, že ta AI se používá velmi, jsou vizuální efekty. Není to ta klíčová věc, je to například udělat pozadí, nevím, přístavu, tak dneska ta AI to udělá jednoduše, dřív by to dělalo 10 lidí třeba týden. Dneska to AI udělá prostě za pár minut. Takže to se děje, současně si myslím, že ta AI začíná a bude pravděpodobně velmi aktivně používána v reklamě, to už dneska je, protože přece jenom reklama nemá ty nároky na tu kvalitu emoční a hereckou tak velké. A vlastně, když máme herce v reklamě, tak ani neočekáváme, že to bude známá postava. Je to nějaký herec, který předvádí, nevím, zubní pastu nebo něco a není podstatné, kdo to je. Musí vypadat krásně a tak dále, to AI samozřejmě dokáže. A zase není to o tom, o té hloubce toho příběhu, toho emočního prožitku. Takže já tu AI vnímám i na možnost použití a zrychlení některých procesů a kam se to vyvine, je těžko říct.
0: Já jsem nutně nemluvila jenom o AI, ale skutečně o těch možnostech jako techniky, když jsme říkali, nevím, od pásu, od analogu k digitálu a tak dále, a vůbec tady, co vidím okolo sebe. Já se prostě ptám, jako jestli třeba samotáři, kteří vznikali za nějakých podmínek, které se s těmi dnešními nedají srovnat zvukově, byly třeba horší než filmy, které vznikají dnes.
1: Vlastně nemusí nutně být horší. Ano, určitě, co se změnilo, jsou třeba možnosti čištění dialogu a zpracování toho zvuku natočeného na lokacích. Tam jsme dneska úplně někde jinde. Shodou okolností děláme s Davidem Ondříčkem další film, který dá se říct, že bude takovém volné ideové navázání na samotář. Tak. Proto je to zajímavé. Ten premiéru bude mít na podzim a já už dneska vím, protože byl natáčen v Praze, že tam je spousta prostředí, které byly technicky problematické a my víme, že všechny dialogy můžeme použít a jsme schopni zachránit veškeré dialogy, že není potřeba dělat žádné posynchrony. Mm-hmm. Což třeba v případě samotářů jsme posynchrony dělat museli. Někde.
0: Samotářů jedna.
1: Ano. Tohle nejsou to samotáři dva, v žádném případě, ale je to, řekněme, ideově navázaný projekt na ty samotáře.
0: Mm-hmm. Takže prostě se teď řada věcí těma technologiema spíš usnadní a ano. Zrychlí, ale ta kvalita odpovídá i tomu, co bylo před těmi lety. Nebo to, co bylo před těmi lety, odpovídá i té kvalitě dnes.
1: Tak kvalita je určitě, řekněme, vyšší. Máme větší možnosti mixu ve vícekanálových formátech. Samotáři byly míchány 5.1, Dolby Digital. Dneska máme možnost daleko kvalitnějšího zvuku, ale není to řádově kvalitnější. Je to stejně tak, jako když si člověk pustí starou hudební nahrávku z 90. let, pořád zní velmi kvalitně, nebo je třeba nutné udělat remastering, nebo je možné udělat remastering, což vlastně platí pro ty samotáře, dá se říct.

0: Posloucháte vizitku dnes speciální filmovou ze zvukového studia Sound Square. Vyrazili jsme dnes za Pavlem Rejholcem, výkonným ředitelem tohoto studia, zvukovým mistrem, zvukovým designérem. Co teď v současnosti je asi díky právě těm technologiím možné, že se ten zvuk dá dělat všude a je ta propojenost, jestli je rozdíl, jestli je zvukové studio v Londýně nebo v Praze, pakliže je to třeba takové studio, jako je Sound Square.
1: To je další věc, že projekty, ale souvisí to i možná s možnostmi koprodukcí. Mm-hmm. Tak projekty dneska vidím, že my soutěžíme o nějaké ty zahraniční zakázky se studii, některé v Belgii, některé v Londýně, některé v Německu. Ta možnost například online mixu je dneska velká, takže se nemusí se mnou sedět u míchacího stolu. My jsme schopni v reálném čase přenášet ten mix do jiného studia nebo do střižny a on může vlastně jakoby se mnou sedět a komunikovat na online rozhovoru, já mu můžu posílat mix a on může se mnou jakoby tady být. Mm-hmm. V tom paradoxně udělal obrovský pokrok COVID, protože za COVIDu nám nezbylo nic jiného, než tyhle technologie začít se na ně adaptovat a používat je.
0: Takže třeba Sound Square a bratři Coenovi někdy v budoucnu.
1: To je otázka, tam už potom to naráží spíš na jiné věci, například americké studiové filmy. V Americe jsou velmi silné odbory a jakýkoliv studiový film se nedá takřka dělat mimo Ameriku právě kvůli tomu, že by to odbory nepovolili. Jediná země, kde to jde, je většinou Anglie, protože tam jsou trošku speciální vztahy. Takže to, ty filmy třeba, které my děláme, americké, tak jsou nezávislé, independent, které nespadají pod ty unijní, pod ty pravidla těch.
0: Protože ta studia diktují, kdo na tom může spolupracovat.
1: Jednoznačně a současně odbory americké si diktují, že třeba na to můžou spolupracovat jenom lidé, kteří jsou v amerických odborech.
0: Aha.
1: Takže tam těch pravidel a možností je celá řada, které to limituje.
0: Což je další zajímavý posun dnešní doby, a to jsou asi práva a právě všechny tyhle různé peripetie, které buď otevřou tu cestu nebo zavřou k té spolupráci. Co v tomhle ohledu, třeba co se práv týče, musíte zohledňovat, co jste třeba dřív nemuseli?
1: Všechno se zohledňuje. Třeba v případě AI se zohledňuje to, jestli herec má podepsáno v herecké smlouvě, že se s jeho hlasem dál pracovat v AI nebo ne. A zajímavá věc je, že velcí klienti, pro které pracujeme, jako je třeba Amazon Prime nebo Disney+, mají podmínku, že se AI vůbec nesmí používat, protože oni mají striktní zákaz používat generativní AI, protože v tu chvilku, kdy se něco pouští do online, tak oni nechtějí, aby jejich obsah, jejich content se tam někdy dostal. Takže tam třeba ta limitace je daleko větší, proto i jsem mluvil o tom serveru, že je potřeba vytvářet nějaké speciální AI, které jsou limitované tím, že třeba nejsou online.
0: A to tedy děláte ale tady v Sound Square a to je vlastně něco, co je ten krok zase
1: to je
0: přeději.
1: Ano, to je krok, který je vlastně nezbytný.
0: Čili ne generativní AI, ale není AI to, jako vlastní
1: je to,
0: Sound
1: je to vlastně, říká se tomu clean AI, aha, která je vlastně trénovaná na vlastním obsahu a je postavená na vlastních serverech.
0: A to pak třeba akceptuje třeba Disney+.
1: To třeba pak oni jsou ochotní nějakým způsobem akceptovat. Vždycky záleží případ od případu, co se dá a nedá použít a co vlastně potřebujeme. Jo? Velmi často to ani zatím potřeba není, ale je to pravděpodobně směr, kterým se celá ta věc bude ubírat do budoucna. Mm-hmm. V případě originálního obsahu pro tyhle velké společnosti. V českém filmu to paradoxně zatím nikdo neřeší. Tam u té AI je zajímavá věc. Teď v zimě jsme dodělali velký seriál pro Disney+ a ten režisér na konci mi vlastně říkal, že jak tak na to kouká, že si myslí, že naší práci hned tak nahradit nepůjde, protože my se rozhodujeme o každém zvuku, každém ruchu, který do toho mixu dáváme, jestli víc nebo míň, a to se nedá vypromptovat. Ta AI vytvoří něco, vytvoří nějakou eklektickou věc, kterou složí, zprůměruje. Jakoby problém té AI, že ona průměruje a potřebuje co největší množství dat. To, jak si vylučuje ty extrémní, zajímavé, kreativní věci, protože to vlastně není v tom průměru. On sám říkal, protože ji používáš, to vnímá tak, že ta možnost, kterou my máme v tom mixu, nejde v AI nahradit tak, aby nad ním byla plná kontrola, tak jak ji máme dneska.
0: Tak abychom se vrátili k lidem. Jak velký tým Sound Square má?
1: Ten tým se mění podle situace, ale je to něco mezi 30-40 lidmi.
0: A když se tady v té mixážní hale dělá zvuk k tomu filmu, tak s jak velkým týmem?
1: On každý tu svoji část dělá ve svém studiu.
0: Ve svém studiu.
1: Proto těch studií máme celou řadu, takže může se dít, že v jednu chvíli na tom projektu pracuje třeba 10 lidí v 10 studiích.
0: Ten finální mix. A tady sedíš jenom ty a...
1: Přesně
0: ty,
1: tak. Já a režisér. Tak tady na konci tady sedím já a režisér, případně ještě jeden mixér se mnou, takže u toho finálního mixu jsou 2-3 lidi, pak je samozřejmě schvalovačka, kdy se tady na...
0: Já to jsem se chtěla zeptat, na co je tady tolik těch křesílek potom, protože my sedíme, abyste si posluchači představili, za mixážním pultem, rozsáhlý, širokým, velkým, ale za námi je další patírko a tam jsou pohodlná křesla.
1: To jsou právě křesla pro zejména ty schvalovací projekce, kdy tady sedí producent, sedí tady režisér, sedí tady třeba hudební skladatel a je to ta finální prezentace, finální schvalovací projekce toho filmu. Proto je potřeba, aby tyhle místa měly tu dobrou poslechovou pozici. Tak vlastně místa, která jsou u míchacího pultu, a tahle řada jsou ty nejlepší místa v sále.
0: A teď tam tady sedí Martina Raš, editorka vizitky, a také Honza Turecký, zvukář, kterým děkuju, že vyrazili se mnou do terénu za Pavlem Rejholcem. Děkuju moc, Pavle, že jsi nás pozval do Sound Squareu.
1: Já děkuju za to, že jste přišli a mohli jsme se povídat. Děkuju.
0: Tak ať se daří.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Sioux nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak se může platba přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech dopravci posilují autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend většinou vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. Národní galerie v Praze bude i nadále bez generálního ředitele nebo ředitelky. Ministerstvo kultury totiž zrušilo výběrové řízení. Podle ministra Oty Klempíře z Motoristů se bude řízení opakovat. Jeho cílem je najít takovou osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. Předchozí šéfku instituce Aliciu Knast odvolal ministr v březnu. Od té doby ji zastupuje Olga Kotková. Oceňovaný japonský spisovatel Haruki Murakami vydává po 3 letech nový román. The Tale of Kaho, v překladu Příběh Kaho, je jeho první knihou, ve které je hlavní postavou žena. Dosud byly jeho hrdinové převážně mladí muži nebo muži středního věku. Novinka vypráví o dívce, které se začnou dít podivné věci, jimž nerozumí. Jestli román vyjde i v češtině, zatím není jasné. Kniha je nyní k dostání pouze v japonštině. Plány na překlad autor ani nakladatel nezveřejnili. A počasí bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na střední a jižní Moravě až 28, na horách naměříme kolem 15. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Závěrečná epizoda osudů kameramana Jaromíra Šofra, ale i příděl jazzové hudby, která bezesporu stojí za poslech, to nabídne následující hodina. Nebudeme se zdržovat, já už na dálku do Českých Budějovic zdravím Otakara Svobodu, který zahájí páteční Polední Vltavu třemi hudebními ukázkami. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste pro dnešní vysílání nevybral jen úplné hudební aktuality, ale jednou z nich přece jen začneme. Povězte nám víc.
2: Tak bude to skladba z nové desky, kterou natočila Cecil McLaurin Salvan a nazvala ji With Every Breath I Take, při každém nadechnutí řekněme, a natočila ji poprvé ve své kariéře s orchestrem, konkrétně s Metropol Orchestrem vedeným Žilem Baklim. Blíž se k té věci dostanu, až si tu skladbu poslechneme. Paraplíčka ze Cherbourgu se jmenuje, natočil, napsal ji kdysi Joe Williams.

0: Cecil McLaurin Salván a skladba z její nové desky With Every Breath I Take. Povídáme si s Otakarem Svobodou. Pokud se nepletu, album vyšlo na konci června, takže jsme dnešní polední Vltavu zahájili opravdu čerstvou novinkou.
1: Já jsem na ní dost dlouho čekal, oni z ní byli doposud dostupné jenom dvě skladby, teď už tam je celá, myslím si, že stojí za poslech, je to prostě taková, jak byla tahle skladba, taková hodně křehká záležitost, že ten orchestr nebouří a prostě nevydává tam silné zvuky, ale jemně doprovází ten její jemný hlas. Myslím si, že ta deska je hodně povedená, stojí za pozornost a jenom dodám, že ten Metropol Orchest, což je nizozemský orchestr, pocházející z Hilversumu, nebo sídlící tam pořád, byl založen už v roce 1945, to jsem nebyl na světě ještě ani já. A byl takový, jako, nemyslím si, že byl nějak extrémně známý, ale pak se ho v roce 2005, tedy k 60. výročí, chopil Vince Mendoza, slavný a vynikající dirigent, který ho vedl potom následujících 8 let a ten ho nacpal do takové té kategorie crossoverových záležitostí a udělal ho světově populárním. V současnosti ho řídí Gilles Buckley, který má na svědomí i tuhle tu nahrávku a myslím si, že se hodně dobře usadili v té branži a že tato novinka Cecil McLaurin Salván s nimi se jim prostě hodně povedla. Pustím se do té ohlédnuté skladby, co vy na tom?
0: Ano, myslíš, vy jste vybral Jacquesa Brela, proč?
1: Ano, Jacquesa Brela jsem vybral prostě proto, že jsem se díval na nějaký takový seriál, nebudu ho jmenovat, není to důležité, který se odehrával v tichomořských Markézách, kde, jak nejsem znalec života Jacquesa Brela, on nějak tam někde trávil své poslední léta, protože měl bohužel rakovinu, tento rodák z Belgie, ale usazený právě ve Francii, v Holandsku, všude možně putoval. Je to jedna z největších osobností, si myslím, světového, jak my tomu tady říkáme, jak my tomu vlastně říkáme u nás, no prostě té hudby, kterou zpívá třeba ještě Edith Piaf nebo v současnosti Zas, on patřil mezi ty vynikající šanzoniéry a na těch Markézách nebyl jako zpěvák, byl tam snad jako taxikář, pokud si dobře pamatuji, co jsem si o něm přečetl, ale samozřejmě zůstal osobitým šanzoniérem a v tom seriálu zazněla skladba pod závěrečnými titulky, která mě úplně chytla, jmenuje se Amsterdam. Ona, když jsem pak hledal, tak nevyšla jinak než jako živý záznam. Je to skladba, která čerpá ze slavného, jak bych to řekl, tradicionálu a myslím si, že prostě stojí za to, aby jsme si ji poslechli, protože je opravdu vynikající, tak si ji dejme.

0: ve francouzštině a asi jsme si všichni všimli, že dneska už ti zpěváci a včetně té zmíněné zas nevyslovují takové to drnčivé R, ale zpívají už normálně. Někde jsem se dočetl, že to prostě takový je vývoj. Tahle ta Brelova interpretace pocházela z roku 1964, takže dost času. No a ta novinka, ta bude úplně odinut. Připravil jí jeho Afričan narozený v Pietermaritzburgu, což pravděpodobně nikdo nevíme, kde pořádně je. Nduduzo Makatini, tomu je teprve 43, je to klavírista, uznávaný autor a vydává novou desku do Mid We Choose. Je většinově instrumentální a adekvátně skvělá, logicky, protože tento etnický špičák už má velkou prestiž v crossoverové sféře jazzu a žánru etnicky ovlivněných. K jedné skladbě nazvané Tethered, česky uvázaný, si přizval zcela světově neznámou zpěvačku Tando Zide. Opět z jihoafrického, ale tentokrát známějšího Soweta. Ze světového hlediska zcela neskušenou, myslím. Aspoň jsem nikde nenašel o nějaké hlubší zmínky. Ale Nduduzo jistě ví, proč si ji vybral. Ano, její hlas není výstřelem, je to poklidná záležitost, ale tak to dneska zní opět celý tento můj výběr. Ale právě taková hudba dnes převládá a ovládá, řekl bych, světové přesahovací dění. Tak jejich společným přednesem s kapelou v zádech uzavřeme můj dnešní francouzsko-jihoafrický výběr.
1: Otakar Svoboda stojí za dnešním výběrem jazzové hudby. Děkujeme.
0: Já taky, mějte se.

0: Dudu Somakatýny, jihoafrický jazzový pianista a skladatel, jeho tvorba dozněla v páteční polední Vltavě 11 hodin téměř 23 minut.
1: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
1: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
2: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
1: Na Vltavě.

0: americká jazzová zpěvačka Gretchen Parlato a benínský jazzový kytarista a zpěvák Lionel Luek. Slyšeli jsme jejich píseň The Sun Will Rise Again.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Kouzelník barev a světla, to je bez pochyby kameraman a pedagog Jaromír Šofr. Dnes uzavřeme pětidílný cyklus jeho povídání. Závěrečná epizoda osudů začne už za okamžik.

0: Jste z Vltavou i v pátek 3. července, to byl jazzový saxofonista Carl Martin Almquist.
1: Osudy.
0: Teď už je na programu pátá, tedy závěrečná část rozhlasového vzpomínání filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Příjemný poslech.

Už v letech 90. minulého století se pořádaly velmi speciální festivaly kameramanské tvorby v teritoriích, které byly na kameramanskou tvorbu zvlášť plodné. To bývalo Polsko, bývalo to Španělsko a bývala to Makedonie. Speciálně to byly festivaly kameramanské tvorby v Bitole. Ty festivaly znamenaly především kontakty s kameramanskými osobnostmi jiných zemí, v tomto případě evropských, ale i teda Spojených států amerických, poněvadž se i z této oblasti těch festivalů účastnili kameramani významných jmen. Tam jsme si velice rozuměli, vznikalo tam přece jenom hluboké přátelství s lidmi, jako byl Luciano Tovoli z italských představitelů asociace kameramanské italské, nebo konečně Walter Lassaly za asociaci britských kameramanů a také Harvey Harrison, jeden z prvních prezidentů té asociace britských kameramanů, no a různí jiní, tedy velikáni těchto kvalit.

Vedle mého kontaktu s filmem a vedle teda mé hlavní profese kameramanské jsem podlehl aktivitě další činnosti, což je olejomalba. Malba vůbec. A tam to mělo svůj začátek v tom, že jsem byl obdarován pravděpodobně jako vánočním darem takzvanou malkastnou nebo skříňkou s olejovými barvami. A to když samozřejmě otevřete, teď to na vás dýchne tím lněným olejem a terpentínem částečně, tak to je opravdu poselství kouzelné skřínky, které vás nakonec přiměje k tomu, abyste z těch tub něco na paletu vytlačili, abyste si zkusili, jak se ta barva roztírá a mísí vzájemně různé tóny. Stalo se to kolem mého 40. roku věku. Bývá to různé, ale je mnoho případů, kdy se začne malovat až jako ve zralém věku a mnoho případů zcela evidentně profesionálních malířů, které vcházejí teprve po polovině svého věku svého života, kdy po nich zůstává něco významného. Zajímavé je, že moje hlavní profese kameramanská byla prospěšná pro tu moji činnost, poněvadž já jsem po stránce formální nějak navazoval na tvorbu mého přítele Teodora Pištěka z našich. A z cizích samozřejmě to byla moje velice veliká spřízněnost například s Paulem Delvaux, belgickým malířem, který bývá zahrnován mezi surrealisty, což on nepříliš rád slyšel, poněvadž jeho styl byl vpravdě magický realismus. A magický realismus je něco jiného než pouhý surrealismus, který někdy sklouzne do pouhého exhibicionalismu. Bizární souvislosti. Na rozdíl od abstraktního malířství, ta tvorba toho básnického realismu souvisí svým způsobem těsněji s praxí zobrazování s použitím světelných efektů, což je fotografie a filmová fotografie. Takže já jsem cítil, že mohu dost čerpat ze svých zkušeností s použitím světla a světelných atmosfér. Ne tedy v plné míře, tak jak se to děje při osvětlování scény, ale v podstatě jsem si dokázal vždycky představit účin na plastickém objektu, což je tedy v nejčastějších případech lidská tvář nebo lidská postava. Takže pro mě nebyl problém si vymodelovat ten světelný účin na lidské postavě nebo na lidské tváři, tedy portrétu a podobně. To bylo velmi přínosné.

V mých 40 letech jsem byl samozřejmě absolutním amatérem a dost jsem si hlídal tento amatérský přístup v tom, že jsem nestál o vzdělání akademické. Lákaly mě postavy a samozřejmě postava nejpůvabnější možná, což je postava ženská. Přece jenom tak chlapi jsem nemaloval. Dělal jsem takové to vyhnání z ráje, že Adam a Eva, tak tam už figuruje taky mužský akt, ale v podstatě k tomu jsem nebyl nikdy přitahován jedině nějakým námětem. Snažil jsem se využívat často i jistých paralel mezi programní tvorbou s názvy, které připomínaly tradiční názvy biblických situací, něco tedy z Bible. Že? Šlo o první výstavu v roce 89 a ta probíhala v semaforské výstavní síni v pasáži Alfa a tuto výstavu mě uváděl Zdeněk Svěrák, můj dlouholetý přítel. Mělo to dobrý vstup, ovšem bylo to trochu diskriminováno tím, že měla společnost v té době přelomové, měla zájem sledovat ten společenský přerod a tím pádem ta návštěvnost nebyla ještě taková, jakou bych si představoval, ale vzdor tomu už se vyskytlo dost zájemců a samozřejmě z nejvítanějších k nejvítanějším patřil sám Jiří Suchý, který si toho povšimnul vždycky ve spěchu do své práce, do divadla, ale byl jsem potom jím osloven, zda by se s tím nemohl seznámit nějak intimněji a zda bych mu nemohl poskytnout nějakou příležitost podrobnějšímu shlédnutí a studování toho stylu. Takovým vstupním činem byla podle mého názoru taková tříobrazová malba jakoby teda oltářních obrazů a to neslo svůj název podle středního plátna, největšího centrálního plátna, které se jmenovalo Ave Iris. Šlo o bohyni Duhy, takže vidíte, že to jaksi s křesťanstvím, náboženstvím nemá příliš společného, poněvadž jsou v tom prvky i jiných náboženství a třeba i pohanských základů. Vždycky se stávalo to z prvního obrazu, což bylo zvěstování. A toto zvěstování už má přímou vazbu na zvěstování, které se v mališství objevovalo v mnoha případech a v mnohé tvorbě malířských velikánů a profesionálů. Svět obrazů je naprosto svébytný a je naprosto něčím jiným než svět reálné situace v barvách, které jsme zvyklí vnímat. Takže jsem došel k tomu, že ta barva může sloužit potřebám obrazu. A tady jsme u toho, že vznik obrazu je takovou zvláštní, ale intimní a intenzivní interakcí mezi vůlí autora a mezi potřebami obrazu, který vyžaduje určitou stylizaci, která vyplývá čistě z potřeb vznikajícího díla. Měl jsem ten kolorit sám od sebe a pro sebe jsem měl ten kolorit opřený o tóny fialové a odstíny barvy žluté, které dohromady mohou vytvářet při potom použití lazurních barev velmi zvláštní tóny, které nejsou hotově namíchány v tubách olejových barev. Například z té žluté a fialové
vám vznikne zvláštní ozvěna, která má spíš charakter tónů zelených. Motivy jsem vymýšlel při filmování na cestách na vzdálené exteriéry, když jsem měl možnost přemýšlet o tom, co by se dalo ještě malířsky zhodnotit a vyjádřit. Bylo pro mě překvapivé, když jsem tedy svoje úmysly a činy, skutky konfrontoval s pohledem divácké veřejnosti, pohledem návštěvníků samostatných výstav, tak ta reakce byla překvapivě příznivá. To mě samozřejmě povzbuzovalo, že jsem u té činnosti setrval poměrně dost dlouhou dobu, za kterou se mě podařilo těch obrazů vytvořit nakonec přes 80 kusů, přičemž jsem byl schopen tímto fotorealistickým stylem namalovat ročně tak maximálně 5 obrazů, poněvadž každý obraz si vyžádá takové 2 měsíce práce.

Teodor Pištěk, můj bývalý kolega z filmového studia Barrandov, až on býval také návrhářem kostýmů na všech možných úrovních, jak divadelních kostýmů, tak filmových kostýmů, tak nakonec i posloužil kostýmy pro Hradní stráž na počátku aktivit pana prezidenta Václava Havla. Teodor Pištěk byl kouzelník v ovládání barev i kontur způsobem, který je překvapivý svou podobností až podobností s fotografií. Tento fotorealismus byl součástí vývoje malířství v Americe. Na západě to byla jedna z vývojových etap. A tento způsob práce v případě Teodora Pištěka byl neobyčejně překvapivý, protože on měl zvláštní zálibu v zobrazování technických detailů a zejména jako bývalý závodník, automobilový závodník, inklinoval k zobrazování motorů, součástí strojů a inklinoval k tomu perfekcionalistnímu zobrazování hlavně těch prvků automobilových závodních strojů. Já bych u toho nevydržel takhle. Já jsem se k zobrazení automobilu párkrát tedy dostal, ale nikdy to nebylo tak nosné jako v jeho případě. Já jsem v případě obrazu, který se jmenoval Útěk do Egypta, což je opět biblický název, šlo o útěk svaté rodiny do jaksi klidové části světa, což byl Orient a Egypt, tak ti prchali do Egypta jako do takového asilu. Tam jsem se, ano, dopustil zobrazení automobilu Trabant, který byl takovým příznačným motivem i pro emigraci německých občanů do světa západního, samozřejmě s pocitem větších možností a většího bezpečí.

Další zálibou a fenoménem druhé poloviny mého života byla hudba. Tedy v mém případě to byl zájem o hudbu instrumentální a poněvadž jsem to nedotáhl příliš daleko v klavírní tvorbě, tak jsem se orientoval na svoji první zálibu, která se týkala v nácviku hry na saxofon. Samozřejmě jsem postupným vývojem dospěl až k té úrovni, kdy jsem mohl navázat na pedagogické dílo pana profesora Krtičky, což byl klarinetový pedagog a také autor jediné velice náročné a dokonalé saxofonové školy. Pan profesor Krtička hrál na klarinet v Brně ještě pod taktovkou samotného Leoše Janáčka. Tohoto muže jsem si velice vážil. On shledával, že to má jakousi úroveň, no a dočkal jsem se jeho ocenění a pochvaly tím, že jsem mu přehrával svoje transkripce z flétnových partů a hobojových partů, které napsal Johann Sebastian Bach. Čili začalo to jaksi mým příklonem k barokní hudbě, která vyžadovala trochu jiný přístup a zejména jinou zvukovou barvu toho saxofonového projevu, která se hodila pro barokní jednak přednes a barokní souznění s doprovodným nástrojem. Jako doprovodný nástroj jsem zvolil tedy čembalo místo klavíru, místo kladivkového klavíru. Ten klavír jsem potom přiřadil až k té tvorbě, která se opírala o klasicistní tvorbu vídeňských skladatelů. Saxofon jsem sebou například vozil do Ameriky, kde jsem měl při svém pedagogickém úvazku, který čítal jenom pár dní v týdnu, 2-3 dny v týdnu, intenzivní úvazek, když jsem měl dost času se probírat v hudební literatuře, v hudebních tedy partech, v tamních prodejnách v Chicagu. A měl jsem možnost si tam pořídit různé transkripce z jiných nástrojů, poněvadž saxofon s barokem, jak s dobou objevení, vzniku, se strojením, nijak nesouvisel. O tom se dá těžko mluvit, ale je potřeba to posoudit poslechem těch nahrávek. Na veřejnosti jsem hrával u příležitosti takzvaných promocí na Akademii muzických umění, na AMU, kde byla samozřejmě řada kateder, které promovali zcela separátně, odděleně. No a tam mě bylo vyhověno v tom, že jsem mohl vystupovat v Martinu sále v Lichtensteinském paláci. No v Americe jsem měl podobnou příležitost, ale šlo vždycky o takové speciální party, setkání pedagogů a samozřejmě i studentů, které pořádala Columbia College na počest mého spolupůsobení v oboru tvorby filmového obrazu. Pedagogicky jsem působil v Chicagu po dobu 8 až 10 let a to s počátkem na přelomu století 20. a 21. A byly to vždycky první měsíce roku, únor, přesen, duben. V dubnu jsem býval v Praze. O což mě také jako šlo o pražské působení na pražské FAMU. A nechtěl jsem z tohoto okruhu vypadnout svými absencemi a pobytem v Americe.

došlo k tragickému obratu ve zdraví mé první manželky, která onemocněla onkologicky, což se prohlubovalo i při chemoterapii a léčbě se to stupňovalo, až došlo k její hospitalizaci, tedy jednak Střešovická nemocnice a potom následně i tedy domácí péče náročná a konečně tedy hospic zařízení v oblasti Pražských Bohnic. A tam jsem měl vzácnou příležitost se tam jako přistěhovat a trávit čas tam. Samozřejmě, že jsem si zvyknul, tam jsou velké prostory, parky a zahrady, takže tam jsem si zvyknul hrát i v rozlehlém parkovém exteriéru v přírodě. A tam jsem tedy byl zvyklý jak cvičit, tak i přehrávat skladby, které byly poslechově přitažlivé i pro tamní personál zdravotníků. A tam někde samozřejmě vznikla moje touha ty věci zafixovat nahrávkou na nějaké trvanlivé médium. Šlo o období léta 2007.

Samozřejmě o té stopě, která zbyde tady po nás a po jaksi našem tvůrčím období, o té stopě se jako separátně a předem neuvažuje. Člověk dělá proto, aby se uspokojil. S tím spolehnutím na to, že si to potom posluchače nebo diváka najde. Při tom dobrém vztahu, který člověk získá s tou vlastní tvorbou, při tom dobrém vztahu se to do toho výsledku promítne tak, že se to zhodnotí potom tím diváckým zájmem. Mnohých těch ocenění si vážím, poněvadž se ztotožňují s mým názorem. Například jsem nebyl nikdy sběratelem těch ocenění, těch českých lvů. Současným kameramanům bych rád popřál zvládnutí těch specifických vlastností digitální kinematografie, počínaje tedy kamerami s digitálním základem, kudy se neprohání teda filmová tradiční surovina, jako filmová surovina, 35 mm film. No, popřál bych jim, aby využívali těch neobyčejných možností právě digitální kinematografie, která ve velké míře dokáže využívat přirozeného osvětlení, které nás obklopuje, naše vizuální realita.

0: Uzavřeli jsme pětidílné osudy filmového kameramana Jaromíra Šofra. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Odvysílané epizody najdete také na našem webu vltava.rozhlas.cz. A v pondělí otevřeme cyklus rozhlasového vyprávění česko-americké filmové dokumentaristky, překladatelky a spisovatelky Zuzany Justman. Začínáme v 11.30. Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci se zabývají případnými změnami jednacího řádu sněmovny. Rusko útočilo drony na čerpací stanice v Sumské a Dněpropetrovské oblasti. V Karlových Varech už jsou hlavní hvězdy zahájení 60. ročníku filmového festivalu. A bude polojasno až oblačno, teploty většinou do 25 stupňů. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval také na poslance s takzvaným přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří, ale pouze pokud začnou platit až od příští volebního období, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
2: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
0: Podle Havla by po změnách jednacího řádu s nás prošla například mediální novela. Ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu na středovýchodě země odstraňují následky raketového útoku. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
3: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Venezuelané si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká vyprošťovací technika.
4: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
5: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
4: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Čeští záchranáři už se připravují na odjezd z oblasti. Hlavní část týmu by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
6: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Počasí.
0: Bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno. Večer ale bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na střední a jižní Moravě 24 až 28, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 15. Ve východních Čechách a na Moravě bude místy foukat čerstvý vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Vltava je s vámi i v pátek 3. července, máme aktuálně 6 minut po 12. hodině. Jak už zaznělo, v Karlových Varech dnes odpoledne začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu a my se ke Karlovarskému festivalu vrátíme v závěru této hodiny. Do té doby bude naše vysílání patřit projektu To byl můj film. Jeho aktuální díl připravila Alice Aronová. Alice, vítejte ve studiu.
2: Dobré poledne.
1: My navážeme na minulé dny, kdy jsme mluvili o 30. letech minulého století a celkově o prvorepublikové kinematografii. Čemu se dnes konkrétně budeme věnovat?
2: Tak my dneska budeme hovořit o české filmové avantgardě, potom zmíníme geniálního filmaře Martina Friče a pak naší polední hodinku zakončíme fenoménem Červené knihovny ve filmu.
1: Více už za okamžik. Zůstaňte s Vltavou.

0: Lafayette String Quartet nám zahrál třetí část smyčcového kvartetu číslo 1 D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Ve studiu je se mnou filmová publicistka Alice Aronová, která připravila dnešní díl projektu To byl můj film. Alice, my se vracíme do 30. let 20. století. Jak tehdy vypadala československá filmová tvorba s avantgardními pokusy?
1: To bylo vlastně strašně zajímavé, protože já se vrátím ještě do roku 1918 a jenom řeknu, že v té době už byli vyzváni čeští spisovatelé a dramatici, aby spolupracovali s filmem, aby prostě psali scénáře. Mm-hmm. Ale právě, že ta starší generace vlastně filmu nevěřila, protože tady byla velká nedůvěra, film nepovažovali za umění a oproti tomu mladší generace spisovatelů, literátů už nakoukávala vlastně v těch 20. letech avantgardu ruskou, německou, francouzskou. Takže vlastně to chtěla i v té filmové tvorbě, ale tady prostě v českých podmínkách se to nezdařilo. Takže specifikum české avantgardy tkví v tom, že byla vytvářena pouze literáty. A když se podíváme například na hnutí Devět silů, to byly spisovatelé, někteří psali vlastně filmová libreta, ale ona se vlastně nikdy nerealizovala, takže vy si je můžete jenom přečíst. Ale je tam právě hrozně hezky vidět u Nezvala, u Seiferta, Halase, Bratří Čapku, pak teda i u Vančury, o tom ještě budeme mluvit, tak tam vlastně jako prakticky jako jediný ve filmu prorazil, natočil opravdu ten avantgardní film Marijka Nevěrnice. Tak u všech těch spisovatelů vlastně ty požadavky, co chtěli v tom filmu, tak to promítli pouze v uvozovkách do těch básní. Takže v básních najednou vidíte znatelné filmové střihy, tam metoda asociací, která se používala ve filmu, v avantgardních snímcích a je tam zajímavá i grafická úprava básní. Když se na ně podíváte, je to takzvaná ta poezie pro zrak. Takže česká filmová avantgarda ano, ale na půdě literatury a samozřejmě ve filmu bychom také mohli něco najít, ale neřekla bych, že to byla klasická avantgarda, spíše to byly takové avantgardní záblesky, avantgardní pokusy. Například Svatopluk Inneman natočil dokument na konci 20. let Praha v záři světel, tak ten bychom se mohli zařadit, anebo Alexander Hackenschmidt v 30. letech natočil vlastně abstraktní dokumenty s citem pro světlo, pro světelnou atmosféru, pro detail. Byly to bezdějové záležitosti, důležitá právě tam byla ta kompozice toho záběru, formální stránka a tyhle ty snímky jako bezúčelná procházka na Pražském hradě můžeme také vlastně považovat za filmovou tvorbu s avantgardními pokusy. A do třetice tento týden jsme věnovali tvorbě ve Zlíně, Baťovy ateliéry, tak samozřejmě tam se točily animované reklamy a když zmíním dvě, Hra bublinek, Šmudlík a Leskulinka, to jsou vlastně dvouminutové záležitosti Ireny a Karla Dodalových a také bychom vlastně mohli říct, že to je animovaná tvorba, reklamní tvorba s avantgardními pokusy.
0: Vy jste ale zmínila Vladislava Vančuru, ten si tedy podle všeho zadal s filmem. Připomeňte jeho osud a konkrétně tedy to hlavní dílo Marijka Nevěrnice, film z roku 1934.
1: To je velmi zajímavý film, protože měl velké ambice. Jana Podskalská vlastně už o tomto filmu mluvila trošku z jiného úhlu v úterý. A já bych tady ještě jako doplnila, že opravdu to byl vrchol vlastně tvorby. On byl spisovatel a proto se kamarádil i s jiným spisovatelem, Ivanem Olbrachtem. A samozřejmě Ivan Olbracht miloval prostředí Podkarpatské Rusy, kam pravidelně jezdil. Tam jenom připomenu, že Podkarpatská Rus byla součástí Československa od roku 1920. A Ivan Olbracht napsal Nikola Šuhoje Loupežníka, Golet v údolí. To jsou všechno vlastně známá díla. A protože tam na té Podkarpatské Rusy pobýval, byl ten nadšený levicový intelektuál, komunista, tak samozřejmě velmi emotivně vnímal i tu zdejší složitou národnostní a hlavně hospodářskou situaci tohoto velmi chudého kraje. Fascinovala ho nedotčená příroda, ale zároveň takové to, až bych řekla, středověké myšlení lidí, kteří prostě jakoby nepatřili a nežili v tom bohatším Československu v té první republice. No a právě proto vznikl nápad natočit film Marijka Nevěrnice. Na scénáři vlastně Olbracht se také podílel, Vančurovi nabídl námět, dokonce Olbracht pomáhal při výběru herců, já bych řekla hlavně neherců, těch místních krajinů, kteří se tam vlastně v tom filmu objevili, pomáhal i při výběru exteriérů, dokonce asistoval prý při natáčení ještě se třetím spisovatelem a scenáristou Karlem Novým a právě to bylo vlastně novum, oni vlastně všichni tyto tři spisovatele byli na natáčení a na místě upravovali vlastně ještě ten příběh, scénář, co se vlastně vůbec běžně nedělalo. A dokonce Olbracht si zde vystřihl malou roličku turisty s fotoaparátem na začátku snímku. Takže snímek se natáčel v Koločavě, údolí Černé Ryky, v té nádherné vlastně přírodě, kterou my ve filmu vidíme, drsné přírodě, kde žijí pracovití Rusíni. No a bohužel ten

0: mixu jazyků. Vnímáme vlastně pestrost tří kultur. A takže ten film je formálně velmi jako novátorsky, originálně natočen. Je tam ten sociální motiv a samozřejmě, aby pro diváky ten příběh byl atraktivní, tak a jmenuje se to Marijka nevěrnice, tak je tam tragický milostný příběh hlavní hrdinky Marijky, která je vlastně v zajetí dvou mužů. Ale to, co je zajímavé pro českou kinematografii, československou, že vlastně ten film vyprojektovali tři levicoví spisovatelé, Vančura, Olbracht a Nový. Potom vlastně moc nevěděli, co s tím, tak se přesunuli do Prahy, z Podkarpatské Rusy. A ten sestřih a ozvučení vlastně dělali až v Praze, kam dokonce přijeli tito neherci. A měli velké problémy s posynchrony. Původně prý Olbracht prosazoval titulkovanou verzi filmu, ale to se vlastně ještě v té době vůbec nedělalo, takže to zase právě bylo vidět, že ten projekt měl velké ambice. A tam bych jenom řekla, že i hudbu k filmu složil Bohuslav Martinů, takže to jsou ty ideály, pozvat ta velká jména, zaštítit tento projekt. A dokonce vznikla i zvláštní produkce, speciálně založené družstvo angažovaných umělců, které financovalo tento film, bylo to družstvo angažovaných umělců a jejich přátel, ale teda, jak víme, i hned po tomto prvním projektu se rozpadlo, protože ten film prostě nepřijali ani diváci, kteří vlastně filmu nerozuměli, byl pro ně nesrozumitelný, ale hlavně ho nepřijala ani dobová kritika.
1: A kdybyste vy měla osobně říct, který ten film z této doby máte nejradši, byla by to třeba Marijka nevěrnice?
0: Tak Marijka nevěrnice na mě je trošku schematická, ale jak říkám, se zároveň krásně natočená z hlediska té formální stránky. Ale já mám ráda právě rané filmy režiséra, o kterém ještě budeme mluvit v příštích dílech, Otakara Vávry. A on také vlastně byl poznamenán avantgardou a ve 30. letech natočil dva krátké snímky, experimentální, Světlo proniká tmou. To byl vlastně jeho krátký film, ale můžeme říct debut. Obrazová hra, variace na světelnou plastiku Zdeňka Pešánka, umístěnou v té době v Jindřišské ulici na Trafostanici. A je to vlastně dodnes takový snímek hravý, plný geometrických obrazců a optické hudby. A ještě druhý jeho avantgardní počin Otakara Vávry Listopad, opět 30. léta. Příběh vlastně o setkání muže a ženy v tramvaji, bývalých milenců, krátký snímek s velmi působivou atmosférou a hudbou E.F. Buriana.
1: Povídáme si s Alicí Aronovou v rozhovoru, budeme pokračovat za okamžik.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Madeleine Peru a píseň The Summer Wind. Je 12 hodin, téměř 23 minut a vy posloucháte Polední Vltavu. To byl můj film, tak se jmenuje projekt, se kterým se v rámci vltavského filmového léta budeme setkávat každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. A dnes je se mnou ve studiu Alice Aronová. Pokračujeme v našem povídání. Geniální filmař, ale i zručný řemeslník. Tak je označován scénarista a režisér Martin Fritsch, který vytvářel v 30. letech divácké hity. Pojďme si pro začátek připomenout některé z nich.
1: Já bych právě řekla pár jmen, protože dneska bychom řekli, že režisér Martin Fritsch dokázal udělat casting snů dnešní terminologií. A když vzpomeneme, a tady také o těch filmech už jsme hovořili, spolupráce s Voskovcem Werichem, zmiňovali jsme film Svět patří nám, pak řeknu spolupráce s Vlastou Burianem, já osobně už jsem tady zmiňovala film Anton Špelec Ostrostřelec, taková ta konverzační komedie s králem komiků, spolupráce s Hugo Haasem, například film Život je pes, takže to jsou taková velká jména. A potom samozřejmě i ženy nechyběly v rámci obsazení. Takže Eva Tropí hlouposti, Crazy komedie s Natašou Golovou a Oldřichem Novým ve stejném roce 1939, romantická komedie Kristián, opět se stejnými herci a navíc ještě s Adinou Mandlovou, anebo já se tady musím zmínit můj oblíbený film Hotel Modrá hvězda z roku 1941. Opět trojice herců, Golová, Nový a Mandlová. Tak to je vidět, že opravdu Martin Fritsch uměl.
0: Známá je i Fritschova věta, když jsem několik dnů nedělal film, měl jsem pocit prázdna. I to je pravděpodobně důvod, proč byl jedním z našich nejplodnějších režisérů, je to tak?
1: No je to tak, on vlastně i ty začátky, on opravdu utekl ze školy, odešel v 16 letech k divadlu, živil se nejdříve jako herec, takže vlastně sbíral ty zkušenosti, pak se uplatnil konečně v tom milovaném filmu, ale začínal u navrhování plakátů, takže on se postupně prošel všemi těmi pomocnými profesemi, než se stal scenáristou a režisérem. Ale to, co je důležité, on byl opravdu velmi všestranný, nejenom z výběru herců, a tady zazněla řada jmen, ale právě i z hlediska žánru. A já tady zase zmíním to důležité číslo. V té zvukové éře byl nejplodnější ze všech a natočil více jak 80 filmů.
0: Řada prvorepublikových režisérů se neuplatnila po druhé světové válce v éře budování socialistického realismu, ale Fritsch ano. Jak je to možné?
1: To je zajímavé, protože na jedné straně musíme říct, že Fritsch nestratil svého diváka. On vlastně například, dneska budeme ještě mluvit o fenoménu Červené knihovny, tak tam byl režisér Slavínský, který vlastně už v éře, teďka myslím 40. a 50. let, v éře socialistického realismu budování vlastně neměl o čem vyprávět. On vlastně točil právě ty příběhy Červené knihovny a ta v té době už nebyla chtěna a vlastně ten divák se proměnil. Ale v případě toho Fritsche divák mu zůstal. On byl sám schopen se velmi dobře přizpůsobit, střídal různé žánry, jak se zaznělo, byl i herecký režisér, ale hlavně měl cit pro látky, vlastně, které realizoval, a samozřejmě měl i cit pro šikovné spolupracovníky. A já bych tady uvedla nádherný film z 50. let, který posluchači jistě znají, Císařův pekař, Pekařův císař. Dvoudílný film, který vlastně vznikl podle scénáře Jana Wericha, takže další velké jméno Jiřího Brdečky, a Fritsch zároveň byl i spoluscenáristou tohoto filmu. A vlastně, i když ten film právě vznikal v těch 50. letech, a víme, co bylo 50. léta, o tom se ještě budeme bavit v rámci československé kinematografie, bylo to období antisemitských nálad, tak přesto je tam postava golema, takže ze židovské tematiky vlastně zbyl jenom golem. A v tom filmu je nazírán jako monstrum nadané ničivou silou, která vlastně může zlikvidovat celý svět, a protože to právě byla ta éra toho budování, éra socialismu, éra studené války, tak nechybí tam samozřejmě i propagandistický aspekt, kdy ten golem symbolizuje sílu atomové energie, která je v závěru jaksi spoutána, použita k prospěšné činnosti. Je tam taková ta slavná scéna, že golem vlastně je v té pekárně a ta jeho energie slouží k pečení chleba a zabouřlivé oslavy zpívajícího lidu. Tak to samozřejmě je propagandistický moment, a i vlastně ten golem úplně byl nově pojat. My vlastně do té doby ve filmech, které jsme tady zmiňovali, 20. léta i 30. léta, tak ten golem většinou byl jenom vzrůstem trošku vyšší než člověk, ale tady nově, vlastně v těch 50. letech, byl úplně zbaven té lidské podoby a i vlastností a stal se takovou tou tupou třímetrovou neformnou hmotou. Mm-hmm. Takže všichni, když si představí golema, tak si podle mě představí ten návrh Jaroslava Horejce, který mimochodem jako je výborný. A to je vlastně jakoby golem, který vstoupil do mysli českých, československých diváků od těch 50. let. Ale to, co ten Frič právě uměl, že si vzal chytře tuhle tu jednu linku a zároveň vlastně ten film pojal jako parodii, založenou na skvostném slovním humoru, situační komice, proto ten film vlastně dodnes baví. Ve své době to byla velmi výpravná, barevná, kostýmní podívaná. Tam například řeknu další důležité jméno, kostýmy dělal Jiří Trnka, takže zase ten cit na ty šikovné spolupracovníky. No a samozřejmě kvalitní herecké obsazení. Zmiňovala jsem Vericha, že jo, jeho dvojrole císaře a pekaře všichni známe, všichni si vzpomeneme, ale dále zase Nataša Golová, Zdeněk Štěpánek, takže prostě ta nejlepší herecká elita. A i když ta legenda o tom golemovi vlastně v tom filmu je okrajová, tak divák se prostě baví spoustou intrik, moci chtivých rádců, kteří touží vlastně využít, zneužít golema. A tam je ještě zajímavé, že i tehdejší garnitura, komunisté vlastně pochopili, že je dobré ten film sestříhat, zkrátit. A tuhle tu zkrácenou verzi posílali s úspěchem v 50. letech na festivaly do zahraničí. Mm-hmm. Takže vlastně ten Frič jako ještě měl i toho zahraničního diváka a u nás vlastně tahle ta krátká verze se užívá od 60. let a samozřejmě pro dnešního diváka je mnohem stravitelnější než ta původní delší v těch 50. letech, která neměla takový spát a naštěstí v téhle té kratší verzi už chybí i ta agitka, vlastně i ta více tam bylo vlastně propagandy, více agitačních proklamací. Takže chci říct, že ten Frič ještě ovládal i pořád vlastně byl až do konce, až vlastně do těch 60. let součástí filmového průmyslu a měl vlastně velký úspěch nejenom doma, ale i v zahraničí. Zrovna tenhle ten film Císařův pekař, Pekařův císař, velký úspěch v Anglii, v Americe a vlastně u nás se také stal klasikou.
2: Scénarista a režisér Martin Frič byl tématem tohoto vstupu. Opět se na okamžik vrátíme k hudbě a následně s Alicí Arunovou probereme fenomén Červené knihovny v rámci literárních adaptací. Zůstaňte s námi i nadále.

0: Andreas Steyer. V jeho podání dozněla ve vysílání Vltavy tvorba Ludvika van Beethovena. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková a se mnou je ve studiu také filmová publicistka Alice Aronová. Vracíme se zpět do 30. let, konkrétně k fenoménu takzvané červené knihovny. Jaké literární adaptace se natáčely a s jakým diváckým ohlasem?
1: Já tam řeknu jedno důležité číslo, že když se podíváme na celkovou produkci v 30. letech, tak 60% celkové produkce byly právě literární adaptace. To je velmi vysoké číslo, ale samozřejmě se točily věci podle Jiráska, podle Nerudy, Ignáta Hermana, to už jsme tady zmiňovali. Zároveň tam už byly i ta literatura současná, takže podle Karla Čapka, Karla Poláčka, Jaroslava Haška a tak dále. Ale velké procento z těch 60%, opakuji, literárních adaptací, právě byl a tvořil okruh Červené knihovny. A jak víme, Červená knihovna, ta se vždycky vyznačuje šťastným koncem, takovými modelovými situacemi, nebyla tam žádná psychologie postav, žádné vyšší cíle, byla to taková ta zamilovaná četba pro čtenářky. A boom vlastně téhleté literatury Červené knihovny byl právě v 20. a 30. letech minulého století. Existovala zde společnost Rodina, akciová společnost, která vydávala romány pro ženy červené barvy s emblémem R, že jo, ještě jak víme, červená samozřejmě symbol lásky. A nejdříve to vycházelo s úspěchem v časopisech, pak knižně, no a pak se ukázalo, že samozřejmě je to dobrý i artikl filmový. Takže dokonce ty knížky třeba se prodávaly v trafikách, jo, aby bylo jako, když žena šla koupit muži cigarety, tak si samozřejmě mohla koupit rovnou i tu knihu na ten víkend. Takže ta popularita byla obrovská a byla ještě, se dělila, byla na jedné straně červená knihovna salonního typu z prostředí jako těch vyšších vrstev téma. Vždycky tam byla nějaká ta láska, nějaký flirt, nebo naopak specifikum byl i dívčí románek. To vlastně znamenalo, že tam bylo více humoru, nebyla tam erotika oproti té ženské červené knihovně a ten dívčí románek vlastně prorazil i ve filmu už ve 20. letech, kdy vlastně hlavní představitelkou je středoškolačka a zažívá nějaké úskalí v rámci školy. Filmy jako Sextánka, Irčin románek, Své hlavička, tak už jenom ty názvy napovídají o čem ty filmy vypráví. A samozřejmě typická červená knihovna potom se rodila a natáčela i v 30. letech. Většinou to dělali průměrní režiséři, takže ani nestojí za to je tady zmiňovat, ale zase zmíním aspoň tři názvy filmu. Lízino štěstí, Madla zpívá Evropě, Světlo jeho očí. Tak to samozřejmě byly filmy, které rezonovaly a byly velmi populární u divaček.
0: V té době prý byla ale také velká provázanost komerčního filmu a populární ženské četby. Jak tato situace vypadala v praxi?
1: Tam je právě zajímavé, že filmové časopisy už existovaly v 30. letech a to, co dneska máme pocit, že jsme vymysleli něco nového, teďka myslím od 90. let minulého století, marketing, PR, propojenost komerčního filmu a populárních časopisů, tak tohle to všechno vlastně už platilo i v těch 30. letech, existovalo. To znamená, že čtenářky byly informovány o natáčení filmu. Časopis otiskl fotky herců, fotky z natáčení, z připravovaného filmu. Dokonce taková kuriozitka do filmu Světlo jeho očí byla obsazena do vedlejší role jedna ze čtenářek. Časopis vypsal konkurs, o tom se hodně psalo. Je ještě hlavně důležité říct, že samozřejmě ten její herecký výkon byla to vedlejší rolička, ona sedí na lavičce, takže kdyby tam seděl kdokoliv jiný, tak to je úplně jedno. Takže byl tam vlastně i velmi jako průměrným, pokud můžeme to označit jako herecký výkon čtenářky. Ale to, co bylo důležité, že vlastně to zvedlo tržbu v kinech, protože po natočení filmu všichni chtěli vidět tuhle tu čtenářku, která se byla obsazena do jejich oblíbeného filmu a ty čtenářky se projektovaly do toho, jak by asi oni vypadali, kdyby si mohli zahrát tuhle tu malou roličku. No a samozřejmě potom, když ten film už se natočil, tak zase vycházela kniha opět s fotkami z natáčení. Takže to, co známe dneska, ty knihy s filmovým přebalem, to vlastně všechno už se dělalo ve 30. letech minulého století. To, co je důležité ještě říct, že vlastně kritika, která byla na velmi odborné úrovni, my jsme tady minule i citovali F.X. Šaldu a další kritiky, tak kritika vlastně filmy Červené knihovny vůbec nevnímala jako kdyby ty filmy neexistovaly, ona to brala jako divácký fakt, všímala si jen technické stránky natočených filmů a ještě jedna důležitá věc, že vlastně když už se objevil nějaký literární trhák, tak automaticky neznamenal, že to byl i filmový trhák, protože většinou kniha měla v sobě i několik příběhů, mnoho prostředí střídala, mnoho postav a to vlastně byla zásadní překážka pro tehdejší film, protože ten film samozřejmě vznikal rychle, musel zjednodušovat a navíc oproti knihám dodával často humorné, odlehčené scény, aby ty filmy ve stylu Červené knihovny byly komedie a byly právě pro širší oblast divaček. Jak pro ty mladší, které četly ty dívčí románky, ale aby to vlastně zaujalo i ty starší ženy, které právě chtěly už takové to erotické jiskření a hlavně ty filmy byly velmi idylické, že vlastně to, co trošičku se objevovalo v těch knížkách, určitá sociální kritika, tak to vlastně ten film vůbec nedělal. Ten film tomhle byl úplně zjednodušený, schematický a samozřejmě pravidlem bylo nutný šťastný konec v závěru. A ještě jedna věc, co ten film samozřejmě dělal, a to jsou ta celá 30. léta, že ten filmový průmysl už byl navázán na určité róby, šilo se v salonu u Podolské a tak dále. Prostě ty herečky vlastně byly krásné líčení. Takže vlastně i ty herečky v těchto filmech zlepšovaly úmyslně vizáž hrdinů. To bylo typické pro filmy Červené knihovny. Takový ten mix zamilovanosti, mix humoru, velké idyly a bohužel samozřejmě velkého patosu.
0: Je to prostě krásné, je to milé a nic víc od toho neočekáváme.
1: Je to taková ta zábava, oddych, ale vlastně dneska mainstreamové filmy, romantické komedie vypadají úplně podobně.
0: Konec Červené knihovny ve filmu nastal ve 40. letech minulého století. Proč? A jaký byl ten poslední natočený film v duchu Červené knihovny?
1: Já si myslím, že to bylo politické, protože vlastně byla doba okupace a byly úplně jiné starosti, starost o národní zájmy, jak vůbec vlastně bude vypadat i potom budoucí film Československá kinematografie po válce a vlastně kladl se i důraz na umění v období protektorátu. O tom vlastně ještě budeme zase my mluvit, až se dostaneme do tohoto období. Ale poslední film Červené knihovny byl s názvem Prstýnek z roku 1944, což byl taky takový ten kýčový příběh podle povídky Olbrachta, odehrává se to na zámku i pod zámčí, řeší se tam vztahy, lásky. Ale nově vlastně, i když to byl ten poslední film Červené knihovny, nekončil takovým tím banálním happy endem, takže to byla první změna. No a já kdybych řekla, pro mě vlastně, když se řekne Červená knihovna, tak já naopak miluju film, který paroduje tento druh filmu Červené knihovny a to je Pytláková schovanka. A my se zase dostáváme k Martinovi Fritschovi. Prostě je to rok 1949, natáčeno už v té budovatelské atmosféře. Nebylo to pochopeno tehdejšími, myslím, cenzory, komunisty, takže chudák režisér tam ještě musel přidat závěr, kdy hlavní hrdina vysvětluje, že jde o legraci. A když jenom připomenu ten obsah Pytlákovy schovanky, krásná blondýna Hana Vítová, z lesní samoty dívka, má pěvecký talent a náhodou je objevena ušlechtilým houslistou v bahně velkoměsta. Ale samozřejmě ten houslista je chudý, takže není ten pravý muž pro ni. Dívce je souzen milionář Oldřich Nový, který právě umírá, ale jak víme, i láska přemůže smrt. Takže to je přesně ten příběh Červené knihovny, akorát, že samozřejmě Fritsch to sparodoval a mistrně.
0: Alice Aronová připravila dnešní díl projektu To byl můj film. Děkujeme.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: A já ještě připomínám, že do projektu se můžete zapojit i vy. Můžete totiž hlasovat v naší anketě o nejlepší české filmy všech dob. Více na vltava.rozhlas.cz.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Berlínská filharmonie nám zahrála čtvrtou část symfonie číslo 1 D-dur Sergeje Prokofjeva. Karlovarský filmový festival začíná právě dnes a letos zahajuje svůj jubilejní 60. ročník. Do lázeňského města míří tisíce návštěvníků z různých koutů republiky. Nevždy ale festival provázela taková atmosféra. Byly doby, kdy mu vládla ideologie a kina zůstávala poloprázdná. Právě toto období připomene další díl našeho seriálu.
1: Protože se festival koná v roce výročí 25. jubilea osvobození Československa sovětskou armádou.
2: Takhle začal první karlovarský filmový festival po vpádu okupační sovětské armády do Československa.
1: I filmové večery věnované dílům Vladimíra Iljiče Lenina.
3: Po roce 68 následovala pauza a v roce 70 na 17. ročníku už byla cítit závany normalizace.
2: Popisoval kronikář festivalu Květoslav Kroča. Systém hodnocení filmu se vlastně vrátil do 50. let.
4: Už samotné zaradění filmu do soutěže je vlastně vyznamenaním této kinematografie.
2: Prohlašoval v roce 1986 předseda tehdejší poroty Dušan Rol. A tak třeba v roce, kdy druhý americký film Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem získal 5 sošek Oscara, v Karlových Varech dostal velkou cenu film Kantáta o Chile kubánského režiséra Solase, který sám své dílo o potlačení stávky horníků nazval politickou agitkou. Počátkem 70. let na festival do Karlových Varů začala jezdit i jeho pozdější dlouholetá umělecká ředitelka Eva Zaoralová.
5: Bylo to strašně oficiózní. Nejezdili tvůrci, jezdili delegace. Delegace, a to byly samozřejmě hlavně ze Sovětského svazu a ze spřátelených zemí, no protože ten festival se dělal jaksi v duchu přátelství mezi národy, ale bylo to v takovém tom duchu, že budeme bojovat za mír, i kdyby neměl zůstat kámen na kameni.
2: Kameny, a v tomto případě řekněme spíš panely, se ale také skládaly k sobě a v roce 1978 se festival poprvé konal v nově otevřeném hotelu Termál.
6: Je to prostě nová atmosféra, máme podstatně rozšířený počet nabízených míst, takže denně v Karlových Varech nabízíme přes 5000 míst pro diváky.
2: Pochvaloval si předseda festivalového výboru a ústřední ředitel československého filmu Jiří Purš. Nové festivalové centrum projektovali Věra a Vladimír Machoninovi. Jejich styl masivního moderního komplexu zasazeného do stráně nad říčkou Teplá se dočkal obecného uznání až mnohem později. V roce 1978 lidé hotelu Termal přezdívali panelák na kolonádě. Jak ale připomínal víc jak 30 let po jeho otevření Jiří Bartoška?
7: Urbanisticky ten barák vypadá tak, jak vypadá, ale vzniknul, kdy vzniknul, a vzniknul pro potřeby festivalu, což je důležité jako zdůraznit. Hotel Termál je srdce festivalu a hotel Pup jsou játra festivalu. Takže bez těchto těch orgánů skutečně festival nemůže existovat, to dá rozum, že jo.
2: K dobré náladě na festivalu dlouhá léta přispívaly i festivalové momenty a momenty z kolonády, které jako krátké glosy točil Miroslav Horníček.
8: A já jsem dělal takzvaného komentátora, nebo jak bych to řekl, dneska se říká moderátor. A točili jsme vždycky takové rozhovory s herci a režiséry celého světa. Byla to nesmírně zajímavá.
2: Zpočátku to byl ale takový obdeník. Natočený film se musel vozit do Prahy k vyvolání a sestříhání. Než se výsledek objevil ve festivalových kinech, trvalo to den a půl.
9: Lenka Šmová, Český rozhlas.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie. Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honca. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun. Za nehodou podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Po dvouleté přestávce se dnes v obci Chlum otevře obnovená expozice Muzea války 1866, která připomíná bitvu u Hradce Králové. Stane se tak symbolicky přesně 160 let od rozhodujícího střetu v prusko-rakouské válce. Expozice, za kterou Královéhradecký kraj zaplatil skoro 20 milionů korun, zachycuje tři fiktivní příběhy, vycházející z autentických vzpomínek pamětníků bitvy. A počasí bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno. Večer se ale bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Na střední a jižní Moravě až 28, na horách naměříme kolem 15. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Dagmar Kopečková přeje od mikrofonu hezký pátek, jsme rádi, že jste s námi. Nedělní odpoledne v našem vysílání tradičně patří Vltavské Klapce. Ta nabízí filmovou hudbu z kultovních i z Brusunových snímků. Během letních prázdnin se vždy po 13. hodině vracíme k tomu nejzajímavějšímu ze zmíněného pořadu. Příjemný poslech.
0: Klapka.
2: Hezké nedělní odpoledne, milí posluchači. U poslechu Klapky vás vítá Kristýna Šrámková. Dnešní půlhodina filmové hudby na Vltavě patří Michaelu Nymanovi. A protože 30 minut na hudbu tohoto skladatele určitě nestačí, uděláme dnes aspoň minimalistickou ochutnávku jeho tvorby a v některém z dalších dílů Klapky se k němu ještě určitě vrátíme. Právě Nyman byl první, kdo použil pojmenování hudební minimalismus. Skladatel, který vystudoval na Královské akademii v Londýně hru na klavír, čembalo, hudební historii a později své vzdělání doplnil ještě o muzikologii. Kromě filmové hudby je i autorem několika oper, hudby k baletu a jeho skladby mají ve svém repertoáru i klasičtí hudebníci a soubory. Zpět ale k filmové hudbě. Dnešní první ukázkou je hudba z filmu Umělcova smlouva.

Zásadní se pro Nymana stala spolupráce s režisérem Peterem Greenawayem. Ta začala v roce 1982 filmem Umělcova smlouva, ze kterého byla skladba, kterou jste právě slyšeli. Většina Nymanových soundtracků vznikala právě pro tohoto režiséra, a to až do roku 1991. Další v pořadí byl film Z a dvě nuly. I tuto hudbu nahrál Michael Nyman Band, soubor, který skladatel v roce 76 založil, v současnosti hraje a nahrává veškerou skladatelovu tvorbu. Ať už se jedná o hudbu k filmu nebo živé provozování v koncertních, ale i operních domech. Sám Nyman je jeho členem jako hráč na klavír nebo čembalo. A v podání Michael Nyman Bandu je tu teď ukázka z filmu Petera Greenawaye Z a dvě nuly.

Dozněla hudba z filmu Z2.0 Petra Greenawaye. Výběr ze soundtracků, které Nyman složil k jeho filmům, byl použit ve filmu Muž na laně. Ten dokumentuje odvážný počin, který v roce 1974 realizoval Philippe Petit. Tento francouzský provazochodec totiž ilegálně přešel po ocelovém laně mezi newyorskými dvojčaty. Dokument reflektující vzpomínky všech zúčastněných a přípravu akce, která zabrala 8 měsíců, doprovází právě dynamická Nymanova hudba. Byla by to krásná smrt, vždyť bych zemřel při provozování své vášně, říkal o svém přechodu pouliční umělec Petit. Skladba, která původně vznikla pro film Umělcova smlouva, byla v této úpravě použita pro film Muž na laně.

Poslední dnešní zastávkou bude Najmanova spolupráce s režisérkou Jane Campion. Ta napsala a režírovala film Piano. Soundtrack k tomuto filmu se stal jedním z nejprodávanějších všech dob. Mimochodem právě tento film bylo kdysi mé první setkání s hudbou Michaela Nymana. Film získal 3 Oscary a hlavní role stvárnili Holly Hunter, Harvey Keitel a Sam Neill. Vedle těchto slavných men hrála ve filmu zásadní roli právě Nymanova hudba. Hlavní hrdinka Ada je totiž němá pianistka a skrz své piano, které si sebou přivezla do novozélandské pustiny, se dorozumívá s okolním světem. A tak v tomto filmu hudba promlouvá silněji než slova a ústřední klavírní melodie zůstává v divákově paměti ještě dlouho po skončení filmu. Ve vaší paměti zůstane, milí posluchači, doufám, ještě dlouho po skončení dnešní klapky. Příjemný zbytek neděle vám přeje Kristýna Šrámková.

0: Vltavská klapka dnes nabídla tvorbu britského skladatele, klavíristy a autora filmové hudby Michaela Nymana. Na závěr zazněl výběr ze soundtracku k filmu Piano.
1: Povídka.
0: Švýcarský spisovatel Friedrich Dürrenmatt je autorem dnešní povídky s názvem Tunel. Povídku přeložil Vratislav Slezák a pro rozhlas ji připravila Dagmar Oravová. Účinkuje Bořivoj Navrátil, kterého režijně vedla Hana Kofránková.
2: Čtyřiadvacetiletý mladík, ještě závislý na rodičích a zabývající se mlhavými studiemi na univerzitě vzdálené 2 hodiny jízdy vlakem, nastoupil jednoho nedělního odpoledne do obvyklého vlaku, odjezd 17.50, příjezd 19.27, aby navštívil seminář, na který se bez tak už rozhodl nejít. Mladík byl tlustý, aby hrůza, kterou viděl za kulisami, měl takovou schopnost. Byla možná jeho jediná. Se k němu nedostala příliš blízko. Kouřil doutníky, Ormond Brazil 10, a přes brýle nosil ještě jedny proti slunci a v uších chomáčky vaty. Na bezmračené obloze svítilo slunce, když odjížděl z domova. Vlak měl za tohoto příjemného počasí projíždět mezi Alpami a Jurou, kolem bohatých vesnic a menších měst, později podél jedné řeky a po necelých 20 minutách jízdy se pak vnořit do krátkého tunelu. Vlak byl přeplněný. Mladík nastoupil vpředu a s námahou se prodíral dozadu. Potil se a působil poněkud přihlouple. Cestující seděli na mačkání těsně na sebe, mnozí na kufrech. I kupé druhé třídy byla obsazená, pouze první třída byla obsazena slabě. Jakmile se mladík tou změtí rodin, rekrutů, studentů a mileneckých párů, vrhán pohyby vlaku sem tam, brzy padaje proti jednomu, brzy proti druhému, konečně probojoval dozadu, našel místo v úplně posledním vagoně. Dokonce tolik, že v oddíle třetí třídy, v níž se jinak oddíly vyskytují zřídka, měl pro sebe celou lavici. V uzavřeném prostoru seděl naproti němu někdo ještě tlustší než on a hrál šachy sám se sebou a v rohu na stejné lavici u chodbičky rusovlasá dívka a ta četla nějaký román. Už seděl u okna a právě si zapálil jeden Ormond Brazil, když přišel tunel. Dnes se mu zdál nějak delší než jindy. Jel tou tratí už mnohokrát, už rok, téměř každou sobotu a neděli a tunelu si vlastně vůbec nikdy nevšímal, nýbrž ho vždy jen tušil. Chtěl mu sice několikrát věnovat plnou pozornost, avšak pokaždé, když tunel přišel, myslel na něco jiného, takže to krátké ponoření do tmy nevnímal. Vždyť kdykoliv zhlédl rozhodnut si ho povšimnout, byl tunel už právě ten tam. Tak rychle jim vlak projel a tak krátký ten tunel byl. A tak ani teď nesněl sluneční brýle, když do něho vjeli, protože na tunel nemyslel. Slunce ještě právě zářilo plnou silou a krajina, kudy projížděli, kopce a lesy, vzdálenější hřeben Jury a domy městečka byly jako ze zlata. Všechno ve večerním osvětlení tolik zářilo. Tolik, že si tu prudce nastalou tmu tunelu uvědomil, což byl zjevně i důvod toho, proč mu průjezd připadal delší, než jak si ho představoval. V oddíle byla naprostá tma, neboť pro krátkost tunelu nebyla rozsvícena světla, vždyť každou vteřinou se na okenní tabuli musel ukázat první bledý záblesk dne, blesku rychle se rozšířit a vpadnout dovnitř svou plnou zlatou září. Když však stále zůstávala tma, sluneční brýle si sundal. Dívka si v tom okamžiku zapálila cigaretu, zjevně rozmrzelá, že si nemůže dál číst v románu. jak mu v červenavém vzplanutí zápalky připadalo. Jeho náramkové hodinky se svítícím ciferníkem ukazovaly 6 hodin 10 minut. Opřel se do kouta mezi stěnou kupé a oknem a rozjímal o svých zmatených studiích, kterým nikdo zvlášť nevěřil, o semináři, na který zítra musí a na který nepůjde. Všechno, co konal, bylo jen záminkou za fasádou jeho snahy dosáhnout řádu. Ne řádu samotného, pouze zdání řádu. Tváří v tvář té hrůze, proti níž se vypolštářoval tukem, strkal si do úst doutníky a do uší chomáčky vaty. A když se znovu podíval na hodinky, bylo 7:15 a pořád ještě ten tunel. To ho zmátlo. Sice se teď rozzářily žárovky, v kupé nastalo světlo, ryšavá dívka si mohla dál číst v románu a tlustý pán znovu hrál šachy sám se sebou, avšak venku za oknem, ve kterém se nyní zrcadlil celý oddíl, byl pořád ještě tunel. Vyšel na chodbičku, po které procházel sem tam vytáhlý muž ve světlém plášti do deště, kolem krku černý šátek. K čemu při takovém počasí, pomyslel si mladík, a nahlížel do jiných kupé vagonu, kde lidé četli noviny a klábosili spolu. Znovu vešel a posadil se do kouta. Tunel musel každým okamžikem skončit, každou vteřinou. Na hodinkách bylo už skoro 20 minut po 6. Měl zlost, že si tunel dřív tak málo všímal. Vždyť už jim jedou 15 minut. A musí to být, spočítá-li se rychlost, již vlak jel, tunel významný, jeden z nejdelších tunelů ve Švýcarsku. Bylo proto pravděpodobné, že vsedl do nesprávného vlaku. I když se momentálně nedokázal rozpomenout, že by se 20 minut jízdy vlakem od jeho bydliště vyskytoval nějaký tak dlouhý a významný tunel. Zeptal se proto tlustého šachisty, zda je to vlak do Curychu, což ten potvrdil, že naprosto nevěděl o výskytu tak dlouhého tunelu na tomto místě trati, řekl mladík, ale šachista odpověděl poněkud nazlobeně, protože byl už podruhé vyrušen z nějaké obtížné úvahy, že je totiž ve Švýcarsku tunelu mnoho, mimořádně mnoho. On sice, že cestuje v této zemi poprvé, toto však, že je ihned nápadné. Také prý v jedné statistické ročence četl, že žádná země nemá tunelů tolik jako Švýcarsko. Nyní, že se musí omluvit. Skutečně je mu hrozně líto, ale zabývá se jedním důležitým problémem Němcovičovy obrany a není možno ho už vyrušovat. Šachista odpovídal zdvořile, avšak s určitostí. Že se od něho objasnění očekávat nedá, bylo mladíkovi jasné. Byl rád, když teď přišel průvočí. Byl přesvědčen, že mu jeho jízdenku odmítne. Průvočí, bledý hubený muž, nervózně poznamenal k dívce, již odebral jízdenku jako první, že musí v Oltenu přestoupit. Ani teď se však nevzdával mladík veškeré naděje. Natolik byl přesvědčen, že nastoupil do nesprávného vlaku. Že zřejmě bude muset doplatit, když jede do Curychu. Řekl pak, aniž vyndal Ormond Brazil 10 z úst a podal průvočímu lístek. Pán je ve správném vlaku, odpověděl průvočí, když jízdenku zkontroloval. Ale vždyť jedeme tunelem, zvolal mladý muž rozhorleně a velmi energicky, rozhodnut zmatenou situaci nyní vyjasnit. Vlak prý právě projel kolem městečka Herzogenbuchse a blíží se k Langenthalu, řekl průvočí. Souhlasí, pane. Je 6:20. Ale vždyť už jedou 20 minut tunelem, setrvával mladík na svém tvrzení. Průvočí se na něho podíval nechápavě. Je to vlak do Curychu, řekl a teď i on poněkud zneklidněn, jak se zdálo. Brzo přijde Olten, příjezd 18:37. Patrně se zhoršilo počasí zcela náhle, proto ta tma. Ano, tím to bude. Nesmysl. Vmísil se nyní do hovoru muž, který se zabýval jedním problémem Němcovičovy obrany, rozmrzelý, protože stále ještě podával průvočímu svůj lístek, ale ten si ho nevšímal. Nesmysl, Jedeme tunelem. Zřetelně se dá vidět skála, zřejmě žula. Ve Švýcarsku je největší počet tunelů na celém světě. Četl jsem to v jedné statistické ročence. Průvočí, který si konečně vzal šachistovu jízdenku, ujišťoval nanovo, téměř úpěnlivě, že vlak jede do Curychu. Načež si mladík přál mluvit s vlakvedoucím. Ten, že je ve vlaku vpředu, řekl průvočí. Ostatně vlak jede do Curychu, nyní je 6 hodin 25 minut a za 12 minut vlak zastaví podle letního jízdního řádu v Oltenu. On přijezdí tím vlakem 3x týdně. Mladík se vydal na cestu. Chůze přeplněným vlakem byla pro něj ještě obtížnější než před chvílí, když šel stejnou cestou opačným směrem. Vlak musel jet nadmíru rychle. Také hřmot, který přitom působil, byl děsný. A tak si mladík opět do uší vstrčil chomáčky vaty, které si při nasedání do vlaku vyndal. Lidé, kolem nichž procházel, se chovali klidně. V ničem se vlak nelišil od ostatních vlaků, jimiž jezdil v neděli odpoledne. A nepřipadalo mu, že by někdo projevoval neklid. V jednom vagoně z oddíly druhé třídy stál na chodbičce u okna jakýsi Angličan a rozzářen radostí poklepával dýmkou, kterou kouřil o okenní tabuli. I v jídelním voze bylo všechno jako jindy, přestože nebylo ani jedno místo volné a tunel by býval některému cestujícímu či obsluze, která servírovala vídeňský řízek s rýží, mohl připadat nápadný. Vlak vedoucího, jehož poznal podle červené brašny, našel mladý muž u východu z jídelního vozu. Přejete si? Zeptal se vlak vedoucí, vysoký, klidný muž s pečlivě pěstěným černým knírem a s brýlemi bez obrouček. Jsme v tunelu už 25 minut, řekl mladík. Vlakvedoucí se nepodíval k oknu, jak mladý muž očekával, nýbrž se obrátil k číšníkovi. Dejte mi krabici Ormond 10, řekl. Kouřím stejný druh jako tady ten pán. Avšak číšník nemohl posloužit, neboť tyto doutníky neměli, a tak mladík, rád, že může v něčem navázat, vlakvedoucímu jeden brazil nabídl. Děkuji, řekl vlakvedoucí. Budu mít v Oltenu sotva čas si doutník koupit, a tak mi prokazujete velkou laskavost. Kouření je důležité. Smím vás teď požádat, abyste mě následoval? Zavedl mladíka do zavazadlového vozu, který byl zařazen před jídelním. Pak přijde ještě lokomotiva, řekl vlakvedoucí, jakmile vstoupili do zavazadlového prostoru. Jsme v čelní části vlaku. V zavazadlovém prostoru svítilo slabé žluté světlo, většina vagonů se skrývala v neurčitu, postranní dveře byly zavřené a tma tunelu vnikala dovnitř jedním zamřížovaným okénkem. Byly tu složeny kufry, mnohý s hotelovými nálepkami, několik jízdních kol a jeden dětský kočárek. Vlak vedoucí pověsil svou červenou brašnu na skobu. Co si přejete? Zeptal se opět. Na mladíka však nepohlédl, nýbrž začal vyplňovat tabulky v sešitě, který vyndal z brašny. Už od Burgdorfu jsme stále v tunelu, odpověděl mladý muž s rozhodností. Tak mohutný tunel se na této trati nevyskytuje. Jezdím po ní každý týden tam a zpátky, tuhle trať znám. Vlak vedoucí psal dál. Pane, řekl konečně a přistoupil k mladíkovi tak blízko, že se obě těla téměř dotýkala. Pane, mohu vám říct jen málo. Jak jsme se do toho tunelu dostali, nevím. Nemám proto žádné vysvětlení. Prosím, uvažte ale. Pohybujeme se po kolejích. Tunel tedy musí někam vést. Nic nedokazuje, že s tunelem je něco v nepořádku. Kromě toho ovšem, že nepřestává. Vlak vedoucí, Ormond Brazil stále ještě nezapálený mezi rty, mluvil nadmíru tiše, avšak s tak velkou důstojností a tak zřetelně a určitě, že se jeho slovům dalo porozumět. přestože v zavazadlovém vagoně bylo burácení vlaku mnohem silnější než v jídelním voze. Pak vás prosím, abyste tento vlak zastavil, řekl mladý muž netrpělivě. Z toho, co říkáte, ničemu nerozumím. Jestliže něco nesouhlasí s tímto tunelem, jehož existenci si sám nedovedete vysvětlit, je vaší povinností vlak zastavit. Zastavit vlak? Pomalu odpověděl ten druhý. Jistě. Také prý na to myslel. Načež zavřel sešit a zastrčil ho zpět do červené brašny, která se na skobě houpala sem a tam, a pak si pomalu zapálil. Ormond Brazil. Nemám zatáhnout za záchranou brzdu? Zeptal se mladík a chtěl uchopit rukojet brzdy nad svou hlavou. V témže okamžiku se však zapotácel a padl dopředu na stěnu. Dětský kočárek se rozjel za ním a i kufry se sesuli. Vlak vedoucí podivně vrávoraje prošel zavazadlovým prostorem s rukama nataženýma dopředu. Svažujeme se, řekl a opřel se vedle mladíka o přední stěnu vagonu. Avšak očekávaný náraz zběsile pádícího vlaku o skálu, ono tříštění a vpěchování vagonu do sebe, se nedostavilo. Tunel jakoby spíše opět probíhal po rovině. Dveře na druhém konci vagonu se otevřely. V prudkém světle jídelního vozu bylo vidět lidi, jak si připíjejí. Pak se dveře znovu zavřely. Pojďte do lokomotivy, řekl vlak vedoucí a pohledl mladíkovi zamyšleně a jak se náhle zdálo zvláštním způsobem do obličeje, pak otevřel dvířka, vedle nich se opírali o stěnu. Avšak vichrný proud žhavého vzduchu proti ním vyšlehl s takovou mohutností, že úderem orkánu znovu odvrávorali ke stěně. Současně se zavazadlový vůz naplnil strašným úkotem. Musíme přešplhat ke stroji, křičel vlak vedoucí mladíkovi do ucha, i tak to bylo stěží slyšet, a zmizel pak v obdélníku otevřených dvířek, jimiž bylo vidět jasně osvětlené, sem tam se kymácející okenní tabule lokomotivy. Mladý muž ho s rozhodností následoval, i když smysl šplhání nechápal. Plošina, na kterou vstoupil, měla po obou stranách železné zábradlí a k němu se pevně přimkl. Jenže ta pravá hrůza nebyl příšerný tah vzduchu, nýbrž bezprostřední blízkost stěn tunelu, které sice neviděl, protože se musel zcela soustředit na stroj, který však tušil roztřesený nárazy kol a svištění vzduchu. Bylo mu, jako by se řítil hvězdnou rychlostí do jakéhosi světa z kamene. Podél lokomotivy vedl úzký pás a nad ním jako zábradlí tyč vinoucí se kolem stroje stále ve stejné výši. To musela být cesta. Skok, který bylo třeba učinit, odhadoval na 1 metr. Tak se mu pak také podařilo tyč uchopit. Sunul se, těsně se opírají o lokomotivu, podél pásu. Příšernosti nabyla cesta, až když se dostal na podélnou stranu stroje, zcela nyní vydán síle burácejícího orkánu a hrozivým skalním stěnám, které jasně ozařovány strojem, se řítili vstříc. Pouze okolnost, že ho vlak vedoucí vtáhl malými dvířky do lokomotivy, ho zachránila. Mladík se vyčerpán opřel o stěnu strojovny a zčista jasna nastalo ticho. Neboť jakmile vlak vedoucí zavřel dveře, ocelové stěny obrovské lokomotivy stlumily burácení natolik, že bylo už sotva slyšet. Doutníky jsme také ztratili, řekl vlak vedoucí. Nebylo moudré zapalovat si je před tím šplháním. Jsou příliš dlouhé a snadno se lámou, nemá-li člověk sebou krabici. Mladý muž byl rád, že byl v povážlivé blízkosti skalních stěn upoután něčím, co připomínalo každodennost, v níž se nacházel ještě před něco víc než půl hodinou. Ty neustále stejné dny a roky, neustále stejné, protože žil jen v očekávání tohoto okamžiku, jenž nyní nastal. Tohoto okamžiku průlomu. toho náhlého uvolnění od povrchu zemského, dobrodružného pádu do nitra země. Vyňal jednu z hnědých krabic z pravé kapsy kabátu a opět vlak vedoucímu nabídl doutník. Sám si také jeden strčil do úst a opatrně si připálil ohněm od vlak vedoucího. Těhle ormondek si velmi cením, pravil vlak vedoucí. Jen musí člověk dobře táhnout, jinak zhasnou. Jeho slova naplnila mladíka nedůvěrou, protože vytušil, že ani vlak vedoucí nemyslí rád na tunel, který venku pořád ještě trval. Stále zde ještě byla možnost, že náhle přestane, jako někdy i sen zčista jasna přestává. 18:40, řekl a podíval se na své hodinky se svítícím ciferníkem. Teď už jsme měli být v Oltenu. A pomyslel přitom na kopce a lesy, které tu ještě před tak krátkou dobou byly, zaplavené zlatem zapadajícího slunce. Stáli a kouřili opření o stěnu strojovny. Moje jméno je Keller, řekl vlak vedoucí a zatáhl z doutníku. Mladík nepovoloval. To šplhání po stroji nebylo bez nebezpečí, poznamenal. Aspoň pro mě. Vždyť na takové věci nejsem zvyklý. A tak bych rád věděl, proč jste mě sem zavedl. Prý neví, odpověděl Keller. Jenom chtěl získat čas na rozmyšlenou.
1: Čas na rozmyšlenou? Opakoval mladík.
2: Ano, řekl vlak vedoucí. Tak prý tomu je.
1: A kouřil dál.
2: Stroj jakoby se znovu naklonil dopředu. Můžeme jít do kabiny strojvedoucího. Navrhl Keller, zůstal však přece jen nerozhodně stát u stěny strojovny, načež mladík prošel chodbičkou. Jakmile otevřel dveře od kabiny strojvedoucího, zůstal stát.
1: Prázdná,
2: řekl vlak vedoucímu, který nyní také přišel za ním.
1: Kabina je prázdná.
2: Vstoupili do kabiny a zavrávorali následkem obrovské rychlosti, s níž se stroj, strhávající sebou celý vlak, hnal tunelem stále dál.
1: Prosím,
2: řekl vlak vedoucí a stlačil několik pák a zatáhl rovněž za záchranu brzdu. Stroj neposlouchal. Prý učinili všechno, aby ho zastavili hned, jakmile zjistili změnu trati, ujišťoval Keller, avšak stroj se řítil dál.
1: A bude se řítit pořád,
2: odpověděl mladík a ukázal na rychloměr. 150. Jel kdy tenhle stroj 150?
1: Můj bože, řekl vlak vedoucí, tak rychle nikdy.
2: Nejvyš 105? Právě, řekl mladý muž. Jeho rychlost roste. Teď ukazuje rychloměr 158. Padáme. Přistoupil k okenní tabuli, ale nedokázal se udržet zpříma, nýbrž byl obličejem přitlačen ke skleněné stěně. Tak závratná byla už rychlost.
1: Stroj vedoucí?
2: Vykřikl a upřeně hleděl na skalní masy, jak vyskakují do prudkého oslnivého světla reflektorů, jemu vstříc, zběsile se k němu vrhali a nad ním i pod ním a po obou stranách kabiny zase mizeli.
1: Vyskočil,
2: křikl v odpověď Keller, který nyní seděl na podlaze opřený zády o přístrojovou desku.
1: Kdy?
2: Ptal se tvrdohlavý mladík. Vlak vedoucí poněkud zaváhal a musel si znovu zapálit svůj ormond, přičemž měl nohy, protože se vlak nakláněl stále silněji, ve stejné výši jako hlavu.
1: Už po 5 minutách,
2: řekl pak. Nemělo smysl se pokoušet o záchranu. Ten ze zavazadlového vozu vyskočil taky.
1: A vy? Zeptal se mladík.
2: Já jsem vlak vedoucí, odpověděl mu ten druhý. A taky jsem vždycky žil bez naděje.
1: Bez naděje,
2: opakoval mladý muž, který nyní ležel schoulený na skleněné tabuli stanoviště strojvedoucího, obličej přitištěný nad hlubinu. A my jsme ještě seděli ve svých kupé a nevěděli, že už je všechno ztraceno, myslel si. Ještě žádná změna nenastala, jak se nám zdálo, a přece už nás pohltila ta šachta vedoucí do hlubin. A teď se jako ztracenci zběsile ženeme do té propasti. Vlak vedoucí křičel, že teď musí zpátky, že ve vagonech určitě už vypukla panika, všecko se bude tlačit dozadu. To jistě, odpověděl mladík a myslel na tlustého šachistu a na dívku s románem a s rudými vlasy. Podal vlak vedoucímu své zbývající krabice z Ormond Brazil 10. Vezměte si je, řekl. Svůj doutník při přešplhávání určitě zase ztratíte. Nebude se pán také vracet? Zeptal se vlak vedoucí, který se postavil a s námahou se začal plazit trychtýřem chodbičky. Mladý muž se rozhlížel po těch nesmyslných nástrojích, po směšných pákách a přepínačích, které ho stříbřitě obklopovali v třpitivém světle kabiny. 210, řekl. Myslíte, že při téhle rychlosti se dokážete dostat nahoru do vagonu nad námi? Je to má povinnost, křičel vlak vedoucí. Jistě, odpověděl mladík a ani se neobrátil, aby se na nesmyslné počínání vlak vedoucího podíval. Musím se o to alespoň pokusit, vykřikl ještě jednou vlak vedoucí, vzpírající se teď už dál nahoře v chodbičce lokty a stehny proti kovovým stěnám. Avšak jak se stroj naklonil ještě víc, aby se v hrozivém pádu hnal vstříc nitru země, k tomuto cíli všech věcí, visel vlak vedoucí v šachtě přímo nad mladíkem, ležícím na dně stroje, na stříbrném okně kabiny strojvedoucího, obličejem dolů, a síly mu povolili. Zřítil se na přístrojovou desku. Dopadl zbrocen krví vedle mladého muže a objal jeho ramena. Co budeme dělat? Křičel burácením zdí tunelu letících proti ním do ucha mladíkovi, jeho tlusté tělo spočívalo nehybně na okenní tabuli dělícího od propasti a který skrze sklo lačně tu propast do sebe sál svýma poprvé doširoka otevřenýma očima. Co budeme dělat? Vykřikl vlak vedoucí ještě jednou. Průvan, který náhle odněkud vnikl dovnitř, vytrhl mladíkovi z uší oba chomáčky vaty, vylétli jako šíp prudce nahoru do šachty nad nimi. Mladík, aniž odvrátil zrak od té podívané, odpověděl s jakýmsi přízračným veselím: nic.

Fridrich Dürrenmatt byl autorem dnešní povídky s názvem Tunel. Povídku do češtiny přeložil Vratislav Slezák a pro rozhlas ji připravila Dagmar Oravová. Účinkoval Bořivoj Navrátil, kterého režijně vedla Hana Kofránková.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na síti X. Důvod neupřesnil, jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. Agentura Reuters označila dnešní oznámení za překvapivé. Ve švýcarském Montreux dnes začíná mezinárodní jazzový festival. Hudební program 60. ročníku nabízí například zpěvačku Ray, hudebníka Stinga a zpěvačku Pink Panthers. Po dvou letech se festival v Montreux znovu bude konat i v prostorech auditoria Stravinsky. Akce potrvá přibližně 2 týdny, do 18. července. A počasí bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno. Večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na střední a jižní Moravě až 28, na horách naměříme kolem 15. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
4: Přijde na kontrolu sociálka.
5: Už zas? A proč jako?
3: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
3: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
3: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
8: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letníslavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Matadoři brazilské hudby Gilberto Gil a Milton Nascimento zpívali 7 minut po 14. hodině. Dobré odpoledne na první prázdninový pátek přeje od mikrofonu i David Hamr. Odpolední Vltava nabízí jak jinak letní a v duchu naší celoletní dramaturgie také filmový program. Filmem žijí už i Karlovy Vary ode dneška až do soboty 11. července. Ovládnou lázeňské město stovky projekcí k vidění. Tu budou také atraktivní hosté. Právě o tom budeme mluvit. Nicméně filmové téma neopustíme ani v dalších hodinách. Mimo jiné s vltavskými výlety budeme cestovat po nejstarších českých kinech, dnes naposledy ve Vyškově, a také si připomeneme vltavským akcentem spor mezi filmovými databázemi. Ovšem budeme sledovat i jiné akce. Krátce po 15. hodině přivítáme ve studiu Irmu Mrázkovou, ředitelku Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, a taky se vrátíme na Smetanovu Litomyšl.

0: sonáta pro fagot a basso continuo Georga Filipa Telemana, tedy alespoň její druhá část, 13 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě právě doznívá. Nejen klasická hudba, ale kultura v tom nejširším slova smyslu je naším tématem, třeba nový cirkus. Festival Letopruhy promění už zítra na celý den areál prvorepublikového koupaliště ve Volyni v prostor plný právě nového cirkusu, ale také divadla, hudby, tance a kreativních workshopů pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit třeba na soubory Loutky bez hranic, divadlo Bratří Formanů nebo francouzský kompaní Balance d'Or. Více budeme mluvit s jedním z pořadatelů festivalu Martinem Roškaňukem právě o programu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Letos už je to čtvrtý ročník, kdy se festival Letopruhy vrací na Volyňskou plovárnu. Čím je tento prvorepublikový areál zajímavý nebo výjimečný a co taky získává díky Letopruhům?
1: Jedná se dokonce už o šestý ročník a Volyňská plovárna je zcela unikátní areál, kam se sjíždí opravdu návštěvníci z širokého okolí. I díky výjimečnému provozovateli koupaliště, panu Jirsovi, se zde koná spoustu kulturních akcí a Letopruhu umožňuje tento areál využít celý jeho potenciál a máme opravdu představení po celém areálu na všech trnatých plochách. Proto diváci mohou zažít, jak samotná představení, tak si hlavně užijí atmosféru, která díky místu je tak výjimečná. Naopak koupališti sem umožňujeme získat nové návštěvníky, protože na festival přijíždějí opravdu rodiny z celé republiky.
0: Tak mě napadá, že to získává takové vančurovské konotace, možná i s těmi provazochodci. Konec konců vše se odehrává pod širým nebem a už bylo řečeno, že na festivalu vystoupí i zahraniční soubor. Letos tedy francouzský kompaní Balance d'Or s představením Le Maïetique. Na vysoké konstrukci vystoupí dvě akrobatky a jeden hudebník. Co díky nim budeme mít šanci vidět?
1: Tato show bude v Čechách zcela poprvé. Jedná se o skvělou akrobaci na vysoké konstrukci, plné létajících hrast a živé muziky. Můžete se těšit na výjimečnou show, kterou jen tak neuvidíte a je inspirovaná svobodou a mnoha tématy, kterým porozumí každý divák, i dospělý, i dětský.
0: Navíc pod širým nebem, to věřím, ještě zvyšuje atraktivitu tohoto zážitku, ale nezapomeňme i na zvučná česká jména, jako jsou Loutky bez hranic a divadlo Bratří Formanů. Ti spojili síly v projektu Circus Los Animales Fantasticos. Můžete přiblížit toto loutkové představení?
1: Ano, nejedná se primárně o loutkové představení, je to poměrně velké divadelní představení, ne loutkové tak, jak se ho představujeme. V scénu vytvořil Matěj Forman a masky Jitka Barnetová. V inscenaci hrají kromě manželů Bouskových také Kieran Alexander a Jarda Noga, kterého můžete znát třeba z kapely Hm. Jedná se o představení inspirované bajkami z celého světa a je to skvělá podívaná plný nádherné scenografie, nádherných masek a opravdu veselému příběhu.
0: Je zřejmé, že festival je tady koncipován pro rodinné publikum. Jaký titul z doprovodného programu byste doporučil třeba těm nejmenším? Co by mohlo zajímat naopak spíš dospívající a dospělé návštěvníky akce?
1: Hned zrovna na představení, o kterém jsme teď hovořili, naváže tančírna, v které můžou opravdu všechny děti využít svůj potenciál a vyřádit se.

0: jevišti, kde se můžete vyzkoušet, co všechno lze ve Sadovně zažít.
1: A konec konců každý v sobě. Pardon, ještě jeden tip tady závěrem.
0: Ještě závěrem jsem chtěl dát tip na platformu Máš umělecké střevo, která přijede se s projektem Rovnováha, který je inspirovaný kinetickými sochami Alexandra Kaldra. V průběhu festivalu bude vznikat výjimečná instalace přímo pro festival, ke které každý návštěvník festivalu může přispět svým dílem a svou rukou a vznikne dílo, které se bude neustále proměňovat.
1: A já jsem chtěl jen dodat, že jistě ta generační linka není vedena ostře a že každý v sobě může probudit vnitřní dítě na festivalu Nového cirkusu a divadla pod širým nebem Letopruhy. Tam nás tedy dovolině pozval jeden z jeho pořadatelů, Martin Roškaňuk, a jen doplním, že festival začíná zítra dopoledne v areálu Volinské plovárny. Děkujeme a naslyšenou.
0: Děkuju a těším se na všechny. Na shledanou.

0: Na Vltavě dospíval Petr Lipa a v Karlových Varech začíná největší filmová událost v Česku, Mezinárodní filmový festival, který nabídne české filmy v hlavní soutěži i v sekci zvláštní uvedení. A chybět nebude ani bohatý výběr dokumentů z celého světa. Tomáš Piláce proto uměleckého ředitele festivalu Karla Ocha nejdřív ptal, v jaké kondici je dnes světový dokumentární film.
1: Stav, já si myslím, že je velice dobrý i soudě podle toho, že poslední dva ročníky Karlovarského festivalu vyhráli dokumenty, jak Mira Rema, tak Marka Kazence. Mám pocit, že i proto, že ty světy se opravdu prolínají, dokumentaristé se nebojí vstupovat do světa fikčních tvůrců a naopak nejsou tak oddělené, jako bývali. Mark samozřejmě je velký básník, syntetik filmové historie, dokáže na relativně malé ploše, což v případě historie dokumentárního filmu 16 hodin skutečně není moc, vystihnout spoustu krásných okamžiků a nás nesmírně potěšilo, že i vzhledem k dějným událostem týkajícím se 80. let zvolil Karlovy Vary jako místo premiéry této epochy a ve filmu dojde i na česká jména jako Helena Třeštíková nebo Jan Švankmajer.
2: V hlavní soutěži máte jeden český film, jeden slovenský film. Ve zvláštním uvedení máte další české slovenské filmy. Podle vás reflektuje to současný stav českého filmu, nebo podle vás, jaký je současný stav české potažmo slovenské kinematografie?
1: Podle mého názoru je stav české a slovenské kinematografie velmi dobrý v současnosti. Nemyslím si, že by bylo úplně přesné jej posuzovat podle toho, jaké filmy se uvádí na Karlovarském festivalu, což je dobrá zpráva, protože řada českých a slovenských filmů se účastní velkých festivalů jinde jako Berlinále, Cannes v loňském roce i Benátky. Myslím si, že ten stav v tomto směru je uspokojivý, mnohem uspokojivější, než třeba tvrdí někteří škarohlídové. Mám vždycky radost, když se českému nebo slovenskému filmu, pro mě to je tak trošku spojená nádoba, podaří uspět v zahraničí, tak jako Tereze Notové s filmem Otec loni na Benátském festivalu. Věřím tomu, že v druhé půlce roku o českém filmu a v zahraničních festivalech uslyšíme stejně jako loni. Mám velkou radost to, co se děje i na Slovensku, zejména mezi mladými filmaři. Hned dva debuty máme v soutěži Proxima, Milovník, ne bojovník a 33 kroků. To by samozřejmě nebylo možné bez velmi cenné a ceněné pomoci mladých producentů a producentek nejen ve slovenském filmu a myslím, že i ta generační výměna je něco, co je znát nejen na kvalitě filmu, ale třeba v případě Milovník a nebojovník na jejich vůbec náladě a ladění a takové lekonohosti a velmi přirozené kosmopolitnosti.
2: Tak je možná paradoxní poměrně malý zájem diváků v kinech o tyto filmy, například Zmíněný otec českými kiny prošuměl bez nějakého většího zájmu. Proč?
1: Nevím, já si myslím, že možná v Čechách funguje taková ta takzvaná šeptanda, kdy část diváků přijde na film na premiéře, protože je zvědavá, ale jiná část diváků čeká, až co jim třeba řeknou známí kamarádi. A samozřejmě film jako Otec, pokud jde o téma, které zpracovává, je něco, co pro řadu diváků může být i v jejich představách velmi těžko stravitelné.
2: A z filmu Otec teď je krátká ukázka.
3: Nemáme ho.
4: No tu je Ježko. A kde bol?
3: Kde bol
4: Ježko? Tu je. Pod postelou. Kto ho tam dal? Ty si ho tam dal. No dobre. Vieš čo, nedávajú tam. Tak som kúpil tú novú.
5: Jaj, máme novú sedačku.
1: To samé u filmu Puberta, který je, myslím, velmi zdařilý a těch diváků asi taky nepřišlo do kina tolik, kolik by si přáli tvůrci a distributor. Možná i proto, že ten film se odehrává za covidu a covid je něco, co my víme, že není úplně téma, ke kterému se diváci rádi vracejí. Myslím, že bylo zavádějící posuzovat divácký zájem podle toho, co se děje na festivalech jako Vary, ale i jinde, protože Vary mají ten krásný aspekt, že se celé republiky a nejen to sjíždějí lidé do Tlácenského města, aby byli zcela oddáni filmu. Nemyslí na to, že druhý den jdu do práce nebo že se musí postarat o děti. Takže ta otevřenost i těžkým tématům a třeba originálním, nelehkým formálním zpracováním je mnohem větší, než kdyby člověk se snažil podobné filmy divákům předkládat třeba v Praze.
2: Krištof Mocha, výkonný ředitel Karlovarského filmového festivalu. Velké jméno je nové znělce Karlovarského festivalu.
6: Letos je to Stellan Skarsgård, který byl mimořádně milý už, když byl v Karlových Varech. On s tím souhlasil, ono to samozřejmě trvalo dlouho, někde těžší přesvědčit Ivana Zachariáše, režiséra, aby si našel čas, když on to má velmi rád samozřejmě a trvalo to nějakou dobu, ale odjeli jsme do Stockholmu za Stellanem a natáčelo se v náročných podmínkách na vodní ploše nádherné a víc už prozrazovat nebudu. Znělka je nádherná, překrásná, Ivanovi se strašně povedla a Stellan včera shodou okolností psal, že je nadšený, že jsme to udělali a tak s toho mám velkou radost.
2: Díky těm znělkám existuje velká kartotéka velkých osobností právě v těch znělkách. Pracuje třeba s těmi znělkami, s těmi osobnostmi někdo z filmového světa ve světě nebo využívá je?
6: Jo, my už jsme párkrát byli osloveni, jestli bychom někomu ty znělky poskytli v nějaké ucelené formě a je to úplně specifické, žádný jiný festival nic takového nemá. Ono to samozřejmě velmi náročné časově, finančně, ale myslíme si pořád, že to stojí za to a věřím, že tahle znělka se Stellanem toho bude jenom důkazem.
0: Věří výkonný ředitel Karlovarského filmového festivalu Krištof Mucha. Jubilejní 60. ročník festivalu začíná právě dnes. Naopak v plném proudu je Smetanova Litomyšl, kam se za okamžik podíváme v odpolední.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

If it's so good, we should be happy, happy, sure. If it

0: Kanadská jazzová zpěvačka Holly Cole 34 minut po 14. hodině právě dospívala. Ještě předtím zněla symfonie číslo 1 Josefa Haydna, tedy její třetí část podání Akademie staré hudby řízené Christophem Hogwoodem. Vážná hudba je naším tématem taky v kontextu festivalovém. Od 12. června až do této neděle se koná 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Více než polovinu jeho rozpočtu tvoří soukromé prostředky od partnerů a individuálních mecenášů. Jak se taková podpora získává, jak se budují dlouhodobé vztahy s dárci a čím je podle organizátorů Litomyšlský festival v tomto směru výjimečný? Daniel Jäger si pozval k mikrofonu manažera fundraisingu a péče o dárce Smetanovy Litomyšle Jana Průšu.
1: Když se řekne fundraising festivalu klasické hudby typu Smetanovy Litomyšle, co si pod tím máme vlastně představit?
2: Obecně asi ve fundraisingu je potřeba rozlišovat to individuální dárcovství a potom jako firemní dárcovství, to znamená individuální dárcovství, to jsou takzvaně ty mecenáši, kteří mají možná nějakou malou výhodu, ale ta motivace je zkrátka jako podpořit nějaký event nebo festival, něco z oblasti kultury. A firemní dárcovství je potom nějaký vztah, který už má nějaké očekávání, to znamená očekávání nějaké visibility, nějaké hospitality.
1: Kdo jsou lidé, kteří Smetanovu Litomyšl podporují?
2: No, já vždycky, když mluvím o Smetanově Litomyšle, tak ona je opravdu jako jedinečná ve spoustě věcech. A to je právě i to dárcovství, to znamená, my máme jako opravdu spousta dárců, tomu našemu mecenářskému klubu se říká Smetanova družina. My jsme ho přejmenovali na počest 200 let narození Bedřicha Smetany před dvěma lety a to je skoro 160 dárců dárkyň, takže to je opravdu úctyhodné číslo. A pak jsou tu samozřejmě firmy, teď to říkám samozřejmě ve vší pokoře, ale ta Smetanova Litomyšl má velké štěstí v tom, že má jako spousta dárců a i spousta firm, kteří jako mají ochotu a mají chuť nás podpořit. To znamená, když se podíváte na naši partnerskou pyramidu, tak to je snad přes 30 firm, které jako mají chuť se k nám připojit a podpořit právě tu velkou jako věc, kterou my tu děláme.
1: Jak se o takové dárce pečuje? Není to jen o tom požádat o podporu, ale hlavně budovat takový ten dlouhodobý vztah. Co všechno to v praxi znamená?
2: Tak festival je 3 týdny každý rok. Samozřejmě ten čas ty naši dárci využijí právě k tomu, aby si ten festival s námi užili, ale obecně jako princip fundraisingu je to dlouhodobá péče, je to celoroční péče, my s těmi mecenáši pořádáme celý rok různé akce, snažíme se jim vždycky říct něco trochu do kuchyně, aby měli víc informací, než má standardní návštěvník návštěvnice, takže určitě je to ta snaha budovat dlouhodobý vztah.
1: Jaká je taková ta zpětná vazba?
2: Myslím si, že oceňují nějakou tu autenticitu toho místa. Já vždycky, když fundraisuji pro Smetanovu Litomyšl, tak vždycky říkám, že i fundraisuji pro to město, že je to velká výhoda, už ten začátek je pro mě prostě jednoduchý, že je tu prostě krásné prostředí a ten festival prostě jako lidé milují a chtějí tu prostě být s námi. Ale je to snad i nějaká snaha podpořit tu naši vizi dlouhodobou, to znamená to, aby Smetanova Litomyšl rostla, aby z ní byl nějaký jako kulturní prostor z evropského formátu.
1: Jak vy osobně vidíte v oblasti fundraisingu budoucnost Smetanovy Litomyšl?
2: Tak určitě pro nás je to významná část do rozpočtu. My víceméně 50% rozpočtu festivalu máme ze soukromých peněz, což je, mohu si tvrdit, jako unikátní, jako nejen v České republice. To znamená, že pro nás jsou ty takzvané soukromé peníze jako velmi důležité a i nás vlastně to, že jsme schopni tolik peněz nafundraisovat jak od těch individuálních dárců, tak i od těch firm, i nás to jako motivuje v tom, aby jsme jako dál pokračovali a aby jsme jako dokázali vytvářet čím dál víc zajímavější kulturní večery, které budou i reflektovat možná jako cenu těch peněz, jak v té kvalitě, tak samozřejmě třeba nějaké mezinárodní obsazení a tak dále.
1: Jaký je váš takový běžný den tady na festivalu?
2: Tak můj a mých kolegů z týma vůbec celého vedení festivalu, tak samozřejmě my těch vztahů pěstujeme velmi mnoho, to znamená, že jsme opravdu na ty 3 týdny zaměstnáni společensky, takže už se s některými dárci stýkáme dopoledne. A v tomhle tom je i možná naše velká deviza, že my se snažíme být jako velmi autentičtí a častokrát ty vztahy, které my tu budujeme, se pak vlastně posunou na nějakou jako přátelskou úroveň, že opravdu jako ten vztah je tam obojetný a samozřejmě večerní představení. Je to náročné, ale baví nás to všechny.
0: Říká Jan Průša, manažer fundraisingu a péče o dárce festivalu Smetanova Litomyšl, který trvá do neděle. K mikrofonu si jej pozval Daniel Jäger.

0: Ulf Rodenhäuser na klarinet a Leonard Håkansson na klavír provedli sonátu pro tyto dva nástroje, za níž stojí Kami Sensán. My však budeme teď nabízet průchod drsnějším literárním vyjádřením. Představíme vám drsný literární debut, který v roce 1993 přinesl začínající spisovatelce Virginie Despentes zaslouženou pozornost a taky vyvolal před 33 lety ve Francii skandál, který se pak ještě rozdmíchal poté, co knihu o 7 let později autorka sama sfilmovala. Teď, když už je Despentes světová hvězda, známá díky trilogii Život Vernona Subutexe, vyšla česky také její prvotina. Co nám její četba autorce říká, tak na to se Šárka Jančíková ptala překladatelky Petry Zikmundové.
1: Titulní postavy antihrdinky toho románu Nadine a Manu. Jedna z nich zažije znásilnění, druhá si příležitostně přivydělává jako prostitutka, což obojí jsou zkušenosti Virginie Despentes. A v jednu chvíli se setkají a vyrážejí na tu zběsilou jízdu, kdy se mstí úplně všem, nejen mužům, ale celé společnosti a začnou šíleně chlastat a vraždit, ale pálí naprosto do všech. Třeba hned ze začátku tam dojde k vraždě spolubydlící jedný z těch titulních postav a tím, že ona jí zabije, tak tím střílí i do požadavků na ženy na to, aby byly cudný a nebyly holky, hej, počkej. A téměř každou tou smrtí oni pálí do nějaký společenský normy nebo třídy, která je nějak utlačuje.
2: Čeští čtenáři už znají od Virginie Despentes trilogii Život Vernona Subutexe, znají esej teorie King Konga i epistolární román Čau debile. A teprve s odstupem dostávají do rukou její 30 let starý debut. Tak proč podle vás český čtenář tuhle její surovou ranou tvorbu nebo stránku potřebuje zpětně znát? Co nám to o té autorce říká?
1: Tak já myslím, že jsme se s nakladatelstvím Garamond rozhodli překládat a vydávat napřed ty aktuální romány Virginie Despentes a potom její zásadní esejistické dílo, což byla ta teorie King Konga. Ale ten její debut v češtině, se jmenuje Ošukej mě, ten celou tu její kariéru spustil, zpracovává v něm témata, která se objevují i potom v té teorii King Konga. I v teorii King Konga hodně se Virginie Despentes rozepisuje o té roli ženy jako veřejně známé osobnosti, kterou se stala potom, co jí vyšel ten debut a hlavně potom, co následně ho sfilmovala. A bylo kolem toho hodně kontroverzí. Takže myslím si, že je hodně zajímavý se s ním seznámit.
2: Už ten samotný titul dává najevo, že se nebude chodit kolem horké kaše. Je to román napsaný takovým pouličním jazykem plným slangu, vulgarit i popkulturních odkazů 90. let. Tak jak moc se lišila ta práce s jazykem u toho debutu ve srovnání třeba s tím Vernonem Subutexem?
1: Názory na autorčinu prvotinu se hodně různí. Ten její styl je tam hodně ještě takový neučesaný, je to divočina, i to tak někdy nedrží ani pohromadě, je to takový neotesaný a od té doby Virginie Despentes je hodně vyvinula. Myslím si, že je mnohem jasnější, co teď a jak chce říct v té trilogii Život Vernona Subutexe a v jejím posledním románu, v tom epistolárním Čau debile. Formálně tyhle ty poslední romány jsou, řekla bych, vycizelovaný. V Životu Vernona Subutexe se tam používá strašně moc různých jazykových rejstříků v závislosti na tom, která postava zrovna promlouvá. A v tom epistolárním románu, tam je to zase psaná komunikace dvou nepřátel, ze kterých se stanou přátelé, tam zase musí být ten jejich projev tím pádem takový kultivovanější. Kdežto tady i pro mě to byla taková zábava, myslím si, že jsem nemusela nad tím za tolik přemýšlet u toho debutu, jako u těch posledních románů. A byla to prostě taková divoká jízda.
2: Ta ústřední dvojice hrdinek, Nadine a Manu, obrací ta témata klasických žánrů jako road movie nebo i rape and revenge, které známe třeba z filmu jako Thelma a Louise, ale dělají to s mnohem takovou nihilističtější energií. Není to navíc jenom pomsta mužům, je to proti všem, i třídní boj. Jak jsi vám s tím pracovala jako překladatelce i s tou všudy přítomnou agresivitou a vztekem?
1: On ten vztek je jedním z hlavních rysů Virginie Despentes a mně se s tím vlastně pracuje dobře, protože v tom mi přijde taková velká svoboda a přestože místy je to hodně brutální a objevují se tam některé scény jako vraždy nebo znásilnění, které jsou obtížné nejen jako číst, ale překládání, vždycky říkám, takový hlubší čtení a když se do nich člověk noří ještě hlouběji, tak to nebývá vždycky příjemný. Ale mnohdy je Virginie Despentes v té knižce i strašně vtipná. A to, že je tam spousta krve a různých jiných tělních tekutin a hodně sexu a tak, tak to pro mě obtížný nebylo. Nejobtížnější pro mě bylo, když jsem překládala scénu, kdy dojde k hromadnému znásilnění, protože potom o 10 let později z teorií King Konga Virginie Despentes veřejně prohlásila, že to ona sama zažila a mně bylo úplně jasný, že třeba některé repliky těch mužů, kteří se dopouštějí toho znásilnění, tak mi přišlo úplně jasný, že to je něco, co ona sama slyšela. A podle mě je to prostě vykřičení toho vzteku do světa, té nespokojenosti s tím, jaký násilí musí především teda ženy trpět.
0: Říká Petra Zikmundová, překladatelka knih francouzské spisovatelky Virginie Despentes o jejím literárním debutu, který česky vydalo nakladatelství Garamond. No a obdobnou tématiku, byť upřenou do fikčního světa nevábné budoucnosti, nabízíme i v rozhlasové četbě s hvězdičkou v příběhu služebnice.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslanecká sněmovna nedokončila třetí čtení koaliční novely stavebního zákona. Vrátí se k němu už příští týden. K novele poslanci navrhli asi 130 úprav. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a právnickou osobu. Obvinění jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Právnickou osobou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily a opakovaně dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se proti němu bránit. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril. Japonský spisovatel Haruki Murakami vydává po 3 letech nový román, v překladu Příběh Kaho je jeho první knihou, kde je hlavní postavou žena. Novinka vypráví o dívce, které se začnou dít podivné věci, kterým nerozumí. Jestli román vyjde i v češtině, zatím není jasné. Počasí v noci jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: A Odpolední Vltava, tedy playlist mezi 15. a 16. bude znamenat mimo jiné také přítomnost klasické hudby. A konec konců o klasické hudbě budeme mluvit za okamžik, abychom vás pozvali do Třeboně.

Time After Time zní vysíláním odpolední Vltavy. Normálně očekáváme tuto píseň z úst Cyndi Lauper, tohle byla verze Paula Anky, slyšená na Vltavě 6 minut po 15. hodině. Jinak 3. červencový den, první prázdninový pátek, svátek slaví Radomír a my už na Vltavě máme letní program, mimo jiné v duchu filmového léta, ale nejen v tomto duchu. Také budeme sledovat osudy žen, které se navzdory okolnostem nebáli cestovat. Dáma, která vychovala dva syny a pak po 40 hurá do exotické ciziny. To byla cestovatelka Ida Pfeifferová, kterou připomeneme ve vltavském seriálu o odvážných cestovatelkách. Taky nabídneme vysvětlení pojmu deiktický střed, což je pojem z lingvistiky, který bude prezentovat ve své úvaze Petr Šourek. No a budeme také zvát na inspirativní festival dedikovaný vážné hudbě, konkrétně na hudební festival Třeboňská nocturna.

0: Akademie für Alte Musik Berlin, řízená Georgem Kalweitem, provedla alespoň část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. A mimochodem i jeho skladba rozezní jeho českou Třeboně, která se i letos na několik červencových dnů promění v město klasické hudby. Od 7. do 11. července se tam totiž koná už 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Program propojí komorní koncerty, mladé interprety, respektované umělecké osobnosti, světové premiéry i hudbu v krásných historických prostorách města. Naším hostem ve studiu je teď ředitelka festivalu Irma Mrázková. Dobrý den, vítejte na Vltavě.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Paní ředitelko, Třeboňská nocturna, jak jsme zmínili, letos vstupují do svého 23. ročníku. Když se za festivalem ohlédnete, co podle vás dnes tvoří jeho jedinečnou tvář a čím se odlišuje od ostatních letních hudebních festivalů?
1: Tak já si myslím, že největší devízou Třeboňských nocturen je jejich atmosféra. My nevytváříme koncertní řadu, ale místo setkání lidí, kteří milují hudbu a krásu jako takovou. Spojujeme špičkové umělce s mladou generací, světový repertoár se současnou tvorbou a to všechno v jedinečných prostorách krásné jihočeské Třeboně. Naším cílem je, aby si návštěvník neodvezl jen krásný hudební zážitek, ale také pocit, že byl součástí něčeho ojedinělého a že se třeba na přes rok i vrátí.
0: Už zahajovací večer, který se tady uskuteční v úterý 7. července v Kuněrně zámku Třeboně, naznačuje, jakou cestou letos půjdete. Vedle mladé rakouské violončelistky Alexandry Kárer vystoupí také kolegium 1066 metrů nad mořem. Proč jste právě jim společně s dramaturgem Petrem Nouzovským svěřili otevření celého festivalu?
1: My jsme chtěli zahájit festival energií mládí, ale zároveň hudbou, která představuje samotné kořeny evropské klasické tradice. Alexandra Kárer je mimořádně talentovaná rakouská violončelistka, která patří k předním umělcům své doby. A Alexandra je krom jiného i vítězka či laureátka soutěže Pražského jara a my s touto soutěží prakticky spolupracujeme od úplného začátku Třeboňských nocturen. Například v loňském roce vystoupila vítězka této soutěže naprosto fenomenální japonská houslistka Tsukushi Sasaki. No a kolegium 1066 MNM je navíc soubor s jihočeskými kořeny, takže se krásně propojuje mezinárodní rozměr festivalu a s místním regionem. Zazní ten program, který plánujeme, program s Mozartem, Bruchovým Kol Nidrej a Haydnovým violončelovým koncertem je slavnostní, ale velmi, velmi emotivní.
0: Druhý festivalový den ve středu 8. července bude patřit Indymu Stivínovi. Ten do Třeboně přijede jako kontrabasista, dirigent i skladatel. Co bude tedy na programu?
1: A bude to večer mimořádné osobnosti české hudební scény a jak jste správně řekl, Indy Stivín bude v trojroli tento večer, kontrabasista, dirigent i skladatel, což není vůbec běžné. Posluchači uslyší hudbu od baroka až po úplnou současnost a celý večer vyvrcholí světovou premiérou jeho nové skladby napsané přímo pro festival Třeboňská nocturna.
0: Mluvíme-li tedy o světové premiéře, konkrétně tedy Stivínovy nové skladby, možná obecnější otázka je podpora současné tvorby a mladých osobností tedy jednou z hlavních linií letošního ročníku.
1: Rozhodně ano. Rozhodně ano, my nechceme být festivalem, který pouze připomíná historii, ale chceme být místem, kde vzniká i nová hudba. A proto letos zazní hned tři světové premiéry současných skladatelů, napsaných právě přímo pro festival Třeboňská nocturna. Je to od skladatelů Lukáše Somra, právě Indyho Stivína a slovenského skladatele Luboše Bernáta. Podpora současných skladatelů i mladých interpretů je pro nás stejně důležitá jako péče o klasický repertoár.
0: Vy už jste to zmínila, že zazní tedy hned tři nové skladby napsané přímo pro festival. Možná osobnější otázka, co pro vás znamená skutečnost, že festival není jen místem interpretace, ale vlastně i místem vzniku nové hudby?
1: Je to obrovská radost, ale zároveň i odpovědnost. Festival se tím pádem stává součástí hudební historie. Tyto skladby za několik let už nebudou nové, ale třeba zůstane tím místem, kde vznikly a kde vlastně byly slyšeny poprvé. To je krásný pocit a zároveň závazek podporovat živou kulturu, která se stále vyvíjí.
0: Závěrem našeho první, v naší první části rozhovoru. Ještě jenom krátce připomeňme, že festival Třeboňská nocturna není jenom o koncertech, ale že součástí programu jsou taky mistrovské kurzy, houslisty a čerstvého držitele ceny Jiřího Bělohlávka, Milana Ašaba. Jak důležité je pro vás propojovat koncertní život třeba i s tím pedagogickým rozměrem hudební kultury a podpory následující a nastupující generace?
1: Je to pro nás velmi důležité, jako jsem říkala, festival nechceme vnímat jen jako sérii večerních koncertů. Chceme vytvářet prostor pro předávání zkušeností a Milan Ašaba patří, jak jste říkal, k nejvýraznějším českým houslistům současnosti a možnost pracovat přímo s ním je pro mladé hudebníky obrovská inspirace. Také jsme velmi vděční za obrovský zájem ze strany konzervatoře České Budějovice. Jeho studenti právě se tohoto masterclassu mistrovského kurzu zúčastní. A myslím si, že právě takové propojení špičkových umělců a nastupující generace považují za jednu z nejdůležitějších nebo jednu z předních rolí festivalu.
0: Říká Irma Mrázková, ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, na nějž zveme a o němž budeme mluvit za okamžik.

0: jsme to, co milujeme, zpívá písničkář Roman Hampacher 20 minut po 15. hodině. Milujete-li vážnou hudbu, je určitě dobře, že zaměříte pozornost na Mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna. Právě o něm mluvíme s Irmou Mrázkovou, ředitelkou této události. Jejíž 23. ročník se uskuteční od 7. do 11. července. Paní ředitelko, ve čtvrtek 9. července se v Třeboňském kostele svatého Jilí uskuteční koncert s názvem Bach and Sons. My jsme to konec konců již naznačili Bachovou skladbou, která před chvíli zazněla. Jak název napovídá, nebude tedy věnován jen Johannu Sebastianu Bachovi, ale celé hudební dynastii. Jak vlastně tenhle nápad vznikl a co konkrétně mohou posluchači slyšet?
1: Nás napadlo podívat se na rodinu Bachů trochu jinak. Johann Sebastian Bach, jak jste zmínil, bývá vnímán jako osamělý génius, ale jeho synové a následovníci, nebylo to jenom o synech, ale o celé vlastně dynastii, byli také mimořádnými skladateli a významně ovlivnili vývoj hudby. Koncert ukáže právě tuto hudební kontinuitu a představí díla celé bachovské dynastie v podání tří skvělých interpretů. Právě houslisty Milana Al-Ašaba, o kterém už jsme hovořili, varhaníka Pavla Svobody a slovenské kytaristky Miriam Rodriguez-Brílové. A součástí programu bude také právě světová premiéra skladby slovenského autora Luboše Bernáta.
0: Hned potom ale přijde výrazný kontrast. Noční klubový koncert skupiny The Brownies a o den později vystoupení, nevím, jestli to čtu správně, Janoška Ensemble s filmovou hudbou. Je možná tato žánrová pestrost nebo otevřenost i důvodem, proč si festival stále nachází nové a nové publikum? A můžeme zmínit třeba i skladby, které uslyšíme na těchto trošku otevřenějších koncertech.
1: Myslím si, že ano, že právě tímto způsobem možná nacházíme i nové posluchače, kteří nejsou úplně příznivci pouze klasické hudby. Naší snahou je ukázat, že kvalitní hudba má mnoho podob. Právě The Brownies, kteří vystoupí ve čtvrtek večer v Lounge Bar Tunnel, mimo

0: mimochodem před 2 lety zde vystoupil právě dědeček Indyho Stevena, Jiří Steven. Přinesou noční atmosféru swingu, jazzu a latinskoamerických rytmů, zatímco Janoška Ensemble představí slavné filmové melodie v originálních virtuózních úpravách, které se sami nazývají Janoška Style. Uslyšíme například hudbu Johna Williamse, Ennio Morriconeho či Lalo Schifrina.
1: Filmové léto na Vltavě vám dává za pravdu a děkuje. Mimochodem, když jsme u Janoška Ensemble, připomeňme, že u vás vystoupili už jednou. Čím si vás získali natolik, že si vysloužili návrat?
0: Protože jsou naprosto fenomenální, jsou naprosto výjimeční, mají úžasnou techniku, obrovskou muzikantskou spontánnost a dokážou propojit tu klasickou hudbu právě s jazzem, folkem a tou svojí neopakovatelnou improvizací. Způsobem, který je právě naprosto přirozený. Není to něco nepřirozeného. Jejich první vystoupení v Třeboni mělo fantastický ohlas a my jsme právě přistoupili vlastně poprvé v historii festivalu k tomu, že jeden umělec či ansámbl vystoupí 2x po sobě, i když s roční pauzou.
1: Třeboňská nocturna vyvrcholí v sobotu 11. července na nádvoří městského úřadu Třeboň tradiční poctou Emě Destinové. A letos to bude v podání sopranistky Adriany Kučerové, basbaritonisty Teodora Šimáčka, filharmonie Bohuslava Martinů a dirigenta Roberta Kružíka. Tak co bude programem?
0: Závěrečná podsta Emě Destinové je už vlastně krásnou festivalovou tradicí. Letos se představí, jak jste zmínil, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, basbaritonista Teodor Šimáček, který je krom jiného vítězem mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, s filharmonií Bohuslava Martinu z Lín, která je v Třeboni vlastně poprvé, a dirigentem Robertem Kružíkem. A myslím si, že posluchači se mohou těšit na slavné operní árie a duety, které patří k tomu nejkrásnějšímu z českého a světového operního repertoáru. Zazní skladby Dvořáka, Mozarta, Rossiniho, Pucciniho či Donizettiho. Bude to slavnostní a emotivní zakončení celého toho festivalového dlouhého týdne.
1: Tak to bude ono vyvrcholení, na které samozřejmě zveme. Otázka na závěr, možná subjektivní povahy, protože ty žánrové preference i konkrétní typy můžou být různé, ale podle vás, proč by si posluchač, který třeba o třeboňských nocturnech nikdy neslyšel, neměl letošní ročník festivalu nechat ujít?
0: Právě možná kvůli té ojedinělé atmosféře, jak říkají někteří návštěvníci, rodin až rodinné. Nabízíme letos opravdu něco výjimečného. Vedle špičkových interpretů, jak zde bylo zmíněno, zazní 3 světové premiéry, představíme mimořádně pestrou dramaturgii a především nabídneme jedinečnou atmosféru letních večerů v historické Třeboni Doufejme pod hvězdami. Věřím, že si každý návštěvník najde svůj koncert a odveze si zážitek, na který bude dlouho vzpomínat a možná díky němu se i za rok k nám vrátí.
1: Naším hostem byla Irma Mrázková, ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Jeho 23. ročník se koná od 7. do 11. července v Třeboni. Paní ředitelko, díky za návštěvu ve vltavském studiu a přejeme samozřejmě, ať se letos pod hvězdným nebem festival vydaří.
0: Děkuji moc za pozvání, přeju krásné dny a samozřejmě posluchače srdečně zvu.

0: Filmové léto na Vltavě a vizitky osobností české kinematografie.
1: Herečka Anna Geislerová, scénárista Štěpán Hulík.
0: Nebo kameraman Lukáš Hixa a sound designer Pavel Rejholec.
1: Rozhovory o profesi, inspiraci i cestě k úspěchu moderují Karolína Koubová a Ondřej Cihlář.
0: Dopoledne mezi 10. a 11. a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: první část Mozartovy symfonie F-dur Wolfganga Amadea Mozarta, jak jsme zmínili, právě dozněla v podání berlínských filharmoniků řízených Karlem Böhmem. A ještě předtím sonáta číslo 11 A-dur Heinricha Ignáce France Biebera, tak jak ji interpretovali The Rare Fruits Council řízení Manfredem Kremerem. Na Vltavě 35 minut po 15. hodině.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Právě Odpolední Vltava vám dělá společnost, ať už jste kdekoliv, věřím, v bezpečí a pohodě vrcholících prázdnin a nadcházejícího víkendu. Nebezpečí, které by muže vyvedlo z míry, popisuje Ida Pfeifferová ve svých cestopisech jako příjemný prožitek. Proč se tato dáma rozhodla ve 40 letech, přesně řečeno ve 40. letech 19. století, bez doprovodu procestovat svět, tak na to se redaktorka Mozaiky Šárka Jančíková v seriálu Ženy na cestách ptala literární historička Veroniky Faktorové.
2: Ida Laura Pfeifferová, rozená Rejerová, se narodila 14. října 1797 ve Vídni a zemřela 1858 27. října tamtéž. Kdy začala cestovat a proč?
3: Ida Pfeiffer začala cestovat až v poměrně vysokém věku, aspoň z hlediska své doby. Bylo jí 45 let a byla to doba, kdy už vychovala své dva syny a vydala se na svou první cestu do svaté země, do Egypta a do Itálie.
2: Z jakých rodinných poměrů pocházela? Jak se stalo, že začala cestovat?
3: To cestování pro ní bylo takým jako osobním zájmem, že měla zvědavost na cizí země, cizí kultury. A hodně četla cestopisy už od svého mládí a že to byla jedna z těch impulzů pro to, aby podnikla něco podobného. A to potom se rozhodla realizovat a její rodina měla továrnu na mošelín, takže měla určité zdroje na tady ten svůj záměr, i když nebyly teda to nějaké závratné sumy, musela během těch svých cest teda dost šetřit.
2: U ní byla často zdůrazňovaná taková neohroženost, ale zároveň byla i vyčítaná
3: ta kuráž. To často bylo spojováno i s jejím dětstvím a myslím, že to zdůrazňuje i její syn v jejich pamětech, že ona odmala se chovala jako chlapec. Odmítala dělat domácí práce, odmítala se učit plést nebo šít, vařit, a odmítala hru na piano, a odmítala hračky pro děti, radši se věnovala vojenským bubínkům a šavlím. Jo. Takže je to stereotyp, který ukazuje, že ta Ida se chovala jinak než ostatní ženy a to jí umožnilo právě vyrazit na ty cesty bez jakéhokoliv doprovodu, což bylo opravdu něco výjimečného v době, kdy cestovala, to znamená ve 40. letech 19. století.
4: Větším dílem přichází obtížnější lezení dolů než nahoru. U mne bylo naopak. Na závrať netrpím a tedy jsem obličejem napřed obráceným velmi čerstvě a bez pomoci Arabů dolů slezla. Na malých stupních jsem skočila z jednoho na druhý. Přišla-li na 3 až 4 střevíce vysoká skála, tedy jsem si sedla a nechala se dolů se šoupnouti. A to všecko mi tak čerstvě a hbitě šlo, že jsem dole dřív byla než můj služebník. Ano, i Arabové měli radost z obratnosti a srdnatosti mé na tomto nebezpečném místě.
2: Tak vylíčila Ida Pfeifferová svůj sestup z Chufuovy pyramidy, označované též jako Cheopsova pyramida. Ona prý popisuje nebezpečí, které by mnohého muže vyvedlo z míry jako příjemný prožitek, nebo vstupuje neohroženě do situací plných hazardu. Jaké příběhy se k tomuhle vážou?
3: Ona cestovala pro tu samotnou potěchu z cestování. Sice měla potom i jiné zájmy, třeba přírodovědné, ale to primární bylo, že byla nadšenou turistkou. Chtěla vidět všechna ta místa, o kterých si kdy přečetla, ale čím dál tím víc cestovala, realizovala dvě cesty kolem světa, tak se dostala i do oblasti, kde nikdy žádní evropští cestovatelé nebyli, anebo se tam ocitli opravdu jen sporadicky. A to už jsou takové destinace třeba jako Sumatra nebo Borneo, Haiti. Tam se dostávala i do situací, kdy byla ohrožená na životě, nebo prodírala se třeba džunglí, nebo přešla několik pouští. A ona se s těma situacemi, aspoň na základě těch svých cestopisů, vždycky se vším umí vypořádat, A když domorodci chtějí sežrat na Borneu, tak ona jim to rozmluví, řekne jim, že už je stará žena a že to její maso už by bylo tuhé. Nevím teda, jakým způsobem to řekla, jako u řečí, ale výsledek je ten, že domorodci řeknou, no tak dobře, máte pravdu a odejdou a jí se nic nestane. Jo. Takže takovou nonšalancí zvládá všechny ty nebezpečné situace, do kterých se dostává a nevnímá žádný problém.
4: Dva bratři, svobodní páni Karl a Friedrich von Busek a vtipný malíř pán Sattler uzavřeli spolu do Bursy věti. A když já se prohlásila, že bych tam také ráda šla, prokázali mi tu službu, že jsem s nimi jíti směla. Když pak k tomu přišlo, málem bych se byla zarazila. Tázal se mě totiž někdo, zdali dobře na koni jezditi umím. Kdybych prý neuměla, abych se na tu cestu nevydávala. Kdybych jim nestačila, že by mě třeba s někde na cestě nechat jí museli. Já ještě nikdy neseděla na koni a již bych se snad k tomu byla přiznala. Ale moje zvědavost viděti Bursu, to krásné město u paty Olympu, mě překonala. A já se tedy odvážila říci, že na koni dojista pozadu nezůstanu. O 14:30 přišly koně. Oběma rukama jsem se často chopila sedla a kácela se brzy na jednu, brzy na druhou stranu. Když jsme koně pobídli a se rozehnali, lekla jsem se ještě více, ale ku podivu, šlo to lépe cvalem nežli klusem. Moje srdnatost došla odměny a já, arci notně roztřesená, ale přece bez pohromy, došla cíle své cesty.
3: Tady z toho důvodu ona se i vysloužila negativní hodnocení, že na jednu stranu teda byla oceňována za tu odvahu, ale na druhé straně byla označována za těkavou turistku, jo? Že ona bezúčelně nabaluje jeden ten cestovní cíl za druhým a nesetrvává na tom místě, nechce ho pořádně poznat. Jo? Ona to místo chce navštívit, soustředí se na ten běžný každodenní život, ať už je u bornejských domorodců, anebo někde v Káhiře, v té perspektivě, jak tam lidi žijí, jak nakupují, jak se vdávají, jak se žení, jak se pohřbívají. A to pro to odborné kritické publikum bylo, že se tím nezískává velký respekt. Ale to, že tam popisuje, jakým způsobem se splachují splašky z ulice, tak to už pro toho kritika není podstatné, ale pro ní bylo jako pro cestovatelku.
0: Říká literární historička Veronika Faktorová, která se podílela na novém komentovaném vydání cestopisu Idy Fajfrové Cesta do svaté země a Egypta. A s oběma dámami budeme dál cestovat i v dalších tedy částech seriálu Ženy na cestách. Příští týden na Vltavě.

0: Americká jazzová zpěvačka Patricia Barber vám zpívá, milí posluchači, krátce před 16. hodinou, konkrétně v 15 hodin 47 minut. Ještě čas na úvahu Petra Šourka, nesoucí titul Deiktický střed.
1: Když se vás zeptám, kde je v Maďarsku za Dunají, kam ho umístíte? Co myslíte? Řeka dělí zemi zhruba na půl od severu k jihu. Která polovina je za Dunají? Ta východní nebo ta západní? Vsadím se, že v první chvíli si valná většina Čechů bude myslet, že maďarské Zadunají je východní část země, ta dál od nás. Ale správná odpověď je opačná. Zadunají, maďarsky Dunántúl, latinsky Transdanubia, leží na západním břehu Dunaje, blíž k Prátru a do Evropy. Když dojedete z Prahy do Budapešti, budete mít už Zadunají za zády. Zadunají leží samozřejmě za Dunajem, ale záleží, ze kterého břehu se na ně díváte. V tomto případě máte stát na východním břehu. Perspektiva je důležitá, z názvu a polohy se dá zpětně odvodit. Vezměme Transylvánii. Ta dnes leží v Rumunsku, nicméně za lesem je z Maďarska. A maďarsky se také jmenuje Erdély, čili zálesí. A tak už víte, odkud ten název pochází. A z toho poznáte, kdo si to území pojmenoval a kdo mu vládne nebo vládl. My dneska říkáme Zakarpatí. Jako bychom se na tu zemi dívali z Moskvy nebo z Kyjeva. Přitom za první republiky jsme mluvili o podkarpatské Rusy a místní Maďaři dál mluví o Karpátojo, tedy Podkarpatí. Z hlediska Budapešti ten kraj leží dál pod Karpaty a ne za Karpaty. Abyste mi špatně nerozuměli, nechci tu rozdmíchávat staré nacionalistické vášně nebo oživovat teritoriální nároky. Jde mi o něco jiného. O takzvaný deiktický střed. Zní to strašně odborně, ale deiktický střed označuje místo, ze kterého mluvíme. Říká nám, kde je naše tady a teď. Protože co není tady, je logicky tam, jinde na druhé straně. Deiktický střed určuje, co je za kopečky a kudy se vyne naše cestička k domovu. Říká, kdo je ten a kdo onen. Kdo stojí blíž a kdo dál. Mluva je tak ukotvená v čase a prostoru. Pozor, nikoli fyzicky a fyzikálně. Geograficky podle souřadnic nebo GPS. Nýbrž společensky, alias sociálně. Deiktický střed je místo, se kterým se identifikujeme. Stejně jako čeština má maďarština protikladné výrazy tady a tam. Není to nic složitého. Tady se řekne it a tam je maďarsky od. It od. Zapamatujte si to. It od. Hodí se vám to na balatonu, až budete ukazovat z jednoho břehu na ten protější. It tady, od tam. It a od se mohou spojit se starým slovem pro domov. Hon. Vznikne tak it hon. Tady doma a od hon. Tam doma. Je jasné, jak se to používá. I to neřeknete, když jste doma. A o to, když doma nejste. A nebo, a tady to začíná být zajímavé, ta slova užíváte podle toho, s kým mluvíte. Představte si, že jste doma a voláte manželovi, manželce, dětem, se kterými bydlíte, máte s nimi tedy společné doma. Těm řeknete, což vás nepřekvapí, it hon. Tady doma. Když se ale nacházíte na stejném místě u vás doma a máte home office, ze kterého voláte šéfovi, použijete od hon. Tam doma, protože šéf či šéfová u vás nebydlí, neb má jiné obydlí, jiné doma. Vaši kolegové s vámi nezdílí deiktický střed domova. Sdílení deiktického středu je sdílení perspektivy, pohledu na svět. Nemusím se dovolávat komických slov české hymny, aby vám bylo jasné, že domov je vlastně teritoriálním synonymem slova my. A tím pádem odpovědí na nejdůležitější politickou otázku. Kdo jsme my? V našem případě obyvatelé jedné útulné kotliny. Nejen každý z nás, když mluví, ale také jazyk má svůj deiktický střed. Místo, ze kterého se mluví česky, maďarsky nebo francouzsky. Názvy jako Zámoří, Dálný východ, Zaúralí, Zadunají, Zakarpatí nebo Transylvánie ukazují, kde tento střed jazyka leží. Když Béla Bartok zapsal v roce 1906 maďarskou lidovou píseň Tisán inen Dunántúl, zápis pořídil v jižním Zadunají, tedy na jeho západě dnešního Maďarska. V písni se zpívá Tisán inen Dunántúl, túlo Tisán, von egyi csikós nyájostúl. Tedy něco, aby se to rýmovalo, od Tisy až za Dunaj, za Tisou stádo má šohaj. A nejde o to, kde tu píseň Bartók sebral, kde a kdo mu je zrovna zaspíval, ale kde se nachází její deiktický střed, odkud se ta lidová píseň zpívá. Ano, je to někde mezi Tisou a Dunajem, ve Velké Uherské rovině. Tam celkem nepřekvapivě leží deiktický střed maďarštiny. Tam se narodil maďarský národní básník Sándor Petőfi, odtamtud se mluví, píše a zpívá maďarsky, dokonce i když jste někde docela jinde.
0: S úvahou nazvanou Deiktický střed přišel na Vltavu Petr Šoubrek.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pražskou barokní invalidovnu má za více než 2 miliardy korun opravit sdružení firem Metrostav, Avers a Chládek a Tintěra. Vybral je Národní památkový ústav. Současně požádal Ministerstvo kultury o uvolnění potřebných částek. Obnovený areál s dvěma novými přestavbami a přístavbami by měl být otevřen na přelomu let 2029 a 2030. Dvě kamenné sochy sfinku budovy Rudolfina už ve středu poškodil kladivem 40-letý muž a způsobil škodu kolem 90 tisíc korun. Pachatele na místě policie zadržela. Při výslechu odmítl sdělit, proč sochy poničil. Na policejním webu o tom dnes informoval mluvčí policie Jan Daněk. Rakev bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chamenejího dorazila do chrámového komplexu v Tehránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady. Uvedla to agentura AFP. Úřady jen v hlavním městě očekávají účast až 20 milionů lidí. Pohřeb má začít v sobotu. Počasí. Ještě předtím ovšem pozvánka na letošní filmový festival v Benátkách, kde bude uveden i československý snímek z roku 1970 Valerie a Týden divů od režiséra Jaromila Jireše. Oznámil to dnes festival s tím, že ve zvláštní sekci uvede 19 restaurovaných filmů z celého světa. A teď tedy počasí. Nejprve v noci jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Lee Morgan, Ottorino Respighi, anebo teď Ondřej Havelka a Melody Makers stojí za hudbou, která bude znít Odpolední Vltavou. A píseň Jen pro ten dnešní den také uvozuje téma filmového léta.

0: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, zpívá Ondřej Havelka, jeho Melody Makers. Věřme i tedy pro ten dnešní 3. červencový roku 2026. V originále však tento text zněl z úst Oldřicha Nového ve slavném filmu Kristián, když také šeptal do ucha Adině Mandlové: zavřete oči, odcházím. A konec konců možná i v biografu, kam vás pozveme, Oldřich Nový zněl, protože ve výletech s Vltavou v rámci filmového léta s Vltavou také celý týden navštěvujeme nejstarší česká kina, která fungují déle než 100 let. Seriál dnes uzavíráme ve Vyškově, kde Ivan Motýl zavítá do kina Sokolský dům. Přivítali ho ředitelka Věra Maňásková a produkční Petra Břečková.
1: Výlety s Vltavou.
2: Na výlet do biografu? Pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nich se nepřetržitě promítá více než 100 let. Tedy minimálně od roku 1926. A v moravském Vyškově se chodí do bijáku již od září roku 1915, tedy 111 let. Vzhůru do Vyškova.
3: Dneska jsem přijel do biografu ve Vyškově na Moravě. Teď ale stojím na historickém náměstí u barokní kašny s motivem Ganyméda na orlu. To je starověká mytologická postava, syn trojského krále, který se zalíbil vládci bohu Diovi a Zeus ho poté proměnil v orla a mladíka unesl nahoru Olymp, kde ho učinil snad svým číšníkem, takže je to příběh rozhodně filmový. A teď se místních tady kolem kašny zeptám, jestli do zdejšího kina v Sokolském domě, do kina, které zde promítá nepřetržitě od roku 1915, jestli do toho kina chodí, nechodí.
4: V kině už nebyla aspoň 50 let ani víc.
3: No. A jako malá jste tu chodila do kina?
4: No jako malá, no ale to je, co 50, aspoň že... Ježiš, mě už je tolik let. No říkám 60. 60 let jsem nebyla v kině.
3: A na čem jste byla naposledy, vzpomenete?
4: Já nevím, proč za 60 let, já už nevím ani čích jsou.
3: Z historického náměstí tady ve Vyškově jsem se teď přesunul přímo k Sokolskému domu. Měli by mě tady očekávat. Ano, je ale zavřeno. Tak klepeme, už nás tady čekají. A už je odemčeno. Dobrý den.
5: Dobrý den. Vítáme vás v kině Sokolský dům. Zamknu. Mé jméno je Věra Maňásková, jsem ředitelka Městského kulturního střediska ve Vyškově a Sokolský dům, kde se nachází kino, pod nás patří.
3: Nejste tady sama?
5: Nejsem tady sama, po mém boku je paní Petra Břečková, což je naši produkční a má kino na starosti.
3: Pojďme si kino prohlédnout. Samozřejmě už tady, hned ve vestibulu, cítíme atmosféru, jsme v Rakousku-Uhersku.
5: Sokolský dům byl postaven v roce 1883 a přestaven do této podoby v roce 1913. Ale neměl sloužit původně jako kino, byl to vlastně dům, který sloužil jako společenské a kulturní centrum a později se z toho vyvinulo vlastně samotné kino, které začalo promítat 15. prosince 1915.
3: Za první světové války v dobách nelehkých. Tak pojďme dál.
5: Po pravé straně vidíte pokladnu, ta tady vždycky fungovala, takže to je taky jako...
3: Ano, původní pokladna.
5: Původní historická pokladna.
3: Kde je několik historických snímků. A do sálu se teda jdeme?
5: Do sálu jdeme tady po tom schodišti a vpravo vidíte.
3: Přesně tudy, kudy šli první návštěvníci na první film, to bylo teda toho...
5: Roku 1915.
3: To je přesné datum?
5: 15. prosince 1915. A byly to doby, kdy vlastně byl ještě němý film, bez zvuku. A i pokud jsou správně historicky dochovány údaje, tak v té době se tady sice promítalo bez zvuku, ale hrál tady Štědronův komorní orchestr. Ano. Takže my jsme měli projekce za doprovodu hudby.
3: Pamatujete si, kdy jste byla poprvé v tomhle kině?
4: Jej, Danečky, poprvé. No, no s mým mužem určitě, a to už je asi 26 roků vdova. No,
3: vy jste narozena v roce?
4: 39.
3: A vdávala jste se?
4: 27. dubna 62.
3: A říkala jste, že s mužem. Takže někdy v tom, na počátku 60. let jste tam určitě byli.
4: To jo, a to už je hrozně dlouho.
3: Nepamatujete si nějaký film tam z toho kina?
4: Tenkrát na Západě, myslím.
3: No tak to je slavný western. Líbil se vám?
4: Líbil, ano.
3: A ještě něco jste si pamatujete? Vybavujete si nějaký film, který vás zaujal, rozplakal nebo něco?
4: No, tak mě rozplačil Ledaso, já mám ráda takový smutný kina.
3: Důležité je, že kino se zachovalo, protože kina většinou dneska jsou zrušená, ta
4: ale
3: stará.
4: Tady to funguje dobře asi. No, dobrá účast, to je zajímavý, já nevím, přitom Vyškováci jsou spíš takový, bych řekla, šetřivý lidi, jo, ale to kino teda navštěvují, tak to je dobře.
3: To je výborně.
4: Dobře, to je
3: výborně.
4: Výborný.
3: Ne? Tak jo, děkuju, naschledanou.
4: Prosím, naschledanou.
3: Jdeme do sálu.
6: Máme tady vlastně teďka nově udělanou tady tuhletu zatemňovací zástěnu, protože ten zážitek z toho filmového představení už nebyl takový, když se otevíraly třeba během filmu dveře, tak světlo šlo na plátno. Otrhávalo to právě pozornost od toho samotného zážitku, od toho z toho filmu a rušilo to. Proto tady máme takovou teďka nově zatěňovací zástěnu.
3: Ano, výborný nápad.
6: Což právě je první taková věc, co ty diváky hned taští do těch očí, že tady je něco novýho a neobvyklýho.
3: Ano, tak teď vstupujeme do úplné tmy, ale jistě rozsvítíme. Pro kolik diváků to je?
5: 252.
3: 252. Jak bývá plno, nebo jak to vůbec je z návštěvnosti? Protože samozřejmě vy máte asi to štěstí, že ve Vyškově není žádné multikino.
5: Není, ale je docela blízko, je v Brně, je v Prostějově nebo Olomouci je multikino, takže máme konkurenci dost vysokou. Ale my si myslíme, že pořád ještě diváky dokážeme natáhnout tím, že je to prostě společenská akce, vzájemně se potkávají.
6: Je to tak, lidé vlastně nejdou pouze na film do kina. Oni jdou za tím zážitkem. Oni z toho něco prostě víc, to znamená třeba, když je nějaká komedie, lidi v okolí se prostě smějou a teďka vy prostě jste středem té pozornosti a jste s ním a prožíváte to všichni spolu.
3: Jste, to tak mohu říct, ženy různých generací, každý má jinou filmovou paměť. Kdy jste tady byli poprvé?
5: Tak já jsem původně z Vyškova, ale v 91. roce jsem odešla úplně do zahraničí, takže moje paměť sahá spíš do roku, řekněme, mezi 80. a 90.
3: Kdy jste tady byla poprvé, jako dítě?
5: Jako dítě, ale popravdě řečeno úplně si nepamatuju na to kino jako takové.
3: No a to je zajímavé, že vlastně na ty první filmy si pamatuje málo kdo.
5: Ale já si asi spíš pamatuju, že jsem chodila s rodiči, hlavně s tátou, jako jsme si občas odskočili, no a potom samozřejmě jako děti jsme si čekali na dětské projekce a těch bývalo dost. Já už jsem asi pamětník, ale byly to samozřejmě celá řada Vinnetů. Všechny díly, tak ty jsem sledovala pravidelně, nebo vím, že první obrovský dojem na mě udělal film Gapa, a to už se opravdu dostávám do hluboké historie.
3: Teďka mladší generace?
6: 1997.
3: Takže první zážitek z kina?
6: No, je to Harry Potter 2. Šli jsme semka právě s rodiči a bylo kompletně vyprodáno a vím, že jsme seděli úplně nahoře a nevím, čím to je, ale prostě teďka chodím vždycky do té první řady hned, aby jsem to měla z první ruky a ne až někde vzadu, takže to musím říct, že bylo fakt super. A pak jsme chodili na všechny další díly Harryho Pottera, potom se přidávali další filmy, potom další a člověk prostě prostě k tomu kinu tak nějak tíhnul, až se přestala dívat úplně na televizi v mém případě a prostě chodím do toho kina. No.
7: A nakonec se to stalo i zaměstnáním.
6: I zaměstnáním. To by mě právě v životě nenapadlo, že budu pracovat v kině a že to bude nejenom moje práce, ale i můj koníček.
7: Tak je to za odměnu, za to, že jste tak moc chodila do toho kina.
3: Tam jako kluk chodil, nebo co jste tam viděl? Na kino, jestli si vzpomenete. Chodil jste do Sokolského domu do kina?
8: No jistě, už jako kluk jsme chodili a i do Besedního, jak je Kojal, za korunu.
3: To už je zrušené, to kino?
8: A i za korunu jsme chodili a...
3: A potom do toho Sokolského domu?
8: Jako děti, jo, no Sokol, jo.
3: Co si pamatujete, třeba nějaký film tam? Nějaký film si pamatujete?
8: No, tak film třeba o Židech, jak nás komunisti učili nenávidět Židy, že nás okrádají. Že oni snižují ceny komunisti a Židi je zvyšují. Tak nás učili, že nějaký Bočan měl obchod a no,
3: a vy jste ročník narození, jestli se mohu zeptat?
8: 40.
3: 40. ročník.
8: Já mám teď 85, no ještě. A budu mě čest.
3: Zkuste vzpomenout ještě nějaký jiný film, který jste viděl v tom.

0: To bylo za film třeba, nebo...
1: To si nepamatuju už, co to bylo za to film, ale byly tady červené sedačky, lepilo se ta koženka, to bylo nepříjemný.
0: Co třeba takové jakoby nepřístupné filmy, dalo se na ně dostat, i když jste neměl těch 15 nebo 18, zkoušel jste to někdy?
1: Nedalo se na ně dostat,
0: někde
1: tady byla paní Procházková, ta byla bedlivá, a ta z toho zlídala.
0: Tak jo, pojďme ještě se podívat na to vybavení. Samozřejmě vidím tady, že máte ještě starou promítačku, 35, že?
1: Tady byly zde dvě, stály tady jedna u toho okýnka, u druhá u toho, tam ještě stál diaprojektor, no a bylo to, nachystat ten film, bylo to někdy dost krušný, protože filmy byly starý, zaolejovaný, poškrabaný, potrhaný, no tak někdy s tím byla práce, než se to připravilo. Když člověk si pronde tu starou mašinu, tak k tomu má takovou jako asi nostalgii. Tak považuje to starý promítání za takový poctivější, nebo bylo to víc řemeslo, že? Ale tady toto, to je určitě to pohodlnější, ale zase, když by se něco stalo s mašinou, tak to nedopromítáme. Tam se dodalo dopromítat.
0: Tady nevíte ani, jak do toho vlézt. A jaký je problém právě s tím, jestli se někdo nepokouší dělat nějaký ilegální záznam filmu, protože to samozřejmě...
2: To hlídáme. To tady máme právě na to, tady manžela Petry.
3: Je to právě teďka poslední dobou nějaký trend tady těch mladých lidí, že prostě oni si ani neuvědomují, že je to třeba trestný, jo? Že porušují autorský práva a tady ty kopie prostě jsou nelegální a můžou mít nějaký postih. Takže snažíme se prostě je upozornit, že tohle prostě se nedělá, nesmí a aby tady ty nahrávky jakékoliv prostě záznamy smazali.
1: Pak se jezdilo s filmama na nádraží, tam se to s tím čekalo se na nádraž, na filmy. Někdy se jelo na nádraží a ten film ještě nepřišel, tak jsme se vraceli z nepořízeno a už jsme s tím měli, někdy jsme hráli taky z krabic. Jedno kolo a hned se to nasazovalo a no bylo to zajímavý, minimálně.
0: A byla to vlastně taková práce na celý den, jako s tím, že zajistit ty filmy, no, přijde z toho nádraží, odvést to tam.
1: No, teď já jsem chodil po kině třeba o 11 hodinách jsem s tím jel na nádraží, protože na druhý den už to někde ráno hráli, tak to tam muselo být, no byly to fofry někdy. A v zimě to nebylo nepříjemný teda, to...
0: Táhat se s tím navíc.
1: No, tak ono, a já jsem někdy jel na kole,
0: s tím filmem.
1: A to jsem měl 4 krabice na kole pověšený. A já jsem se dělal na štanglí z boku, protože z vrchu to je skopečka trochu. No a jedno a i stál u radnice policie, teď to viděl. A jenom, a já teď jsem nevěděl, jestli slíst nebo neslíst. A on, jedu okolo něho a on povídá, tak to jsem ještě neviděl. A já jsem jel furt dál. Ale oni věděli, že se to vozí, že to není nějaký můj manýr nebo co. Protože ty 4 krabice byly potřeba převíc, no.
0: Film nezemře, dokud bude v kině tma. Tak pravil Samuel Goldwyn, slavný americký filmový producent.
4: Výlety s Vltavou věnované nejstarším českým kinům měl v tom nejlepším smyslu na svědomí Ivan Motýl. No a příští týden budeme putovat po legendárních skautských tábořištích.

světa z baletu na hudbu Joaquina Rossiniho, fantastický krámek, hudba, za níž stojí Ottorino Respighi. Z ní vysíláním odpolední Vltavy 25 minut po 16. hodině. A než přivítáme vltavský akcent, který bude věnován filmovým webům a databázím, připomínám, milí posluchači, že dál můžete poslouchat vltavský program. Třeba záznam z hudebního festivalu Ludvíka van Beethovena, jako záznam koncertu z kostela Na nebevzetí Panny Marie v Mostě, nebo můžete naslouchat Volání dálek, to v historickém textu a povídce bratří Čapků, popřípadě se zaposlouchat do naší úspěšné četby s hvězdičkou z pera Margaret Atwoodové. David Hamr přeje od mikrofonu příjemný poslech, také editor, který vysílání připravoval, Antonín Pfeiffer, a za techniku rovněž Jana Studecká.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: A teď, milí posluchači, v 16 hodin 30 minut pravidelný čas Vltavského akcentu, pochopitelně v duchu letní filmové dramaturgie a šance poslechnout si reprízu pořadu Akcent z loňského podzimu, kdy jsme se snažili objasnit, jak fungují domácí filmové databáze.

0: létě se připomněl spor mezi filmovými portály ČSFD.cz a Kinobox, který se snažil přetáhnout uživatele z ČSFD na svůj web. Do toho filmová databáze FDB oznámila, že její komunitní web rozšiřuje systém recenzí a přidává údaje o dostupnosti filmů na VOD platformách. Jak fungují domácí filmové databáze? Čím se od sebe odlišují a jak konkurují například globální IMDb? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi filmová recenzentka a redaktorka serveru iRozhlas.cz Kristýna Roháčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: A redaktor filmového přehledu v Národním filmovém archivu, publicista Martin Schreier. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne. A
0: máte nějakou oblíbenou domácí databázi nebo pracujete úplně se všemi třemi, to znamená ČSFD.cz, FDB nebo Kinobox?
1: Já asi stran oblíbenosti tuzemskou platformu nemám, tohle slovo nepoužila, ale pracuji s jednou určitě a pravidelně a skoro denně.
0: Martine?
2: Já jsem jako z podstaty svého zaměstnání fanoušek filmového přehledu, musím říct.
0: Jak jinak?
2: Ne, že by to byla jako povinnost, ale jako přijde mi opravdu na úrovni jako odbornosti jako nejvýš tady z těch jako domácích databází. A zároveň ČSFD mám takový jako osobní nostalgický vztah, protože jsem tam vlastně začínal jako publikovat nějaké komentáře strašně dávno, když začínala skoro a získávala jsem i nějaké vlastně pak pracovní nabídky díky ČSFD, takže jako jakkoliv ten současný vztah je velmi ambivalentní, tak jako ty začátky moje jsou hodně spjaté jako ve filmové publicistice ČSFD.
1: Martin, jako Matt je vlastně legenda, asi ČSFD se dá i říct.
0: Ano, je potřeba říct ještě jednou, jak tedy zní přezdívka, Martine.
2: Maty.
0: S dvěma T?
2: S dvěma T, no díval jsem se vlastně, že každý uživatel dostává číslo, když se zaregistruje a má 2008, takže jsem 2008 uživatel, tak jako opravdu jako takový pamětník ČSFD skoro, no.
0: Pokud se vy podíváte na úroveň domácích filmových databází, u kterých je potřeba zmínit, že ve své podstatě vznikly z fanouškovského hlediska, prostě byli to fanoušci, kteří chtěli udělat filmovou databázi, taky udělali a teď tady máme tři velké a určitě bezpočet i dalších menších, do toho samozřejmě filmový přehled, který patří pod Národní filmový archiv. Tak jak vnímáte jejich silné a řekněme i slabší stránky, Kristýno?
1: Silná stránka určitě to, že se tam opravdu člověk dozví všechno, co potřebuje o tom filmu vědět. Ať už to je, kdo ho natočil, kdo v něm hraje, i seřazené ty herce vlastně podle nějaké té výraznosti v rámci toho, jak už jsou třeba úspěšní ve své kariéře, jestli to jsou úplně nováčci, i podle toho, jakou roli hrají v tom filmu.
0: Samozřejmě jsou odkazy potom pro kliky na
1: přesně
0: další
1: tak
0: práce těch jednotlivých tvůrců a tvůrky.
1: Potom nějaké ty zajímavosti z natáčení, ale samozřejmě velká výhoda toho je, že si tam člověk může personalizovat vůbec celou tu databázi a vést si nějaké soukromé žebříčky. Já myslím, že byla určitá doba, kdy i já jsem tak naskakovala na ČSFD ve chvíli, kdy jsem strašně ráda si tam vyplňovala top 10 mých režisérů, top 10 mých herců a pak jsem si to i pravidelně měnila, aktualizovala, protože se něco změnilo v mém životě a v mém vkusu a vlastně je to hrozně roztomilé na to vzpomínat teďka, ale je to určitě v dnešní době více sociální platforma než databáze, ale asi to i záleží na tom uživateli, který k tomu přijde a já jako novinář k tomu stále více přicházím už jenom jako ten člověk, který chce opravdu ta data, ty základní údaje a už méně jako člověk, který se chce probírat těmi komentáři.
2: Já to mám vlastně podobně ten vývoj jako od nějakého zapojování se do těch diskuzí, které v současné době mi přijdou čím dál toxičtější a vlastně spíš odrazují nějakého a takové interagování. Ale co se týče těch výhod těch databází, tak obecně myslím, že to je demokratizace těch dat, že jsou přístupné hned všem jako oproti dřívejšku, kdy to člověk musel složitě vyhledávat v nějakých papírových, třeba právě filmových přehledech, který už vychází od roku 39 papírové podobě, teď je na online, takže ty data teď prostě jsou pro každého, každý může být v uvozovkách teda recenzentem, na času to teda je bez uvozovek, bohužel, ale prostě jako to sdílení těch názorů je mnohem jako snazší a jaké to pak má jako dopady na kulturu, kulturní jako v průmysl audiovizi, tak to je pak druhá otázka, myslím si, že jako je to jako komplexní téma, jako nechci to odsuzovat, jako že databáze nějak úplně zkreslují vlastně mínění o tom, co je kvalita, co není kvalita, ale je to nějaký nástroj prostě, který může sloužit dobře, když člověk s tím umí nějak v kontextu pracovat, ale nebral bych to jako bernou minci, jako že když film má červená čísla na ČSFD, tak je kvalitní, když má modrá, tak nestojí za pozornost. Je to třeba prostě, a tady právě vstupuje možná filmový kritici s nějakým svým insightem a tou kontextualizací si myslím, a to už zase odbočuju dalšímu tématu.
0: Čemu se taky ještě dostaneme, ale když se ještě vrátíme k tomu, co nabízí společného a co možná, čím se možná odlišují právě ty domácí filmové databáze, tak nejsme v současné chvíli už v situaci, že to je něco jako s hudebními platformami, těmi globálními, že je často někdy jako jedno, kterou z těch 3-4, které jsou ty velké, si vybereme, protože v nich takřka všechno je a ty rozdíly jsou vlastně jenom minimální, nebo v tom, že nechceme přijít, protože tam máme svoje oblíbené playlisty, v tomto případě třeba svoje oblíbené, ať už napsané, anebo čtené komentáře.
1: A určitě už jsme i v nějaké fázi, kdy vlastně člověk si vybírá v tom, kterou tu platformu bude využívat i na základě toho, že se chce třeba vymezit proti té jiné platformě.
0: Jakože to je statement.
1: Vlastně ano, v určitém smyslu. Ale já si myslím...
0: Takže ty rozdíly už nejsou příliš velké.
1: Určitě v nějaké té komunitě, co tam je vybudovaná, tam asi budou. A
0: ale nějak... z hlediska té databáze?
1: Nevidím je tam už tolik. Asi hlavně i z pozice člověka, který ví, které informace si může z toho vzít a které ne, a které může vyfiltrovat, tak už se to pro mě tolik neliší.
0: A tady jsme možná u té nejzajímavější části. Pokud zůstaneme u databází jako databáze, tak a řekněme si, že filmový přehled je, řekněme, tím korektivem, tím, který by měl být tím nejpřesnějším zdrojem. Tak ale když se vezmeme tyto soukromé databáze, protože všechny patří soukromým subjektům, tak skutečně jsou relevantní, to znamená informace, které v nich najdeme, tak jsou dostatečně relevantní, nebo jsme v podobné situaci jako na Wikipedii, že něco relevantní je a něco ne?
2: Určitě bych k tím datům přistupoval s nějakou obezřetností, jako čerpat třeba z více zdrojů. Právě to je možná výhoda, že těch databáz je několik, takže člověk může porovnávat různé zdroje. Zároveň tím, jak jsou komerční ty databáze, tak logicky se snaží nabalovat inzerenty a prostě to prostředí vytvářet nějak uživatelsky atraktivní, přitahovat tam jako další lidi, jako to gro není jako faktická přesnost nebo ověřování každé informace, ani při to obrovské množství těch filmů, seriálů, pořadů, které tam jsou, tak asi to nejde jako u každého jednoho jako na filmovém přehledu, kde těch filmů není tolik ověřovat, takže přijímají ty informace od distributorů třeba a prostě nemají čas zkouknout každý ten jeden film, napsat k němu anotaci, obsah, zase jako na filmovém přehledu, kde opravdu za každou kartou toho filmu je nějaký odborník, kurátor, kurátorka, který prostě to zkontroluje, napíše, prověří. Takže jako čistě z nějakého logistického hlediska to ani není asi možné jako být takhle jako přesný na těch komerčních databázích, které mají zase nějaké jiné priority na nastavení.
0: Pokud tedy bychom si chtěli najít ověřené informace o českých, možná i slovenských nebo československých filmech, tak to je filmový přehled, Martine?
2: Já věřím, že ano, samozřejmě taky to pořád jenom dělají lidi, takže jako se může stát, že se někdo splete, že tam nějaká informace nebude úplně přesná, třeba u těch úplně nejstarších filmů, kde jako třeba ani nejsou celé dochované, takže jako tam jako třeba taky ke každé prostě databázi nebo každému online zdroji nebo jakémukoliv zdroji asi je dobré přistupovat s nějakou mírou kritičnosti, ale pak záleží, pro jaké účely to člověk používá, jestli je to historik, který asi bude s nějakou větší vážností jako ověřovat ty zdroje, nebo prostě člověk, který jenom potřebuje si rychle zkontrolovat, kolik minut má nějaký film, takže pak záleží, ale určitě pro české filmy, myslím, že ten filmový přehled je velmi jako solidní a spolehlivá databáze, ale jak říkám, ty informace tam nejsou doplňovány s takovou kadencí jako na ty komerční databáze.
0: Akcent. Dnešním akcentu se věnujeme nejenom domácím filmovým databázím s filmovými publicisty Kristinou Roháčkovou a Martinem Schreierem. Jedna z otázek, která se hodně váže k filmovým databázím, tak jsou uživatelé a uživatelky, kteří přispívají. A především moderování té diskuze. Když se podíváte na to, jak ty databáze fungovaly dříve, jak fungují dnes, tak dochází v nich, a Martin to možná trochu naznačoval, k nějaké změně, jak vlastně nejenom přispívají, ale také jak mezi sebou diskutují jednotliví uživatelé. Martine?
2: Myslím, že ta změna vlastně jde napříč internetem, vlastně, že to není jenom...
0: Že to jenom kopíruje ten trend.
2: V podstatě to kopíruje nějaké společenské trendy, jak vlastně lidi jako čím dál víc se pouští do nějakých kulturních válek, sporů, kde už ani pak nejde o ty filmy, o nějakou estetickou kvalitu, ale čistě jenom o ideologii, o gender identitu, prostě se tam hárají prostě úplně jako, že ten film je jenom nějaká záminka, aby mohli se prostě naštvat a vylít si tu zlost, takže čím dál víc to ovlivňuje i ty filmové databáze mi přijde a někdy je to smutný pohled vlastně a může to i poškozovat vlastně pak komerčně ty filmy, jako když prostě jim spadne třeba ještě před premiérou, před uvedením nějaká hraná sněhurka, třeba nedávný příklad, jen protože se znelíbila hlavní herečka nebo z nějakých důvodů prostě ideologických, tak ten film má strašně nízké hodnocení, když zrovna tohle je film, který jako možná částečně zaslouženě měl to nízké hodnocení, ale jsou jiné příklady, kdy prostě jako čistě kvůli obsazení nebo kvůli nějaký takový mimo filmovým faktorům šlo to hodnocení dolů, to je takzvaný review bombing, nebo i naopak opačné příklady fanoušků, kteří zvyšují uměle to hodnocení, jako třeba fanoušci Justice League a Zacka Snydera, jako známý příklad, že prostě ta toxická nějaká komunita prostě nastřelila to hodnocení a pak to zkresluje mínění právě protože se strašně moc spoléháme dneska při rozhodování na ty databáze, na ty čísla, protože to nějaká zkratka zjednodušení, tak to může mít i tenhle faktor. No. Ale každopádně jako to prostředí se podle mě, i když říkám, nejsem tam každý den, nesleduju ty diskuze nějak podrobně, ale z těch komentářů třeba mi přijde, že jsou víc jako toxické a víc jako takové, víc nějaké nenávisti, ale to je prostě asi možná ve společnosti jako takové. No.
0: Martin zmiňoval review bombing. Ten review bombing nemusí být pouze ze strany fanoušku, ať už ten negativní nebo pozitivní, ale také je to manipulace ze stran producentů, distributorů. Kristýno, nakolik je to problém pro ty databáze, nejenom pro filmové databáze, jako jsou ty domácí nebo ta zahraniční, ta největší IMDb, ale i pro agregátory, jako je Rotten Tomatoes nebo Metacritic. To, že vlastně se uměle vytváří nějaké číslo, které ale pro třeba obchodní úspěch toho filmu potom musí být nebo může být někdy docela zásadní.
1: Mně přijde, že v tomhle ohledu už jsme trošku dál, že už se ví o tom, že na začátku, když je tam podezřele mnoho pětihvězdičkových hodnocení a tak dále, tak už ti uživatelé jsou zvyklí na to, že tam něco nehraje. A že už jenom tím, že se tam ty že jsem zvyklý na to, že si teda rozkliknou i toho uživatele, uvidí tam, co hodnotil v minulosti, že ten jeho účet vznikl asi před měsícem a stihl tam jenom naklikat těch povinných, nevím kolik, 50 hodnocení, aby to bylo považováno za relevantní účet. Takže to už je něco, s čím počítáme. A teď nějak postupně už se to vyvíjí i trochu dál, že já to vnímám hlavně u těch zahraničních festivalů a tak dále, že tím, jak se smršťuje ten okruh těch lidí, co stále ještě jezdí na festivaly, co na to mají, vůbec můžou si, mají to privilegium jako novináři jezdit na ty festivaly, že už je to takový okruh těch pár lidí, co vlastně rozhoduje o tom, jaký bude ten narrativ kolem těch filmů po zbytek toho jejich uvádění, ať už do té Oscarové sezóny nebo vůbec do uvádění do kin. A už si to začali lidi všímat a už říkají, že to vlastně není úplně dobré, protože ve většině to jsou muži středního věku. Chceme tam stále slyšet nějaké i ty jiné hlasy, ale to jsou ty hlasy, které nejsou tak dobře zastoupené, nejsou tak privilegované, nemají ty šance se tam takhle věnovat. Takže mi přijde, že tahle diskuze už se posunula zase trošku někam jinam, že už jsme zvyklí na to, že teda ty distributoři nebo ty producenti si trošku pomůžou.
0: A počítáme s tím, při tom procentuálním hodnocení. Ale pak, Martine, jak vlastně tomu můžeme věřit? Ovzvlášť v souvislosti s, řekněme, mainstreamovými filmy, kde se teoreticky, statisticky se to vybalancuje, protože bude hodně lidí hlasovat a tím pádem se to číslo nějak upraví. Oproti třeba, řekněme, alternativním nebo experimentálnějším snímkům, kde těch hodnocení je méně a kde často i ti uživatelé a uživatelky nejsou k ním třeba tak vstřícní a šmahem vlastně tam napíšou odpad.
2: A pak vznikla taková smyčka, mi přijde, že vlastně ty filmy, které mají jako velký mediální zásah, tak jsou hodně hodnocené, tím pádem jako se dostávají přes ty algoritmy k více lidem a jsou ještě víc hodnocené. A ty, které prostě nemají jako takovou atraktivitu a takovou marketingovou podporu, tak se úplně ztratí tady v té jako změti těch databází, protože jako všechno to funguje na nějaké prostě viditelnosti a engagementu a jako dosahu, takže i to si myslím, ti distributoři stále víc uvědomují a snaží se s tím nějakým způsobem pracovat. Jako netvrdím, nemám proto důkazy, že jako vyloženě manipulují, že uplácejí nějaké novináře, když myslím, že v Americe byl nějaký případ právě na Rotten Tomatoes, že právě se snažili jako podporovat jako ty pozitivní recenze nějaké firmy. V Česku nevím o tom, ale vlastně jde tady právě vidět na práci s těmi hodnoceními, jak se to uživatelské hodnocení stává jako čím dál cennější nějakou komoditou a nějakým vlastně biznisem, což vlastně se neděje zase jenom na filmových databázích, ale vůbec na hodnocení restaurací. Vlastně teď nedávno Janek Rubeš vlastně měl reportáž o tom, jak si kupujou vlastně ty kavárny nebo nějaké podniky, to pozitivní hodnocení, takže i tady vlastně se s tím dá takhle pracovat a asi to bude čím dál častější problém vlastně, že to je ten hlavní zdroj, kde se rozhodujeme, jestli jít nebo nejít do kina.
1: Tam je i určitý agregátu, právě to asi nejznámějšího, což je to Rotten Tomatoes, teďka v poslední době i díky recenzím z Benátek nebo z Toronta, teďka v současnosti, se nějak ukázalo, že byla až taková podivná šňůra filmů, co měly 100% hodnocení. A vlastně je to i zvláštní v tom, jak byla ta éra, kdy se dlouze čekalo a oznamovalo se na to, jaké bude to hodnocení, jestli to bude teda to zkažené, nebo to zralé rajče. A dnes už tohle vůbec nehraje roli. Mi přijde, že to se tak jako nahodí a 5 filmů za sebou má 100% hodnocení, není to zvláštní?
0: Je potřeba zmínit, že Rotten Tomatoes nebo Metacritic jsou agregátoři, kteří sbírají hodnocení recenzentů, na základě toho se vlastně vytváří to procentuální hodnocení a vedle toho ještě mají také hodnocení uživatelů, to znamená něco podobného, jako potom nacházíme v českých filmových databázích. Nakolik teda ale relevantní vůbec ta čísla jsou. My jako uživatelé pak přijdeme na jakoukoliv databázi nebo agregátor, podíváme se tam na ta čísla, když si dáme opravdu tu práci, tak půjdeme na všechny 3 nebo 4 české, nebo 3 české, protože filmový přehled nemá hodnocení. Jdeme potom dále na IMDb, jdeme na Rotten Tomatoes, jdeme na Metacritic, uděláme si z toho nějaký kompilát a pak nám z toho možná něco vyjde, ale než tohle to všechno uděláme, tak to už možná zase jdeme spát nebo do toho kina vůbec nejdem.
1: A já myslím, že tomu ani sama moc nepřispívám, protože jsem se přistihla při tom, že vlastně demonstrativně nadsazuju některá hodnocení na ČSFD jenom proto, že vidím, jaká tam jsou ta další hodnocení a že tam jsou třeba odpady právě jenom ty, co byly publikovány v ten den premiéry a třeba se jenom právě týkají toho tématu toho filmu. A já se vidím, přistihuju se při tom, jak dávám větší hodnocení, protože prostě chci schválně to zvednout. A pamatuju si ještě dobu, kdy mi čtenáři předhazoval, jako vy jste tady tomu filmu dala 4 hvězdičky, to musí něco znamenat. Teď už to asi neznamená vůbec nic.
2: Co týče té relevance, tak já jako rozumím té motivaci, proč jako lidi se rozhodou, potřebují se v to obrovské množství jako obsahu nějak zorientovat. Takže prostě to procentuální hodnocení je jako nejsnažší způsob, nejrychlejší způsob, jak zjistit, jestli něco jakože v úzovkách kvalitního nebo nekvalitního, ale jako z pozice filmového kritika mi se to možná trošku smutno, jakože jako se trošku vytrácí právě ta role těch kritiků, kteří by měli nějak niancovaně přistupovat, vnímat jako formální, stylistické aspekty toho díla, zasahovat je do kontextu, ale to se tady úplně jako zredukuje jenom na číslo a jako je to čím dál širší fenomén, takže pak vlastně přemýšlím, jaká je moje role filmového kritika, jestli má být nějaký mediátor vlastně mezi tou databází, nějak vyhodnocovat, kontextualizovat ty data, nebo být nějakým kurátorem, nebo vlastně jaká je moje pozice v tom proměňujícím se mediálním systému. Takže to je prostě něco, jako čemu se snažím přizpůsobit, protože se tomu asi nedá úplně vzdorovat, nebo prostě odmítat tyhle trendy, nechci být nějaký tmář nebo elitář, ale přemýšlím nad tím. No.
0: Akcent. V Akcentu se dnes věnujeme tématu filmových databází a s námi ve studiu jsou filmová recenzentka a redaktorka serveru iRozhlas.cz Kristýna Roháčková a redaktor filmového přehledu v Národním filmovém archivu publicista Martin Schreier. Pokud se podíváte právě na úroveň recenzí, které najdeme od uživatelek a uživatelů filmových databází u nás, tak najdete tam opravdu některé, které rádi čtete, protože prostě píší dobře a nejsou tedy to filmové publicistky nebo publicisté skryti za nějakou přezdívkou, Kristýno?
1: Tak v tom případě ne. Kvůli tomu doslovu už ne, protože opravdu já tam po té, co jsem odhalila ty tuzemské filmové kritiky všechny, tak ty sleduju a tím věřím a zbytek se snažím přehlížet asi spíš. Nebo samozřejmě ráda se tam podívám, ale už se tím nenechám tolik zvyklat.
0: Kristýno, ale to mi neříkejte. Neříkejte, že se tam neobjeví nějaká nová hvězda. Někdo, kdo se opravdu z pozice uživatele a přispěvatele dostane až do pozice filmového recenzenta nebo recenzentky. Martina.
2: Já si musím přiznat, že nemám teď v takový přehled jako v minulosti, kde jsem právě jako pročítal všechny ty komentáře a vybíral jsem u každého svého komentáře jako zajímavé komentáře. Tady mi přišly právě něčím kvalitní, ale to už je několik let zpátky a pak už se na to neměl kapacitu. Co se týče těch zajímavých uživatelů, tak nevím, jestli Jiří Flígl spadá mezi filmové publicisty oficiálně, ale to strašně rád čtu, protože to vždycky prostě mi to dá nějaký jiný pohled na to dílo.
0: Je to filmový dramaturg nebo dramaturg je to kina, takže je to profesionál, to je trošku odlišné.
2: Jinak vlastně spíš mě čím dál víc baví číst uživatelské recenze na Letterboxd, což je vlastně mezinárodní databáze, kde mi přijdou, že jako často tam jsou právě nejvíc lajkované takové jednoslovné nebo jednovětné výkřiky, jako to zase souvisí s nějakým trendem, ale zároveň se tam dá najít na lidi, kteří prostě mají hodně nakoukáno, sledují i třeba okrajové filmy, takže když člověk je dokáže si v tom obrovském množství zase uživatelů najít a pak je sleduje, tak je to pro mě třeba hodně inspirativní. Poslední, vlastně až od letošního roku jsem uživatelem aktivním na Letterboxu, ale už jsem díky tomu objevil spoustu filmů, o kterých jsem třeba vůbec netušil.
0: Musíme zmínit původně novozelandskou společnost Letterboxd, protože to není tak úplně filmová databáze, ale je to spíš takový filmový deníček, Kristýno. Jak to funguje?
1: Mně přijde, že ano, funguje to tedy tak, že člověk si tam může zaznamenávat, já hlavně to využívám proto, abych si tam zaznamenávala, co jsem viděla, můžu si tam k tomu přidat hvězdičkové hodnocení, někteří uživatelé jsou přesně proti tomu, což je v pořádku, stačí tam jenom vlastně zadat, kdy jsme to viděli. Zároveň tam člověk může sledovat své přátele nebo další uživatele, takže
0: to
1: i vidí.
0: Prostě sociální síť.
1: Sociální síť, ale líbí se mi, a to je podle mě velmi nový krok, který se tam objevil, že vlastně na profilu toho filmu, ty recenze jsou teďka skryté. Už je tam, musíte, už to nestačí k ním jenom doskrolovat, ale musíte tam přestlačit jako recenze. Což si myslím, že je takový hezký krok stran toho, nedělat z toho právě jenom tu platformu, kde teda se člověk snaží jako první tam dát nějaké to meme, které odkazuje k tomu filmu a které bude to nejvíc lajkované, protože stále ta recenzní sekce je stupňovaná podle těch srdíček. A že to jde i stran toho, aby teďka už to fungovalo zase trochu jinak a možná se to blížilo víc právě k databázi, jako je IMDb.
0: Když zmiňujeme Letterboxd, tak Letterboxd, tedy správně, tak na něm je zajímavé, že si ho velmi oblíbili tvůrkyně a tvůrci filmoví. To znamená, že se vytváří taková komunita, jenže jak to tak bývá s úspěchem, teď už má přes 17 milionů registrovaných uživatelů, tak nerozmělní se to, nebudeme vlastně jako by teď se nadchneme pro to, tohleto, pár let se to bude používat, pak se to zase zahltí nějakým buď review bombingem, anebo nějakou toxicitou a pak zase budeme hledat nějaké bezpečné útočiště, Martina?
2: Je to možné, no, jako vždycky je to dvojsečné, jako ta databáze, když tím spíš, když se stává populárnější, což jsme právě viděli v Česku dobře na ČSFD, protože jako ten obrovský nárůst těch uživatelů a prostě to prostředí nějakým způsobem deformoval nevyhnutelně. Jestli to stane i tady, jako, je to možné, ale zatím prostě mi přijde, jako, že spíš pozitivní ta role toho Letterboxu, že hodně právě mladší generace objevuje právě nějaké klasické filmy, dokonce jsem četl nějakou analýzu, že ten vliv Letterboxu na nějaké trendy divácké přispívá k tomu, že víc ti mladší diváci a diváčky chodí do kina na nějaké ty starší filmy archivní, protože prostě mají je v nějakém žebříčku Letterboxu, že jsou nejlíp hodnocené v nějaké kategorii a že tohle vnímám jako nějaký pozitivní aspekt, tak snad jako si ještě udrží chvíli tenhle pozitivní, no.
0: Kde vy vidíte budoucnost filmových databází, ať už těch domácích, anebo těch zahraničních? Bude to ještě větší propojování třeba se světem streamingu? To znamená, že vidíme film, vidíme tam dokonce napsáno, na které třeba streamovací platformě ho můžeme najít a rovnou si klikneme a díváme se?
1: To by asi mohlo být fajn, i když já, ta moje cesta většinou je obrácená. Já jdu od filmu do databáze a není to naopak, že si podle databáze vybírám filmy, takže já to spíš stále vidím jako deníček a jako nějaký ten úkolovníček pro mé přátele, protože kontroluju samozřejmě, jestli se dívají, jak hodnotí. Ale to, kde ten film najít, je podle mě hrozně cenné a je to vidět i na tom, že to je ta funkce, kterou opravdu ty databáze v poslední době se snaží přidávat a zdůrazňovat, navíc ještě v tom svém výčtu. Takže asi tímto směrem a uvidíme, co udělá s oblíbeností Letterboxd. Já myslím, že v současné době hlavně vidíme, že to dělá největší neplechu u celebrit, které ho využívají, protože pak je vidět, co si myslí třeba i o svých vlastních filmech, v případě Paula Wolterhausera, který opravdu nešetří kritikou na svoje vlastní filmy.
0: No, o to zábavnější je se přihlásit na Letterboxd. Martine, jaká je budoucnost filmových databází? Z hlediska toho, že vlastně vy jste je viděl od úplného zrodu, takže víte, jakým způsobem se vyvinuli za poslední roky. A tím naznačuju, že jste star.
2: Jsem, to je pravda, ale já myslím, že jako ten vliv je čím dál větší, no, jako to nevinutelný nějaký prostě celospočenský trend, že čím dál víc jsme závislí na jako nějakým subjektivním hodnocení a čím dál víc dochází k nějaké standardizaci vkusu, si myslím, což jako zase něco, s čím se musíme naučit pracovat nebo prostě tomu nějakým způsobem bojovat, nevím, ale jako asi to bude nejenom zase u filmových databází, ale celkově čím dál víc prostě jako ovlivňovat naše rozhodování.
0: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali tématu filmových databází a ve studiu s námi byli filmová recenzentka, členka výboru Sdružení České filmové kritiky a redaktorka serveru iRozhlas.cz Kristýna Roháčková. Moc děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A také člen Sdružení České filmové kritiky, ale zároveň redaktor filmového přehledu v Národním filmovém archivu, filmový kritik a publicista Martin Schreier. Díky.
2: Taky děkuji.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: To byl tedy Akcent v repríze z dubna letošního roku, pojednávající téma filmových databází. Moderoval Saša Michailidis.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. Festival pak zahájí argentinsko-španělský dokument Zápas století. Odhalení pamětní desky ve Střeziticích otvírá třídenní vzpomínkové akce ke 160. výročí prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové. Jejich vrcholem bude v neděli odpoledne rekonstrukce bitvy u vesnice Chlum. Stovky členů historických jednotek v ní přiblíží jednu z nejvýznamnějších bitev evropských dějin. Vlády Česka a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim. Ministra přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probrali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Vyšegrádské čtyřky. Sněmovna dnes schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS zejména omezuje řečníky při navrhování změn programu schůze. Nyní ji dostane k posouzení Senát. Počasí. V noci jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10, zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na irozhlas.cz. A teď už repríza Art Café z června letošního roku, Art Café, které moderuje Hana Slívová a bude k tématu měsíce autorského čtení. Příjemný poslech.

0: Art Café. Dobrý den, u dnešního Art Café vás vítá Hana Slíbová. Grónsko je největší ostrov na světě. Bydlí tam zhruba 57 tisíc lidí, a to zejména na západním pobřeží. Grónsko je od roku 1953 autonomní součástí Dánského království a v roce 1979 získalo svou první samosprávu. Jak se komplikovaná historie i současnost Grónska, ovlivněná nejen vztahem k Dánsku, ale také k Americe a vůbec k euroamerickému způsobu života, propisuje do tamních životů, do životů tamních lidí? A jaký příběh vypráví současná grónská literatura? To se dozvíme na letošním měsíci autorského čtení, který se po celý červenec koná v Brně a také v Ostravě. Dnešní vltavské Art Café budíš takovým úvodem do teorie života a kultury v Grónsku a o ten úvod se pokusím společně s mými dnešními hosty, Zdeňkem Ličkou a Pavlem Drábkem. Dobrý den vám oběma.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pavel Drábek je překladatel, literární vědec a dramaturg měsíce autorského čtení. Zdeněk Lička je diplomat, někdejší velvyslanec v Dánsku, překladatel a v neposlední řadě muž, který přešel Grónsko na lyžích. Doufám, že i na tuhle zkušenost v následující hodině dojde, ale nejprve hudba. Rapovat nám teď bude jeden z hostů měsíce autorského čtení, mladý hudebník Tarak, a tohle je jeho skladba Tupilak.

0: Dnešní Art Café věnujeme Grónsku, které bude letos hostem červencového měsíce autorského čtení neboli Mače. Hosty Hany Slívové jsou Zdeně Klička a Pavel Drábek. Před chviličkou dozněla skladba Tupilak od rapera Taraka, který rapuje výhradně v grónštině, a ta skladba se stala hitem i z toho důvodu, že tematizuje to, co řadu Gróňanů trápí. Společenské poměry, diskriminaci spojenou s grónskou identitou, jestliže neumíš dánsky, nemůžeš jít studovat, mluví se o nás jako o opilcích a o nulách a tak dále. Ta skladba je stará 9 let, ale jsou ta témata, o kterých Tarak mluví, pořád aktuální, pane Ličko?
1: Tak já bych to asi řekl tak, že kolonizace zpřístupnila inuitům vzdělání, ale ve své první fázi pouze v dánštině, protože učitelé byli Dánové, kteří neuměli grónsky. A proto ta narážka, jestliže neumíš dánsky, nemůžeš jít studovat. A to už v dnešní době neplatí, protože na grónské univerzitě Ilisimatusarfiku, založené v hlavním městě Nuku v roce 1987, lze dnes některé kurzy absolvovat kromě dánštiny taky v angličtině a grónštině. Ovšem oborové zaměření je velice úzké. Arktický výzkum, klimatické změny a tradiční kultury. Jiné obory mohou Gróňané studovat jako dánští občané zdarma na univerzitách a jiných vysokých školách v Dánsku. Většinou v dánštině, a pokud chtějí studovat ve Spojených státech, tak si to musí zaplatit. A v té druhé narážce pro část nacionalisticky orientovaných Dánů zůstávají Gróňané dodnes opilci a nuly, i když ve velmi tolerantním Dánsku je tento názor silně menšinový.
0: Pane Drábku, vy jste byl letos vlastně relativně nedávno v Grónsku. Jak jste tam vnímal to, o čem tady vlastně ten rapper před chviličkou zpíval?
2: Tak já můžu ještě dodat to, že jsem i vnímal, jak to přijímá obecenstvo, protože tuto píseň, Tupilak, jsem na festivalu v Sujala, Arts Festival, který byl v říjnu 2025 v Nuku, viděl i a slyšel i naživo, a ta odezva je obrovská. Ta témata, myslím, že, jak říkal pan Lička, jsou jednak velice aktuální, ačkoliv se proměňují, ale Tarak je hlas generace. A myslím, že jedna věc je, jak se proměňuje většinová společnost, a druhá věc je, jak to probíhá mimo mikrofony, mimo kamery, v takových těch drobných narážkách. A myslím, že tím, že Tarak je hlasem mladé generace, tak to jde ruku v ruce s problémy dospívání, s problémy ztráty budoucnosti, vůbec výhledu, co my jako Gróňané vnímáme. Tam je velice působivý moment v této písni, kdy přímo je nahrávka z nouzové linky, kdy žena dánsky říká, tady na zemi leží člověk, je velice opilý. A ten člověk z nouzové linky říká, a to je co, to je Dán, anebo je to Gróňan.
0: Já ještě připomenu, že Tarak bude hostem letošního Mače zhruba uprostřed, někdy okolo 10. července,
2: 15. dorazí. 16.7. v Ostravě.
0: Já se ještě zeptám na tu postavu toho Tupilaka. Já jsem o ní četla v knížce Střípky grónské kultury, kterou právě pan Zdeněk Klička přeložil. Viděla jsem tam i její podobiznu s takovými obrovskými zuby. Čili co to je za postavu a jakou vlastně roli má v té grónské mytologii?
1: Tak musíme rozlišit dvě postavy Tupilaka. Jednak jsou sošky třeba ze slonoviny nebo z různých sobích parohů a podobně, které se prodávají turistům. A tam jsou právě různé zuby, různé výrazy a tak dále, aby naháněli strach těm, kteří si to koupí. Ovšem původní Tupilak byla vlastně bytost, která byla stvořena jenom proto, aby někoho zabila. A vlastně když vezmete kůži z tuleně, v našich podmínkách by to bylo třeba z králíka, to je jedno, a do toho nacpete všechno možné, co doma najdete a chcete vyhodit, takže vyberete mrazák, prostě dáte tam všechny špatné věci. V Grónsku píšou taky prsty mrtvého dítěte, nevím, jak se to zhání, ale v každém případě to tam dáte, zašijete a pak jdete k vodě a toho Tupilaka do té vody hodíte a řeknete jméno osoby, kterou má zabít. Tupilak se vynoří, protože mezi tím ožije, ponoří se zpátky, no a když ta domělá osoba pak jde třeba chytat ryby, tak si myslí, že ulovila krásného velkého tuleně, a přitom ulovila tupilaka, který stáhne pod vodu a zahubí.
0: Padlo tady, že rapper Tarak je hlasem mladé generace, která vidí tu bezvýchodnost, prostě neví, co s nima bude, jsou, žijou na ostrově, který je úplně jako odříznutý od zbytku světa. Je to problematické se kamkoliv dostat. Liší se tohleto vnímání té situace mezi lidmi, kteří žijí právě v tom Nuku, čili vlastně v relativním jako klidném spojení s Dánskem nebo s Evropou, a těch lidí, kteří žijí třeba na severu, kde vlastně, kam je vlastně velmi těžké se dostat, kam lítá helikoptéra jenom když zrovna je dobré počasí a ještě je to celé úplně jako nestále.
2: Tak a ono vůbec Grónsko, my o něm mluvíme, jako že, by to, že je to jedna země, ale ta země je tak obrovská a právě tím extrémním počasím a extrémními podmínkami tak rozmanitá a široká, že v cesta do Nuku je pro ně mnohdy jako pro nás cesta někam do vlastně exotické země. Protože cestování není otázka pár hodin v rámci jedné oblasti, ale to opravdu otázka několika dnů. Takže prostě přesun do hlavního města podle mě pro některé je jednak vysněný cíl, ale pro některé je to i nemožné, protože jsou tak úzce vázaní na rodinu, ze které vzešli, a myslím, že to je věc, kterou my třeba jako individualistická společnost často ztrácíme, tu závislost jeden na druhém, která v Grónsku je obrovsky silná, protože člověk jako jednotlivec nemá šanci přežít, nemá šanci se nikam dostat, nemá šanci vůbec ničeho dosáhnout. Takže od dětství, od samotného narození máte velice úzké vazby v rámci rodiny, v rámci komunity. A z nich se vytrhnout a přesunout se do hlavního města je vlastně otázka, jakoby zrušit jeden svět a začít úplně jiný. Já nevím, jestli pan Lička to vnímá podobně.
1: Já bych doplnil ještě jednu věc, taky ekonomická stránka, protože ty lety v rámci Grónska vnitrostátní jsou někdy dražší, než odletět z Grónska do Evropy. To znamená, že ne každá rodina si může dovolit takové cestování a určitě pak je tam ta určitá závislost na tom svém okolí, taky třeba strach z toho velkého města nebo z těch mnoha lidí a podobně. Když si vezmete, že v Nuku žije asi 1/3 grónské populace a v těch malých osadách žijou třeba, nevím, 5, 10, 15 rodin a pak jsou ještě asi 3 města nebo 4 města, kde je to maximálně do těch 5 000 obyvatel, tak tam to taky může hrát nějakou roli.
0: Já ještě, když mluvíme o té grónské mentalitě, o tom způsobu života, tak bych přidala jednu citaci, a to z reportážní knihy Mihotání na konci Grónska, kterou o málo obydleném severu napsala polská reportérka a taktéž hostka letošního Mače Ilona Višněvská. A ta citace zní: my v Grónsku si už celé generace připadáme malí. Není pro nás snadné přiznat si, že jsme v něčem dobří. Dokážeme myslet holisticky, například o počasí, protože počasí to pro nás nejsou jen čísla, ale i to, jak vypadá moře a voní vzduch, jak se chovají zvířata. Lidi se však za takové znalosti stydí. Přiměli nás stydět se za to, kdo jsme. Přitom to není tak, že jsme přestali být hrdí. Odložili jsme hrdost stranou a teď se ji snažíme získat zpět, obnovit pocit vlastní hodnoty, aby lovec nepochyboval o tom, že když zabil medvěda, prokázal neuvěřitelnou odvahu. To je citace vlastně jedné z terapeutek, která tam dojíždí nebo dochází povídat si s těmi lidmi, aby zjistila, co je trápí. Z toho, jak Grónsko znáte, je ten nedostatek sebevědomí způsobený tím neustalým tlakem vlastně na přizpůsobení se tomu euroamerickému způsobu života důvodem, proč, jak jsem se taky dočetla v té knize Mihotání, se Grónska týká tolik problémů s násilím, alkoholem a sebevraždami?
2: Tak já nevím, jestli se to dá úplně zjednodušit, že by alkoholismus a násilí bylo přímým důsledkem toho, ale ta kultura a dějiny jsou tak obrovsky složité a rozmanité, že se to asi nedá úplně zredukovat. Myslím, že k tomu, co jste četla z Ilony Višněvské, tak ještě potřeba dodat tu nejnovější zkušenost, totiž to zjištění, které jsme učinili asi před několika málo měsíci, že celé Grónsko je propojeno na Facebooku. A takže komunikace fyzická, je velice složitá, jak řekl pan Lička, cestovat z nejzasší osady do hlavního města je prakticky, jako je to strašně jinak drahé a také velice nebezpečné a na dlouhou dobu. Ale zároveň to společenství vzniká ještě digitálně. Že ti lidé jsou spojeni okamžitě. A třeba to je téma, o kterém rapper Tarak má jednu píseň, a to je šikana online. Protože patřit do komunity, která vás zná, která zná každý váš záhyb, který každý váš pohyb, je jedna věc. A druhá věc je, jak jste součástí nějakého společenství na Facebooku, tak přátel, které znáte nebo neznáte, kteří jsou blízko nebo daleko. A to samozřejmě má obrovský dopad na vůbec na duševní zdraví, na to, jaký máme obraz ve světě, o co se snažím, o co usiluji, nebo na co jsem hrdý nebo nejsem hrdý. Takže tam myslím, že ještě kromě té zkušenosti koloniální hraje ještě a vůbec snahy v stát se nějakým euro

0: ve spojitosti právě se sociálními médii, které na jednu stranu spojily lidi, na jednu stranu dělají obrovské množství sociálního zla.
1: Hmm. Pane Hlečka, ještě dodám?
2: Ještě tam jedna věc a sice, že ten Facebook samozřejmě propojuje zřejmě ty nejvíce vzdálené oblasti, ale taky vnuku a lidi si musí zvyknout na úplně jinou realitu. Tam je ještě jedna zvláštnost, ta grónština je polysyntetický jazyk a napsat SMS-ku třeba v grónštině, to je velice složité. Já nevím, jak to teda dělají, jak tam ty zkrátky zprávy posílají.
1: No,
2: asi jo. No, ale určitě tohle to je velice důležité. V tom velkém městě vždycky máte více příležitostí. Můžete prostě si najít práci a tak dále, a tak dále. Máte větší možnost komunikace s okolím a podobně. Na těch menších, v těch menších osadách nebo někde na okraji je to složitější, tak samozřejmě ta možnost komunikace přes Facebook je jako další možnosti. Já bych ještě přidal jednu věc, že tady jde o ztrátu těch původních rolí, mužských, ženských rolí, že vlastně dnešní groňané mladí muži nejsou žádní lovci. Oni prostě jsou na Facebooku a jdou si koupit jídlo do nějakého supermarketu a vlastně ta jejich původní role lovce se vytrácí. To možná z toho vychází ta ztráta sebevědomí. A pak samozřejmě tak se na to dívají místní dívky, tak asi taky tím tradičním pohledem, že to není žádný lovec, tak co já s ním.
1: Toto červnové aktuální číslo časopisu Host je věnované Grónsku a v Hostu je text od Pavla Drábka, našeho hosta vltavského Art Café, který cituje v tom textu grónského básníka, filmaře a politika Akaluka Lingeho, který říká, svět si málo uvědomuje, jak blízko smrti žijeme. Jak přesně to myslel a je to něco, co si uvědomují právě i lidé, kteří v Grónsku žijí?
0: Já si myslím, že si to uvědomují více než právě my zbytek světa. Totiž nejde jen o tu metaforickou smrt, že je to skutečně civilizace, která žije na hranici žitelnosti, toho žitelného, že bez pomoci, vzájemné pomoci, bez toho, že žijí na útlém cípu, takovém průžku, jakž takž obyvatelném, jinak neobyvatelného ostrova, tak je tu i smrt, která je velice, velice doslovná. Tedy pan Lečka zmínil dřívější generace a to se skutečně bavíme o lidech, kteří jsou třeba před 20-30 lety, kteří se živili lovem. A tito lidé samozřejmě jsou vydáni na pospas počasí, moři a ta úmrtnost lovců byla obrovská. Takže to znamená, že ta celá společnost se uspůsobuje tomu, jak blízko žijeme smrti. Ve chvíli, kdy se v rodině narodí více dětí, než je schopna rodina uživit, nebo nedej bože, když lovec v rodině zemře, tak to samozřejmě znamená ohrožení obrovské nejen pro celou rodinu, ale pro celou tu obec. Takže to tady najednou je úplně jiný vztah k moralitě, k etice. Takže ta měřítka, která my máme, která jsou založena na zemědělství, která prostě křesťanské hodnoty, které vychází z pastevectví a z zemědělství, tedy z té možnosti jakýmsi způsobem udržet obživu dlouhodobě, tak to jsou principy, které v Grónsku neplatí. A takže ta smrt je i velice doslovná, a nejen metaforická, v tom, že skutečně se může stát, že letadlo spadne, že někdo se nevrátí z lovu, že někdo omrzne nebo umrzne. Zkrátka ta úmrtnost v tak extrémních podmínkách je bohužel vysoká. A je dost jako nesrovnatelná nebo nesouměrná s tím, jak my a teď myslím, my teď nechci říct civilizovaný svět, ale chci říct prostě Evropané, vnímáme to, co je, řekněme, lidské právo, lidská důstojnost nebo lidská hodnota, ale naše hodnoty jsou jiné. A myslím, že je chybné předpokládat, že když my takto vnímáme vztah k přírodě, že lidé, kteří jsou bytostně závislí na lovu,

0: na nepřízni a přízni přírody, že budou sdílet zároveň i naše hodnoty.
1: Určitě, já bych tam ještě dodal jednu věc z minulosti, která v dnešní době samozřejmě už tolik neplatí, ale každá grónská dívka se musela vdát, protože přivedla do rodiny lovce. A až její rodiče budou staří a nebudou moc lovit, tak on pro ně bude lovit. Tak to byla velice důležitá zásada, která samozřejmě v dnešním světě už tolik neplatí. Takže to je jenom tak na dovysvětlenou.
2: Já v kontextu toho, co tady bylo teďko řečeno, bych znova doporučila knihu Myhotání od Ilony Višněvské. To je opravdu vynikající reportážní popis života na tom krutém, nejkrutějším, nejsevernějším cípu Grónska. A já bych si dovolila ještě ocitovat na závěr prvního bloku z té knížky. Úplně na závěr té knihy je takový odstavec, ve kterém stojí: Milá čtenářko, milí čtenáři, polární noc prý špatně snáší ti, kteří nedokáží zpomalit. A to je něco, co bychom se mohli od původních nejsevernějších lidských obydlí naučit. Napadá mě, pane Drábku, jak náročné je s tímhle pojetím času pro Evropany právě zaměřené na rychlost a na výkon. Celý festival, myslím tím měsíc autorského čtení, zorganizovat a vlastně zlákat sem to tamní autorstvo.
0: To je velice důležitá otázka. Takový udeřila hřebíček na hlavičku, protože organizovat takový festival, tedy pro představu posluchačů vltavského Art Cafe, 31 grónských autorů přijede na 4, 5 až 6 dní na turné po horkém rozpáleném létě České republiky, Slovenska, v jednom případě i Ukrajiny. A pak zase odcestují zpět, nemyslím do Grónska, ale do Grónska a potom ještě dál do těch vzdálenějších osad, ze kterých pochází. Tak to je skutečně logisticky obrovská akce, kterou jednak chystáme velmi dlouho. Je finančně náročná, ale je právě organizačně velice složitá, protože někteří lidé jsou zvyklí cestovat, někteří Gróňané jsou zvyklí cestovat do Dánska, někteří třeba neradí létají, ale už si třeba nejsou tak jistí v kramflecích cestovat do exotické střední Evropy. Takže domluva tam je pro trpělivé. Ten zájem, abych se vrátil k tomu vašemu dotazu, od grónských autorů je obrovský. Vlastně nikdo na světě ještě nezorganizoval takovýto festival. Vlastně nikdy taková přehlídka grónské literatury nikdy nebyla.
2: Čili takže to i velká podpora vlastně toho jejich sebevědomí.
0: Naprosto a my doufáme, že to tak je a velice jako dbáme o to, aby bylo vidět, že oni jsou naši vzácní hosté, že oni musí říct, jak chtějí být vnímáni. Ne, že my máme představu, tak toto bude a vy nám naplňte náš festival. Naopak velice vnímáme, jak oni se vnímají, jak chtějí být představováni. A to samozřejmě zabere čas. Takže zorganizovat to je nadlouho.
2: A o čem zejména se v knihách grónských autorů a autorek píše, o tom si budu s Pavlem Drábkem a Zdeňkem Ličkou povídat za chvíli. Teď je tu ukázka hlasu zpěváka tradičního bubnového zpěvu polární inuitské kultury Hivšupíriho, který bude také hostem měsíce autorského čtení.

0: Café.
1: Hivšup Jiri je grónský autor, vypravěč a bubeník tradičních inuitských písní narozený v nejsevernější osadě světa Siora Paluku. Pochází z linie severogrónských lovců a šamanů a je potomkem polárníka Roberta E. Piriho. Jeho tvorba vychází z ústní tradice severních Gróňanů a zaměřuje se na propojení člověka s přírodou, duchovní dědictví a život v Arktidě. Jak častý je, pánové, v současné grónské literatuře právě ten návrat do minulosti k přírodě, k mýtům a šamanům? Je to stále aktuální?
2: Já můžu říct o autorech, kteří se budou účastnit měsíce autorského čtení, tak velká část z nich se k tomu vrací, zvlášť v tom současném trendu zájmu o původní jazyky a o původní kulturu, takže Jessie Kleeman, básnířka, performerka, výtvarná umělkyně, se k tomu velice vztahuje. Další autorka, která se jmenuje Nuka Alice Lund, která bubnovou píseň provozuje a dokonce i spolupracuje s Hivšupirim, takže to je další. A těch ohlasů a ozvuků je víc a je to vlastně snaha spojit tu ústní kulturu tradiční s tou, řekněme, slovesností psanou. A takže ten zájem tu stále je.
3: Já bych mohl k tomu ještě dodat takovou perličku, že minulý týden jsem byl v Dánsku, kde jsem spolu s naším velvyslancem v Grónském domě v Odense zahajoval výstavu ilustrací Martina Velíška k českému překladu grónských pohádek, mýtů a pověstí Pes s drdolem. Takže by se dalo říct, že vlastně návrat do minulosti ke grónským mýtům, šamanům a podobně je i v Dánsku, a to zprostředkovanou formou výstavou knižních ilustrací.
1: Vy jste zmiňoval Jessie Kleeman, což, jak jsem pochopila, je taková dánsko-grónská hvězda, která se pohybuje na poli literatury, ale performance výtvarného umění, bude letošní mač 1. července zahajovat. Ona pochází z Grónska, ale žije v Dánsku. Oslabuje to nějakým způsobem ten její hlas, nebo naopak se dá využít toho, že prostě žije v Dánsku a proto je víc slyšet?
2: Nevnímal bych to tak, že by to nějak oslabovalo její hlas. Ona je zároveň tak agilní a mezinárodně působící umělkyní, že vůbec nebude překvapivé ji potkat kdekoliv v Grónsku nebo jinde. A těší se obrovské úctě a obrovskému respektu lidí jak z Grónska, tak z Dánska a vůbec v té arktické nebo polární oblasti.
1: Já jsem v tom textu pro časopis Host, který jsem tady zmiňovala, v textu Pavla Drábka, se dočetla taky i o poměrně časté reflexi těžby nerostlého bohatství Grónska. Je to téma, které se objevuje v básních i v prozách. Pojďme si to trošku zasadit do kontextu, jak tohleto téma rezonuje právě v té aktuální literatuře.
2: Tak já vím, že pan Lička dodá větší kontext. Já řeknu k těm autorům, tak básnířka grónsko-dánská a vědkyně Nea Direndon Graugard se tomu věnuje zejména kryolitu, což je grónský orsujak, známé též jako bílé zlato z Grónska, které se těžilo a bylo naprosto strategickou zásadní surovinou pro výrobu hliníku. A až do vytěžení jeho grónského těžiště někdy v 50. letech 20. století, to bylo, veškerý hliník pocházel odtamtud. Jenom k tomu dodám takovou zajímavost, která je, řekněme, literární, kulturní. Loni dánská televize odvysílala několika dílný dokumentární seriál, který se jmenuje právě Orsujak bílé zlato z Grónska, kde Nea Direndon Graugard a další lidé ze vlastních rodinných vzpomínek vypráví tu onu historii. A ta historie není jenom o těžbě, ale i o tom vlastně vyčíslit, kolik dánské království vydělalo peněz na těžbě kryolitu. A teď, když se ozývají hlasy o tom, jak Grónsko stojí, kolik sociální podpora najednou stojí, tak když ekonomové vyčíslí, kolik vydělalo Dánské království na těžbě kryolitu a kolik teď dává naopak na sociální dávky, tak je to samozřejmě úplně nesrovnatelný nepoměr. A ten dánský dokument Orsujak televizní byl po 4 dnech zastaven a byl stažen z vysílání vlastně jakoby s cenzurou a nastala obrovská mediální smršť. Jenom musím říct, že před 14 dny tento dokument dostal v Edinburgu cenu za dokumentární film. Takže je to téma, které stále ještě žije, ačkoliv by se řeklo, že kryolit tím, že už se netěží 70 let v Grónsku, že už je pase, ale stále ještě se tím žije právě v tom odkazu.
3: Já bych tomu akorát dodal takovou obecnější úvahu, že v Grónsku se nacházejí snad všechny významné nerostné suroviny a stáním ledového štítu budou jejich zásoby stále dostupnější. Nejdřív asi bych zmínil, nebo nejvíce hovoří o prvcích či kovech vzácných zemin, například v Kvanefjelu na jihu Grónska, ale tam se těžba vlastně nerozjela, protože je možné, že by tím trpělo životní prostředí. Stejně tak zatím není možné v Grónsku těžit ropu a zemní plyn, i když díky průzkumným vrtům se odhaduje, že zásoby, zejména v kontinentálních šelfech, jsou velice velké, značné. Těžba v arktických podmínkách je stále ekonomicky nákladná a přináší velká ekologická rizika. Dnes se v Grónsku těží pouze stavební materiál a rubín se safírem a čeká se na nějaké větší odkrytí významnějších zdrojů. Zahájení těžby některých surovin, hlavně kovů vzácných zemin, by samozřejmě mohlo přenést do Grónska tolik potřebné peníze na to, aby případně mohli vyhlásit samostatnost. Ovšem je otázkou, zda Gróňané budou chtít obětovat tomuto cíli své životní prostředí.
2: Já bych ještě dodal uhlí, které se těžilo na Disco Island a kam bylo převezeno značné množství grónských mužů, kteří byli vlastně stažení od lovu, aby tam těžili uhlí. A jeden z těch účastníků našeho měsíce autorského čtení, Akalu Klinge, právě o hornících na Disco Island natočil v 70. letech film a je to velice zajímavé. Mimochodem, to jde ruku v ruce i s tím, jak Dánsko investovalo do infrastruktury i do školství právě kolem Disco Island v době, kdy tam byla hornická městečka.
1: Když se ještě vrátím k těm textům o těžbě a nerostném bohatství a vůbec o té problematice, jakou mají literární kvalitu? Jak se vlastně píše v Grónsku, jak poeticky se v Grónsku píše o takovém jako technickém tématu, dalo by se říct?
2: Tak já ze své četby a z diskuse s autory, tak já myslím, že naše představa literatury je trochu jiná. My máme postromantickou, lirickou tradici, poměrně dost jakoby sebe, jak bych to řekl, tak sebestředné liriky. Ta poezie grónská je za mě mnohem akčnější, ale zároveň to neznamená, že není osobnější. A ta promýšlí historii, promýšlí mýty, promýšlí představy a očekávání v rámci lidského společenství. Takže třeba Naja Dirndom Graugaard napsala sérii zhruba 6 básní, které jsou o Orsujaku, o kryolitu. Což vypadá zvláštně, ale je to provázané s její rodinou i s tím, jak ona sama byla šikanována jenom na základě toho, že se snaží spojit dějiny své rodiny s dějinami těžby, protože jako jejich rodina takto je tím definována. A to bylo, ona říká třeba v jedné básni, co mě velice se líbí, že říká, kryolit, to je studené slovo, které nic neznamená, které je z řečtiny, zatímco Orsujak, krásné grónské slovo, znamená to, co vypadá jako lůj.
1: Mluvili jsme teď o nerostném bohatství, o tom, jak se tematizuje v textech, ale je tady ještě jedno docela důležité téma, které se také objevuje napříč autory a autorkami, a to je téma adopce a porodnosti, protože to je také něco, co Ilona Višněvská ve své knize Mihotání velmi silně akcentuje. Na severu Grónska například se lidé o děti v podstatě dělí, tam se děti adoptují, a to i v rámci jedné vesnice, nebo se jaksi předávají na výchovu do nějaké rodiny, která je toho třeba více schopná. Přijede právě do Brna na mač někdo z autorů nebo autorek, kteří toto téma reflektují?
2: Tak přímo Kalangua Absalonsen je jedno z těch dětí, které bylo adoptováno, takže ona se narodila v roce 1971. Ve třech letech ji adoptovala dánská rodina, která žila v okolí, ale po roce ta dánská rodina se rozhodla, že odjedou, aniž by věděli, aniž by ta grónská biologická rodina věděla, co to znamená. Takže ve třech nebo čtyřech letech se z Kalanguak stala Karen, která strávila většinu svého života v Dánsku, mluvila dánsky, věděla, že je adoptována, ale bez veškerého vztahu, bez veškerého kontaktu s původní rodinou. A právě říkala, že až ve chvíli, kdy v den, kdy zemřela její biologická matka, tak jí rodina řekla, tvoje matka zemřela, a ten stejný den se jí ozvali její sourozenci, se kterými neměla kontakt, a říkali, určitě nechceš dědit, že ano. A to je prostě příběh, který je velice jako dojemný, a Kalanguak Absalonsen se i soudila, protože tvrdila, že ta adopce byla nelegální, stále tvrdí, že adopce je nelegální, že její matka podepisovala dokumenty, o kterých nevěděla, co znamenají, protože byly dánsky, které nerozuměla a podobně. Takže to je jedno z těch témat. A adopce, těch případů bylo velmi mnoho, asi 4,5 tisíce dětí, což v 50 tisícovém Grónsku je obrovské množství. A další věc, která s tím souvisí, nebo vlastně s tady tou, řekněme, genetickou politikou, tak je obrovský skandál, takzvané Spiralensage, tedy aplikace v vnitrodělužních tělísek do grónským dívkám ve věku od 11-12 let až do 18, mezi 60. a 90. lety. Takže více než 3000 dívek v Grónsku, mnohdy bez svého vědomí, obdrželo nebo jim bylo implantováno vnitrodělužní tělísko, kvůli kterému nemohli se otěhotnět. A máme i autorky, které se tímto velice zabývají. Jednak sami, protože je to téma, ale Inger Platu, jedna z autorek, která přijede na měsíc autorského čtení, tak adoptovala dva chlapce z Kolumbie a psala pro ně deník, aby věděli prostě, proč se najednou dva kluci z Kolumbie ocitli v Grónsku, a až později zjistila, že nemohla mít své vlastní děti, protože jí bylo implantováno tělisko. A takových osudů je mnoho. A dánská vláda se za to omluvila loni v říjnu s tím, že přijímají plnou zodpovědnost a že se budou snažit nějakou nápravu provést nebo nějaké odškodnění, ale v 57 tisícovém Grónsku, když více než 3 tisíce žen nemůže mít děti, to vlastně postihlo několik generací, podobně jako ony adoptované děti, které byly z Grónska odvezeny k adopci do Dánska. Takže to je obrovské téma, které u 4 autorů, kteří přijdou na měsíc autorského čtení, silně rezonují.
1: Říká Pavel Drábek o dalších autorech a autorkách, kteří letos přijedou na grónský mač. Si určitě můžete více přečíst na webu měsíce autorského čtení. A my si teď pustíme další grónskou skladbu. Jmenuje se Pifit Nutat a je od rockové kapely Sume. Tu kapelu vybral pan Zdeněk Lička. Prosím, co je to za band?
3: Tak je to jedna z nejznámějších rockových kapel v Grónsku, která je velice známá svou snahou o osamostatnění Grónska. Je to teda hodně levicová kapela, to v tom Grónsku radikálním je velice běžné. A já bych řekl, jsou to takový opravdu dlouholetí členové toho rokového grónského nebe a vlastně jsou posloucháni různými generacemi. Dneska už to jsou taky starší lidé, ale pořád ta hudba má co říct a je něčím zajímavá a velice aktuální.

0: tématem dnešního vltavského Art Café, do kterého si Hana Slívová pozvala Zdeňka Ličku a Pavla Drábka, je Grónsko a jeho účast na měsíci autorského čtení, které v Brně a Ostravě probíhá po celý červenec, letos už po 27. A poslední blok našeho rozhovoru začínám citací z webu severskejazyky.cz. Grónština patří mezi nejkomplikovanější jazyky na světě, a to hlavně kvůli své polysyntetické morfologii, schopné vyprodukovat souhláskové slovo ve významu rozvitého souvětí. Pane Ličko, mohla bych vás poprosit o ukázku nějakého grónského slova, případně rozvitého souvětí?
1: Tak třeba Suli iluamik kalachlisut okalusinangilanga tamatumik čikiamjutut okalusanga.
0: Co jsme slyšeli?
1: Nebylo to jedno slovo, abych řekl tak dvě slova, asi ne. Já jsem řekl, že grónsky mluvím velice špatně, dosud velice špatně, tak radši budu pokračovat česky.
0: No nicméně vypadá to, že něco jste během těch let, po které se věnujete severským jazykům, pochytil, čili vy umíte trošku grónsky?
1: Když jsem překládal grónské mýty a pověsti, tak v dánštině, já jsem překládal z dánštiny, tak v té dánštině často grónské výrazy nejsou překládané. A přitom grónský výraz, místní název nebo vlastní jméno vždycky měly nějaký význam. A v dnešní době ty významy už se trošku ztrácejí. Nicméně já jsem v jednom překladu, v jedné knize, jsem se věnoval i překladu těm grónských výrazů. A takže to, co mělo nějaký místní význam, tak jsem to přeložil například Aaron Kangermiu, jsem přeložil Aaron z hůrky. Takže je to proto, že to je hůrka, která je na výběžek do moře a podobně. Takže já jsem se tu grónštinu trošku zabýval. Ještě během svého pobytu v Dánsku jsem se snažil asi 3-4 roky učit grónské a je to tak složitý jazyk, že na to nestačí ani jeden život celý.
0: Pane Drábku, vy co by anglista k tomu máte nějak blíž k takovému jazyku?
2: A rozhodně ne. To se nepodobá žádným z jazyků, o kterých jsem se kdy pokusil. Takže skutečně to je nesmírně složité tak poděkovat a pozdravit a podobně, to člověk ještě se za pár dnů naučí, ale do nějakékoliv jako syntaxe nebo složitých vět, nebo vůbec snažit říct ne děkuji, to už je něco úplně něco jiného.
1: Bych tam ještě přidal takový krásný výraz. Kasutta znamená přiťukněme si, to znamená na zdraví.
0: Tak myslím, že to možná Gróňané ocení v létě na mači. Předpokládám, že ta grónština je důležitou součástí identity Gróňanů, jak jsme tady o tom mluvili dneska. Nehrozí ale postupné vymizení, vlastně třeba i kvůli tlaku Dánů nebo z důvodu, že právě mladí lidé mohou chtít Grónsko opustit a prostě už třeba na tu svoji rodnou zemi z nějakého důvodu zapomenout. Jak to vidíte?
1: Já myslím, že Dánu se bát vůbec nemusí. Grónština má velké štěstí, že dánština není světový jazyk, jako například angličtina. Takže Gróňané mají daleko větší šanci svůj jazyk uchovat a než třeba původní obyvatele Aljašky. Jo, v Kanadě je to i přes většinovou angličtinu přece jenom trošku jiná situace, protože Kanaďané jsou velice tolerantní vůči původním obyvatelům a vytvořili na jedné pětině Kanady vlastně takovou samosprávnou oblast, která se jmenuje Nunavut, naše země. A v Dánsku je zase možno použít jako příklad, úplný učebnicový příklad samosprávy je Grónsko. Takže já si myslím, že grónština měla velké štěstí, že ta dánština není většinový jazyk a že ji nepřeválcovala jako třeba angličtina Inuity a Yupiky na Aljašce.
2: To jenom k tomu dodám, že Akalu Kling je ten básník a politik a filmař a přesně toto říká, že my jsme měli to štěstí, že jsme byli pod správou Dánu, díky tomu vznikla v roku 1841, tuším, vznikl grónský seminář, ze kterého vznikla potom střední škola a díky tomu se učíme grónštinu, díky tomu se dochovala. On navíc ještě cestoval po celé arktické oblasti od poloviny 70. let a říká, že když to srovnáme třeba s Kamčatkou, s Čukči a dalšími jazyky a národy, které patří do naší etnické skupiny, tam už to vymírá. Tam už prostě podpora není, ruština válcuje veškeré původní jazyky. Takže, jak říká pan Lička, grónština opak má obrovskou šanci a ta kulturní podpora v tuto chvíli je velice silná a Gróňané mají obrovský vztah, úzký vztah ke své zemi a myslím, že jazyk, který ho mluví, je toho i důkazem. Já bych chtěl zmínit jednu autorku, která se jmenuje Lotte Marie Christensen, která se věnuje východní grónštině, což je vlastně ani ne dialekt, ale zvláštní jakoby obdoba jednoho z těch grónských jazyků. Vymyslela i zápis a právě se snaží ty 2000 mluvčích východní grónštiny nějak podpořit i tím uchováním východní grónštiny jako aktivního mluveného jazyka.
1: Ona grónština vlastně má takovou tu základní podobu, kterou se mluví v Nuuku a jeho západní pobřeží a pak má východní grónštinu a severozápadní grónštinu, která se taky někdy nazývá inukhujčtina. Oni se taky považují za trošku něco jiného než běžní Gróňané inukhujté. Takže dalo by se říct, že grónština má tři varianty.
0: Říká Zdeněk Lička, který byl hostem dnešního vltavského Art Café spolu s Pavlem Drábkem. Jestli vás, milí posluchači, téma Grónsko zaujalo víc, tak jste samozřejmě srdečně zváni na měsíc autorského čtení. Pořídit si můžete také nějakou překladovou knihu. Možná, pane Ličko, úplně ve stručnosti, kdybyste měl doporučit jednu, dvě knížky o Grónsku, jaké by to byly v češtině?
1: No tak já bych chtěl samozřejmě doporučit své knihy, ale...
0: Jenom jednu, tedy svou.
1: Ne, to Přechod Grónska na lyžích. Já jsem to Grónsko přešel na lyžích, tak si myslím, že pro ty, kteří by se tam chtěli vydat, tak to je takové varování, než se tam vydáte, tak si to radši přečtěte a třeba už tam nepůjdete. Jo? Tak to bych jako jednu věc. A jinak o tom Grónsku, já si myslím, že těch knížek je hodně. Dneska překladová literatura je dost bohatá a můžeme samozřejmě se vrátit těm mýtům, pověstem, které já mám osobně velmi rád. Takže Knud Rasmussen, jeden z jedna z největších osobností Grónska, nejenom literatury, ale jako i státotvorný činitel, takový jako něco jako mezi naším Masarykem a Havlem.
2: A já bych ještě dodal, nakladatelství Argo letos vydá v překladu Heleny Beguivínové knihu Tete Michel k Pomasí, která se jmenuje Afričan z Grónska. Pod tímto názvem to vyjde. Je to kniha z roku 1979 o tom, jak Tožan Tete Michel k Pomasí v roce 1966 přijel do Grónska na několik let. Jak tam zažil, jak to viděl, prošel několika městy a městečky a zaznamenal život v Grónsku. A je to vhled do Grónska před 60 lety a Tete Michel k Pomasí bude i hostem letošního mače.
0: Těším se na to. Zdeněk Lička a Pavel Drábek byli hosty dnešního vltavského Art Café. Díky moc, že jste přišli, ať se vám daří.
1: Děkuji.
2: Děkujem.
0: A od mikrofonu už se loučí a poslední grónskou píseň od tamní poprokové skupiny Nanuk posílá Hana Slívová.

0: V souvislosti s právě probíhajícím mačem, tedy měsícem autorského čtení, který představuje literaturu grónská, připravila Hana Slívová toto červnové Art Café s překladatelem z dánštiny Zdeňkem Ličkou a také s Pavlem Drábkem, dramaturgem měsíce autorského čtení, který začal ve středu 1. července a potrvá do 1. srpna v Brně, Ostravě, Trenčíně, Prešově, Bratislavě a Lvově. Půl hodinku čtení máme pro vás připravenou také po 6:30. U nás na stanici Český rozhlas Vltava, od jehož mikrofonu vás zdraví v 18:01 přesně Daniela Čermáková. Také máme pro vás připravenou půl hodinu četby po 22. Dnes nepě pátek, bude to dnes povídka o mladém muži, který se stane námořníkem a poznává celý svět. Mluvíme o povídkovém textu Josefa a Karla Čapkových. No a 23. hodina, ta znamená tedy příběh služebnice, tedy šestou část z románu Margaret Atwoodové. A ještě jsme neřekli, co nás tedy čeká od 18.30, tedy za půl hodiny. Bude to 16. část četby z románu Lenky Elbe Uranova. Teď je tu jazz.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera. Tentokrát z Dubaje srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já věřím, že většina z vás poslouchá jazzové podvečery na Vltavě v pátek pravidelně, takže pro vás jistě není překvapením, že tyto pořady vždy ladím podle toho, co se mi zrovna v životě děje nebo kde se v tuto danou chvíli nacházím. My jsme teď s Gregory Porterem v Dubaji, budeme tady za pár dnů hrát. Já se na to velmi těším a tak ten dnešní jazzový podvečer s vaším dovolením budu ladit v duchu středního východu. Dubaj je místo, které je nesmírně inspirativní a je plné sluchových i optických vjemů. Působí to tady na mě velmi silně. Já doufám, že mě úplně neskolí jetlag a že budu mít sílu na to si to město ještě pořádně projít. Ta první píseň, kterou si dnes pustíme, pochází od souboru, který si říká Quintet Silsila, a ačkoliv všichni jeho členové v současnosti žijí ve Francii, jsou každý původem z nějaké země ze středního východu. Jedná se o uskupení, které je poměrně dost pestré, jak nástrojově, tak národnostně. Na oud, což je takový tradiční hudební nástroj, který poměrně dost připomíná loutnu, hraje člověk z Libanonu, na klarinet člověk z Turecka, na saxofon Ind. Takže výsledná hudba je poměrně zajímavý mix všech těchto kultur. Uskupení Quintet Silsila vydalo v roce 2015 album, které se jmenuje Desert du Tar, a já vám z něj pustím píseň, která nese název i této kapely a jmenuje se Silsila. Jenom tedy, přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera z Dubaje.

Tak přátelé, to byl Quintet Silsila se stejnojmenou písní a my se nyní posuneme dál v našem zkoumání Středního východu. Ta následující skladba sice nezní jako hudba ze Středního východu, nicméně je s ním velmi propojená, a to osobou producenta, který se jmenuje Arif Madrin a je původem z Turecka. Pustíme si písničku, která je v jazzovém světě takovou klasikou. Napsal ji Dizzy Gillespie v roce 1942 a jmenuje se Night in Tunisia. Když v roce 1980 Chaka Khan natáčela album What You Gonna Do For Me, chyběla jí tam ještě jedna píseň. Arif Madrin tehdy během letu mezi New Yorkem a LA vymyslel, že by mohli zkusit natočit verzi právě tady této ikonické klasiky. A myslím si, že nakonec se jim to velmi povedlo. Na té písně hrajou ty nejlepší hráči té doby, mezi jinými třeba Herbie Hancock na piano, nebo dokonce právě Dizzy Gillespie na trumpetu. Pro mě má tahle ta píseň osobní význam, protože v době, kdy jsem se učil hrát populární hudbu, tak jsem samozřejmě studoval všechny zpěváky a mezi jinými i Chaka Khan, a velmi mě zaujalo to, že na albu What You Gonna Do For Me je právě verze, a vynikající verze, tohoto jazzového standardu, který už známe všichni poměrně dlouho. Takže přátelé, já doufám, že si tuto fantastickou verzi této klasiky užijete. Pro ty z vás, kteří jsou hudebními nerdy a znáte tu původní verzi s Charlie Parkerem, všimněte si, že solo na syntezátor, které hraje Herbie Hancock, na začátku připomíná velmi nápadně právě takový ikonický lick Charlieho Parkera z původní verze této písně. Takže tady je Chaka Khan se skladbou The Melody Still Lingers On, neboli Night in Tunisia.

Přátelé, tou další umělkyní, která mě velmi zaujala, je osoba, která žije ve Francii, ovšem je původem z Egypta, jmenuje se Natasha Atlas. Natasha Atlas vynikajícím způsobem kombinuje moderní jazzovou hudbu, arabské popěvky a orchestrální hudbu, aspoň tedy tak tomu je v té písni, kterou vám teď pustím. Ta skladba se jmenuje Maktub a vyšla zhruba před 5 lety na albu, které se jmenuje Strange Days.

přátelé. Další umělkyní, která zaujala mé ucho během rešerše pro dnešní pořad, je trumpetistka, která žije v Anglii, nicméně narodila se v Bahrajnu, což je ostrov v Perském zálivu. Mně se na její hudbě líbí především to, že nejenže kombinuje prvky arabské hudby a západního jazzu, nicméně vkládá do své hudby také hodně elementů z elektronické hudby, což, jak jistě mnozí z vás vědí, je mé velmi oblíbené téma. Já vám pustím píseň, kterou vydala na albu z poměrně nedávné doby, v roce 2012. Vyšlo album, které se jmenuje Polyhymnia, a písnička, kterou vám pustím, se jmenuje Ruby Bridges.

Přátelé, náš jazzový podvečer z Dubaje se pozvol na chvíli ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste se rozhodli tu půl hodinku se mnou strávit. Ten další muzikant, který zaujal mé ucho, je člověk, který se jmenuje Jakob Abu Ghosh. Je původem z Jordánska, je to především skladatel, producent a aranžér. Hraje na moderní nástroje, především na klávesi a basovou kytaru. Nicméně používá při svých kompozicích a při svých vystoupeních melodický systém, který pochází z arabského světa, říká se mu takzvané makámy. Výsledkem je zvuk, který pro nás západní posluchače není úplně běžný, pro mne o to zajímavější. Pustím vám píseň z jeho alba, které vyšlo v roce 2015, jmenuje se Aikitini a ta písnička se jmenuje Koabi Al-Lika. Dovolím si na závěr opět připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem za ní zaplaťte předtím, než ji budete streamovat, je to velmi důležité. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí tentokrát z Dubaje Ondra Pivec. A přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou za týden.

0: Tak to byla dnes podvečerní jazzová půlhodinka na orientální notu, neboť v době natáčení tohoto jazzového podvečera se Ondřej Pivec nacházel v Dubaji. My jsme vám tedy nabídli reprízu této pravidelné půlhodinky po 18. hodině. Teď je před námi čas s knihou.
1: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte 1000 let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: A vy s námi po 16. můžete rozkrývat spletitý příběh odehrávající se ve dvou časových rovinách. Lenka LB je autorkou knihy Uranova, kterou vám teď čteme, respektive čte vám ji Marie Maxera Štípková.

0: Myslím, že si zatančím.
1: Henry si to přihasil na parket, kde okamžitě přepadl holandskou seniorku, která zrovna vyprovázela vyčerpaného manžela. Stařec už ale musel ke stolku dojít sám. Henryho výzva byla přijata. Měl ze sebe radost. Bylo tak povznášející vidět tu ženu, kterou sice očividně opouštěly některé tělesné funkce, ale v žádném případě ne chuť žít. Henry mu blesklo hlavou, jestli ta verva souvisí se smrtelností, kterou si žena ve svém věku uvědomuje víc než kdy předtím. Těžko říct, jestli by to takhle roztáčela, i kdyby byla nesmrtelná. Henry doufal, že ten jejich tanec by mohl být takovou poklicí všeho toho dnešního trapna. A skutečně jí být mohl. Jen kdyby 85letou Anne z Goudy nezradila kyčel, jež měla být už za 2 měsíce nahrazena titanovou. Padala. Chtěl ji zachytit, ale nebylo třeba. Při tanci na něm naprosto visela a tak se ho samozřejmě nepustila ani při pádu a strhla ho sebou na zem. Rozplácli se na parketu a všechno bylo venku. Její dekompresní punčocha pod vyhrnutými šaty, naslouchátko, Henryho peněženka, klíče od pokoje a ještě to, na co Henry úplně zapomněl, že to stále má. Svištělo to po parketách a zastavilo se to až u nohou France Schmidta, který spolu s Elbe seděl hned vedle kapely. Hudba utichla. Kytarista odložil nástroj, Mila a Mira táci s občerstvením a Elbe i doktorka Hansová vyskočili ze židlí, aby přispěchali seniorce na pomoc. Ta ale o žádnou péči nestála a s úsměvem od sebe všechny odehnala. Ačkoliv to nebyla jeho vina, Henry se jí neustále omlouval. Když ji usadil zpátky vedle jejího manžela a ona ho za odměnu poplácala po tváři jako malého kluka, všiml si France Schmidta, jak se zamračenou tváří pomalu vrací staré fotografie do zažloutlé obálky a zavírá ji. Henry prudce zastrčil ruku pod levou klopu saka a prohmatal náprsní kapsu. Tušil, že to tak bude, ale chtěl se stoprocentně ujistit, že skutečně přišel o tu obálku, kterou ukradl v jeho dílně. Potvrdilo se. Elbe v tu chvíli starce nadzvedla ze židle a vypadalo to, že jsou na odchodu. Od dveří do haly na něj Schmidt ještě ukázal prstem a zamumlal něco ke své vnučce. Henry jejich směrem jen mlčky kroutil hlavou, jako by tím tu ostudu snad šlo vysvětlit a rozmýšlel, jak se z ní vylhat. Když za nimi vyběhl do haly, stáli už před východem z hotelu. Pane Schmidt, já se omlouvám, spustil Henry za stálého provinilého vrtění hlavou. Děda potřebuje na vzduch, řekla Elbe suše a otevřela dveře. Aha, OK, ale prosím, řekněte mu, že nekradu. Já jsem je chtěl vrátit, přísahám, je mi to tak trapné. Víte, omylem jsem tam zahlédl fotku své přítelkyně, to jsem ještě nevěděl, prostě jsem je sebral. Víte, moc si vážím, co jste pro mě udělal tam na hřbitově. Opravdu, plácal Henry, co se dalo, a roztržitě těkal očima mezi vyzenovanou Elbe a jejím mlčky rozhořčeným dědem. Tak pojďte s námi do zahrady. Budete mi to muset zopakovat, řekla trochu otráveně. Usadila starce na lavičku a pak mu dlouze překládala omluvný výlev. Schmidt nic neříkal. Místo toho obálku znovu otevřel a začal se pomalu probírat fotografiemi. Dunění ze sálu se mísilo s nočním cvrkotem v zahradě. Henry se osmělil a posadil se vedle něj.
0: To jste si to 20. století vážně vyžral, žvanil nervózně a Elbe to samozřejmě přeložila. 89 je dost, mně je 54 a připadám si pořád stejně. Přestal jsem už věřit na nějaké zmoudření věkem, ale vám je o 35 let víc, takže něco nového tam přece být musí, ne? LB ale přestala překládat. Pane Roubotam, já nějak nerozumím, na co se ptáte. Co tam má být? A kde? Víte, nechci ho moc rozrušovat. Henry kývl. Pochopil, že bude asi nejlepší, když zmizí. Ne, ne, ne. Počkejte. Otočil se už na odchodu. Přeložte mu to takhle. Měl bych jednu otázku, pane Schmidte. Existuje něco, co jste poznal a pochopil až v posledních letech života? Něco, co přišlo až nedávno. A vy jste si řekl, no jo, to 60letí, ta nebohá nedochůdčata, tohle ještě nevědí. Dívka ještě chvíli nevěřícně zírala na Henryho, jestli to skutečně myslí vážně. On to ale skutečně vážně myslel. A tak otázku nakonec transformovala do češtiny. Schmidt zvedl hlavu a s nezvyklým zájmem si Henryho prohlédl. Ten už počítal s tím, že jeho trapné filozofování nepadlo na úrodnou půdu. Jenže stařík se najednou rozmluvil. Prý ano, něco takového je, překládala Elbe. Není to prý nutné, jsou prý možná i tací, co by nesouhlasili. Odkašlala si Elbe a poslouchala vyprávějícího starce. Ale ať si kdo si, vždy je dobré mít každý den zdravou. Znovu si odkašlala a navázala. A pevnou? Teď už to vypadalo, že ani nedůvěřuje vlastnímu překladu. Stolici. Konec. Elbe zvedla obočí a přikývla, aby odpovědí poněkud rozčarovaný Henry pochopil, že víc toho už nebude. Henry doufal, že ho starý Schmidt s těmi svými vrázkami a zážitky přesvědčí o existenci jakéhosi posledního stupně zmoudření a sebepoznání. Takže tohle byl opravdu šok. Ne však, co se týče samotného obsahu. Henry se s pozitivním vlivem každodenní stolice o správné konzistenci seznámil už dávno. A tak by teoreticky mohl být spokojen, že ve svých 54 letech toho ví o životě stejně jako tenhle válkami ostřílený bard. Jeho pozitivitu ale kalila představa, že v příštích, řekněme, 30 letech se už vlastně nic nového nedozví. A pokud by nakonec kývl na nesmrtelnost, do kterého Estela tolik tlačí, poznatek o důležitosti kvalitního sraní už nikdy nebude ničím překonán. Do té vany s mrtvoslizovou vodou nikdy nevleze. Když se vrátil zpátky do sálu, tančila. Profesor docent Didier Dufour to moc neuměl, ale ona se i přes své bolesti pohybovala neuvěřitelně ladně. Tančili obě. Esteliny pohyby ale nebyly tak ladné jako Sizániny. Divně se odtahovala a chvíle mi to vypadalo skoro, jako by schválně zastavovala a s Čučinem jen mluvila. Kdyby Estela měla v tu chvíli čas, určitě by myslela na to, jak by se Henry podivil nad skutečností, že tančí právě s Čučinem. Ale čas naštěstí nebyl. A Henry v sálu taky ne. Nevěděl, že když sebou švihl na parketu a ona kvůli tomu vyskočila ze židle, tak Čučin zrovna vstal a velmi opožděně odpověděl na její otázku: nikdo pod 80 netančí? Jeho odpověď zněla: já tančím. A ona na to: to mě prosíte o tanec? A on na to: neprosím. A Estela se v tu chvíli rozhlédla a hledala, kam zmizel Henry, který už v tu chvíli běžel vstříc životnímu poznání France Schmidta. A tak nenašla důvod, proč odmítnout. Přijmout pozvání nakonec mohlo značit sílu. Ano, Čučin z druhé strany musí cítit pevnou sílu, jen tak bude pokornější. No a tak řekla: víte co, proč ne? A on na to: já se sice neptal, ale je roztomilé, jak dáváte najevo souhlas.
1: A pak skutečně tančili. Její temeno zapadalo těsně pod jeho bradu, i když měla podpatky. Zaposlouchala se do zvuků tření o kusy dubového dřeva a odvrátila tvář. Mlčeli. Mlčeli bohužel jen na malou chvíli. Čučin ticho brzy prolomil.
0: Stejně je to zvláštní, že vaše matka tenkrát před těmi 31 lety nezemřela.
1: Kdyby jí to lodičky dovolili, z toho šoku by se jí křečovitě rozevřely všechny prsty na nohou. Ty na rukou to totiž udělali. Vyletěli a natáhli se, co nejvíc to šlo. U levé ruky, kterou ho držela za zády, si toho nevšiml, ale pravou svíral a tak nervozitu na své taneční partnerce okamžitě poznal. Otrava jedem, střep v hrudníku, zašeptal jí do ucha. Úkrok stranou. Úplně mimo rytmus. Jak to víte? Zděsila se.
0: Jak asi? Byl jsem u toho.
1: Raz, dva. Pořád to nechytili. Hudbu neslyšela.
0: Ale dostala jste mě. To vám musím uznat. 9 let mě takhle tahat za nos.
1: Zastavila se, ale Čučin ji popostrčil. Totální dřeva. Důchodcům museli být pro smích.
0: Dalo mi to zabrat, než jsem na ten váš výmysl přišel,
1: pokračoval a nohu jí odkopl tak, aby musela udělat taneční krok.
0: Tu dceru vám tedy už žrát nemusím, že ne?
1: Jste to stále vy, ta stejná Estela Hansová. Větší zděšení se překvapivě projevilo větším tanečním zapálením. Taneční kroky se jevily jako jediný možný způsob úniku.
0: Nechci vás děsit, ale když vidím, co se tu děje,
1: začínat si s hostem? Vím, samotu prý nezvládají ani ti silnější. Ráda by se zastavila a zmizela, ale co se dalo dělat? Nohy tančily.
0: Oba si myslíme, že jsme osamocení. Ale nejsme. Máme jeden druhého. Vy to nevíte, ale já jsem vám obětoval celý svůj život. Beze mě byste to nebyla vy. A já bych bez vás nevěděl, co dělat. My dva máme vztah.
1: Přitiskl Estelu k sobě tak pevně, až skoro nemohla dýchat.
0: Od té doby, co vás před 10 lety pustili z vězení, jste se stala mým koníčkem. Vaše smrt je jako, však víte, ta podělaná bílá velryba, nebo byste radši slyšela svatý grál, nebo...
1: Tak proto sem jezdíte, zastavila se konečně.
0: Ano. A jak je vidět? Naprosto zbytečně. Teď už vím, že vaší smrti nikdy nedocílím. I tak ten boj ale musím vyhrát.
1: Kdyby na to měla čas, všimla by si, že Henry právě vešel do sálu. Kdyby mu mohla pohlédnout do tváře, možná by z ní i přečetla, že se jí rozhodl vysvobodit. Ale ani teď na takové věci čas nebyl.
0: Vím dobře, že někde máte něco, co vás drží při životě, a to něco mě zajímá. Takže pojďme rovnou k věci.
1: Zamračil se Čučin, přitáhl ji za ruku a s jejím tělem téměř v náručí předvedl málem tangovou figuru, při níž se Estela dostala do takového záklonu, až skoro upadla. Držel ji ale nad zemí, vykulila oči. Zarila se mu nehty do kůže, chtěla křičet, ale ani nepípla. Lehce ji nadzvedl, ale ne moc. Prudce se k ní přitiskl a sevřel ji v náručí. Z dálky to mohlo vypadat, jako by si při této náročné figuře hnul se zády. Zblízka ale bylo poznat, že krvácí. Zhruba v místech, které zakrývala dolní polovina jeho košile.
0: Škrábla jste mě.
1: Jste tak útlá.
0: To bych neřekl, že to projede skrz naskrz.
1: Lehce se od ní odtáhl. Podívala se na drobné rudé skvrnky prosakující do bílých vláken na jeho břiše. Mám astenický hrudník, vysvětlila mu tiše a předstírala, že si vlastně té zelené skleněné špičky, která jí trčela mezi žebry, ani nevšimla. Ačkoliv to nebylo nic příjemného, vypadalo to celkem nenápadně. Rozhodně to, jak už u doktorky bylo zvykem, nekrvácelo.

Zrovna když se vedle nich objevil Henry, Čučin Estelu zvedl a mávil rukou na kapelu. Ta zahrála virbl a všichni v restauraci se naráz postavili. Jsme tady na vás domluveni, usmál se potutelně její nepřítel. Vydržte mi na moment, mám pro vás překvapení. Chvíli trvalo, než se zvedli i staříci, pobrali své hole a doplahočili se na parket, ale nakonec ji opravdu všichni kolem dokola obestoupili. Henry, Suzanne, profesoři důchodci, kuchař, Mila, Mira, Otto, jen Franz a Elbe chyběli. Rychle zkontrolovala, zda šaty a šál dostatečně zakrývají špičku střepu pod jejím výstřihem. Čučin se mezitím chopil mikrofonu a cinknutím na skleničku dal pokyn kapele, aby nahodila pár tónů a hosté mohli nasadit. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, drahá Estelo, hodně štěstí, zdraví. Vážně se na ní domluvili. Děkuju. Je to ale až zítra, rozhodila rozpačitě rukama. Už je po půlnoci, ukázal na ní prstem Čučin. Takže dnes. A seskočil z pódia. Na stole ležel balík ve tvaru krychle s obrovskou červenou stuhou. Čučin mašli jedním teatrálním pohybem rozvázal a krabice se rozložila na plocho. Uvnitř stál dortový podnos na nožce, jak jinak než z uranového skla, a na něm docela malý švarcvaldský dortík se svíčkou ve tvaru otazníku, kterou Čučin v zápětí zapálil. Mira a Mila rozdali naplněné šampusky a hned jak Estela svíčku sfoukla, si všichni s úsměvem přiťukli. Děkuji, děkuji, vypadá krásně. To snad nemá být pro jednoho. Nebo ano? Jestli ano, tak je to celkem kus. A já na sladké moc nejsem. Ráda se rozdělím. Sebrala ze stolu nůž a začala dort okamžitě krájet na malinké trojúhelníky. Cokoliv dělat bylo lepší, než tam jen tak stát a permanentně myslet na to, co jí tak tlačí u srdce. Měl by být... Jen pro vás, ale jak chcete, zašeptal jí náhle do ucha Čučin. S krájením přestala. Zaraženě se nejprve podívala na něj a pak na dort. Navlékla si masku přívětivého úsměvu, odložila nůž a hrábla po vidličce. Víte co, přátelé? Obrátila se na ostatní. Objednejte si raději z nabídky dezertů. On ten dort vlastně není zas tak velký. Sním ho sama. Její reakce se ale nesetkala s pochopením a Chapman se ve své opilosti alespoň pokusil stáhnout prstem jeden nakroucený kopeček krému. Než se ale dotkl šlehačky, Estela ho popadla za zápěstí a ruku mu zkroutila. Samozřejmě na sobě cítila ty jejich nechápavé pohledy, ale vadil jí jen jeden z nich, ten Henryho. Teď ale neměla čas zabývat se takovými podružnostmi. Obrovské kusy jedla tak rychle, že je sotva stačila v ústech rozmělnit. Celé to vypadalo, jako když vyhladovělá hyena najde mršinu. Dezert vymetla do posledního drobečku. Mila s Mirou se téměř ve stejnou vteřinu natáhli, aby prázdný podnos odklidili. Doktorka ho ale prudce smetla ze stolu ještě dřív, než se ho mohla kterákoliv z nich dotknout. Spadl na dřevěnou podlahu a roztřískal se na kusy. Jedna z dívek se nepochopitelně omluvila, ačkoliv neměla za co. Druhá okamžitě zmizela, aby se za chvíli vrátila s koštětem, lopatkou a hadrem. Klekla si na zem a z podkostkovaného šátku jí vypadly prameny vlasů. Nechte to, já to uklidím. Vyjela na ní Estela, ale dívka neuposlechla. A taky Estela musela smeták a lopatku vytrhnout z rukou. Slyšela jste? Nechte to! Estela padla na kolena a sama začala zelené střepy schrabovat na hliníkovou lopatku. Ruka se jí lehce roztřásla.
Rychle nametla poslední střep. S nákladem si ramenem prorazila cestu v hloučku přihlížejících a vyběhla do haly. Hrnula si to přímo za pult recepce. V Otově kanceláři rozkopla úzké dveře, sklo i s lopatkou hodila do odpadkového koše pod umyvadlem, přiklekla k porcelánové míse a začala dávit. Když se vyzvracela, vytáhla černý plastový pytel z kovového válce, zavázala ho na dva uzly a vynesla ho ven do haly. Vydýchávala se. Přemýšlela, co udělat. Co udělat, aby svůj vlak zase nasadila na koleje příčetnosti. Ale měla takovou žízeň. Vyhodila kytky z vázy a její obsah vypila. Motala se jí hlava. Všechna světla se zdála intenzivnější. Viděla ho sice rozostřeně, ale poznala ho. Jsi v pořádku? Řekl potichu. A bylo znát, že promile alkoholu v jeho krvi už začaly házet klacky pod nohy jeho jindy excelentní artikulaci. Na prázdno polkla a zkoušela zaostřit, aby se ujistila, jestli je to skutečně on. Byl. Opřela se o pult recepce a přikývla. Je v pořádku, zakřičel na hlouček vykukujících hlav ze dveří restaurace, který se záhy odebral zpátky dovnitř. Nemluvila. Prosím tě, nech mě, Henry. Sykla potichu a vysmekla se mu. To kvůli tobě už nejsem dost ostražitá. Vrať se k ním zpátky a nech mě, já se musím zas dostat do formy a s tebou mi to opravdu nejde. Neměl slov. Tohle bylo poslední, co by čekal. Trochu se zamotal. Estela si srovnala šátek kolem ramen, mlčky sebrala odpadkový pytel ležící u jejich nohou a vydala se ven z hotelu. Henry se u dveří znovu zamotal. Nechtěl ji opustit. Ale když si to přála? Hraj na piano třeba, ale běž zpátky. Ucouvl, aby splnil její přání. Když se zbavila odpadu a vrátila se do hotelu, ihned zahnula ke dveřím do sklepení. Za zvuků piana odemkla a sešla schody dolů. Henry hrál nějaké klasické jazzové standardy. Potmě vešla do místnosti se svou sbírkou. Posadila se na malou lenožku. Obrysy skleněných nádob vykreslovalo jen sotva znatelné tlumené světlo z únikových lamp. I to ale bylo moc. Zavřela oči a soustředila se jen na změť pohybujících se skvrn pod svými víčky. Najednou uslyšela kroky. Otevřela oči. Zabolelo to. Zas je na chvíli přivřela. Někdo rozsvítil zářivky s černým světlem a ty ze všech exponátů vytáhly ostře neonově zelenou. Bývalo by to do očí tolik nebodalo, kdyby uprostřed nestál ten monstrózní ostnatý plot, který díky rozestavění na trojúhelníkovém půdorysu vypadal jako zářící skleněná jedová chýše. Nebudu tvrdit, že mě ta vaše reakce tam nahoře nepřekvapila. Ozval se spoza zelených ostnů čučinu v hlas. Postavila se, aby skrz mezery v plotu viděla i jeho tvář. Mezi skleněnými pruhy viděla hlavně drobné částečky prachu na jeho obleku. Překvapilo vás, že jsem to přežila? Naopak. Zaujalo mě, že jste něco vůbec zaznamenala. Předpokládal jsem, že vám to vlastně nic neudělá. Je vidět, že ani nesmrtelnost není dokonalá. Pousmál se a zakroutil udiveně hlavou, což Estela rozeznala podle pohybů jeho černým světlem ozářených zubů. Došlo mi, jak moc myslíte dopředu. Promýšlíte každý detail potenciálního scénáře a to je to, co vás činí silnou v boji se stejně silným soupeřem. Čučin popošel k jedné z mezer v plotu, které vedly doprostřed celé sestavy. Estela udělala to samé a přiblížila se k druhému ze tří průchodů.
teď už na sebe viděli bez jakýchkoliv překážek. Ale myslíte moc na lidi. Třeba jak jste nedovolila ani, aby se někdo dotknul těch zbytků dortu, pobavil sám sebe. To je pro změnu vaše slabost. Při slově slabost vydechla a sklopila hlavu. Teď si teprve všimla, jak spod roztržených šatů, které překryla šálem, svítí i ta malá špička v jejím hrudníku. Elbe se jmenuje ta mladá sestra, že? Zeptal se najednou, jakoby nic. Tohle nečekala. Zvedla hlavu, zrychlil se jí tep. Nějaká síla s ní pohnula, možná ochranitelský put, ovšem vypadalo to, jako by vykročila, aby mu to jméno z té jeho huby vymila. Po dvou krocích se ale zastavila. Teď z větší blízkosti se namodralá záře jeho zubů zdála ještě obludnější. Svítili víc a víc. Rozhlédla se. Stála téměř uprostřed jeho díla, sevřená ve skleněném vězení. Ano, paní doktorko, to je vaše místo. Víc už neřekl a bez rozloučení, ale tomu už se přece nikdo nediví, odešel. Dle otaz recepce opustil tu noc i budovu hotelu.

Do Jáchymova plného tajemství a záhad se vrátíme zase zítra v 17. části četby z románu současné české autorky Lenky Elbe Uranova. Opět nám bude číst Marie Maxera Štípková v režii Dimitrie Dudíka a celkem 21-dílnou premiérovou četbu připravila Klára Vyčíková. Směr Krušné hory nabereme také za hodinu do Mostu, konkrétně na koncert do proslulého přestěhovaného gotického kostela, kde dnes večer vystoupí Drážďanský filharmonický sbor a filharmonický sbor z Norského Osla. Gotický klenot severozápadních Čech totiž hostí čistě vokální koncert v rámci hudebního festivalu Ludvika van Beethovena. V rámci něj zazní díla Johannesa Brahmse, Josefa Gabriela Reinbergera a nebo také Edvarda Elgara či Arvo Perta. Tento koncert vám v přímém přenosu nabídneme od 20. hodiny, teď je hudba z různých koutů světa.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním Sedmém nebi vás zdraví Petr Doruška. Hudba španělsky mluvícího světa představuje spletitý, navzájem propojený organismus stylů, rytmů i konceptů. Patří sem tango, salsa i flamenco, právě tak jako jemná instrumentální kouzla, která vytvářejí sesterská dvojice Las Hermanas Caroni z Argentiny.

sestry Laura a Gianna Caroni nazvali svoje páté album El Espacio del Tempo, prostor času. Ovládají širokou paletu nástrojů, ale tu základní sestavu tvoří cello a klarinet. Předchozí nahrávka se jmenovala Mambo Time. Vzdálenou inspirací byl tedy kubánský rytmus mambo, který se stal světovou módou někdy před 80 lety. Následující skladba bude ve tříčtvrtečním rytmu. Vals de la Casa, domácí valčík.

Las Hermanas Caroni, vysoce muzikální sestry dvojčata. Pocházejí z Argentiny, ale usadili se ve Francii. Jejich talent je podložen klasickým hudebním vzděláním. Inspirace čerpají z typicky argentinských stylů, jako je tango, až po Claude Debussyho a Maurice Ravel. Poslední ukázka z jejich nového alba pochází z Brazílie. Autorem je Caetano Veloso, jeden z velikánů brazilské populární hudby.

Argentinská sesterská dvojice Las Hermanas Caroni hraje především instrumentálky. Ta předchozí portugalsky zpívaná píseň byla tedy výjimkou. Španělská zpěvačka a skladatelka Rocío Márquez, ta se zaměřila na flamenco a jeho podžánry, například bulerie či fandanga, a právě do této skupiny patří následující skladba Apariencia, Visage.

0: Španělská zpěvačka Rocío Márquez pojmenovala své poslední album Inno Vertical, tedy vertikální hymna. A tradiční flamenco na něm posouvá do moderní perspektivy. Příkladem je následující ukázka Aire, v níž zpěv doprovází jak akustická, tak i elektrická kytara a samozřejmě pro flamenco typický kompas, tedy rytmus vytvářený tleskáním dlaněmi.
1: Luego pesan pesares ya pasados. Y yo apunto pena a pena lentamente. Triste cuenta de llanto ya llorado. Que he pagado, hoy pago nuevamente. Luego pesan pesares ya pasados. Y apunto pena a pena lentamente. Triste cuenta de llanto.

zpívala Rocío Márquez ze Španělska. V naší expedici do španělsky mluvícího světa teď uděláme malou odbočku do Brazílie. K velikánům brazilské jazzové scény patří 84-letý bubeník a skladatel Erto Moreira. V následující ukázce ho uslyšíme spolu s o generaci mladším multiinstrumentalistou Ricardo Bacelarem.

brazilský veteránský bubeník Ayrton Moreira s multi-instrumentalistou Ricardo Baselarim. A spolupráci dvou výrazných osobností zachycuje i další nahrávka. Tentokrát půjde o dva zpívající autory, což jsou Marco Villane a Zeca Baleiro. Ten vysvětluje, že spolupráce se zrodila ze vzájemného respektu. Pelo camino que eu tredium, česky cesta, po které kráčím.

Marco Villane a Zeca Baleiro z Brazílie. K typicky brazilským žánrům patří samba, což je de facto rytmus karnevalu. Ta následující samba ale představuje spíš odlehčenou variantu a její název je postaven na slovní hříčce. Ten v portugalštině zní sem contratempo, tedy bez kontratempa. Přičem slovo kontratempo znamená jak životní trable, tak i atypický rytmus samby.

tak to byla brazilská dvojice Mauricio Taliar a Mari Tavares. Brazilské big bandy zní dost odlišně od těch evropských, výraznou roli hraje rytmus, poskládaný z několika vrstev. Orchestra Imperial existuje čtvrtstoletí a my ji uslyšíme v cover verzi 55 let starého hitu Coqueiro Verde, zelená kokosová palma.

Orchestra Imperial z Rio de Janeiro. A teď si poslechněme, jak se do brazilské hudby otisklo reggae. Černošská zpěvačka Regiane Cordeiro pochází ze São Paula, nejlidnatějšího města jižní polokoule, které je pověstné úžasně pestrou hudební scénou.

Raíz do mundo. Kořen světa zpívala Regiane Cordeiro, která je pardon, ta pochází též ze São Paula, nejlidnatějšího města jižního polokoule, které je pověstné. Já se omlouvám, ale trošku se mi to tady zamotalo. Ano, ze São Paula pochází též skupina Chiete, která své poslední album natočila v legendárních londýnských studiích Abbey Road. Uslyšíme skladbu Deixar o Medo, zbavit se strachu.

skupina Chiete ze São Paula. Pianista Mauricio Fleury byl jedním ze zakládajících členů skupiny Bixiga 70, unikátní díky orientaci na afro-brazilské kořeny. Jeho solové mini-album Revoada stojí na rytmických groovech. Fleury na něm hraje na klavír, klávesy Fender Rhodes, klavinet, varhany Hammond, syntezátory, kytaru i flétnu.

To byl brazilský pianista Mauricio Fleury. A v závěru dnešního sedmého nebe se vrátíme zpět do španělsky mluvícího světa, což je to hlavní téma pořadu. La Tate je umělecké jméno písničkářky Tatiany Pasi Lucero González, která čerpá z tradic chilských mesticů, tedy míšenců jihoamerických indiánů, s přistěhovalci z Evropy. Inspiraci z lokálních indiánských kořenů dokumentuje i následující skladba El Fuego de Nuestra Tribu, oheň našeho kmene.

Zpěvačka Latate z Chile. A z téže latinskoamerické země pochází i Andrea Andreu Muñoz. Ta na chilské scéně patří k významným zpívajícím autorkám. Její tvorba má přesahy do přírodních nauk i do holistického léčitelství.

spievala Andrea Andreu Muñoz v písni Cuando se apague la vida, když život skončí, na svém albu El cambio y las siete llaves. Změna a sedm klíčů čerpá z oblasti jihoamerických And, pohoří, které se tahne od severu na jih podél celé chilské hranice v délce 5000 kilometrů. A touto písní uzavřeme i dnešní Sedmé nebe. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doruška.

0: Petr Doruška nás dnes vzal na druhou stranu země koule, sedmé nebe se dnes sklenulo nad zeměmi Jižní Ameriky. Teď se ale vracíme k nám do města pod Krušnými horami.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: První pátek měsíce července roku 2026 je ve večerní fázi. Večerním programem stanice Český rozhlas Vltava vás bude provázet Daniela Čermáková, Jana Studecká vás zdraví zpoza vysílacího pultu. Za okamžik se vydáme na koncert do kostela Na nebevzetí Panny Marie v Mostě. Pak vám nabídneme filmovou klapku také. Dnes rovněž povídku klasiku Josefa Čapka a Karla Čapka, Živý plamen. To je povídka o mladíkovi, který se stane námořníkem a pozná celý svět. Margaret Atwoodová a příběh služebnice, to je četba s hvězdičkou po 23. hodině. No a své rozhlasové vzpomínání dnes uzavře Jaromír Šofr, filmový kameraman a pedagog, a bude to v poslední půl hodině dnešního 3. července. Teď tedy nabízíme klasicko-hudební koncert, ten jsme loni vysílali v přímém přenosu, zaznamenali jsme ho vás také v kostele na nebe, pro vás na nebe, v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mostě, a na místě tehdy koncert uváděl Vojtěch Babka.
1: Koncert Klasika.
3: Vznešený duch, jenž vlaje v jeho čarokrásných hudebních výtvorech, působí na mysl každého vzdělanějšího přítele hudby dojmem mohutným, neodolatelným, magickým. Nelze než si Beethovena vážit, milovat jej a podivovat se mu. Poznamenal jeden z blízkých přátel Ludwiga van Beethovena krátce po mistrově smrti v roce 1827. Už 60 sezon dává najevo svůj obdiv a lásku k Beethovenovi severočeské lázeňské město Teplice, kde německý skladatel pobýval několikrát na začátku 19. století. Už 60 sezon jsou Teplice centrem hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena, který se od roku 1964 koná nepřetržitě a stal se důležitým bodem na kulturní mapě severních Čech. Přehlídka má i letos centrum v Teplicích a během necelého měsíce proputuje s originálními programy řadu severočeských měst. Chomutov, Osek, Děčín, Klášterec nad Ohří, Litoměřice, jakož i město Most, odkud se vám právě hlásíme s přenosovou technikou, abychom vám v živém vysílání zprostředkovali jeden z nejlákavějších festivalových koncertů. Přeji vám dobrý večer a zvu vás do kostela Na nebevzetí Panny Marie v Mostě. V němž se nám dnes představí dva hostující ansámbly ze zahraničí. Jak Drážďanský filharmonický sbor, tak Filharmonický sbor Oslo se stejným programem vystoupili už včera v Drážďanech a dnes s ním přijeli sem do Mosteckého chrámu. Pro ty z vás, kteří jste třeba v Mostě ještě nebyli, malý historický exkurs. Nacházíme se v tuto chvíli v jedinečné stavební, kulturní i technické památce, jejíž kořeny sahají do počátku 16. století. Tehdy byl kostel Na nebevzetí Panny Marie zbudován, a to na místě vzdáleném cirka 900 metrů odsud, kde už dříve stála ještě o 200 let starší gotická sakrální stavba. Kostel se ovšem nacházel přímo nad bohatým ložiskem hnědého uhlí a zatímco veškerá původní zástavba starého mostu podlehla demolici ve prospěch těžby uhlí, chrám samotný se dočkal záchrany v podobě unikátního technického řešení. Byla mu odebrána věž, celá stavba byla zvenčí zpevněna ocelovým skeletem a pomocí speciálních podvozků zdvižena a po kolejnicích přesunuta na místo, kde stojí dnes kostel, jakož i expozici starého umění ze severních Čech i expozici o samotném přesunu této impozantní stavby navštíví ročně 10 000 lidí. A vážení přátelé, zcela zaplněný je Mostecký chrám i v tuto chvíli, kdy se nám zde v rámci hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena představí hosté z Norska a ze Saska. Filharmonický sbor z Drážďan má za sebou více než 50 úspěšných let života, která jsou naplněna četnými koncerty a domácími i mezinárodními koncertními turné. Soubor v současnosti čítá přibližně 70 zpěváků. Spolupracuje s řadou sborů a orchestrů a vystupuje v Drážďanech i mimo ně. Ambiciózní a všestranný ansámbl koná své zkoušky jednou týdně, všichni jeho členové procházejí také pravidelným vokálním tréninkem. A v nastudování má sborově symfonická díla, oratoria i, jak nám za okamžik předvede, skladby a kapela. Neustále si rozšiřuje i portfolio rozhlasových i komerčních nahrávek. Před námi je tedy akapelová vizitka Filharmonického sboru z Drážďan, který právě přichází před publikum v Mosteckém chrámu. Uslyšíme skladbu Alleluja Randla Thompsona, Lux Eterna z pera Edwarda Elgara. Současný španělský autor Josu Elberdin bude zastoupen skladbou Ave Maria a na závěr bloku ještě energickou skladbou Cantate Domino. A mezi tím zazní také žalospěv Rudolfa Mauersbergera Wie liegt die Stadt so wüst. Letošní jubilant Arvo Pärt promluví skladbou Da Pacem. Uslyšíme píseň Ich liebe, weil höret der Herr, jejímž autorem je Josef Reinberger. Těšit se můžeme také na jednu část z cyklu V přírodě Antonína Dvořáka a na jednu sborovou píseň Johannesa Brahmse. Drážďanský filharmonický sbor a sbormistrině Iris Geisler.

Potlesk pro Drážďanský filharmonický sbor a jeho náčelnici, drobnou sympatickou blondínku paní Iris Geisler, hudbu Randla Thompsona, Edwarda Elgara, Fosu Elberdina, Rudolfa Mauersbergera, Arvo Perta, Josefa Reinbergera, Antonína Dvořáka, Johannesa Brahmse a ještě jednou Fosu Elberdina nám Drážďanský filharmonický sbor pod taktovkou paní Iris Geisler a právě zaspíval. Jsme v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mostě a v přímém přenosu na stanici Vltava. Sledujeme sborový koncert hudebníků ze Saska a z Norska, ti se nám představí už za chvíli. Na úplný závěr pak oba sborové ansámbly ještě spojí své síly k provedení jedné norské a jedné německé skladby. Drážďanský filharmonický sbor vede už třetím rokem paní Iris Geisler. Její almou mater je Vysoká hudební škola Karla Marie von Webera v Drážďanech. A je zajímavé, jakou cestou do čela tohoto sboru došla. Nejprve totiž studovala hru na klavír, korepetici, a následně se stala nejprve korepetitorkou tohoto ansámblu. Na podzim roku 2022 nastoupila do jeho čela. Iris Geisler je také činná ve filharmonickém dětském sboru. Vyučuje hru na klavír, sama zpívá v několika souborech. Jak už bylo řečeno, stejný program jako dnes provedli oba sbory také včera v Drážďanech a filharmonický sbor z Osla je už nyní připraven, aby se nám zde v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mostě také představil. Začneme skladbou Véno velkomé Medéra, jejímž autorem je norský skladatel Gert Veit. Pak dojde na dvě sborové písně Edvarda Hagerupa Griega, Vaes du Doc Schön a Ave Maris Stella. Poté zazní píseň Peace I Live With You od norského autora Knýta Nisteda a ještě tradiční norská lidová píseň Neslandskirchia v Nistedově aranžmá. Následovat bude výběr z cyklu Knýta Nisteda Prayers of Kierkegaard, hned poté populární píseň Nedi Wester Soliglader v aranžmá Grete Pedersen. V tuto chvíli už přichází členové filharmonického sboru z Osla, ale zaujímají velmi specifické prostorové aranžmá v jakémsi impozantním skoro kruhu v prostoru celé chrámové lodě. Takto nám zapějí první skladbu.

Filharmonický sbor z Osla nám zaspíval píseň Ve novel Comet Era, jímž autorem je norský autor Geert Veit. Sbor řídí Øystein Fevang a všichni sboristé se v tuto chvíli už koncentrují. Scházejí se na pódium před zraky diváků zde v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Mostě. Posloucháte přímý přenos sborového koncertu z mosteckého chrámu na stanici Český rozhlas Vltava.

kostele Na nebevzetí Panny Marie v Mostě se nám právě představil filharmonický sbor z Osla. Řídil ho Eystein Fevan a zazněly skladby Geira Tveita, Edvarda Grieg'a a Knuta Nysteda. Závěrem to byla kompozice Knuta Nysteda Immortal Bach, která čerpá z prvních řádků Bachovy pohřební písně Komm, sie se tu. A je to vůbec poslední skladba, kterou Knut Nysted se svým ansámblem Denoške Solistkor, který založil a 50 let vedl, také provedl, než se odebral na odpočinek. Eystein Fevan, sbormistr filharmonického sboru z Osla, prošel hudebními učilišti v Oslu, konkrétně konzervatoří a Norskou akademii hudby, kde také několik let vyučoval. 10 sezon vedl mezinárodně úspěšný komorní sbor Ensemble 96. Jehož doménou je současná tvorba. Jak jsme slíbili na závěr dnešního koncertu, který sledujete v přímém přenosu na Vltavě, se v jedné norské a v jedné německé skladbě obě sborová tělesa spojí. Právě se to teď děje, tedy filharmonický sbor z Osla a filharmonický sbor z Drážďan. Nám zaspívají nejprve skladbu Northern Lights, jejímž autorem je norský komponista Ola Jejlo. A na úplný závěr to bude skladba Jauchze dem Herrn alle Welt od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. První píseň provede Eystein Fevan, druhou píseň drážďanská sbormistrině Iris Geisler.

A tohle už bylo finále sborového koncertu umělců z Německa a z Norska. Koncertu, který se odehrál v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v rámci hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2025. Ola Jejlo je norský skladatel, který ale už nějakou dobu žije a působí v New Yorku. Zazněla jeho skladba Northern Lights a na úplný závěr to pak byla skladba Felixe Mendelssohna Bartholdyho Jauchce dem Herrn alle Welt. Úprava žalmu 100 v překladu Martina Luthera pro dvojitý sbor byla napsána pro obnovenou liturgii v berlínské katedrále. Císař Bedřich Wilhelm IV. Jmenoval Mendelssohna ředitelem církevní hudby v Berlíně a dal mu za úkol zavést novou liturgii. Mendelssohn dokončil tuto skladbu, která právě uzavřela náš dnešní koncert, v první den roku 1844 a hned za týden při bohoslužbách skladbu poprvé veřejně zpíval Královský katedrální sbor. Dnes v Mostě, v mosteckém chrámu, nám tuto skladbu zaspívalo zhruba 170 sboristů, členů Drážďanského filharmonického sboru se sbormistryní Iris Geisler a členů Filharmonického sboru z Osla se sbormistrem Eysteinem Fevangem. Všech zhruba 170 hlav se nyní klaní publiku a publikum povstává a vzdává umělcům hold ve stoje. Iris Geisler, Eystein Fevang, Drážďanský filharmonický sbor a Filharmonický sbor z Osla a hudební festival Ludwiga van Beethovena 2025. Končí přímý přenos koncertu těchto umělců z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Z Mostu a z hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena se s vámi pro dnešek loučíme. Za celý tým Českého rozhlasu, který dnešní živé vysílání připravil, vám přeji i nadále krásný večer s Vltavou.

Ale my to musíme malinko uvést na pravou míru. Přímý přenos tohoto koncertu jsme vám nabídli přesně před rokem. V roce 2025 slavila Severočeská filharmonie Teplice 60. ročník festivalu, jehož je pořadatelem. My jsme se tedy dnes zpět přenesli do monumentálního prostoru kostela na Nebevzetí Panny Marie v Mostě na tento sborový koncert, kterým nás provázel před rokem a vlastně i dnes Vojtěch Babka. Dnes tedy ovšem ze záznamu. No a ze záznamu vám také nabídneme doplněk, přídavek k tomuto koncertu. Bude to koncertní fantazie pro housle a orchestr Leoše Janáčka z toho prostého důvodu, že dnes je to přesně 172 let od narození brněnského skladatele.

0: Dnes je to přesně 172 let, kdy se narodil Leoš Janáček. A s místem svého narození se Slezskem byl úzce spjatý po celý život. Odtud čerpal celoživotní inspiraci pro svou tvorbu. Jako třeba houslový koncert Putování dušičky je toho důkazem. Nedokončená skladba, kterou Janáček zamýšlel, dochované skici koncertu později rekonstruovali Leoš Faltus a Miloš Štědroň. A jak jste mohli slyšet, i tato skladba čerpá z Janáčkova typického hudebního jazyka spjatého s moravským folklorem, se Slezskem. Nám hráli Ernst Kovačič a ORF Radio Symfonie Orchestra Vín řídil Manfred Honek. Ve Slezsku se odehrává také příběh, který můžete sledovat na Vltavě zítra. Příběh mladé dívky uvězněné v dusivém světě žárlivosti a nenaplněných citů. To je román Vlčí jáma, v pořadí druhý, tedy druhý román Jarmily Glazarové, který se odehrává ve Slezsku, které autorka poznala nejprve jako studentka internátní školy, později jako žena venkovského lékaře. Sugestivně v něm vykreslila poměry provinčního maloměsta, které přispívají k dusivé atmosféře v domácnosti tety Kláry, považující se za místní honoraci. Inspiraci čerpala Glazarová z pobytu ve slezských Klimkovicích, kam přišla spolu se svou mladší sestrou a později tu žila se svým manželem, lékařem Josefem, kterého často doprovázela při obchůzkách pacientů. A také tyto zážitky později zužitkovala při psaní Vlčí jámy, která vyšla v roce 1938.
1: V životě jsem neviděl něco tak beznadějně smutného a ponurého, jako je tenhle dům. Když jsem sem dneska vešel, tak mi bylo, jako bych spadl do Vlčí jámy. Jak to můžete žít? Proč neutečete?
2: Nemám kam. Mám jenom ji a otčíma.
1: Kdybyste potřebovala upřímného a spolehlivého přítele, přijďte za mnou.
2: Až mě bude něco bolet, pane doktore, určitě přijdu.
1: Já jsem ovšem neměl na mysli jen fyzickou bolest, Jano.
2: Já vím.
1: Opravdu vám nemůžu pomoct. Vůbec v ničem.
3: Pojď sem. Jano, pojď sem.
2: Bude lepší, pane doktore, když odejdete. Martina vám posvítí ke dveřím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Jano. A nezapomeňte, že jsem vám pořád na blízku. A čekám.
0: 18-letá Jana přichází po první světové válce jako sirotek do rodiny své tety Kláry a jejího muže, zvěrolékaře Roberta Riedla. Po nedostatku a strádání, které zažila během války, se dívce zdá, že v domě příbuzných najde nový domov. Záhy však zjišťuje, jak patologické je soužití stárnoucí ženy a jejího o 16 let mladšího manžela, kterého Klára zahrnuje žárlivou majetnickou láskou. Když se očím do mladé schovanky zamiluje, Jana jeho city opětuje. Vznikne bezvýchodný milostný trojúhelník, ze kterého dívku osvobodí až nemoc a smrt. V roce 1957 vznikl podle románu film režiséra Jiřího Weisse v hlavních rolích s Jiřinou Šejbalovou, Janou Brejchovou a Miroslavem Doleželem. Rozhlasová dramatizace Vlčí jámy Jarmily Glazarové, ta vznikla o 20 let později, v roce 1976 k 75. narozeninám autorky. Inscenaci tehdy režíroval Josef Hajdučík, který do hlavních rolí obsadil Vlastu Vlasákovou, Taťánu Medveckou a Františka Vicenu. Vedle ústřední trojice podávají skvělé výkony ve vedlejších rolích také Marie Vášová nebo Vladimír Brabec či Libuše Havelková. Vlčí jáma Jarmily Glazarové je další sobotní hrou, kterou na Vltavě můžete poslouchat už zítra, a to v 15 hodin odpoledne.
4: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
5: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
4: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
5: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
4: Na Vltavě.
0: No ovšem, hudba z filmu Kmotr bude znít také dnes večer v rámci dalšího vydání Klapky, která se bude opět točit kolem hudby Nina Roty a hlavně kolem tedy tohoto skladatele. Klapka začíná ve 22 hodin a 30 minut. Přímý přenos koncertu z Litomyšle vám nabídneme v neděli ze Smetanovy Litomyšle, závěrečný koncert tohoto festivalu, ale jméno Smetana bude rezonovat také zítřejším večerním programem, a to v souvislosti se Smetanovou poslední operou, komicko-romantickým dílem Čertova stěna. Zazní v unikátní nahrávce z roku 1952 se solistou opery Národního divadla v Praze Václavem Bednářem v partii Voka Vítkovice. A ne náhodou my uvádíme tuto nahrávku Čertovy stěny ke 120. výročí Bednářova narození, které uplyne právě zítra, tedy těch 120 let od jeho narození. Operu pro zítřejší večer a její titul tedy také znáte. No a teď se zaměřme na klasiku literární. Volání dálek je silnější než strach ze smrti. To je poselství, obsah a zpráva povídky Josefa Čapka a Karla Čapka Živý plamen, kdy budeme sledovat příběh mladého muže, který se stane námořníkem a pozná celý svět.
4: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

V jižním přístavním městě žil po delší dobu svého mládí jakýsi Manuel M.L. Zdálo se, že nic mu nebylo odepřeno k jeho spokojenosti. Těšil se ze všeho, co mu poskytoval jeho mladý věk a rodné město. Byl ve vážnosti u lidí, v lásce u žen i u svých přátel. A tak všichni, kdož ho znali, říkali o něm, že je šťastným člověkem. On sám však někdy pocitoval, že jeho život je jakýsi nedostatečný a že jeho štěstí je jen zdánlivé, takže v něm nalézal občas cosi jako nudu nebo tíhu, která skličovala jeho myšlenky melancholií. Snad byla to nespokojenost, že žije tak, jak právě žil, a ne tak, jak si vůbec nemohl vymyslit, nebo to bylo proto, že žil v přístavním městě, kde lidé dýchají ve vzduchu zlatý prach dalekých zemí, dívají se denně na modré moře, vzbuzující touhu po dálných končinách a vždy mohou jediným krokem odtrhnout se ode všeho a odejet kamkoliv, kam se jim zlíbí. Ale snad si to vše Manuel ani neuvědomil. Nýbrž cítil jen stajený neklid a touhu, o které nevěděl, odkud přichází a jak by ji utišil.

A tak vyšel jednoho večera ven, aby se procházel po ulicích rodného města. Byla již temná noc. Manuel pak chodil sám a bez cíle, až přišel k přístavu a tam se zastavil nad vodou. Voda tiše šplounala a od moře vál chladný vánek. Veliké lodi bez plachet se kymácely a třely se o sebe dřevěnými boky, až skřípaly. Uprostřed stála loď, největší mezi všemi, a kolem na vodě tančily člunky s rozžatými světly. Jak kdybych odejel do Indie. Napadlo náhle Manuelovi, tak stál a díval se na temnou vodu a černé lodi. Kdybych odejel do Indie, řekl podruhé. Tu přistoupili k němu dva mužové, jeden fantasticky tlustý a druhý černoch. Pane, řekl onen tlustý, viděl jste někdy vlaštovku nebo volavku, která by doletěla tak daleko, jako dopluje člověk s pomocí boží? Svět, pane, je složen, čili sestaven z dálek a směrů. Tvá žena, tvůj soused i tvůj dům tě omrzí. Tvé štěstí tě zklame a tvůj život se nevyvede. Ale v cizích zemích nemá člověk ani ženy, ani souseda, ani domu. V dalekých zemích bydlíš mezi čtyřmi světovými stranami a každý směr leží před tebou jako silnice, abys po ní šel. Tedy vyjdi ze svého vězení, člověče, vyskoč ze žaláře a zavři za sebou vrata. Tu poznáš a pochválíš, jak zvláštní moci bylo k tomu potřebí, aby bylo stvořeno tolik mnoho směrů a aby byly udělány tak veliké dálky, a že to všechno dokazuje pravou všemohoucnost a divotvornou sílu boží. Amen. Na konci každého směru, řekl černoch, jsou země nebo ostrovy, na kterých je všechno zcela jiné a daleko lepší než na jiných místech. Někde jsou krajiny tak krásné, že by v nich člověk na všechno zapomněl. A přece jinde jsou ještě mnohem krásnější země a jinde ještě lepší než tyto a nikde tomu nenajdeš konce. Jsou také takové případy, řekl tlustý, že se lidé v cizině usadí, zbohatnou nesmírně a stanou se tam třeba guvernéry či panovníky a užívají všech žen, které jsou v jejich zemi nebo na jejich ostrově. Někde jsou krajiny vůbec neobydlené od lidí i zvířat a není tam nic než boží svoboda. Ale pravá svoboda není pro člověka na jednom místě, nýbrž na celém světě. Zatímco tak mluvili, dívali se stále na onu loď připravenou k odjezdu. Právě na ní rozvinovali plachty, skoro jako když pták rozevírá křídla, ale ještě nevzlétá. V tom zazněl na palubě zvon a zvonil dlouho. I slézali oba mužové s nářkem a nadávkami do člunu a prosili Manuela, poručte nás do boží ochrany urozenosti. Kam jedete? Ptá se Manuel. Do pekla urozenosti, řekl bílý a odrazil nohou loďku. Do obou Indií, řekl černoch. Jak kdybych jel s vámi? Vykřikl Manuel a skočil doprostřed člunu. Loďka se zatřásla, černoch prudce zavesloval a najednou narazili na bok lodní. A sotva vstoupili na palubu, veliký koráb se pohnul směrem k širému moři. Tak přišel Manuel na loď a stal se po celý svůj život námořníkem. Jejich cesta vedla přes Tunis, pak přes Egypt, Arábii i obě Indie.
Manuel však nesetrval na žádném místě. A když se ta loď vracela do Evropy, vstoupil na jinou a plavil se zase dále. Střídala se roční počasí a léta a on se stále nevracel. Přečkal záhubu různých lodí, smrt mnohých soudruhů, překonával různé nemoci, jako zimnici, horečky a nákazy z bahen nebo od hmyzu. Léčil se také z různých ran, zatímco v jeho vlasti všichni věřili, že už dávno zhynul. Ale Manuel nikde nenabyl stálé spokojenosti nebo klidu a nikde se neusadil. Nýbrž raději se bídně živil, potuluje se po nejrůznějších zemích a vodách. Nikdy se nenasytil tohoto bludného života a jeho vášeň ho poháněla stále dál a zase na jiná místa, až byl již stár a úplně stráven tvrdostí svého těžkého života a neschopný, aby déle odolával smrti. Protože byl chudý a nikdo tuláka neosloví a nepozve do svého domu, ulehl Manuel na ulici, aby umřel. Neměl však zajít mezi kamením v prachu a dešti jako zvíře, ale člověk, a byl dopraven do špitálu milosrdných bratří. Tam ležel ve velkém sále a na tabulce nad jeho hlavou bylo napsáno jeho jméno a jméno nemoci, jíž mu bylo zemřít. Ruce měl složeny na prsou a spal. Když se pak probudil, přistoupil k němu mladý bratr duchovní a řekl: Pane, kdo zlé stůně, neví, co je mu souzeno, ale i zdravému je lépe, aby se vyspovídal a očistil svou duši ode všeho nekalého. Chcete tedy kajícně se vyspovídat a osvěžit svou duši sladkými svátostmi spásy? Chci, odpověděl mu Manuel, jelikož všude, kde jsem byl, jsem rád užíval všech požitků a sladkostí, které by mne osvěžily. Tu spěchal zbožný bratr k jednomu knězi, slavnému zpovědníku, a vypravoval mu, že ve špitále leží jeden člověk povahou jako pohan a že nyní se snad chce obrátit a kajícně vyspovídat. Šel kněz ten k Manuelovi a oslovil ho přívětivě. Milý synu, řekli mě, že hodiny tvé jsou sečteny a že jsi ochoten vylít svou duši před pánem a složit mu účty ze svých skutků. Na to počal Manuelovi velice výmluvně mluvit o zpovědi. Jak je dobře, než opustíme život, přehlédnout jej v celku a vypovědět důvěrně všechny své skutky, že Manuel upřímně zatoužil vyspovídat se a prosil kněze, aby ho vyslechl. Dříve rozvaž všechny své skutky, pravil kněz, a dobře se na vše rozpomeň. Nevadí ti nemoc, asi dost při svých smyslech, abys nezapomněl na nic důležitého? Nikdy jsem neviděl svůj život tak jasně a úplně jako teď, odpověděl Manuel. Zpovědník se zaradoval nad jeho pokorou, řekl kolem stojícím, aby odešli, a usedl k Manuelovu loži, aby ho vyslechl. A Manuel se na to ptal, v jakém pořádku se mám zpovídat? Podle času, podle zemí nebo dle skutků? Jak dovedeš, řekl kněz, ale nejraději podle skutků. Vidím, že jsi rozumný muž a chválím tě pro tvou odevzdanost do vůle Boží. Dobře je tomu, kdo bez výčitek a bázně se loučí se životem, aby nastoupil velikou cestu do lepšího světa. Můj život, odpověděl na to Manuel, byl namáhavý a proto těším se na dlouhé odpočinutí a spánek. A nebojím se hrobu, neboť je to lože bez moskytů, ani temnoty, neboť v ní není ani zlodějů, ani hadů. Nikdy už nebudu žít na tak blažených ostrovech a nikdy už neuslyším tak krásných zpěvů, jako jsem slyšel na svých cestách.
ale chci spát a snít o tom, co jsem miloval. A nikdy nezapomenu na to vše, na nic z toho, co jsem kdy viděl. Na to se Manuel vzpřímil na lůžku a počal mluvit. Je toho velice mnoho, co jsem zažil. A příběh mého života je tak dlouhý, že ani nevím, kde bych začal a jak bych nevynechal nic podstatného. Ani nedovedu to vylíčit tak krásně, jak jsem to viděl a zažil. Jistě, že člověk před smrtí je spravedlivý k svému životu. Proto se mi zdá všechno, co mne potkalo nebo co jsem dělal, stejně významné a důležité. Závažné je, jak jsem odešel z rodného města. A závažné je i to, že jsem se nikdy nevracel, nýbrž stále jsem setrvával v cizích krajinách a že mne to ustavičně zase táhlo dále a že mne tato myšlenka neopustila nikdy a na žádném místě. Jak bych ti mohl vypovědět to vše, co jsem ve světě potkal? Znám všechny přístavy světa, i ostrovy a země, i národy, které v nich obývají. Stačí mi jen, abych zavřel oči a moje mysl je plna obrazů. Nikdy nevymyslíš nic takového, jako jsou všechny písně světa a tance a polibky, nejrůznější města, podivné háje a květiny a moře a vše, z čeho svět ještě pozůstává. I všechny domorodé ženy chtěl bych chválit dle jejich barvy a dle sestrojení jejich těla a šatu, i podle jejich očí a vůně a podle všeho, čím se od sebe rozlišují a v čem se jejich podstata shoduje. Prodělal jsem mnohé nemoci, jaké se vyskytují v různých pásmech světa, a často jsem byl také zajat, ale opět jsem unikl útěkem. Ale i když jsem nebyl v zajetí a když jsem žil v nejkrásnějších krajinách a odpočíval pod palmami, přece mne moje touha a dychtivost vedly zase dále, abych se odtrhnul a spěchal do jiných končin a do nových dálek. Námořníku, pravil kněz, neptám se tě, kde jsi byl a co jsi viděl, nýbrž jaké byly tvé skutky a co v tvém bludném životě bylo dobrého a zlého. Mé skutky, řekl Manuel, byly různé podle zemí, ve kterých jsem žil, ale jistě jsem dělal všechno, k čemu jsem měl příležitost. Byl jsem někdy tak bohatý, že jsem neznal konce své moci. A jindy jsem chodil nahý, nemaje ani hole, kterou bych zaplašil hada nebo zlé opice. Jindy však jsem užíval hole, abych jí tloukl otroky do neřádných zad a opíral se o ni, když se mě všichni lidé klaněli v bazáru i na ulici. Sám pak jsem sloužil většinu svého života a nosil jsem břemena jako velbloud. To všechno, řekl kněz netrpělivě, je jistě zajímavé, ale nyní Bůh káže, aby se zpovídal z těžkých hříchů, jako je vražda, násilí, lup nebo krádež, dále smilstvo, obžerství, lež a podvod, dále hry a klení, ubližování slabým, bezbožnost a nevěra, nejen skutky, nýbrž i řeči a myšlení proti zákonu a ctnosti. Jistě, i takové skutky jsem činil, mluvil Manuel. Chceš-li to tak tuze vědět, tedy ti povím i to, že jsem zabíjel, buď v obraně nebo v útoku podle nejrůznějších pravidel a s velkou silou. Co se pak týče smilstva, mohu ti popsat různé ženy na světě, z nichž každá se podobala nové krajině nebo novému ostrovu, na který vstupuješ z údivu a zvědavosti. To jsou jednotlivosti sami o sobě, ovšem hodné vypravování a podivné, ale nyní se mi zdají méně důležitými. Více se divím a více si vzpomínám,
že jsem viděl tak veliké dálky, že jsem se jich hrozil jako propasti. A přece jsem se do nich vrhl s radostí a bez váhání. Tu vzdychl kněz a řekl: Lituj raději svých hříchů, aby ti je Bůh odpustil, než přijdeš k soudu. Ale Manuel odpověděl: Nelituji ničeho z toho, co jsem dělal. Můj život byl jediný úmysl a nevím, co bylo vedle toho dobrého a zlého. Myslím, že důležitější je to, že znám každý směr světa a že jsem plul po všech světových stranách a cestou jsem viděl všechna moře i země. A není nade vše jiné důležité to, že jsem viděl tolik blažených i pustých končin a pořád jsem potkával nové země a zázraky a vzdálenosti. Boj se poslední spravedlnosti, zvolal kněz velmi hlasitě, popaden hněvem. Spravedlivé a slušné jest, řekl mu Manuel, měřit můj život ne podle dobrého a zlého, ale podle dálek, které jsem prošel. Ale teď tu ležím na boku jako stržená loď a nemohu dál. Jeď si tedy do pekla, svinský námořníku, vykřikl kněz. Nikdy ještě neviděl jsem člověka v poslední hodince tak zatvrzelého. Nějaká strašná kletba musí na tobě ležet, že tak mluvíš. To řekl a spěchal pryč. Jdi si, kněže, volal za ním Manuel. Nevím už, co ode mne chceš. I odešel kněz a Manuel se obrátil ke zdi, aby spal. Tu se mu zdálo, že chodí po ulicích města, nevěda proč a kam jde. Až najednou se podivil, že stojí v přístavě nad vodou. Voda byla temná, tiše šuměla a oplachovala boky černých lodí, jež se zdály opuštěny. Jen jeden veliký koráb stál uprostřed nich a na jeho palubě se míhala červená světla jako před odplutím a kolem na vodě se točily člunky. Vedle Manuela stanuli dva muži a mluvili spolu hlasitě, ale Manuel marně napínal zrak, aby je poznal. Rovněž nemohl ani slova zachytit z jejich hovoru, třeba že nemluvili cizí řečí. Zatímco tak hovořili, zazněl na palubě té lodi velký zvon a zvonil podivně a nesmírně dlouho. Tu slézali oba mužové neradi a s váháním do člunu a Manuel se jich ptal: Kam jedete? Tu jeden z nich řekl a Manuel mu rozuměl: Do pekla. Jak kdybych jel s vámi, vykřikl Manuel a s vášnivou toužebností skočil do prostřed člunu. Člun zblížil se náhle s korábem. Voda a tma splynuly a také Manuel zanik

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Povídka Živý plamen, kterou jsme právě poslouchali, je raným literárním dílem, které společně napsali bratři Karel a Josef Čapkové. Text poprvé vyšel v roce 1911 v uměleckém měsíčníku a později byl zařazen do slavné společné sbírky pro zářivé hlubiny, která vyšla v roce 1916. Příběh muže, který si život užíval plnými doušky a nelitoval ani svých hříchů, nám četl Richard Fiala v režii Jakuba Doubravy. Další moment, kdy vezmeme do ruky knihu, ten přijde po 23. hodině. Pokud nás sledujete pravidelně v tomto večerním čase, pak možná už čekáte na četbu, ze které sice mrazí, ale odtrhnout se nelze. Možná také takto smýšlíte o knize Margaret Atwoodové Příběh služebnice. My vám dnes nabídneme už šestou část z celkem 16. Bude to tedy po 23. hodině. Teď je 22.23.

0: Zdeněk Fibich se ocitl v jazzovém klubu, tam ho potkali Emil Viklický a George Mráz a jak to dopadlo, to jste mohli slyšet na vlastní uši. Proslul spoluprací s italskými neorealisty a především Federicem Fellinim, Nino Rota, italský skladatel filmové hudby. Naplno se jí začal věnovat ve 40. letech minulého století. A my se dnes budeme věnovat právě Nino Rotovi. Tomáš Pilát připravil celkem třídílný cyklus o jeho skladatelské kariéře a my si můžeme tedy poslechnout teď další část.
1: Klapka. Ital Nino Rota byl všestrannou hudební osobností, má za sebou obrovské skladatelské dílo, byl pianistou, dirigentem a také pedagogem. Vedle klasiky se věnoval a možná především se věnoval hudbě filmové. Ozvučil více než 150 snímků, mnohým pomohl ke slávě. Proslul spoluprací s Federicem Fellinim, Luchinem Viscontim, Mariem Monicellim, Francisem Fordem Coppolou či Kingem Vidorem. Získal mnohá ocenění, ale hlavně se zapsal do srdcí milionů filmových fanoušků. Třídílné ohlédnutí za jeho tvorbou začínáme jeho sepětím s klasikem filmu, celosvětově ceněným italským režisérem Federicem Fellinim.

Bílý šejk byl prvním samostatným režijním počinem Federica Felliniho a současně prvním snímkem, u kterého režisér požádal Rotu o hudbu. Premiéru měl v roce 1952. Jde o komedii, kde čerstvě sezdaná dvojice navštíví Řím a tak začnou mnohé bláznivé i dramatické mikropříběhy, které postupně gradují. V jedné z rolí filmu se objevuje i režisérova manželka Giulietta Masina. O rok později měl premiéru další společný film dvojice Fellini-Rota – Darmošlapové.

Film Dermošlapové je vhledem do života pětice třicátníků v jednom italském městě. Po svém odchodu do Itálie si v něm zahrála i česká herečka Lída Bárová. Vhledem do italské a vlastně jakékoliv společnosti přes jeden symfonický orchestr je snímek Zkouška orchestru z roku 1978.

Mnohaletý pracovní vztah Roty s Fellinim je jedním z nejoslavovanějších v dějinách kinematografie. Do značné míry vycházel z hlubokého porozumění pro napětí mezi komedií a tragédií, které pro oba tvůrce stělesňovala melancholická karikatura cirkusového klauna. Čteme v knize Mervina Cooka Dějiny filmové hudby. A jednou z nejoslavovanějších rotových hudeb pro Felliniho je muzika ke snímku Silnice z roku 1954. Hlavními kočujícími hrdiny tu jsou cirkusový provazochodec s přezdívkou Blázen, cirkusový silák a jeho pomocnice. Jeden z nejslavnějších filmů světové kinematografie.

To byla hudba Nina Roty k filmu Silnice. Nejméně slavným Felliniho filmem s ratovou muzikou je snímek 8,5, který režisérovi přinesl jednoho z několika Oscarů. Příběh režiséra v tvůrčí i osobní krizi, ze které je jen těžká pomoc, přišel na plátna kin v roce 1963.

To byla muzika k do značné míry autoterapeutickému filmu 8,5. Snímek Satyricon nebo Feliny Satyricon natočil Feliny podle fragmentů antického románu Gaia Petronia Arbitera římského patricie z prvního století v roce 1968. Obraz zanikajícího impéria ve formě specifické road movie je hodně stylizovaný, ať jde o výpravu a architektonické řešení ateliérových scén nebo herecké projevy protagonistů.

To byla hudba z filmu Satyricon. Ve snímku Boccaccio 70 z roku 1962 se o režii Fellini podělil s Vittorem de Sicou, Mariem Monicellim a Lucinem Viscontim. Jde o povídkový film, který zkoumá zvyky, hranice a tabu v sexuálním chování člověka moderní společnosti. V hlavních rolích se to vedle sebe objevili Anita Ekberg a Romy Schneider.

Prakticky dokonale jsme si rozuměli, popisuje spolupráci s Ninem Rotou režisér Federico Fellini a pokračuje. Nino se na moje filmy vůbec nepotřeboval dívat, při promítání dokonce několikrát usnul. Potom si ale jednotlivé scény pustil i 10krát nebo 20krát, aby si prostudoval tempa a rytmy, nicméně obraz jako takový vůbec nevnímal. Když jsem se ho zeptal, proč k určité sekvenci napsal právě takovou či onakou hudbu, pochopil jsem z jeho odpovědi, že obraz pro něj nic neznamená. Zajímal se o vnitřní svět, do kterého realita téměř neměla naději proniknout. Tolik Fellini o Rotovi.

To byla hudba Nina Roty k filmu Julieta a duchové z roku 1965. Excelentní výkon Juliety Massini v tomto trochu mysteriózním a současně romantickém dramatu nadchl svět, včetně českého filmového básníka Juraje Jakubiska. Ten se tím nikdy netajil a podařilo se mu dokonce Massino obsadit do svého snímku Perinbaba z roku 1985. Mluvili jsme už o snímku 8,5. I Amarcord je do velké míry autobiografickým snímkem. Odehrává se v místě režisérova narození, Rimini, a vrací se k jeho dětství, dospívání a prvním milostným zkušenostem. Fellini za něj dostal dalšího Oscara.

Po hudbě z filmu Amarcord ještě jednou zacitujme ze vzpomínek Federica Felliniho. Kolikrát jsem se postavil vedle klavíru, abych Rotovi vysvětlil, co přesně se ve filmu děje, co jsem chtěl tím, kterým obrazem nebo sekvencí sdělit a abych mu navrhl, jaký hudební doprovod by se k tomu hodil. Ale on mě neposlouchal. Kreativita z něj vyzařovala tak silně, až jste z toho měli takový opojný pocit, jako kdybyste tu hudbu tvořili vy sami. Pronikla do postav, atmosféry, barev mých filmů tak hluboce, že jsou teď hudbou přímo nasáklé, líčí Federico Fellini svoji spolupráci a duševní soužití s Ninem Rotou. Týkalo se to i dalšího velmi slavného filmu, Sladký život, to se psal rok 1960. Než zazní Rotova ceněná muzika k tomuto filmovému opusu, ještě rozloučení. Spoustu hezkých chvil s dobrou filmovou hudbou přeje a příště u Rotovy muziky pro další italské režiséry se těší autor pořadu Tomáš Pilát. A teď Sladký život ve stvárnění Nina Roty.

0: Hudba Nina Roty ze slavného filmu Federica Felliniho Sladký život zakončila toto vydání Klapky, kterou připravil a uváděl Tomáš Pilát. A Rotovi budou věnovány i další dvě části pořadu. My budeme vysílat druhý díl této rotovské Klapky v neděli a také v pátek 10. července. Nicméně hudba Nina Roty bude znít také v neděli i hudba z filmu Sladký život, kterou jste slyšeli dnes, a to v rámci italské filmové noci, která uzavře Smetanovu Litomyšl, tedy tento festival, a to tradiční finále, v němž se slavné melodie Nina Roty, Luise Bacalova anebo Ennia Morriconeho promění v plnohodnotný symfonický koncert. Mimo tedy hudbu z filmu Sladký život bude třeba znít hudba ze snímků Kmotr, Pošťák, Tenkrát na západě. Tento koncert můžete poslouchat v neděli v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který tedy uzavře letošní roční k Smetanovi Litomyšle pod taktovkou Tomáše Braunera.
1: Četba s hvězdičkou.
0: A pokud znáte zatím pouze z filmového plátna nebo spíše lépe řečeno z televizní obrazovky příběh Služebnice, tento seriál z produkce Netflixu, pak můžete slyšet také původní literární verzi, románovou verzi. Autorkou této knihy je Margaret Atwoodová, kanadská autorka, a my budeme poslouchat Barboru Goldmanovou, která bude číst šestou část celkem z 16 této četby, kterou připravila Petra Hinčíková a režim Radim Nejedlý.

Svléknu se a vezmu si noční košili. Jdu si pro kousek masla, který jsem si po večeři ukryla do špičky pravé boty. Ve skříni je příliš teplo. Máslo je rozteklé. Zítra vytřu většinu másla z výstalky boty toaletním papírem. Rozetřu si máslo na obličej a vmasíruju si ho do kůže. Krémy na obličej a na ruce už nejsou k dostání, alespoň ne pro nás. Takové věci se považují za marnivost. Jsme nádoby, čili důležité jsou pouze vnitřky našich těl. Vnějšek může klidně stvrdnout a svraštit se jako ořechová skořápka. Na tom jim nesejde. Tenhle zákaz krémů nařídili dekretem manželky. Nechtějí, abychom vypadali přitažlivě. Už takhle je to pro ně nepříjemné. Dokud to děláme, dokud si máslem natíráme pleť, aby zůstala jemná, uchováváme si víru, že se odsud jednou dostaneme. Že se nás bude znovu někdo s láskou nebo touhou dotýkat. Provádíme vlastní soukromé obřady. Máslo je mastné, žlukne a budu smrdět jako uleželý sýr. Ale aspoň je to přírodní, jak se říkávalo. To jsme dopadli.

Ležím na své úzké posteli namaštěná jako topinka. Nemůžu usnout. V pološeru hledím nahoru na slepé štukové oko uprostřed stropu, které na oplátku zírá na mě. Opatrně vstanu a neslyšně kráčím bosá v noční košili k oknu. Obloha je jasná, ale kvůli strážnímu reflektoru špatně rozeznatelná. Ale ano, po zastíněné obloze skutečně pluje měsíc. Nový odštěpek starobylé skály. Kouzelná luna jako bohyně, jako mrknutí. Měsíc je kámen a obloha je plná smrtícího železa, ale panečku, stejně je to krása. Strašně bych chtěla, aby tu se mnou teď byl Luke. Chci, aby mě někdo objímal a šeptal mé jméno. Připomínám si, co všechno jsem kdysi směla, jak mě ostatní vnímali. Mám chuť něco ukrást. Na chodbě svítí noční světlo. Blížím se spícím domem a srdce mi buší jako o závod. Nemám tu co pohledávat, tohle je přísně zakázané. Když sestupuju podél rybího oka na stěně haly, zahlednu svou bílou siluetu, tělo zahalené ve stanu, vlasy splývající po zádech jako hříva, oči lesklé. To se mi zamlouvá. Dělám něco sama od sebe, aktivně, v činném rodě. Mám chuť ukrást z kuchyně nůž, ale necítím se na to. Přicházím k salonu. Dřevěná podlaha vrzne. Ale co pak je někdo na doslech? Stojím v místnosti a nechávám si panenky rozšířit jako kočka nebo sova. Co bych tak sebrala? Něco, co nebudou postrádat. Šátrám, najdu stolek, pokračuju po něm. Nahmatám narcisy, prsty jeden květ odštípnu. Někde si ho vylisuju, pod matrací. Nechám ho tam pro ženu, která přijde po mně a vypátrá ho. Ale v místnosti za mnou někdo je. Slyším kroky, stejně tiché jako moje. Zavrzání na tom též prkně. Dveře se za mnou zavřou s tichým cvaknutím. Růžové světlo zmizí. Strnu. Nekřič. Nemusíš se bát. Přistupuje ke mně. Nick. Co tu děláš? Neodpovím. Ani on tu nemá co pohledávat. Tady a se mnou. Vezme mě za paži, přitáhne si mě k sobě, cítím jeho ústa na svých. Co jiného může vzejít z takového odpírání? Beze slova. Oba se chvějeme, jak moc bych chtěla. V syrínině salonu se sušenými květinami, na čínském koberci, jeho štíhlé tělo. Muže, kterého vůbec neznám. Bylo by to jako výkřik, jako kdybych někoho zastřelila. Rukami sjíždí dolů. Co třeba takhle? Mohla bych to rozepnout a pak... Ale je to příliš nebezpečné. On to ví. Odstrkujeme jeden druhého, ale ne moc daleko. Příliš důvěry, příliš velké riziko. Už jsme toho spáchali příliš. Hledal jsem tě, šeptá a div mi nefuní do ucha. Chci se k němu natáhnout, ochutnat jeho kůži. Cítím, jak po něm pránu. Prsty se mu pohybují a pátrají po mé paži pod noční košilí, jako by jeho ruka neposlouchala rozum. Je tak příjemné cítit něčí dotek, tak roztoužený dotek, být tak roztoužená. Luku, ty bys to uznal, ty bys to pochopil. Jsi to ty, jen v jiném těle. Houby. Proč? Ptám se. Co pak je na tom tak špatně, že by tolik riskoval a proklouzl v noci za mnou do pokoje? Před očima mám muže pověšené na háku na zdi. Podlamují se mi kolena. Musím pryč, zpátky na schody, než se úplně roztavím. Jeho ruka teď spočívá na mém rameni. Bez hnutí, těžká, tlačí mě k zemi jako horké olovo. Kvůli tomu mám umřít? Jsem zbabělá. Děsím se představy bolesti. Požádal mě o to, vysvětluje Nick. Chce, aby se za ním přišla do pracovny. Cože? Podivím se. Určitě je řeč o veliteli. Abych za ním přišla? Co tím myslí? Co pak už si mě neužil dost? Zítra. Dodává téměř neslyšně. V temném salonu se od sebe pomalu vzdalujeme, jako by nás k sobě přitahovala nějaká síla, proud, a přitom nás od sebe stejně silné paže zase odtahovaly.

Ležím v posteli a pořád se třesu. Když se navlhčí okraj skleničky a přejede se po něm prstem, vydá to zvuk. Přesně tak se teď cítím. Jako to zvučící sklo. Cítím se jako slovo roztříštit. Chci s někým být. Ležíme v posteli s Lukem. Jeho ruka spočívá na mém zaobleném břiše. Jsme spolu v posteli všichni tři. Ona ve mně kope a převrací se. Za oknem je bouřka, proto je vzhůru. I nenarozené děti slyší, spí, lekají se i v tom uklidňujícím tepu srdce, který je obklopuje jako příboj. Docela blízko udeří blesk. Lukeovy oči na okamžik zbělají. Nebojím se. Jsme bdělí. Teď se spustil déšť. Začneme velmi pomalu a opatrně. Kdybych si myslela, že už se to nikdy nestane, umřela bych. Ale není to pravda. Nikdo neumře na nedostatek sexu. Umíráme spíš na nedostatek lásky. Tady není nikdo, koho bych mohla milovat. Všichni lidé, které bych mohla milovat, jsou po smrti nebo Bůh ví kde. Kde jsou? A jak se teď jmenují? Možná, že nejsou nikde, tak jako já pro ně. I já jsem pohřešovaná. Můžu za to, že toužím po skutečném těle, které bych tak ráda sevřela v náručí? Bez toho jsem i já netělesná. Můžu naslouchat tlukotu vlastního srdce na pérech matrace. Můžu se pohladit ve tmě pod bílou peřinou, ale jsem stejně vyschlá a bílá, tvrdá a zrnitá, jako kdybych prohrábla misku suché rýže. Je to jako sníh. Je na tom něco neživého, něco opuštěného. Jsem jako místnost, kde se kdysi něco odehrávalo, ale teď už nic. Jen na podlaze se jako prach povaluje pil z bílí rostoucího za oknem. Řeknu, čemu věřím. Věřím, že Luke leží tváří k zemi v mlází, v houštině kapradí, kde se loňské hnědé stélky válí pod čerstvě rozvitými zelenými rostlinkami. Nebo možná v přízemním bolehlavu, i když na červené bobule je ještě brzy. Tedy to, co z něj zbylo. Vlasy, kosti, vlněná kostkovaná košile se zeleno-černým vzorem, kožený pásek, pracovní boty. Vybavuju si jeho oblečení, ale už ne jeho tvář. Tu nevidím tak dobře. Jeho tvář se začíná vytrácet, možná proto, že byla proměnlivá, že se na ní střídaly různé výrazy, na rozdíl od jeho oblečení. Modlím se, aby ten otvor, možná dva nebo tři těch výstřelů bylo víc těsně za sebou, modlím se, aby alespoň jeden z nich vedl čistě, spolehlivě a definitivně lebkou, těmi místy, kde jsou uložené všechny obrázky, takže nastal jediný záblesk tmy nebo bolesti, jenom jeden a pak ticho. Tomu věřím. A současně věřím, že Luke sedí někde v obdélníku z šedého betonu, na nějaké římse nebo okraji něčeho, židle nebo postele. Ale občas, když se jim zachce, mu ostříhají vlasy, prý kvůli vším. Vypadá o 10-20 let starší, je schrbený jako stařec. Váčky pod očima, na tvářích mu popraskaly fialové žilky a na levé tváři má jizvu. Ne, ránu, ještě se nezacelila. Nedávno to bylo roztržené maso. Má barvu jako tulipány u stonků. Tělo se tak snadno poškodí, tak snadno zlikviduje. Tvoří ho jen voda a chemikálie. Je sotva víc než medúza usychající na písku. Nechci si představovat, co provedli s jeho tělem. Víš, že jsem tady? Naživu? Že na něj pořád myslím? Musím tomu věřit. Člověk s omezenými možnostmi musí věřit ledasčemu. Teď spoléhám na přenos myšlenek, vibrace se v éteru a podobné pitomosti. Dřív jsem na to nikdy nevěřila. Taky věřím, že ho nakonec vůbec nechytili. Že to dokázal. Doběhl ke břehu a přeplaval řeku. Překročil hranici. Vydrápal se s drkotajícími zuby na protější břeh nebo na ostrov. Našel si cestu k nejbližší chalupě. Pustili ho dovnitř, napřed nedůvěřivě, ale když pak pochopili, o koho jde, chovali se k němu přátelsky, neudali by ho. Možná to byli kvakeři. Propašují ho do vnitrozemí, dům od domu, žena mu uvaří kávu a dá mu nějaké manželovo oblečení. Představuju si to oblečení. Utěšuje mě, když ho můžu teple obléct. Navázal kontakt s ostatními. Musí přece existovat nějaký odboj, exilová vláda. Někdo tam musí být a o všechno se starat. Věřím v odboj stejně, jako věřím, že nemůže existovat světlo bez stínu, nebo spíš stín, neexistuje-li zároveň světlo. Musí existovat odboj, odkud by se jinak brali všichni ti zločinci v televizi.
Každou chvíli od něj může přijít zpráva. V té zprávě bude stát, že musím být trpělivá. Dřív nebo později mě odsud dostane. Najdeme i ji a ti poslali kamkoliv. Bude si nás pamatovat a budeme zase všichni tři pohromadě. Mezitím musím vydržet, chránit se pro budoucnost. To, co se mi stalo, co se mi teď děje, mu vůbec nebude vadit. Miluje mě i tak, ví, že to není moje chyba. I to v té zprávě bude napsané. Tahle zpráva, která možná nikdy nepřijde, mě drží při životě. Věřím v ní. Věci, kterým věřím, se sice navzájem vylučují, ale jedna z nich musí být pravda. I to je jedna z věcí, kterým věřím. Na jednom z náhrobních kamenů na hřbitově u nejstaršího kostela je vytesaná kotva a přesýpací hodiny se slovy v naději. V naději. Proč ten nápis umístili nad pochovaného člověka? Má mít naději mrtvola nebo ti, co zůstali naživu? Má Luke naději?

Zdá se mi, že jsem vzhůru. Jsem doma, v jednom ze svých domovů. A ona mi utíká naproti v zelené noční košilce se slunečnicí na prsou. Je bosá a já ji zvedám. Cítím, jak se kolem mě obtáčejí její ruce a nohy. A dávám se do pláče, protože v tu chvíli si uvědomím, že nejsem vzhůru. Jsem zpátky v téhle posteli a snažím se probudit. Probouzím se a sedím na kraji postele. Dovnitř vchází má matka s podnosem a ptá se mě, jestli je mi už líp. Když jsem jako malá stonala, musela si brát z práce volno. Ale ani tentokrát nejsem vzhůru. Po těchto snech se skutečně probudím a vím, že jsem doopravdy vzhůru, protože na stropě je věnec a závěsy na okně visí jako bílé vlasy utopence. Žádná naděje. Vím, kde jsem a kdo jsem a kolikátého je. Podle toho se to pozná. Jsem při smyslech. Smysly jsou cenný majetek. Střežím si je chamtivě, jako dřív lidé chamtili po penězích. Šetřím si je, abych jich měla dost, až přijde čas. Skrz závěsy prochází mlhavé světlo. Vstanu z postele, jdu k oknu, kleknu si na parapet s tvrdým polštářkem s nápisem Víra a vyhlížím ven. Není tam nic k vidění. Přemýšlím, co se stalo se zbylými dvěma polštářky. Původně museli být tři. Kam dali naději a lásku? Serena Joy je pořádná. Nevyhodila by nic, co není úplně opotřebené. Jeden pro Ritu, druhý pro Koru. Zazvoní zvonek. Vstala jsem dřív a tak jsem napřed. Oblékám se.

Přede mnou leží podnos a na podnose sklenice jablečného džusu, vitamínová tableta, lžíce, talíř s třemi hnědými topinkami, mistička s medem a další talířek s držátkem na vajíčko, který připomíná ženský trup se sukní. Pod sukní je druhé vejce, aby nevychladlo. Držák na vejce je z bílého porcelánu s modrým proužkem. První vejce je bílé. Skořápka vajíčka je hladká, ale zároveň zrnitá. Slunce ohraničuje droboulinké oblásky vápníku jako krátery na povrchu měsíce. Je to neúrodná krajina. A přitom dokonalá. Je to poušť, do jaké odcházeli svědci, aby je nerozptylovala hojnost. Tak podle mě musí vypadat Bůh. Jako vejce. Život na měsíci možná není na povrchu, ale uvnitř. Vejce teď svítí, jako by vyzařovalo vlastní energii. Pohled na vajíčko mi skýtá intenzivní požitek. Vyndám vejce z držáku a chvíli ho v prstech ohmatávám. Je teplé. Ženy kdysi nosily taková vejce v záňadří, aby se vylíhla. Musel to být příjemný pocit. Život smrsknutý na minimum. Čerpám potěšení z vejce. Radosti lze spočítat na prstech jedné ruky. Ale možná mám právě takhle reagovat. Když mám vejce, co víc bych ještě mohla chtít. Odkrojím lžičkou vršek vajíčka a pouštím se do jeho obsahu. Právě když jím druhé vejce, zaslechnu sirénu. Odložím lžíci. Srdce mi tluče čím dál rychleji. Znovu popojdu k oknu. Bude modrá a nejede pro mě? Ale už ji vidím, jak se vynořuje zpoza rohu. Blíží se ulicí, zastavuje před domem, pořád kvílí. A je červená. Radostná zvěst, v poslední době dost vzácná. Nechám druhé vejce nedojedené. Spěchám do skříně pro pláštěnku a už slyším kroky na schodech a vzrušené hlasy. Honem, pobízí mě Kora. Nebude tu čekat celý den. Pomáhá mi nasadit pláštěnku. Dokonce se usmívá. Skoro utíkám chodbou, schody sjedu jako na lyžích. Vstupní dveře jsou do kořán, stojí u nich stráž a salutuje. Spustil se déšť. Vzduch naplňuje těhotná vůně hlíny a trávy. Červený porodní vůz čeká na příjezdové cestě. Zadní dveře jsou otevřené a já se soukám dovnitř. Strhnutím se rozjíždíme a nad hlavou nám ječí siréna. Z cesty, z cesty. Kdo je to? Ptám se ženy sedící vedle mě. Musím skoro křičet, aby mě přes ten rámus slyšela. Vorenova, huláká mi v odpověď. Bez děky mě vezme za ruku a stiskne ji, zrovna když se dodávka naklání v zatáčce. Otočí se ke mně a vidí mi do obličeje. Koulejí se jí po tvářích slzy. Ale slzy čeho? Závisti? Zklamání? Ale kde pak? Směje se. Objímá mě, i když ji vůbec neznám. Tiskne mě v náručí. Má pod červeným hábitem velká prsa. Utírá si obličej do rukávu. Dnes si můžeme dělat, co se nám zlíbí. Totiž ne. Má to své meze. Houkačka nepřestává kvílet. Dřív to býval zvuk signalizující smrt, doprovázející sanitky nebo hasiče. Možná i dnes bude poslem smrti. Brzy se to dozvíme. Co Vorenova porodí? Dítě, jak všichni doufáme? Nebo něco jiného? Ne dítě se zakrslou hlavičkou nebo psím čumákem? Se dvěma tělíčky? S dírou v srdci či bez rukou, anebo se srostlými prsty na rukou i na nohou? To nikdo neví. Kdysi se to poznalo. Byly na to přístroje, ale teď je to zakázané. A k čemu by to komu bylo? Nechat si je vzít není možné a ať je to cokoliv. Musí se to donosit. Pravděpodobnost je 1:4, jak jsme se učili ve středisku. Ovzduší začalo být kdysi příliš plné chemikálií, paprsků, záření. Voda se začala hemžit toxickými molekulami. Vyčištění toho všeho trvá roky. A mezi tím se nám ty věci plíží do těla, přichytávají se k našim tukovým buňkám. Kdo ví, i naše maso je možná znečištěné, špinavé jako pláž zamořená ropnou skvrnou, která znamená jistou smrt pro pobřežní ptactvo a nenarozená mláďata. Možná, že kdyby nás sežral sup, chcípl by. Možná ve tmě svítíme jako starodávné hodinky, jako brouk hrobařík. Občas se při pomyšlení na sebe a na své tělo nedokážu ubránit představě kostry, jak mě asi vidí elektronový mikroskop. Kolebka života tvořená kostmi. A uvnitř samá rizika.
pokažené proteiny, zničené krystaly rozeklané jako sklo. Ženy braly léky, pilulky, muži postřikovali stromy, krávy žrali trávu a všechny ty

nečeká, že nastane konec světa. Používali to jako výmluvu. Zamračí se teta Lidie. Tvrdili, že nemá smysl plodit děti. Teď Lidii se zúžily nozdry. Taková prohnanost. Byly to líné ženy, říká. Byly to coury. Dělali se chyby, připouští teta Lidie. A my je nehodláme opakovat. Mluví zbožným, blahoskloným tónem jako člověk, jehož povinností je sdělovat nám nepříjemné věci v našem vlastním zájmu. Mám chuti uškrtit. Skoro v zápětí si ten nápad vyháním z hlavy. Aby něco bylo ceněné, připomíná, musí to být vzácné a těžko dostupné. Chceme, abyste byla ceněná, děvčata. Ráda se odmlčuje a každou odmlku si v ústech vychutnává. Představujte si, že jste perly. My sedíme v řadách, oči sklopené, a jí se z nás morálně zbíhají sliny. Může si nás definovat, jak chce. Musíme její přívlastky snášet. My už vás tady uhladíme do správného tvaru. Pronáší teta Lidie s očividným uspokojením.

Dodávka zastaví, zadní dveře se otevřou, strážný nás žene ven. Před vchodem stojí další strážce, přes rameno takový ten krátký samopal. Řadíme se v drobném dešti do fronty před vchodem, hlídač nám salutuje. O kus dál na kruhové příjezdové cestě parkuje velká sanitka, která vozí přístroje a lékaře. Všimnu si jednoho z nich, jak se dívá z okna sanitky. Přemýšlím, co tam asi při tom čekání dělají. Nejspíš hrají karty nebo si čtou, prostě se zabývají nějakou mužskou činností. Většinu času nejsou vůbec zapotřebí, dovnitř smějí, jenom když není zbytí. Dřív to chodilo jinak, dřív to celé řídili. To byla ostuda. Pohoršuje se teta Lidie, hanba. Zrovna nám pustila film natočený v porodnici za starých časů. Těhotná žena napojená dráty na přístroj, všude po těle elektrody, takže vypadá jako porouchaný robot, v paži kapačku. Nějaký muž jí svítí baterkou mezi nohy, kde je vyholená. Stala se z ní pouhá neopeřená dívenka. Vedle tác s lesklými sterilizovanými skalpely. Všichni mají na ústech roušky. Spolupracující pacientka. Kdysi ženám dávali prášky, vyvolávali porod, rozřezávali je a zase zašívali. Ale to už je minulost. Teď se jim nedávají ani anestetika. Teta Elizabeth zastávala názor, že je to tak pro dítě lepší a neopomněla dodat: velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení. To jsme poslouchali při obědě nad sendviči z celozrnného chleba s hlávkovým salátem.

Margaret Atwoodová se ve své literární tvorbě především soustřeďuje na dva aspekty. Tím prvním je potemnělé, naprosto deziluzivní vidění moderního světa, tím druhým touha po přežití, přičemž v případě mnoha románů se tyto dva motivy prostupují. Za svou tvorbu po zásluze získala četná literární ocenění, včetně ceny France Kafky, a je považována za nejvýznamnější kanadskou spisovatelku současnosti. Publikovala více než 35 knih, z nichž nejznámější je patrně Příběh služebnice, který se stal předlohou k filmovému zpracování i úspěšné seriálové adaptaci a který máme momentálně rozečtený i u nás na

stanici Vltava. Sedmou část vám na Vltavě nabídneme zase zítra. Můžete ji poslouchat v tradičním čase po 23. hodině, anebo můžete k poslechu využít náš web, kde už jsou všechny odvysílané části k dispozici. V četbě účinkuje Barbora Goldmanová, připravila ji Petra Hinčíková, z překladu Veroniky Láskové a režii má Radim Nejedlý.

osudy. V tomto týdnu naposledy se ozývá jejich znělka a naposledy také hlas Jaromíra Šofra, filmového kameramana a pedagoga, jehož pětidílné osudy a jejichž závěrečnou část teď uslyšíte. Lenka Kopecká je připravila za technické spolupráce Ladislava Reicha.

Už v letech 90. minulého století se pořádaly velmi speciální festivaly kameramanské tvorby v teritoriích, které byly na kameramanskou tvorbu zvlášť plodné. To bývalo Polsko, bývalo to Španělsko a bývala to Makedonie. Speciálně to byly festivaly kameramanské tvorby v Bitole. Ty festivaly znamenaly především kontakty s kameramanskými osobnostmi jiných zemí, v tomto případě evropských, ale i teda Spojených států amerických, poněvadž se i z této oblasti těch festivalů účastnili kameramani významných jmen. Tam jsme si velice rozuměli, vznikalo tam přece jenom hluboké přátelství s lidmi, jako byl Luciano Tovoli z italských představitelů asociace kameramanské italské, nebo konečně Walter Lassaly za asociaci britských kameramanů a také Harvey Harrison, jeden z prvních prezidentů té asociace britských kameramanů, no a různí jiní, tedy velikáni těchto kvalit.

Vedle mého kontaktu s filmem a vedle teda mé hlavní profese kameramanské jsem podlehl aktivitě další činnosti, což je olejomalba. Malba vůbec. A tam to mělo svůj začátek v tom, že jsem byl obdarován pravděpodobně jako vánočním darem takzvanou malkastnou nebo skříňkou s olejovými barvami. A to když samozřejmě otevřete, teď to na vás dýchne tím lněným olejem a terpentínem částečně, tak to je opravdu poselství kouzelné skřínky, které vás nakonec přiměje k tomu, abyste z těch tub něco na paletu vytlačili, abyste si zkusili, jak se ta barva roztírá a mísí vzájemně různé tóny. Stalo se to kolem mého 40. roku věku. Bývá to různé, ale je mnoho případů, kdy se začne malovat až jako ve zralém věku a mnoho případů zcela evidentně profesionálních malířů, které vcházejí teprve po polovině svého věku svého života, kdy po nich zůstává něco významného. Zajímavé je, že moje hlavní profese kameramanská byla prospěšná pro tu moji činnost, poněvadž já jsem po stránce formální nějak navazoval na tvorbu mého přítele Teodora Pištěka z našich, a z cizích samozřejmě to byla moje velice veliká spřízněnost, například s Paulem Delvaux, belgickým malířem, který bývá zahrnován mezi surrealisty, což on nepříliš rád slyšel, poněvadž jeho styl byl vpravdě magický realismus. A magický realismus je něco jiného než pouhý surrealismus, který někdy sklouzne do pouhého exhibicionalismu. Bizární k souvislosti. Na rozdíl od abstraktního malířství, ta tvorba toho básnického realismu souvisí svým způsobem těsněji s praxí zobrazování s použitím světelných efektů, což je fotografie a filmová fotografie. Takže já jsem cítil, že mohu dost čerpat ze svých zkušeností s použitím světla a světelných atmosfér. Ne tedy v plné míře, tak jak se to děje při osvětlování scény, ale v podstatě jsem si dokázal vždycky představit účin na plastickém objektu, což je tedy v nejčastějších případech lidská tvář nebo lidská postava, takže pro mě nebyl problém si vymodelovat ten světelný účin na lidské postavě nebo na lidské tváři, tedy portrétu a podobně. To bylo velmi přínosné.

V mých 40 letech jsem byl samozřejmě absolutním amatérem a dost jsem si hlídal tento amatérský přístup v tom, že jsem nestál o vzdělání akademické. Lákaly mě postavy a samozřejmě postava nejpůvabnější možná, což je postava ženská. Přece jenom tak chlapi jsem nemaloval. Dělal jsem takové to vyhnání z ráje, že Adam a Eva, tak tam už figuruje taky mužský akt, ale v podstatě k tomu jsem nebyl nikdy přitahován jedině nějakým námětem. Snažil jsem se využívat často i jistých paralel mezi programní tvorbou s názvy, které připomínaly tradiční názvy biblických situací, něco tedy z Bible. Že? Šlo o první výstavu v roce 89 a ta probíhala v semaforské výstavní síni v pasáži Alfa a tuto výstavu mě uváděl Zdeněk Svěrák, můj dlouholetý přítel. Mělo to dobrý vstup, ovšem bylo to trochu diskriminováno tím, že měla společnost v té době přelomové, měla zájem sledovat ten společenský přerod a tím pádem ta návštěvnost nebyla ještě taková, jakou bych si představoval, ale vzdor tomu už se vyskytlo dost zájemců a samozřejmě z nejvítanějších k nejvítanějším patřil sám Jiří Suchý, který si toho povšimnul vždycky ve spěchu do své práce, do divadla, ale byl jsem potom jím osloven, zda by se s tím nemohl seznámit nějak intimněji a zda bych mu nemohl poskytnout nějakou příležitost podrobnějšímu shlédnutí a studování toho stylu. Takovým vstupním činem byla podle mého názoru taková tříobrazová malba jakoby teda oltářních obrazů a to neslo svůj název podle středního plátna, největšího centrálního plátna, které se jmenovalo Ave Iris. Šlo o bohyni Duhy, takže vidíte, že to jaksi s křesťanstvím, náboženstvím nemá příliš společného, poněvadž jsou v tom prvky i jiných náboženství a třeba i pohanských základů. Vždycky se stávalo to z prvního obrazu, což bylo zvěstování. A toto zvěstování už má přímou vazbu na zvěstování, které se v malířství objevovalo v mnoha případech a v mnohé tvorbě malířských velikánů a profesionálů. Svět obrazů je naprosto svébytný a je naprosto něčím jiným než svět reálné situace v barvách, které jsme zvyklí vnímat. Takže jsem došel k tomu, že ta barva může sloužit potřebám obrazu. A tady jsme u toho, že vznik obrazu je takovou zvláštní, ale intimní a intenzivní interakcí mezi vůlí autora a mezi potřebami obrazu, který vyžaduje určitou stylizaci, která vyplývá čistě z potřeb vznikajícího díla. Měl jsem ten kolorit sám od sebe a pro sebe jsem měl ten kolorit opřený o tóny fialové a odstíny barvy žluté, které dohromady mohou vytvářet při potom použití lazurních barev velmi zvláštní tóny, které nejsou hotově namíchány v tubách olejových barev. Například z té žluté a fialové
vám vznikne zvláštní ozvěna, která má spíš charakter tónů zelených. Motivy jsem vymýšlel při filmování na cestách na vzdálené exteriéry, kdy jsem měl možnost přemýšlet o tom, co by se dalo ještě malířsky zhodnotit a vyjádřit. Bylo pro mě překvapivé, když jsem tedy svoje úmysly a činy, skutky konfrontoval s pohledem divácké veřejnosti, pohledem návštěvníků samostatných výstav, tak ta reakce byla překvapivě příznivá. To mě samozřejmě povzbuzovalo, že jsem u té činnosti setrval poměrně dost dlouhou dobu, za kterou se mě podařilo těch obrazů vytvořit nakonec přes 80 kusů, přičemž jsem byl schopen tímto fotorealistickým stylem namalovat ročně tak maximálně 5 obrazů, poněvadž každý obraz si vyžádá takové 2 měsíce práce.

Teodor Pištěk, můj bývalý kolega z filmového studia Barrandov, až on býval také návrhářem kostýmů na všech možných úrovních, jak divadelních kostýmů, tak filmových kostýmů, tak nakonec i posloužil kostýmy pro Hradní stráž na počátku aktivit pana prezidenta Václava Havla. Teodor Pištěk byl kouzelník v ovládání barev i kontur způsobem, který je překvapivý svou podobností až podobností s fotografií. Tento fotorealismus byl součástí vývoje malířství v Americe. Na západě to byla jedna z vývojových etap. A tento způsob práce v případě Teodora Pištěka byl neobyčejně překvapivý, protože on měl zvláštní zálibu v zobrazování technických detailů a zejména jako bývalý závodník, automobilový závodník, inklinoval k zobrazování motorů, součástí strojů a inklinoval k tomu perfekcionalistnímu zobrazování hlavně těch prvků automobilových závodních strojů. Já bych u toho nevydržel takhle. Já jsem se k zobrazení automobilu párkrát tedy dostal, ale nikdy to nebylo tak nosné jako v jeho případě. Já jsem v případě obrazu, který se jmenoval Útěk do Egypta, což je opět biblický název, šlo o útěk svaté rodiny do jaksi klidové části světa, což byl Orient a Egypt, tak ti prchali do Egypta jako do takového asilu. Tam jsem se, ano, dopustil zobrazení automobilu Trabant, který byl takovým příznačným motivem i pro emigraci německých občanů do světa západního, samozřejmě s pocitem větších možností a většího bezpečí.

Další zálibou a fenoménem druhé poloviny mého života byla hudba. Tedy v mém případě to byl zájem o hudbu instrumentální a poněvadž jsem to nedotáhl příliš daleko v klavírní tvorbě, tak jsem se orientoval na svoji první zálibu, která se týkala v nácviku hry na saxofon. Samozřejmě jsem postupným vývojem dospěl až k té úrovni, kdy jsem mohl navázat na pedagogické dílo pana profesora Krtičky, což byl klarinetový pedagog a také autor jediné velice náročné a dokonalé saxofonové školy. Pan profesor Krtička hrál na klarinet v Brně ještě pod taktovkou samotného Leoše Janáčka. Tohoto muže jsem si velice vážil. On shledával, že to má jakousi úroveň, no a dočkal jsem se jeho ocenění a pochvaly tím, že jsem mu přehrával svoje transkripce z flétnových partů a hobojových partů, které napsal Johann Sebastian Bach, čili začalo to jaksi mým příklonem k barokní hudbě, která vyžadovala trochu jiný přístup a zejména jinou zvukovou barvu toho saxofonového projevu, která se hodila pro barokní jednak přednes a barokní souznění s doprovodným nástrojem. Jako doprovodný nástroj jsem zvolil tedy čembalo místo klavíru, místo kladivkového klavíru. Ten klavír jsem potom přiřadil až k té tvorbě, která se opírala o klasicistní tvorbu vídeňských skladatelů. Saxofon jsem sebou například vozil do Ameriky, kde jsem měl při svém pedagogickém úvazku, který čítal jenom pár dní v týdnu, 2-3 dny v týdnu, intenzivní úvazek, jsem měl dost času se probírat v hudební literatuře, v hudebních tedy partech, v tamních prodejnách v Chicagu a měl jsem možnost si tam pořídit různé transkripce z jiných nástrojů, poněvadž saxofon s barokem, jak s dobou objevení, vzniku, se strojením, nijak nesouvisel. O tom se dá těžko mluvit, ale je potřeba to posoudit poslechem těch nahrávek. Na veřejnosti jsem hrával u příležitosti takzvaných promocí na Akademii muzických umění, na AMU, kde byla samozřejmě sada kateder, které promovali zcela separátně, odděleně. No a tam mě bylo vyhověno v tom, že jsem mohl vystupovat v Martinu sále v Lichtensteinském paláci. No v Americe jsem měl podobnou příležitost, ale šlo vždycky o takové speciální party, setkání pedagogů a samozřejmě i studentů, které pořádala Columbia College na počest mého spolupůsobení v oboru tvorby filmového obrazu. Pedagogicky jsem působil v Chicagu po dobu 8 až 10 let a to s počátkem na přelomu století 20. a 21. A byly to vždycky první měsíce roku, únor, přesen, duben. V dubnu už jsem býval v Praze. O což mě také jako šlo o pražské působení na pražské FAMU. A nechtěl jsem z tohoto okruhu vypadnout svými absencemi a pobytem v Americe.

došlo k tragickému obratu ve zdraví mé první manželky, která onemocněla onkologicky, což se prohlubovalo i při chemoterapii a léčbě se to stupňovalo, až došlo k její hospitalizaci, tedy jednak Střešovická nemocnice a potom následně i tedy domácí péče náročná a konečně tedy hospic zařízení v oblasti Pražských Bohnic. A tam jsem měl vzácnou příležitost se tam jako přistěhovat a trávit čas tam. Samozřejmě, že jsem si zvyknul, tam jsou velké prostory, parky a zahrady, takže tam jsem si zvyknul hrát i v rozlehlém parkovém exteriéru v přírodě. A tam jsem tedy byl zvyklý jak cvičit, tak i přehrávat skladby, které byly poslechově přitažlivé i pro tamní personál zdravotníků. A tam někde samozřejmě vznikla moje touha ty věci zafixovat nahrávkou na nějaké trvanlivé médium. Šlo o období léta 2007.

Samozřejmě o té stopě, která zbyde tady po nás a po jaksi našem tvůrčím období, o té stopě se jako separátně a předem neuvažuje. Člověk dělá proto, aby se uspokojil. S tím spolehnutím na to, že si to potom posluchače nebo diváka najde. Při tom dobrém vztahu, který člověk získá s tou vlastní tvorbou, při tom dobrém vztahu se to do toho výsledku promítne tak, že se to zhodnotí potom tím diváckým zájmem. Mnohých těch ocenění si vážím, poněvadž se ztotožňují s mým názorem. Například jsem nebyl nikdy sběratelem těch ocenění, těch českých lvů. Současným kameramanům bych rád popřál zvládnutí těch specifických vlastností digitální kinematografie, počínaje tedy kamerami s digitálním základem, kudy se neprohání teda filmová tradiční surovina, jako filmová surovina, 35mm film. No, popřál bych jim, aby využívali těch neobyčejných možností právě digitální kinematografie, která ve velké míře dokáže využívat přirozeného osvětlení, které nás obklopuje naše vizuální realita.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok, sestavený ze starších i novějších CD fonotéky Českého rozhlasu, přinese výběr děl od baroka po 20. století. Vedle známých titulů zazní i některá méně často hraná, ale přesto posluchačsky velmi atraktivní díla. To je případ hned první skladby, jejímž autorem je australský skladatel Percy Grainger, který žil v letech 1882 až 1961. Byl známý hlavně svými úpravami lidových písní, ale projevil se i jako velmi originální a inovativní skladatel, i když větších skladeb nenapsal mnoho. Nejvýznamnějším Graingerovým dílem je hudba k imaginárnímu baletu The Warriors, neboli česky Válečníci. Napsal jej v letech 1913 až 1916 na popud anglického dirigenta Thomase Beechama, který mu původně navrhl, aby zkomponoval balet pro ruskou baletní společnost Sergeje Ďagileva na jejich vystoupení v Londýně podle scénáře, který mu slíbil dodat. Beecham scénář nakonec nikdy nedodal a tak se Grainger pustil do práce sám podle vlastní fantazie a k baletnímu provedení nikdy nedošlo. Své dílo popsal takto. V pozadí hudby neprobíhá žádný konkrétní program ani zápletka, ačkoliv vychází z určitých myšlenkových obrazů. Často se mi před očima v mé fantazii myhly scény baletu, v nichž se duchové válečníků a válečnic všech dob a míst spojují v orgiích válečných tanců, průvodů a veselí přerušovaných nebo doprovázených milostnými mezihrami. Tolik citace autorových slov. Válečníci jsou originálním dílem i po skladatelské stránce. Grainger předepisuje vedle obvyklých nástrojů symfonického orchestru i tři klavíry a mimořádně početnou skupinu převážně melodických bicích nástrojů, které získaly spolu s klavíry rovnocenou úlohu s ostatními nástroji orchestru a mnohde až koncertantní ráz. V některých místech dokonce podle pokynu v partituře jedna skupina bicích a jedna skupina žestů má za úkol hrát ve svém vlastním tempu nezávisle na orchestru, což vyžaduje účast dalších dvou dirigentů. Možná pro tyto nezvyklé provozní požadavky se toto jinak posluchačsky velmi vděčné dílo na koncertech i nahrávkách vyskytuje velmi zřídka. My si nyní vyslechneme interpretačně i zvukově referenční nahrávku z roku 1995 s britským orchestrem Philharmonia Orchestra, který řídí John Elliott Gardiner.

To byl imaginární balet Percyho Graingera The Warriors, neboli Válečníci. Filharmonia orchestra řídil John Elliot Gardiner. Sbírku šesti smyčcových kvartetů opus 76 napsal Joseph Haydn v letech 1797 až 1798. Jsou krásnou ukázkou vrcholného komorního stylu s vyrovnanou úlohou všech nástrojů, jehož byl Haydn ve své době hlavním tvůrcem. Kvartet číslo 3 C-dur je nazýván císařský podle druhé věty, kterou tvoří variace na melodii císařské hymny Gott erhalte Franz der Kaiser, kterou Haydn napsal krátce předtím pro císaře Františka I. Smyčcový kvartet C-dur zvaný císařský vyslechneme v interpretaci souboru Chiaroscuro Quartet, mezinárodního smyčcového kvarteta věnujícího se stylové interpretaci hudby klasicismu a romantismu na historické nástroje.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur opus 76 číslo 3, zvaný Císařský, dílo Josefa Haydna. Hrál soubor Chiaroscuro kvartet. Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je jedním z nejpopulárnějších chrámových děl Johanna Sebastiana Bacha. Atraktivitu jí dodává mimořádně virtuózní part sopránu, k němuž se v krajních větách přidává neméně náročný part solové trubky. Není známo, kdy byla zkomponovaná, doloženo je jen její provedení 17. září 1730 v Lipsku. Nevíme ani, pro koho byl psán takto obtížný sopránový part, dosahující až k tříčárkovanému C. Vzhledem k tehdejšímu zákazu ženského zpěvu v kostelích připadal v úvahu pouze chlapecký hlas a kastráti v Lipsku nebyli k dispozici. Trubkový part byl nejspíše psán pro věhlasného lipského virtuóza Gottfrieda Reicheho. Bachovu kantátu Jauchzet Gott in allen Landen vyslechneme v nahrávce z cyklu Bach kantáta Pilgrimage v tomto obsazení. Malin Hartelius soprán, Niklas Eklund barokní trubka, English Baroque Soulists řídí John Elliot Gardiner.

To byla kantáta Jauchzet Gott in allen Landen Johanna Sebastiana Bacha. Solové party přednesly Malin Hartelius soprán, Niklas Eklund barokní trubka, soubor English Baroque Soulists řídil John Elliot Gardiner. Velkým Bachovým obdivovatelem a následovníkem, co se týče mistrovství kontrapunktické práce, byl německý skladatel Paul Hindemith. V následující skladbě ale obrátil svou pozornost k jinému velkému německému mistrovi, kterým byl hraný romantik Karl Maria von Weber. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera začal psát Hindemith roku 1940, původně na podnět choreografa Leonida Massina, který si přál vytvořit balet založený na úpravách Weberovy hudby, ale již v průběhu práce se kvůli odlišným představám neshodli a Hindemith dílo dokončil jako koncertní kus. V první, třetí a čtvrté větě přetvořil Weberovy skladby pro čtyřruční klavír, které sám hrával se svou ženou na klavír. Věta druhá je volným zpracováním melodie pochodu z Weberovy scénické hudby ke hře Karla Gozziho Turandot. Hindemithovy symfonické metamorfózy se díky spojení půvabné Weberovy melodiky, způsobivou Hindemithovou harmonií a brilantní instrumentací staly jedním z nejpopulárnějších děl hudby 20. století. Z četných nahrávek vybíráme snímek z roku 2018 s orchestrem západoněmeckého rozhlasu, který řídí polský dirigent Marek Janowski.

Dozněly symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera od Paula Hindemitha. Symfonický orchestr západoněmeckého rozhlasu dirigoval Marek Janovsky. Sonáta pro klavír číslo 21 C dur Ludwiga van Beethovena získala své přízvisko Waldsteinská podle skladatelova velkého příznivce hraběte Ferdinanda Arnošta z Waldsteina Wartenberka. My si nyní poslechneme její nahrávku na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819, kterou zhotovil Paul McNulty. Zahraje nám ji vynikající nizozemský klavírista a specialista na hru na historické klavíry Ronald Brautigam.

To byla sonáta číslo 21 C-dur, zvaná Waldsteinská, dílo Ludwiga van Beethovena. Na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819 ji přednesl Ronald Brautigam.

Gesangdar Parzen, český zpěv sudiček, zkomponoval Johannes Brahms roku 1882. Toto zhudebnění úryvku z dramatu Johanna Wolfganga Goethe Ifigenie na Tauridě je bolestným povzdechnutím nad nevyspytatelným, často krutým a nespravedlivým osudem lidí. Harmonicky velmi odvážný závěr později obdivoval Anton Webern jako jednu z předzvěstí atonality. Gesang der Parzen neboli zpěv sudiček Johannesa Brahmse pro šestihlasý smíšený sbor a orchestr vyslechneme v interpretaci souborů Collegium Vocale Gent a Orchestre des Champs-Élysées, které řídí Philippe Hrewecke.

Gesang der Parzen neboli zpěv sudiček, dílo Johannesa Brahmse, přednesly soubory Collegium Vocale Gent, Orchestre des Champs-Élysées, dirigoval Philipp Herreweghe. Skytská svita je raným dílem Sergeje Prokofieva z doby krátce po absolvování Petrohradské konzervatoře. V roku 1914 se v Londýně setkal s impresáriem ruského baletu v Paříži Sergejem Djagilevem, který jej požádal o napsání baletu s námětem z pohanských dob ze skytského prostředí